Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Zpěvák Antoine Bradford ve své písni si uvědomuje, co pro něj Ježíš znamená. Ježíš pro něj znamená všechno.

0: Pozvání na cestu hledání a objevování nabízí nový seriál Úvah. Nad základními tématy a otázkami křesťanské víry se v následujících 16 týdnech bude zamýšlet pastorační asistentka a učitelka evangelikálního teologického semináře v Praze Štěpánka Paluchníková.
1: Základy. Naše první zamyšlení začíná základní. A přesto nikdy ne zcela vyčerpatelnou otázkou. Kdo je Bůh? Jak ho chápeme? Jak si ho představujeme a jak se k němu vlastně vztahujeme? V církvi vnímám určitý paradox spojený s vírou. Kdy se zdůrazňuje vztah k Kristu, až se někdy může stát, že Bůh zůstává v pozadí. Nevíme si s ním rady a jako bychom nevědomky říkali, Kristus ano, ale Bůh ne. Přitom právě Bible začíná jasně a jednoduše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Možná je tedy dobré vrátit se na začátek. Nejen symbolicky, ale skutečně znovu otevřít otázku. Jak se nám Bůh představuje v písmu? Jedno z nejsilnějších míst tohoto božího sebeodhalení nacházíme ve druhé knize Mojžíšově. V příběhu o hořícím keři. Mojžíš se ptá na boží jméno a dostává odpověď, která je tajemná, ale i hluboká. Jsem, který jsem. Bůh se zde nepředstavuje jako někdo, koho lze jednoduše definovat a popsat. Ukazuje se jako ten, který je přítomný, živý a tak, jak on chce. Později se toto boží představení rozšiřuje o další rozměr. Jsem ten, který vás vyvedl z egyptského otroctví. Bůh se tedy neidentifikuje jen svou existencí, ale i svým jednáním. Je to Bůh, který vstupuje do dějin, jedná, vysvobozuje a vede. Izraelité si tato slova připomínali jako vyznání víry, jako pravdu, která utvářela jejich identitu. A právě to je pro nás důležité. Bůh se zjevuje v příbězích. Není abstraktní ideou někde nad světem. Není ani nehybným hybatelem, který svět stvořil a pak ho nechal běžet bez zájmu. Bible nám ukazuje Boha, který je konkrétní, osobní a aktivní. Boha, který vstupuje do lidských dějin i do lidských životů. Když čteme písmo, vidíme Boha, který miluje, který se raduje, ale také lituje, pláče, smilovává se. Vidíme Boha, který není lhostejný, není apatický vůči světu, vůči utrpení, ani vůči člověku. Není vzdálený ani chladný. Naopak. Je to Bůh, který se nechává zasáhnout. Vrcholným vyjádřením tohoto božího charakteru je kříž. Tam se nejzřetelně ukazuje, jaký Bůh je. Ne jako někdo, kdo stojí stranou, ale jako ten, kdo vstupuje do bolesti, nese utrpení a dává sám sebe. Kříž není jen událost, ale zjevení božího srdce. Kdo je tedy Bůh? Není to otázka, na kterou bychom jednou provždy našli jednoduchou odpověď. Je to spíše pozvání na cestu. Cestu poznávání vztahu a důvěry. Bůh, který je, se totiž stále dává poznávat.
0: Zkoumáním osoby Ježíše Krista bude Štěpánka Paluchníková pokračovat v příštím dílu. V úterý v 9:30 si nalaďte základy s tématem Kdo je Ježíš Kristus?

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Byly 3 hodiny, máme neděli 7. června 2026 a ladíte Rádio 7 a jeho noční program. Před námi jsou poklady z archivu, tak vás zvu k jejich poslechu. Znáte ten pocit, kdy už melete z posledního a ještě je toho potřeba tolik udělat? Čas si aspoň trošku odpočinout. Odpočinku teď budeme věnovat příští skoro hodinku.
2: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

nebo odpočíňte maličko. Kristova slova, podle kralického překladu Bible, která jsou občas připomínána jako zdůraznění potřeby odpočinku. Je pravda, že tenkrát v situaci, kterou popisuje evangelium, na odpočinek nakonec nedošlo. Bylo potřeba věnovat se lidem opuštěným jako ovce bez pastýře. To se stává. Nemalé potřeby světa kolem nás nám možnost odpočinku berou. Je ale třeba znát a akceptovat meze. Však ne nadarmo byl už do samé osnovy stvoření vložen princip sedmého dne, princip odpočinutí. Tématu odpočinku se věnoval magazín pro ženy Slunečnice, vysílaný 17. listopadu roku 2005. Připravila ho tenkrát Lenka Malinová a vy teď máte po písničce možnost si její dílo poslechnout znovu.

Na začátek mám pro vás jednu zajímavost. Co myslíte? Je v dnešní době vizitka nutností nebo přežitkem? Trochu jsem pátrala. Dříve jsme bílé kartičky se jménem, případně ještě profesí, vídali jen ve starých českých filmech.

Tak jako tyto filmy na nás i nenápadné bílé obdélníčky dýchaly nostalgií starých časů a byly pro nás snad i nepotřebným přežitkem. Už dávno je vše ale jinak a dá se říct, že jsme se vrátili ke klasice. Nač vizitky. Zatímco v minulosti sloužily vizitky z bílého papíru buď pro účely profesní nebo soukromé, dnes je jejich uplatnění trochu širší. Pokud chcete udělat dobrý dojem, vaše vizitka je vaší vizitkou. Navštívenky prošly za uplynulé desetiletí bouřlivým vývojem. Zdaleka to již nejsou ty bílé obdélníčky ze starých filmů. Jsou barevné, s fotkou nebo holografickými znaky. Velmi obvyklými se staly vizitky firemní, na kterých jsou uvedeny všechny údaje spojené s podnikem. Takzvané soukromé vizitky se dnes používají zřídka. Jsou lidé, kteří se bez vizitky docela dobře obejdou, ale pokud se často seznamujete s jinými lidmi a jste nuceni s mnoha lidmi jednat, je vizitka jistě na místě. Stále to totiž platí k dobrému tónu ve společenském styku a vždy vám může jen pomoci, nikoli uškodit.

0: Dnes se snažím spolu s vámi zamýšlet nad odpočinkem. Za měsíc a kousek tady budou Vánoce a tak si myslím, že je úplně na místě mluvit o odpočinku a odpočívání. Poslechněte si, jak o tom uvažuje Miroslav Kubíček.
1: Přemýšlel jsem onehdá, jak by to asi dopadlo, kdybychom měli někdy odpovídat na tu otázku, co kdysi položili pánu Ježíši. Které přikázání je největší? Obecně by asi dostalo nejvíc bodů přikázání nezabiješ. Možná i nějaké další, nevím. Nevím, k jakému pořadí bychom došli. Ale odvážím se tipnout, které z přikázání by skončilo jako poslední. Řekl bych, že to o odpočinku, o svěcení sedmého dne. Zvláště v dnešní době, kdy bývá přímo známkou lidské dokonalosti pracovat 18 hodin denně, 365 dní v roce. Říci, já nepracuju, odpočívám, je přece neděle, to je skoro ostuda. Jako bychom přímo dokazovali svůj charakter, když skromně odmítneme den odpočinku. Ale pozor, on je také mezi desaterem božích přikázání, všechna jsou od Boha. A způsob, jakým je to zapsáno, zní dost přísně. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Dokonce je to přikázání nejdelší, má celé 4 verše. Proč tomuto dni asi dal Stvořitel takovou důležitost? Podívejme se do první knihy Mojžíšovi, kde jsou zapsána závěrečná slova zprávy o stvoření.
2: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
1: Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, přestal je konat a požehnal a posvětil sedmý den. To je velmi zvláštní. Dosud požehnal jen živým tvorům, když viděl, že to, že je stvořil, bylo dobré. Požehnal jim, aby se množili a naplnili zemi, stejně požehnal i člověku. A teď stejným způsobem nežehná živému tvoru, ale dni. A navíc dělá ještě něco, co zde doposud nebylo. Posvětil tento den. Toto privilegium nedostal žádný z živých tvorů, žádné z nebeských těles, nic ze všeho stvoření, jedině ten sedmý den. Co to vlastně znamená, že si ho Hospodin posvětil? Asi něco jako vyvolil si, oddělil, prohlásil za své nedotknutelné bohatství a podobně. Když nad tím začneme přemýšlet, asi nás nejprve zarazí jedna věc. Ten sedmý den to nebylo něco, co už by zde bylo samo sebou přítomno, co existovalo nezávisle na Hospodinu, k čemu by Hospodin dospěl asi tak, jako my k víkendu či k dovolené. To nebyl den, který by přišel a ve kterém by Hospodin začal lenošit, protože je to den odpočinku. Ale to je den stvořený Hospodinem. Proto má také svůj smysl, své pevné místo, je součástí stvoření a je nad ně dokonce svým způsobem nadřazen, protože jako jediný byl Bohem posvěcen. Německý teolog Jürgen Moltmann k tomu dni říká, že ve chvíli, kdy se Bůh vzdává tvůrčího ovlivňování, stává se vnímavým pro štěstí, utrpení a velebení svých tvorů. Odpočívající Bůh neovládá tento den svět, nýbrž vnímá svět. Den Božího odpočinku vlastně ukazuje ke smyslu a cíli všeho stvoření, a tím je společenství s Bohem. I ten známý výrok, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, můžeme chápat v tomto slova smyslu. Byl stvořen proto, aby žil v Boží blízkosti, aby sdílel s Bohem společenství. Tohle je Boží představa. Takový je Boží plán, to je to, co je zaslíbeno, avšak dosud nenaplněno, jenom předznamenáno v přikázaném dni odpočinku. K tomu skutečnému společenství se svým stvořitelem musíme dorůst, dozrát nebo dospět. Dospět ve smyslu být dospělými. A tak daleko ještě opravdu nejsme. Ale Bůh nám stále svou trpělivostí dává šanci, stále ještě máme možnost přijmout jeho nabídku, jeho volání. Že o tom víme, že se skláníme před tímto božím přáním, to můžeme zatím mimo jiné dát najevo právě tím, že přijímáme jako svatý, oddělený ten den, který Bůh posvětil. Odpočinutí není zahálení ani lenošení. Odpočinutí v tomto biblickém smyslu představuje ono společenství s Bohem. Vzpomeňme na Izrael, jak putoval 4 desetiletí pouští. Znovu a znovu se mnozí provinovali proti Hospodinu. Nevěřili mu, nezdál se jim dost dobrý, dost spolehlivý, ohlíželi se zpět. Dopadlo to s nimi tak, jak to dopadnout muselo. Nevejdou do mého odpočinutí. Naplno to pak zazní v žalmu 95. Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná, proto jsem se v hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí. To odpočinutí tedy, jak vidíme, není dnem, kdyby unavený stvořitel odpočíval po své práci. Ale je to den, kdy má být s konečnou platností završeno celé boží stvořitelské dílo. My jsme vesměs zvyklí říkat, že Bůh stvořil svět v 6 dnech. Ale ve 2. verši 2. kapitoly knihy Genesis je psáno, že 7. dne Bůh dokončil své dílo. Jsme-li vyzváni, abychom světili 7. den, není to proto, že by si Bůh s jakousi své hlavostí řekl, když odpočívám já, nesmí pracovat ani nikdo jiný. Je to proto, že máme vyjádřit svoji věrnost, oddanost Boží vůli směřující k završení všeho díla a k věčnému společenství. Nerad končívám svá zamyšlení nějakou výzvou, teď ale jednu mám na mysli a tak si ji na závěr neodpustím. Kéž je nám všem s Boží pomocí dáno uslyšet jednou toto pozvání. Vejděte do požehnaného svátku mého odpočinutí.
0: Odpočinek, rekreace. Slovo rekreace pochází z latiny a skládá se ze 2 částí. Re, to znamená znovu, a kreacio, stvoření. Život člověka je naplněn střídáním práce a odpočinku. Práce je víc než toho odpočinku. Pokud práce není vyvážena odpočinkem, působí na nás negativně. Přirozeným důsledkem činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Na únavu reagují lidé ale různě. Buď příliš brzy, práci pak za ně musí udělat někdo jiný, anebo pracují, dokud jim síly stačí, a pokoušejí se zahánět pocit únavy kávou nebo různými chemickými povzbuzujícími prostředky. Umělé odstraňování pocitu únavy se ale dlouhodobě nevyplácí. Není-li organismu alespoň dostatečně poskytnut potřebný odpočinek. Jak tedy odpočívat? To je dost individuální. Záleží na naší povaze, na typu naší práce, na možnostech, které máme, na prostředí, ve kterém žijeme. V zásadě můžeme odpočívat 2 způsoby, aktivně nebo pasivně. Lidé, kteří pracují tělesně, by se měli věnovat v době odpočinku spíše duševní činnosti. A zase lidé pracující duševně naproti tomu aktivitám tělesným. V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nic nedělání. Lenošení je docela něco jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek volného času, jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby jim volný čas vyzbyl. Mnohdy se jedná o chorobný stav, workoholismus, což je návyk na práci. Takoví lidé mají tendenci, když už vůbec odpočívají, stanovit si cíle, kterých chtějí dosáhnout, co všechno chtějí navštívit, dokázat a vidět. Odpoledne strávené jen lenošením je pro ně nepřijatelnou ztrátou času. Tomuto tématu se chci ale věnovat v některém příštím pořadu.

Všichni víme, že bychom měli odpočívat, ale jak to udělat? Mám pro vás několik rad, jak zvládnout svůj čas, aby nám zbyl také na odpočívání. Tak tedy, za prvé, připravte si úkoly, které na vás čekají už dnes. Potom můžete jít ráno do práce v pohodě a ne ve stresu. Za druhé, važte si každé volné chvilky a naučte se ji využít k odpočinku. Naučte se odmítat takové akce, které k ničemu nevedou. Nebojte se říci ne. Za třetí, důležité věci si zapisujte. Ušetříte si tak pobíhání a přemýšlení, cože jste to vlastně chtěli udělat. Naplánujte si pochůzky a úkoly tak, aby na sebe navazovaly. Za čtvrté, nenechte si svou domácnost příliš zaneřádit, abyste potom nemuseli věnovat úklidu příliš mnoho času. To by vám hodně nabourávalo denní režim. A za páté, nebojte se říct o pomoc, když na něco nestačíte. Není na místě být hrdinou, který se tváří, že vše zvládne. Ale vyvstává mi další otázka. Máme vůbec nějaký volný čas? Ne každý si odpočinek totiž dovolí. Ne každý odpočívat umí. Někteří lidé si myslí, že volný čas je něco hříšného, co je špatné. Celý život bychom přece měli věnovat druhým, nebo nějaké činnosti. Jiní stále pracují proto, aby si nepřipadali neužiteční a bezcenní. Často tak utíkají před svými problémy, před pocity a životními otázkami. V člověku, který jen pracuje, narůstá pocit důležitosti a nenahraditelnosti. Když pak někdy práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se bez něj mnohé obejde a svět se nezhroutí. To jsou situace, které jsou nepříjemné, ale mohou vést k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota.

Když už tak uvažujeme o odpočinku, vybrala jsem dnes do své rubriky o osobnostech víry ženu, jejíž příběh těsně souvisí s mým dnešním tématem. Řeč bude o Martě, sestře Marie a Lazara. Marta nevěděla, kam dřív skočit. Často hostila přátele, kteří se zastavili na své cestě, aby si udělali přestávku a trochu si odpočinuli. Nebylo výjimkou, že se do jejich domu, kde bydlela se svou sestrou a bratrem, nahrnul houf lidí. Často se u nich zastavoval také Ježíš se svými učedníky. Byli dobrými přáteli. Někdy přišli do Betanie i pozdě večer, aby tam zůstali na noc. Marta byla šťastná, že se u nich mistr Ježíš cítí jako doma. Byla pohostinná a otevřít svůj dům druhým jí působilo radost. Byla hrdá na to, když se u ní hosté cítili dobře. Stávalo se ale často, že Marta kmitala, pilně obsluhovala své hosty, nevěděla kam dřív, ale její sestra, Marie. To Martu opravdu rozčilovalo. Marie jí nepomohla, i když viděla, jak pobíhá sem tam. Marie naslouchala mistrovi a ostatní svět pro ní přestal existovat. Hltala každé jeho slovo. Za to Marta neměla z Ježíšovy návštěvy vůbec nic než práci. Také ona měla radost z Ježíšovy návštěvy, ale nedovedla si sednout a nic nedělat. Byla nervózní, aby hosté měli vše, co potřebují. V mysli jí probíhalo, na co ještě nesmí zapomenout, co ještě udělat. Začala se litovat. Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Měla toho dost a bylo jí jedno, že si stěžuje přede všemi. Myslela si, že mistr její sestře domluví, aby jí pomohla. Ale Ježíš místo toho řekl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie zvolila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Bylo to varování. Marta se nechala zavalit tolika věcmi. Věnovala pozornost tolika věcem, že neměla nakonec ani čas sednout si a poslouchat Ježíše, co říká. Nechápala, co je důležitější. Ježíš jí dále říká, že jemu nejde především o jídlo, ale o ni samotnou. Nakonec to nebyla Marie, kdo potřeboval domluvit, ale Marta. Potřebovala pochopit, že časné věci a starosti ve zdejšího života mohou udusit boží věci, zaslepit oči, aby neviděli věci věčné. O Martě a Marii známe ještě jeden příběh. Myslím na situaci, kdy zemřel jejich bratr Lazar. Obě sestry, Marie i Marta, poslali pro Ježíše služebníka už ve chvíli, kdy se jejich bratrovi přitížilo. Byl nemocný a oni měli o něj strach. Mysleli si, že když zavolají mistra, pomůže jim. On však dlouho nešel a Lazar zemřel. Sestry byly velmi zarmoucené a zklamané. A Marta to hned taky Ježíšovi vyčetla. Kdyby přišel dřív, mohl Lazar ještě žít. Nebudu zde popisovat celý příběh, ten je velice známý. Je z něho také dobře vidět, jaký charakter měla Marta. Nakonec to byla ale právě ona, která řekla: ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Jasně rozeznala, kdo je Ježíš. Když to zhrnu, Marta byla pozoruhodná žena. Byla stále na nohou, ochotná sloužit. Dělala mnoho věcí, protože bylo v její povaze starat se. Asi moc neodpočívala. Byla jednou z mála, které Ježíš v Bibli označil za své přátele.

Dnes se s vámi zamýšlím nad tématem odpočinku. Je tedy odpočinek důležitý nebo ne? Samozřejmě, že ano. Hned na začátku Bible je řeč o odpočinku. Je to možná až s podivem, ale i Bůh odpočíval. Když 6 dní všechno tvořil, 7. dne bylo vše hotovo a Bůh odpočinul od svého díla. A když odpočíval Bůh, tak tím víc potřebujeme odpočívat i my. A ještě mnohem více, protože jsme jenom tělesní lidé. I Pán Ježíš odpočíval, když po celém námáhavém dni vystoupil nahoru, aby tam byl sám se svým Otcem. Není na místě dělat ze sebe hrdiny a neodpočívat. To se může pěkně vymstít. A tak, milé dámy, a posloucháte-li i pánové, tak vy taky, zakomponujte si do svého programu odpočinek. Je to naprosto v pořádku, že potřebujeme pro svá těla, pro svého ducha a duši odpočinek, abychom nabrali novou sílu. Můžeme to dělat různě, protože jsme různí. Někdy se prostě potřebujeme vyspat, ale jindy nás občerství nějaká smysluplná činnost. Mám jeden osvědčený recept, jak znovu načerpat sílu. Už ho využívám asi 30 let a musím říct, že stále funguje skvěle. Když překonám v sobě nechuť už dělat cokoliv, protože jsem prostě utahaná a jdu se modlit, rozmlouvat se svým pánem, začnu mu děkovat za vše dobré, čím mě obdarovává každý den, začnu v sobě rozdmíchávat vděčnost, po chvíli se přidám zpěvem a začne se ve mně obnovovat síla a nová chuť do dalších věcí. Třeba najdete pro sebe jiný způsob, ale tento, který jsem vám před chvilkou popsala, je zaručený.

Justice mi před tebou prošel sám. Všechnu sílu svou u mě zkoušej brát. Pomůžu ti nést každé tvé břímě.

Nakonec něco ze statistiky. Na stránkách Business Worldu se počátkem měsíce listopadu 2005 objevila tato čísla. Přes 10 000 účastníků průzkumu odpovídalo na otázku: vybíráte si celou dovolenou? 44,95% uvádí: ano, vždy. Potřebuji celou dobu na odpočinek. 36,88% uvádí: ne, část dovolené si mohu přece převést na další rok. Průzkum proběhl i za hranicemi naší země. Vybírám údaje o naší republice. Respondenti z České republiky odpovídají: 55,56% jich potřebuje celou svou dovolenou na odpočinek. Ve srovnání například s Dánskem, Belgií nebo Velkou Británií jsme na tom nejhůře. Do které skupiny patříte vy?

Skončila repríza magazínu pro ženy Slunečnice, jak jsme ho odvysílali 17. listopadu roku 2005. Jeho tématem byl odpočinek, téma pro mnohé kontroverzní. Ono není snadné najít rovnováhu mezi nejrůznějšími potřebami, na které člověk v životě naráží, a potřebou načerpání vlastních sil. I pán Ježíš odpočinek občas odkládal. Stejně tak ale připomínal, že sobota, tedy den odpočinku, byla stvořena pro člověka. Odpočinek potřebujeme, s tím se nedá nic dělat a lámat to přes koleno se určitě nevyplácí. Křesťanská naděje dobře ví, že před sebou máme veliký, úplný a radostný odpočinek, naplněný úlevou od veškerých bolestí a starostí, jak nakonec naznačila i písnička skupiny Jonáš. Máme se na co těšit. S tímto výhledem končí i dnešní vydání pořadu Poklady z archivu.

0: Pořad Poklady z archivu před námi otevřel téma odpočinku. Premiéra tady bude v sobotu v 16 hodin.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Máme tady 4 hodiny, kdy v neděli 7. června ladíte noční vysílání na Rádiu 7. U mikrofonu s vámi Aneta Lofítková. V této hodince nás čekají písničky z archivu a po nich biblická úvaha. Dobrý poslech.
1: Písničky z archivu.

Pěkné odpoledne. Začínají písničky z archivu a v nich dnes budou znít vtipné i hluboké texty opatřené chytlavými melodiemi. Tady je první z nich.

Poznali jste autora a interpreta? Byl to Bob Fleeder, rodák z Jimramova, který je podepsaný pod pěknou řádkou písniček pro děti i dospělé. Úvodní skladba našeho pořadu vyšla v roce 1994 na albu Do kostela v džínách. Stejnojmená titulní písnička vzápětí zlidověla v mládežnických zpěvnících téměř všech denominací.

Dnes v písničkách z archivu hrajeme z více než 30 let starého alba, na kterém jsou ovšem ještě starší písničky. Tímto albem ale Fliedrova hudební kariéra neskončila. Od roku 2008 hrál s dětským sborem nazvaným jednoduše Bobci. V roce 2008 a 2010 jim vyšla dvě alba, Abraham a Bílé sárí. Flieder je zajímavý autor a interpret a měl a má pestrý život. Původním povoláním geodet vystudoval také žurnalistiku. V 80. letech vyráběl mapy a navštěvoval bytové semináře filozofie a teologie. Po roce 1990 pracoval jako novinář v magazínu AD, v Lidových novinách a také v časopisu Týden. Od konce roku 2000 byl v redakci publicistiky České televize a v roce 2018 dokonce kandidoval do Senátu. Přestože Flieder vyrůstal v křesťanské rodině, do života ho nasměrovalo osobní setkání s Bohem, které prožil na Pražské fakultě Českého vysokého učení technického. Velmi brzy se setkal s lidmi, kteří nemohli vykonávat své kněžské povolání, a pod jejich vlivem se potom sám začínal věnovat dětem a mládeži.

Bob Fleeder napsal hodně písniček a řadu z nich pro děti, které vyšly na mnoha nahrávkách. Dvě alba už jsme zmínili. Před nimi se objevila také kazeta s názvem Daniel. Sám Fleeder k tomu říká, pro děti píšu radši. Dětské publikum není zatížené různými škatulkami a předsudky. Je bezprostřední a v reakcích, řekl bych, ryzejší. Umí být přímočaře kritické i bezelstně vděčné. Navíc mi přijde rajcovní to zadání tvorby pro děti. Kudy na to, abych děti zaujal a přitom je neubavil k smrti? Nebo z jiné strany, kudy na to, abych děti pobavil a zároveň jim nabídl úhel pohledu na věci kolem nás, který je zaujme? Nebo ještě jinak, jak dětem přiblížit určité poselství a přitom udržet jejich pozornost? Klíč vidím v příbězích a nepřipadám si v tom vůbec originální. Příběhy jako nositelé poznání, tradice, zábavy, ty fungují po staletí, tak je dávám do písniček. A pak je tu ještě čeština. Fádně odvyprávěný příběh moc nevyzní. Text potřebuje rytmus, pokud možno neoposlouchané rýmy a pointu. Měl by být stručný, jednoduše vystavěný a přitom sdělný. To ale musíte zatraceně šetřit slovy. Někdy si připadáte jako sochař, který ze špalíčku dřeva odřezává jeden přebytečný kus za druhým, jindy jako křížovkář, který bojuje o písmenka, aby mu to hrálo vodorovně i svisle, a bývá otrávený, když mu to někdy dlouho nehraje. Je to zkrátka docela zábavná práce, říká Bob Fleeder.

Už jsme řekli, že Fliedrovy písně zdomácněly v mnoha zpěvnících, tedy křesťanských zpěvnících. Mezi jeho nejznámější píseň patří tahle, kterou naspívala skupina David.

V dnešních písničkách z archivu posloucháte ukázky tvorby Boba Fliedra. Nejenom pro děti se Flieder snažil zhudebňovat biblické texty. Jak už zaznělo, většina z nich je notoricky známá a přesto je potřeba nechat se jimi oslovovat pořád znovu, nebo možná lépe řečeno nově. Jak se to podařilo v následující písni, posuďte sami.

0: To byl příběh Noého zhudebněný Bobem Fliedrem. A tady je ještě jedna ukázka zhudebněného biblického textu, tentokrát z Nového zákona.
1: Celý rok jsem u motyky, vohnutej jak paragraf.

0: Hej, vinaři, pojď sem.
1: Ano, pane.
0: Co to vidím na mé vinici za podivný fíkovník? Rodí vůbec vinaři?
1: Nerodí, pane. Už po 3 léta ani fík.
0: A k čemu ho tu chlape jeden? Pořád ještě držíš.
1: Ten fíkovník má, pane, lidské jméno.
0: Vytrhni ho, vinaři, dyť jen kazí zem.
1: Dej mu, pane, ještě šanci, okopám a pohnojím ho. A když ani pak ovoce nevydá, dej ho klidu.

Dnešní písničky z archivu jsme začínali skladbou, která s úsměvem pranýřovala náš oltář, umístěný tak často na plotně. Rozloučíme se podobnou písní, respektive písní s podobnou tématikou. Má název Betlém na kredenci. Vánoce sice odezněly, ale myslím si, že text téhle písničky k nám může promlouvat v jakémkoliv ročním období. V písni uslyšíte také zpěvačku Janu Peštovou, která před lety s Bobem Fliedrem spolupracovala. Tak to je pro dnešek vše, tady je ta poslední píseň. Od mikrofonu se z písniček z archivu loučí Kateřina Hodecová.

Písničky z archivu jsou za námi. Premiéru si budete moci poslechnout v sobotu od 15 hodin, kdy se na vás bude těšit Bratislavský folkový orchestr. A nyní už slíbená biblická úvaha. Na vyprahlou poušť za Eliášem se vypravíme v zamyšlení Kateřiny Erdingerové. Verše čte Michal Bumbálek.

0: Eliáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili.
1: Můj Bože, jsem hrozně unavená, já už to nezvládnu. Radši bych se neviděla. To snad ne. Kolik toho ještě musím udělat? Už na to nemám. Co jen si počnu? To jsou slova, která pronášíme občas, když se necítíme dobře, když nás něco bolí nebo trápí. Stejně tak Eliáš řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Lehl si pod keř a usnul. Chtěl, aby si Hospodin vzal jeho život. Už neměl síly na to dál bojovat za jeho věc. Jeho boj proti Jezábel a Bálovým prorokům byl o život. Eliáš uprchl, aby se zachránil. Uprchl do pouště, která, jak víme, je místem pro meditaci, samotu, místo pro zjevení a rozhovor s Bohem. Také Mojžíš a Ježíš se vydávali do pouště, aby se tam setkali s Bohem nebo se tam postili. Nevíme, jestli to byl Eliášův úmysl, ale také on tam zamířil. Třeba jen z prostých důvodů, že ho tam nikdo nebude pronásledovat. Šel vyprahlou krajinou, ohlížel se, jestli ho nikdo nepronásleduje, bylo mu horko, byl unavený, nejedl, nepil, přemýšlel o uplynulých událostech a měl toho pokrk. Přál si umřít. Vezměme v úvahu, že opravdu chtěl zemřít. Proč tedy proto nic neudělal, proč se nevrhl vstříc Jezábel? Ta by jistě a velmi ráda jeho přání vyslyšela. Eliáš ale říká, Hospodine, vezmi si můj život. Bere v potaz, že tento Eliáš, jímž je stvoření Boží a že jeho život je dar od Boha a má také od Boha poslání. Je si vědom toho, že tak úplně nepatří sobě samému. Proto volá na Hospodina. Už dost. Volá a čeká, co se stane. Upadne do bezesného spánku a třeba si přeje, aby se už neprobudil. Ale všechno je jinak. Neumírá, je probuzen. Vstaň a jes, říká anděl. Jakoby andělé věděli, že s plným žaludkem se lépe přemýšlí, že člověk je po jídle hned lépe naladěn a samozřejmě nezapomínejme na to, že jídlo je zdrojem energie pro unavené tělo. Nenechá Eliáše znovu upadnout do spánku, ve kterém si přeje svoji smrt. Znovu ho vybízí k jídlu a navíc ještě k další cestě. To už je Eliášovi jasné, že Hospodin s jeho životem naloží pravděpodobně jinak, než by si on sám přál. Těžká cesta, na které nese svůj náklad, pokračuje. Hospodin mu ale dal pokrm, který je velmi výživný. Postaral se o to, že Eliáš vydržel 40 dní a 40 nocí jít pouští a dovedl ho k sobě na posvátné místo. A tady bychom čekali, že Eliáš dostane nějaké rady, zbraně, ochranu, tak aby mohl dál vést boj pro Hospodina. Jenže dostane jen otázku. Co tu chceš, Eliáši? Co to znamená, napadá mě? Proč vševědoucí Bůh pokládá takovou otázku? Proč se ho takhle ptá, když ho sám přivedl? Eliáš poslušně odpovídá. V té odpovědi vypoví nahlas svůj strach, verbalizuje svou situaci, svoje postavení v tomto světě. Ve dvou větách shrnuje všechno své neštěstí. Svěří tento strach Hospodinu, poví ho do tmy jeskyně, ve které uslyšel pouhý hlas. Tak proč bychom se i my v našich životních starostech neměli obrátit na Hospodina? Proč bychom neměli vyhledat posvátné místo a nahlas tam nevyslovit svoje smutky? Někdy to může být jen naše mysl, někdy kostel a pozorné ucho pastora. Někdy to může být četba žalmů nebo rozhovor s přítelem. Ne každému se to dělá lehce, může to být dlouhá cesta pouští, než se k tomu odhodlá. Ale je dobré po ní jít, protože když člověk zůstane ležet pod keřem, může ho poušť vysušit na kost.

Skončila biblická úvaha, která nesla téma Vyprahlá poušť. Premiéru si budete moci poslechnout v pondělí v 6 hodin 45 minut.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Se Znělkou jsme na Rádiu 7 přivítali 5. hodinu z neděle 7. června 2026. Ještě jednu hodinu budu s vámi trávit já, Aneta Lofítková. Za 15 minut začínají modlitby podle Bible. Předtím ale ještě posílám pár písniček, jako například kapelu BCC Worship.

O požehnání zpíval zpěvák Joshua Aaron a před námi je ještě jedna píseň, kterou potom vystřídají slíbené modlitby podle Bible.

Kdo se modlí za svého blížního, zatímco on sám potřebuje totéž, bude vyslyšen jako první. Talmud. Typickým rysem židovské zbožnosti je důraz na společenství.

Jednotlivec má vztah s Hospodinem díky smlouvě, kterou uzavřel se svým lidem Izraelem. Tak nějak by se to dalo shrnout. Dnes v modlitbách podle Bible se seznámíme s další modlitbou, kterou se asi v trošku jiné podobě modlil i Pán Ježíš. U poslechu 6. dílu série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, vás vítá Dana Kenningová.

bude řeč o modlitbě Amida a postupně si ji přečteme, i když správně se vyslovuje potichu a ve stoje s postojem směrem k Jeruzalému, což vyjadřuje pouto mezi židovským národem a zemí Izrael a pouto mezi Židy rozptýlenými po světě. Modlitba obsahuje osobní a národní společné části, ale celá je pronášena v množném čísle. Tím se zdůrazňuje vzájemná odpovědnost. I když se věnujeme svým osobním potřebám, jsme si vědomi ostatních, kteří mají své vlastní potřeby. V modlitbě je také místo, kam můžeme vložit osobní, soukromou modlitbu. Modlitba Amida je ústřední modlitbou modlitební knihy. V klasické rabínské literatuře se označuje jako ta modlitba. Hebrejsky se nazývá Šmone Esre, což znamená 18, protože původně obsahovala 18 požehnání a později bylo přidáno 19. V češtině se slovu požehnat přisuzuje většinou význam projevit někomu laskavost nebo přát mu dobro a boží přízeň. Bible ale často vypráví o lidech, kteří žehnají Bohu. Jako když král David řekl, dobrořeč má duše Hospodinu. Žehnat Bohu znamená chválit jej, uznávat ho jako zdroj veškerého požehnání. Tato modlitba se říká třikrát denně jako součást bohoslužeb. O šabatu a o svátcích se její obsah liší. Každé požehnání končí větou, která shrnuje celé požehnání. Když je obtížné soustředit se na modlitbu, doporučení zní, snažte se soustředit alespoň na tuto závěrečnou větu každého požehnání. První požehnání v modlitbě chválí Boha. Prostřední část modlitby tvoří prosby, které se týkají mnoha různých aspektů života jednotlivce i společenství. Prosby o zdraví, déšť, mír a tak dále. Závěr modlitby obsahuje požehnání, v nichž vyjadřujeme Bohu vděčnost. Verze, která se používá dnes, byla sformulována kolem roku 70 našeho letopočtu, kromě 19. požehnání, přidaného později. Určité varianty této modlitby ale existovaly už v době Pána Ježíše, takže se dá předpokládat, že se je také modlil. Než přistoupíme k četbě celé modlitby, požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že smíme přicházet před Boží tvář díky dokonalé oběti Beránka. Chválíme tě za tvou blízkost a prosíme, pomoz nám stišit naše roztěkané myšlenky a soustředit se na tuto chvíli, na Boží přítomnost. Kéž je Bohu libé naše rozjímání. Amen.

První požehnání v modlitbě zmiňuje Otce národa. Některé moderní formulace této modlitby zahrnují také matky – Sáru, Rebeku, Ráchel a Leu. První požehnání předkům. Pane, otevři mé rty, aby má ústa hlásala tvou slávu. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, Bože Abrahama, Bože Izáka a Bože Jákoba. Bože veliký, silný a bázeň budící, nejvyšší Bože, jenž činíš milosrdné skutky a jsi tvůrcem všeho a pamatuješ na milost otců a přinášíš vykoupení dětem jejich dětí pro své jméno s láskou. Králi, pomocníku, spasiteli a štíte, požehnaný jsi ty, Hospodine, štíte Abrahamův. Druhé požehnání za mocné činy a divy. Ty jsi mocný na věky, můj Pane, ty oživující mrtvé, v jehož moci je spasit. Pak následuje část, která se vyslovuje jen v určitou dobu židovského roku. Dáváš vanout větru a padat dešti. Ty, který zachováváš živé v milosti, oživuješ mrtvé v hojném milosrdenství, podpíráš klesající a uzdravuješ nemocné, uvolňuješ spoutané a zachováváš svou věrnost těm, kdo spí v prachu. Kdo je jako ty, Pane mocných činů, a kdo se vyrovná tobě, králi, jenž usmrcuješ a oživuješ a dáváš vzejít spáse. Věrný jsi, že oživuješ mrtvé. Požehnaný jsi ty, Hospodine, oživující mrtvé. Třetí požehnání nad svatostí. Ty jsi svatý a tvé jméno je svaté a svatí tě každý den velebí, Sela. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože svatý. Čtvrté požehnání za porozumění. Ty obdařuješ člověka poznáním a učíš člověka rozvaze. Obdař nás ze své milosti poznáním, důmyslem a rozumem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž obdařuješ poznáním. Páté požehnání za pokání. Navrať nás, Otče náš, ke své tóře a přibliž nás, králi náš, ke své službě a navrať nás opět k sobě v úplném pokání. Požehnaný jsi ty, Hospodine, mající zalíbení v pokání. Šesté požehnání za odpuštění. Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili. Promiň nám, králi náš, neboť jsme se provinili. Vždyť ty promíjíš a odpouštíš. Požehnaný jsi ty, Hospodine, milosrdný, který tolikrát odpouští. Sedmé požehnání za vykoupení. Pohleď na naši bídu a rozřeš náš spor a vykup nás rychle pro své jméno, neboť ty jsi mocný vykupitel. Požehnaný jsi ty, Hospodine, vykupiteli Izraele. Osmé požehnání za uzdravení. Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni. Spas nás a budeme spaseni, neboť ty jsi naše chlouba a sešli úplné uzdravení na všechny naše rány. Neboť ty jsi Bůh, král, věrný a milosrdný lékař. Požehnaný jsi ty, Hospodine, uzdravující nemocné svého lidu Izraele. Deváté požehnání rokům. Přečtu ho tak, jak se pronáší v době od 4. prosince do Pesachu. Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, tento rok a všechnu úrodu k dobrému, a sešli požehnání půdě a nasyť nás ze své dobroty a požehnej našemu roku jako rokům nejlepším. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající rokům. Desáté požehnání za shromáždění vyhnanců. Zatrub na velký šofar k naší svobodě a pozvedni prapor ke shromáždění našich vyhnanců a shromáždi nás společně ze čtyř stran země. Požehnaný jsi ty, Hospodine, shromažďující rozptýlené svého lidu Izraele.
Po písničce budeme pokračovat v dalších požehnáních. A protože se to přímo nabízí, vybrala jsem píseň Zion, Sion od Erena Shasta. A mimo jiné se v ní zpívá. Dcery sionské, synové Sionu, slyšte otcova slova. Slyšte slib jeho lásky. Učiním vás požehnáním. Můžete počítat hvězdy, jestli to dokážete. Budete velkým národem a dám vám tuto zemi. Přivedu vás zpět domů, všechny své děti. Už nebudete bloudit sami, ztraceni v noci. Není nic, co by vás ode mne odloučilo, až vás zhromáždím pod svá křídla. Přivedu vás znovu zpátky domů. Budeme truchlit pro toho, kterého jsme probodli, ale nebojte se, moje dcery, synové Abrahamovi, obmyji vás vodou, obětují za vás beránka, a ačkoliv jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh. Vždycky jsem byl s vámi a nikdy vás neopustím.

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Dnes s židovskou modlitbou 18, respektive 19 požehnání. Jsme u 11. požehnání. Požehnání za spravedlivý soud. Přiveď zpět naše soudce jako dřív a naše rádce jako na počátku a odvrať od nás zármutek a nářek. A panuj nad námi ty, Hospodine, sám jediný, v milosti a milosrdenství a ospravedlň nás u soudu. Požehnaný jsi ty, Hospodine králi, milující spravedlnost a právo. 12. požehnání proti svévolným. A pomlouvači ať nemají naději, a všichni pachatelé bezpráví ať pominou, jak okamžik, a ať jsou všichni brzy vytrženi i z kořeny. A svévolné rychle vyvrať a zlom, a svrhni a pokoř brzy za našich dnů. Požehnaný jsi ty, Hospodine, ničící nepřátele a pokořující svévolné. 13. požehnání pro spravedlivé. Nad spravedlivými a zbožnými a nad staršími tvého lidu, domu Izraele, a nad zbytkem jejich učenců a nad spravedlivými prozelity a nad námi, ať se pohne tvé milosrdenství, Hospodine Bože náš. Dej všem, kteří skutečně důvěřují ve tvé jméno, dobrou odměnu a spoj náš úděl na věky s nimi, abychom se nemuseli stydět, neboť v tebe doufáme. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž je podporou i jistotou spravedlivým. 14. požehnání za Jeruzalém. A do Jeruzaléma, tvého města, se v milosrdenství navrať a přebývej v něm, jak si řekl. A zbuduj ho co nejdříve za našich dnů jako věčnou stavbu a rychle v něm upevni Davidův trůn. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž zbuduje Jeruzaléma. 15. požehnání za příchod Mesiáše. Ratolesti Davida, svého služebníka, popřej vzrůstu a jeho roh vyzdvihni skrze svou spásu, neboť každý den doufáme ve tvou spásu. Požehnaný jsi ty, Hospodine, dávající vzrůst rohu spásy. 16. požehnání za vyslyšení modlitby. Slyš náš hlas, Hospodine, Bože náš, ustrň se a smiluj se nad námi a přijmi v milosrdenství a zaslíbení naši modlitbu. Neboť ty, všemohoucí, slyšíš modlitby a prosby. Nenech nás od sebe odejít s prázdnou, náš králi. Neboť ty slyšíš modlitbu svého lidu Izraele s milosrdenstvím. Požehnaný jsi ty, Hospodine, slyšící modlitbu.

tuto chvíli se může zařadit tato osobní modlitba. Bože můj, střes můj jazyk od zlého a mé rty před záludnými řečmi. Vůči těm, kteří mi zlořečí, ať je má duše klidná a je ke všem jako prach. Otevři mé srdce svou tórou a má duše, ať spěchá plnit tvé příkazy. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš jejich záměry a zmař jejich úklady. Učiň to pro své jméno, učiň to pro svou pravici, učiň to pro svou svatost, učiň to pro svou tóru, aby tví milovaní byli zachráněni. Pomoz svou pravicí a vyslyš mě. Kéž najdou u tebe zalíbení výroky mých úst i myšlenky mého srdce, Hospodine, má skálu, můj vykupiteli. Ten, jenž sjednává mír na svých výšinách, ať sjedná mír i nám a celému Izraeli. A řekněte Amen. 17. požehnání za bohoslužbu. Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, ve svém lidu Izraele a v jeho modlitbě a uveď znovu jejich bohoslužbu do síně svého domu a přijmi s láskou zápalné oběti Izraele a jeho modlitbu a ať je pro tebe služba tvého lidu Izraele stále zalíbením. Kéž naše oči spatří tvůj návrat na Sion v milosrdenství. Požehnaný jsi ty, Hospodine, navracející svou přítomnost na Sion. 18. požehnání, díku vzdání. Děkujeme tobě, jenž jsi Hospodin, náš Bůh a Bůh našich otců na věky věků. Jsi skála našich životů, štít naší spásy od pokolení do pokolení. Budeme ti děkovat a hlásat tvou chválu za naše životy, které byly dány do tvých rukou, a za naše duše, které jsou ti svěřeny, a za tvé zázraky, které jsou s námi každý den, a za tvé divy a dobrodiní v každé době, večer a ráno a v poledne. Dobrotivý, nechť tvé milosrdenství nikdy nezná omezení. Slitovný, nechť tvá milost neustane, od jak živa v tebe doufáme. Za to všechno, ať je požehnáno a vyvýšeno tvé jméno, králi náš, stále, na věky věků. A všichni živí budou děkovat tobě a velebit tvé jméno v pravdě, Bože naší spásy a pomoci. Požehnaný jsi ty, Hospodine, tvé jméno je dobrotivý a tobě se sluší děkovat. Poslední požehnání si necháme po písničce a tou je žalm 117. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Vychutnejte si ho v hebrejštině.

Náš společný čas se pomalu chýlí k závěru. Čeká nás poslední 19. požehnání, které bylo přidáno později. Požehnání za mír. Uděl mír, dobro a požehnání, vlídnost, milost a milosrdenství nám a celému Izraeli, svému lidu. Požehnej, Otče náš, nám všem společně, ve světle své tváře, neboť ve světle své tváře dal si nám, Hospodine, Bože náš, zákon života, abychom milost v lásce měli, a rovněž i spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a mír. Kéž bude dobré v tvých očích žehnat nám a žehnat celému lidu tvému, Izraeli, v každý čas a každou hodinu tvým mírem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající svému lidu Izraele mírem. Amen. Modlitby podle Bible zakončíme vybranými verši žalmu 89. A s přáním Božího milosrdenství se s vámi loučí Dana Kenningová. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu. Zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil si svět a všechno, co je na něm. Ty si stvořil jih i sever, i Tábor a Hermón plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu. Tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh zvedá. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele. Požehnán buď Hospodin na věky.

Noční vysílání na Rádiu 7 dospělo ke svému závěru, tak se s vámi rozloučím ještě jednou písní a taky s přáním požehnané a pokojné neděle.

Pokojné nedělní ráno. Minula 6. hodina, otevírá se před námi dnešní den, den, který ponese datum 7. června. Ať už je pro vás tento den nedělně svátečním nebo je víkendově odpočinkovým, kéž v něm prožíváte hojnost pokoje. Takovou pohodu, kterou jen tak něco nesebere. Ranním vysíláním Rádia 7 bude provázet Broňa Procházková a na začátek se podívejme na nabídku pořadů. Jako každý den i dnes se na Prahu dne zastavíme s tichým časem. Ve 6:45 otevřeme písmo a pozveme k modlitbě. Vnímat nastavení a potřeby druhého se může zdát jako velká a někdy ne úplně snadno naplnitelná výzva. Právě k ní pozve Jiří Hurta v pořadu Studna slova. U vydání s titulkem Ohleduplnost pomáhá se potkáme od 6:45. Různé vlivy a učení nás mohou odloučit od víry v Krista. Drobný výčet popisuje apoštol Pavel v 2. kapitole listu Koloským, kterou otevíráme krátce po 7. hodině raní. Štěstí je něco, po čem touží snad každý. Já myslím, že každý. Ale chcete šťastní být, anebo už jste? Sváteční slovo pro dnešní den připravil Pavel Coufal a zazní v 8 hodin. A po 9. hodině zveme na bohoslužbu. Kázání Cesta radosti odkrývá paradox křesťanského života, že největší zisk nacházíme v momentě, kdy se vzdáme spoléhání na vlastní výkon. Objevte nesmírnou vzácnost poznání Krista, vedle kterého se i ty největší životní investice mohou zdát bezcenné. V 9 hodin káže Pavel Maňásek z Církve bratrské Elim v Písku. Tolik nabídka k poslechu a za ní přání, ať je vám s Rádiem 7 dobře.

Za okamžik čtvrt na sedm sejdeme se v tichém čase, kde otevřeme druhou kapitolu listu Kolským z Nového zákona z Bible.

V tichém čase zveme otevřít stránky Bible a zveme k modlitbě, zveme k takovému krátkému zastavení na prahu dne. Pro dnešní den jsem vybrala verše 6. a 7. z 2. kapitoly listu Koloským. Píše se tam: Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm. Posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.

0: zapustíte kořeny, budujte, posilujte. To nejsou slovesa jednorázové akce. Není to jednorázová záležitost. Rostlina, když vypouští kořeny, když zapouští kořeny, tak je to den za dnem neviditelně. Když se něco buduje, tak je to krok za krokem, cihla za cihlou, každodenně. Když se něco posiluje, tak je to zvedání činky v posilovně mnohokrát, častokrát, pravidelně, dlouhou dobu. Nejedná se tu o jednorázovou záležitost. Jedná se o drobnou, každodenní, věrnou činnost, kdy někdy vynechat je vlastně bez následků, nic se neděje, nic není vidět. Přesto na té pravidelné, časté mnohosti záleží. Každodenní vztahování se ke Kristu, nejenom nedělní, ale každodenní, den za dnem naslouchat jeho příběhům, jeho slovům, poznávat, jaký je, jaké jsou jeho způsoby, jeho rukopis. Jinak se mi ten jeho rukopis, jinak neprojde přes kůži, jinak se mi nedostane pod kůži. Že neprožívám s Bohem velké převratné věci. Každodennost se může zdát všední, ale tam se děje život. Je důležitá, protože je důležitá pro vztah a víra v Krista je o vztahu s ním a to stojí za to. To, o čem se tu píše v těch verších, bych přirovnala ke hře na kytaru. Když jste se stali žáky hry na kytaru, pak taky jako žáci hry na kytaru žijte, tak k tomu svému učiteli choďte a cvičte každý den, berte do ruky kytaru. A že vám nejdou flažolety a baréčka, hrajte, co umíte, ale hrajte. Zvuk modlitbě. Díky, Pane Ježíši Kriste, že máme v životě pevnou půdu pod nohama, že se tebe můžeme držet a s tebou jít i dnešním dnem v tom, co prožíváme, kde se nacházíme. Do toho všeho tě můžeme zvát. Díky. Díky, že jsi s námi. Tak prosíme za otevřené srdce, prosíme za otevřenou mysl, ať chceme tebe poznávat. Ať ta touha je namířena na tebe. Ať v tobě zapustíme kořeny, co podrží i silný nápor větru. Ať na tobě se budujeme se základem, co se nerozdrolí, nepodvrtne. Ať se posilujeme ve víře. A děkujeme, že jsi s námi. Amen.
1: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno Ježíš. Žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno Ježíš.

když volal jsem a svůj zvuk zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem pána v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích.

S kapelou Tehlim a žalmem 77 jsme se přenesli přes polovinu 7. hodiny. V nedělním ránu je s vámi Broňa Procházková a Rádio 7, které ve 7:15 přinese studnu slova Jiřího Hurty.

0: Pokud řekneme, že v dnešním pořadu Studna slova otevře Jiří Hurta téma masa obětovaného modlám, může to vypadat jako něco, co člověka 21. století opravdu nemusí zajímat. Jak ale uslyšíme v dalších minutách, jde o mnohem důležitější a širší otázku, která se dotýká každého z nás. Pojďme společně nahlédnout do 8. kapitoly 1. listu Korinským. Dobrý poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Posledně jsme se zabývali začátkem 8. kapitoly 1. listu Korinským, kde apoštol Pavel píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Řekli jsme si, že tady jde o otázku křesťanské svobody. Že však poznání nedává ještě člověku právo jednat podle něho bez ohledu na druhé, protože poznání lidi rozděluje, zatímco jedinou spojující a budující silou je láska. A Pavel pokračuje: pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko i my jsme skrze něho. Pokud tedy jde o samotný postoj víry, apoštol Pavel dává za pravdu těm, kteří k otázce pojídání masa obětovaného modlám tvrdí, že tahle otázka pro ně vlastně vůbec nic neznamená, protože modla nic není. Protože neexistuje žádný skutečný Bůh kromě jediného. Pavel však vidí střízlivě i lidskou skutečnost a proto poznamenává, že přesto existují různí takzvaní bohové a pánové, kterým se lidé klanějí a uctívají je. Je samozřejmé, že tyto pohanské kulty nemají pro křesťany žádný význam, protože v nich jde jenom o takzvané bohy, které si vytvořila lidská slepota a pověrečnost. Lze sice připustit, že za některými kulty a pohanskými praktikami jsou skutečné živé síly, které jsou ovšem démonské povahy, ale ani to nic neznamená, protože křesťané už byli z jejich moci i vlivu stejně vysvobozeni vítězstvím Kristovým. Křesťanovi bylo skrze víru zjeveno, že je tu jen jeden, jediný skutečný Bůh, stvořitel všech i všeho. A křesťan ví, že tomuto jedinému pánu všech i všeho právem patří všecka čest i sláva a také vděčná láska. On jediný má oprávněný nárok na poslušnost všech lidí, protože skrze svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, povolal všecko v život a skrze jeho oběť, to znamená skrze boží lásku zjevenou a dokázanou Kristovým křížem, otevřel všem cestu k trůnu své milosti. Křesťan tuto milost přijal a v daru odpuštění hříchů i věčného života poznal. Proto není ve svém životě závislý na nikom jiném, než na svém pánu, který mu svou milost na každý den znovu prokazuje. Na adresu těch, kteří si se svou svobodou v Kristu nedělají starosti, však Pavel píše dál. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme. Říká se, že sytý hladovému nevěří. Právě tak ti, kdo poznali plnou svobodu v Kristu a vědí, že z Boží jedinosti vyplývá naprostá nicotnost veškerých pohanských kultů, zapomínají, že toto poznání nemají zdaleka všichni křesťané. Mnozí vyrůstali dlouhá léta v pohanském ovzduší. Jejich víra je mladičká, útlá a neupevněná. Takže nejsou schopni vymanit se zatím vždycky a ve všem z určité úzkosti, která vyplývá z jejich bývalého vztahu k pohanským modlám. Proto se také úzkostlivě vyhýbají všemu, co s pohanským kultem souvisí. Příčinou je v každém případě duchovní nezralost a slabost vratkého svědomí. Svědomí je jistě člověku určitým osobním světlem při rozhodování na životní cestě, i když je nedokonalou náhražkou přímého vedení Duchem Božím. V církvi je však mnoho těch, kteří uvěřili, chtějí upřímně následovat Pána Ježíše a stali se živými účastníky jeho společenství, ačkoliv nejsou dosud pevně zakotveni v Božím slově. Musí se rozhodovat mezi zlým a dobrým, mezi správným a nesprávným a jsou přitom odkázáni zatím jen na své svědomí. Takoví lidé si samozřejmě nemohou dovolit poskvrňovat své svědomí tím, že by proti němu vědomně jednali. Vždyť pravou svobodu v Kristu dosud nepoznali. A v mnohém jsou dosud podrobeni zákonu, ba leckdy jsou i zajatci svých představ. Naproti tomu ti, kdo poznání mají a oprostili se už od všech falešných pohanských představ, se nechtějí vzdát stolování v prostorách pohanských chrámů, kde se scházejí se svými příbuznými nebo známými a vůbec s lidmi vyššího vzdělání a postavení, ačkoliv se tam přitom jedí a pijí věci obětované modlám. Křesťanům, kteří mají jasno, tato skutečnost nevadí, protože vědí, že jakékoliv modly naprosto nic neznamenají. A apoštol Pavel rád připouští, že na tom, budou-li či nebudou-li ty modlám obětované věci jíst a pít, jejich spasení vůbec nezávisí. Otázka výběru jídla a pití nemá se spasením vůbec nic společného. Pán Ježíš ostatně řekl jasně, je to v 15. kapitole Matouše, ne co vchází do úst znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A vysvětlil, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. A apoštol Pavel ve 14. kapitole listu Římanům zdůrazňuje, že království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti pokoji a radosti z Ducha Svatého. Z hlediska osobní svobody v Kristu neexistuje tedy žádný důvod, proč něco jíst a něco nejíst, pokud nejde o příčiny zdravotní. Jenže církev Kristova je společenstvím lásky, ve kterém se vzájemný vztah bratra k bratru musí projevit i ohleduplností. Ve společenství lásky nelze tedy osobní svobodu prosazovat bez ohledu na druhého. A proto se příště zamyslíme nad závěrečnými slovy 8. kapitoly 1. listu Korintským. Dnes si závěrem připomeňme, jak tuto základní zásadu formuluje Pavel ve 14. kapitole Římanům v poněkud jiném smyslu. Píše tam: bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. A dále: vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Cokoliv není z víry, je hřích. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.

Pane Ježíši Kriste, ty ses vzdal všech svých práv a zemřel za nás, za všecky silné i za ty nejslabší. Veď nás tak, abychom se svobody v tobě uměli ochotně vzdát pro lásku k bratru, abychom mu svou svobodou nebyli pohoršením.

0: Láska je přednější, připomněl v dnešním zamyšlení nad textem 8. kapitoly 1. listu Korinským Jiří Horta. Umět zapomenout na sebe ve prospěch druhého je náročná výzva. I proto je důležité vědět, kde pro takové jednání můžeme brát sílu a naději, že má smysl. Končí studna slova, díky, že jste byli s námi. Ta další je tu opět v sobotním odpolední o 15:30. Příští sobotu o 15:30 na vás čeká Jiří Hurta a pokračování výkladu 1. listu Korinským.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Z neděle 7. června uplynula 7. hodina. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Nedělní ranní vysílání budeme protkávat slovy písma. Jsme přesvědčeni, a nejenom jsme přesvědčeni, ale sami zakoušíme, že slova Bible jsou protříbená, aktuální, mají co říci a mají moc nejen informovat, ale i formovat. Proto jim záměrně dáváme prostor a dáme prostor i v hodině před námi. Krásné nedělní ráno s Rádiem 7.

On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím. To, co je vidět, i to, co vidět není, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je především a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířil vše. Krví jeho kříže, jím samým. Pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi.

0: Před malou chvílí jsem četla slova z první kapitoly listu Koloským. Za okamžik zazní slova, která jsou zapsaná ve druhé kapitole dopisu křesťanům do Kolos. Mluví se tam mimo jiné i o něčem na pohled velkém, líbivém, co je ale uvnitř jalové a nikam nevede, na co si máme dát pozor. Tak doufám, že jsem vás navnadila na čtení z Bible. Po písničce ji otevře Kuba Lofítek.
1: Ty jsi můj pán, řekni běž a já půjdu rád, rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl, kdybych ne.

Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. Chci, abyste povzbuzení v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné píše své mysli viděl při svém zasvěcování. Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat? Neber to do rukou, nejez, nedotýkej se, jako byste stále ještě byli v moci světa. Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní.

Před chvílí znělo varování před falešnou pokorou, před okázalou nábožností, před zdáním moudrosti. Vše to vypadá duchovně, ale je to jen pohůnkem vlastního ega. Chraň nás, Kriste, falše a zbožnosti, která tě nepotřebuje.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl.

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to

Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte vždy své rodiče, tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. To jsou slova ze 3. kapitoly listu Koloským. Prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, za pokoj do našich rodin.

stát opodál. Chci ti dát vše, co mám. Mám tě rád, chci být tam.

0: Znělka Rádia 7 zní krátce po 8. hodině v neděli 7. června. V ranním vysílání s vámi Broňa Procházková. Při výhledu na program dnešního rána upozorním na 9. hodinu, kdy nás čeká záznam bohoslužby z církve bratrské Elim v Písku. O radosti ze ztráty bude kázat Pavel Maňásek. Tím prvním, co ale ve vysílání potkáme, tak jsou nejšťastnější lidé na světě. O koho jde? To prozradí sváteční slovo Pavla Coufala. Příjemný poslech. Sváteční slovo.
1: My jsme ti nejšťastnější lidé na zemi. Jsme nejvíce milovaní lidé, zahrnutí největší láskou a přízní, jakou může vůbec člověk přijmout. Dostali jsme to největší dědictví, jaké může existovat. Dědictví, které neporovnatelně převyšuje cokoliv, co může někdo zdědit po strýčkovi, který byl dolarovým multimiliardářem. Jsme přáteli té nejmocnější bytosti v celém vesmíru. Máme na něj přímou linku a můžeme s ním kdykoliv mluvit. On si na nás najde vždycky čas a pomůže nám. Nikdy nejsme sami. Zve nás ke svému stolu a my se můžeme těšit z jeho blízkosti. Náš život má díky tomu hluboký smysl a má pravý cíl. Nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale já si opravdu myslím, že my křesťané jsme ti nejšťastnější lidé, kteří chodí po této zemi. No, tak mi ale řekněte, proč to je na nás tak málo vidět? A proč o tom tak málo mluvíme s lidmi okolo nás? Proč z našich úst nejsou slyšet slova radosti, vděčnosti a chvály Bohu, když mluvíme s našimi přáteli, známými a třeba i s neznámými lidmi? Není to třeba tím, že si tyto slavné skutečnosti vlastně neuvědomujeme? Co když se podobáme tomu otrhanému bezdomovci, který spal pod mostem, protože nevěděl, že ve skutečnosti zdědil velké jmění? Víte, můžeme chodit do církve a slyšet každou neděli spoustu úžasných biblických pravd o Bohu a o nás. Máme mnoho skvělých informací, které však v konečném důsledku nemusí měnit náš každodenní život, pokud zůstávají jen v naší hlavě. Myslím, že ten problém je v našem srdci. Apoštol Pavel ve svém dopise Efeským v první části popisuje úžasné věci o Bohu a o tom, co Bůh dělá pro nás a s námi. Z jeho nitra tryská přímo gejzír vděčnosti a chvály Bohu za jeho milost a lásku, kterou nám prokázal ve svém synu, Pánu Ježíši. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Pavel mluví o našem dědictví, o naší spáse z milosti, o našem přijetí do Boží rodiny. Mluví o tom, že v Kristu můžeme svobodně a s důvěrou přicházet k našemu nebeskému Otci. A pak, v polovině 3. kapitoly, se apoštol Pavel začíná modlit. Kleká na kolena před Otcem a prosí za duchovní proměnu srdcí těch, kterým píše svůj dopis. Prosí, aby jim Bůh skrze moc svého ducha dal poznat a prožít Ježíšovu lásku naplno, v její šířce i délce, výšce i hloubce, ve všech jejich rozměrech. Myslím, že toto potřebujeme i my. Kleknout v modlitbě před Pánem a prosit za to, abychom nově prožili Boží lásku. Aby nás plně prostoupila, aby nás naplnila. Aby nám Bůh dal tu milost, abychom ho více znali. Abychom znali jeho srdce. Prosit ho, aby skutečně přebýval skrze víru v našich srdcích, aby tam nebyl jen nedělním hostem, ale aby v nás bydlel, aby byl součástí každého našeho okamžiku. Prosit ho, aby skutečně přebýval skrze víru v našich srdcích, aby tam nebyl jen nedělním hostem, ale aby v nás bydlel, aby byl součástí každého našeho okamžiku. Uvědomil jsem si, že v záplavě třeba i dobrých a duchovních informací potřebujeme jít do ticha s Bohem. Potřebujeme prostě jen být s ním, přebývat v něm, otevřít se mu, aby nám byl blízko, rozmýšlet nad jeho slovem, naslouchat mu, aby k nám mluvil svým tichým, jemným hlasem, zjevoval nám svoje milující srdce a naplňoval nás svojí láskou. A pak snad pochopíme, že to nejvzácnější, co může člověk ve svém životě získat, jsme už získali. V Ježíši, našem Pánu. Jsme opravdu ti nejšťastnější lidé na zemi. Díky mu za to.
0: Sváteční slovo připravil Pavel Coufal.

kalendáři u dnešního data najdete dvě jména, Iveta a Slavoj. Iveta se dříve psala s Y na začátku. Jedná se o francouzské jméno německého původu, protějšek mužského jména Ivo. A význam jména je Tisový luk. Poněkud zvláštní význam, ale krásné jméno. Spolu s Ivetou slaví dnešní den také Slavoj. Toto slovanské jméno je u nás rozšířeno především díky královéhradeckému rukopisu a lze ho vyložit jako slavný. Někteří badatelé se domnívají, že jde o českou obdobu německého jména Robert, Rupert, Lothar nebo řeckého jména Kletus. Ivetám i Slavojům velká gratulace z Rádia 7.

0: kalendárium.
1: Z mnohých událostí a jmen, která je možné najít u dnešního data 7. června, vybereme dvě události a dvě jména. V roce 1781 před 245 lety byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. To bylo otevřeno 21. března roku 1783. Dlouhou dobu fungovalo pod názvem Nosticovo národní divadlo. V divadle vystoupil v roce 1787 Wolfgang Amadeus Mozart a na koncertě 20. ledna dirigoval svoji Figarovu svatbu. Ta měla ve Vídni nevalný úspěch. Úspěchu tam nedosáhla, za to nadšení Pražanů bylo veliké. Mozart se rozhodl složit pro Prahu operu Don Giovanni. Zejména tato opera divadlo proslavila. Později divadlo odkoupili od hraběte čeští stavové a přejmenovali ho na Stavovské divadlo. Po první světové válce bylo přičleněno k divadlu národnímu a dnes je jeho druhou scénou. Tou druhou událostí je událost z roku 1948. Tehdejší československý prezident Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta. Jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald. Roku 1953 se narodila Libuše Šafránková. Tato česká herečka zemřela roku 2001. V roce 1938 umírá evangelický teolog, jeden ze spoluzakladatelů Českobratrské církve evangelické Josef Souček. V letech 1918 až 1938 byl prvním synodním seniorem této církve. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal.

Minulo půl deváté, do deváté hodiny písničky a po deváté hodině zveme na bohoslužbu. Kázání Cesta radosti odkrývá paradox křesťanského života, že největší zisk nacházíme v momentě, kdy se vzdáme spoléhání na vlastní výkon, kdy objevíme bohatství a vzácnost Krista. Krista, vedle kterého se i ty největší životní investice mohou zdát bezcenné. Po deváté hodině káže Pavel Maňásek z Církve bratrské Elim v Písku.

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Římanům 13:10.

Naše ego nechce ukázat prohru nebo slabost. Končím s egem, chci najít, kdo opravdu jsem, zpívá Lauren Daigle.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Rádio 7, rádio, které míří k srdci. Minula 9. hodina z dnešního dne, máme 7. června. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková a přidávám i přání pokojného nedělního dopoledne. K nedělnímu dopoledni pro mnohé patří bohoslužba. Bohoslužba bude i součástí našeho vysílání. Za 15 minut vás zveme na kázání Pavla Maňáska o radosti ze ztráty. K tomu kázání nás přivedou chvály, které doufám naladí vaši mysl i vaše srdce.

0: V následující půlhodině pojďme objevit vzácnost Krista, vedle kterého bledne mnohé. Kázat bude Pavel Maňásek z církve bratrské Elim v Písku.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Přeji dobré a požehnané dopoledne vám všem. Myslím si, že mnozí z vás vědí, že pocházím ze severní Moravy, nebo že celá naše rodina pochází ze severní Moravy a kousek od Ostravy, nebo relativně blízko od Ostravy, kde jsem vyrůstal, tak je takové nevelké město, které se jmenuje Hranice, nebo taky z nějakého důvodu železniční stanice se jmenuje Hranice na Moravě, samotné město Hranice. Pokud vůbec někdo ví, že existuje, tak možná jenom proto, že je tam nejhlubší propast v naší republice, hranická propast, ale jinak to není moc známé město. 17 tisíc obyvatel, o něco menší než Strakonice, o něco větší než Krumlov. No a pro mě to v podstatě byla jenom jedna zastávka na cestě do Prahy, protože jsme jezdili přes Hranice vlakem do Prahy a v nultých letech, to znamená tak nějak po roce 2000, tak jsem se začal všímat, že v těch Hranicích vyrůstá něco velikého. Nějaký obrovský výrobní komplex. A v té době to byla největší investice nebo největší investiční akce v České republice. Firma Philips nadnárodní z Holandska měla v plánu utratit zhruba miliardu euro, znamená nějakých 25 miliard korun, na velkou fabriku, ve které se chystali vyrábět to, co uvidíte na dalším obrázku. Oni se rozhodli, že tam vybudují největší evropskou výrobnu televizních obrazovek. A byly to tyhle ty obrazovky. Technici vědí, že se jmenují CRT, obrazovky, katodová trubice. Prostě televize, jak ji znali několik generací od okamžiku, kdy televize někdy v 30. letech začala vysílat ve Velké Británii, v 50. u nás prostě taková velká skříň a základem byla skleněná katodová trubice, která vytvářela celý ten obraz. Bylo to vychytané, už to umělo docela spoustu věcí a firma Philips tam prostě investovala, protože čekala, že tyto investice se jim vrátí a že na tom velice vydělají a že výroba v Česku bude levná a že to bude všecko super. Akorát jednu věc neodhadli. Neodhadli to, že vlastně ty monitory, jak známe dneska televize, ty placaté televize LCD, LED, že ten vývoj půjde tak rychle dopředu, že to, co tehdy stálo majlant a zdálo se, že prostě to bude trvat léta, než vůbec to nějakým způsobem se dostane na širší trh, tak v podstatě během pár let lidi tyhle ty skleněný velký televize už vůbec nenakupovali. V prvním roce po rozjetí výroby tahle ta firma ještě generovala nějaký malý zisk a v těch dalších letech už se jenom propadala do ztráty. Tam se stalo typicky něco, k čemu v

0: ekonomice říkají zmařená investice. Něco, co bylo v ekonomickém rozvaze jako zisk, jako majetek, jako něco, co mělo přinášet bohatství, se stalo přítěží. A oni to nakonec museli odepsat jako ztrátu. Firma Philips to přežila, nějak to přežilo i město Hranice, teď tam jsou nějaké jiné firmy, za malý pakatel to koupila nějaká jiná developerská firma, která tam dneska dělá sklady a podobně. Proč to říkám? Protože to je téma, o kterém ne v ekonomice, ale v životě lidském mluví apoštol Pavel ve 3. kapitole listu Filipským. O tom, jak něco, co se zdálo být ziskem, se nakonec stalo ztrátou. A ten postup je podobný. Čtete tady to, co apoštol Pavel píše. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu pokládám také všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Podobně jako firma Philips utratila spoustu prostředků na to, aby vybudovala něco, co vlastně nakonec jí nebylo k ničemu. Ještě to vysálo další a další peníze. I nám se v životě může stát, že se nám podaří vybudovat něco, co není až tak dobré. My chceme budovat, chceme uspět ve svém životě. Snažíme se být dobrými lidmi, úspěšnými pracovníky, vzornými rodiči, anebo i také oddanými věřícími. Na začátku, před 14 dny, když začala ta naše série Cesta radosti, tak tu promítal Jirka takový výsledek průzkumu, co všechno lidé v Čechách chtějí vybudovat. Co je pro ně tím ziskem? Rodina, zdraví, úspěch, zajištění, pohoda. Apoštol Pavel mluví o zkušenosti ze svého vlastního života, kdy budoval něco, co dokonce věřil, že je správné i před Bohem. A pak najednou zjistil, jak se říká, si znáte to úsloví, že stoupáte po žebříku, namáháte se a pak zjistíte, že ten žebřík je opřený o špatnou stěnu. Nestačí úsilí, je otázka, o jakou stěnu a jaký cíl ten náš žebřík, po kterém se šplháme v životě, má. Budu za chviličku číst tedy z 3. kapitoly, kde máme to Pavlovo stanovisko vyjádřeno. A jenom připomenu, máme teď takovou sérii, nazvali jsme ji Cesta radosti, protože je to z listu, z Bible, z listu apoštola Pavla do Filip. A říká se, že to je epištola radosti, protože on tam velmi často vybízí. Říká, mám radost tohodle, mám radost tamtoho, mějte radost a podobně. A je to v určitém paradoxu k okolnostem, ve kterým je, protože kvůli zvěstování Krista sedí ve vězení, nemá svobodu pohybu, neví, jak dopadne jeho soud. My jsme teď uprostřed toho listu nebo v druhé půlce. Pojďme si přečíst, jak apoštol Pavel dál pokračuje v té zprávě, kterou posílal do sboru ve Filipech, který on sám založil. Budeme číst 3. kapitoly od 1. do 11. verše. Konečně, moji bratři, radujte se v pánu. Psát vám opět tytéž věci mě není zatěžko a pro vás to bude ujištěním. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu Božím. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Ačkoliv já bych mohl spoléhat na sebe. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřezán 8. dne, z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon, farizeus. Jde-li o horlivost, pronásledovatel církve. Jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm, nemajíc svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Pavel, jak vidíte, na začátku připomíná, zase vám to píšu, bratři, radujte se v Pánu. Pak změní to na docela ostré varování. Dejte si pozor. A tam zmiňuje nějaké lidi, kteří známe z pozadí, a pravděpodobně přišli do toho filipského sboru a říkali jim, to nestačí, že věříte v Ježíše Krista. Vy také musíte dodržet tyhle ty rituály a tyhle ty předpisy. Vlastně musíte se stát Židy. To znamená, pro Židy to znamení židovství je obřízka, takže vy musíte být obřezáni a tak dále a tak dále. Jinými slovy, ke víře Krista bylo také chtěli přidat lidské zásluhy a náboženské výkony. To, že patříme Bohu, to je pravda, to je krásná věc. Ale apoštol Pavel říká, že spíš jsou rozřízka. Si pohrál se slovy v řečtině, to vlastně hříčka se slovy, taky ti překladatelé to pěkně vystihli v češtině. Vy nespojujete, vy nepřibližujete k Bohu, vy spíš rozdělujete. A přidal k tomu vlastní životní zkušenost. Vlastně říká, já vím, o čem mluvím. Jestli se zdá někomu, že může spoléhat na sebe, tím víc já. A teď jmenuje v podstatě věci, které ho definovaly do doby, než se setkal s Ježíšem Kristem. Všechny tyhle ty věci on splňoval. Správný původ, správná výchova, správní učitelé, správná náboženská praxe, dokonce velmi horlivý, akorát, že věřil, že vlastně musí pronásledovat církev, že to dělá kvůli Bohu. A on říká vlastně podle židovského zákona, podle nějakých předpisů a náboženství, já jsem bez úhony. Ale pak se setkal s živým Ježíšem. Dokonce se mi zdá, že to některá besídka bude dneska probírat podle obrázku, které Petr kopíroval na kopírce. Ten příběh Pavlova obrácení nebudu připomínat, můžete si to přečíst v knize Skutků v 9. kapitole, ale víte, že to bylo velmi dramatické. A on se setkal s živým Ježíšem a to úplně totálně obrátilo jeho život. Už to slovo obrácení, které používáme, opravdu je něco, jdete tak a najednou jdete úplně jinam, protože jdete s Ježíšem. A najednou při setkání s živým Ježíšem, když poznal Ježíše poprvé, tak najednou zjistil, že ten jeho žebřík života, po kterém šplhá, aby se dostal k Bohu, je opřený úplně o špatnou zeď. Že to všechno jeho velké úsilí, které bylo cílevědomé a s přesvědčením, Pavel byl výkonný člověk, tak vedlo úplně špatným směrem. Samotná snaha nestačí a teď říká, to nebyl zisk, to byla všechno ztráta a já jsem to potřeboval odepsat. I dneska existuje, to je po celou historii lidstva, existuje nebezpečí spoléhat na vnější věci. Můžeme si myslet, že nás definuje třeba i jako věřící to, chodím do církve, čtu si Bibli, žiju slušně, nejsem jako ostatní. To jsou všechno dobré a důležité věci, ale není to cíl. Je to jenom ani vlastně prostředek, je to jenom důsledek něčeho. Otázka evangelia není, co jsi dokázal. Ta otázka zní, znáš Krista? Tak můžeme mít správné návyky a přitom mít srdce daleko od Boha. A my tady právě přicházíme k jádru té třetí kapitoly, k tomu, co už jsme četli na začátku, k tomu, že Pavel se rozhodl, já chci postavit ten žebřík, opřít o správnou zeď. A píše právě, cokoliv mi bylo ziskem, já jsem zjistil, že je to prázdná, zbytečná investice. A já už jsem do toho nechtěl investovat, protože to nikam nevedlo. Tak jsem to pro Krista odepsal jako ztrátu. A pak řekl ještě silněji, vlastně všechno pokládám za ztrátu. Proč? Pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše. Apoštol Pavel píše jako člověk, který objevil poklad. Víte, že Pán Ježíš o tom mluvil někdy v podobenství. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo nalezl a šel a prodal všechno, co měl, protože zjistil, že je tam hodnota, která převyšuje všechno ostatní. Já se přiznám, když jsem četl tato slova Pavlova, tak se mi dotkla, protože jsem si říkal, jak já to mám. je poznání Krista, to, že jsem mohl uvěřit mě, že ho můžu poznávat nesmírnou vzácností? A nebo ten můj každodenní život je zahlcen tolika dalšími věcmi, že mi ta vzácnost, ta nádhera, ta skvělost možná uniká? Pavel neříká, Kristus je užitečný, neříká, Kristus mi pomohl v tom a v tom, neříká, Kristus vylepšil můj život. On vlastně říká, vedle Krista všechno ostatní ztrácí cenu. Název tohodle kázání je radost ze ztráty, ale ono to je spíš radost z nalezení. Ztráta je jenom nezbytný prostředek k tomu nalezení. Poznání Krista Ježíše, píše apoštol Pavel, je mi tak nesmírně vzácné, že všechno ostatní pokládám, všimli jste si toho slova, pokládám za odpad. Doslovně je tam jako hnůj, jako něco, co nemá cenu. Nejenom, že je to bezcenné, ale já to chci vyhodit, protože to, že kdyby mě to bránilo v poznání Pána Ježíše Krista, kdyby mě to přesměrovalo jinam, a já bych zase šplhal po špatném žebříku, to nechci. To, že jsem poznal Ježíše Krista, tak úžasná věc, tak skvělá, že stojí za to, pro mě neřeším ty ostatní věci. Co to znamená? Poznat Krista. Někdy to používáme se slovy, Pane Ježíše jsem poznal, když mi bylo 16. V mládeži někde na kempu jsem uvěřil. To je sice pravda, to bylo naše první setkání s Kristem. Stejně jako Pavel na cestě do Damašku se potkal s Kristem a to obrátilo jeho život. Ale tohle to poznávání nekončí. Ježí dál. Ježíše poznáváme každý den. Nejde jenom o informace, že si přečtu Bibli a podívám se, co prožívali ti učedníci, možná si pustím film Chosen, to je moc pěkné seznámení s Ježíšem taky, ale to je úvodní seznámení. Poznávám Ježíše tím, že s ním chodím každý den. Chodit duchem, říkal apoštol Pavel. Už ve starém zákoně, na všech svých cestách, snaž se ji poznávat. Stejně tak, jako už jsme s manželkou 30 let, ne, ještě ne, bude to za 2 roky, skoro 30 let, pořád se poznáváme novým způsobem. Když máte s někým vztah, tak to není nikdy, nikdy to nekončí. Pán Ježíš je ještě nádhernější, hlubší, větší, neuchopitelnější než jakýkoliv jiný člověk. Biblické poznání, i to slovo poznat, v Biblii již používáte ve vztahu vůči druhému člověku. Znamená to vůči jiné bytosti, jiné osobnosti. Znamená to vztah, blízkost, společenství, důvěru, každodenní chození. A Pavel pokračuje. A byl v něm nalezen nemaje svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Ježíše Krista. Tady stojíme úplně v samém jádru té dobré zprávy Evangelia. Že Pavel pochopil, že člověk nemůže před Boha podstavit nějaké svoje zásluhy. Jo, všechno lidské úsilí na to nakonec nestačí. Ale zároveň poznal, že to není důvod k nějakému zoufalství a depresi, ale naopak důvod k radosti. Proč? Protože naše záchrana nestojí na našich zásluhách, ale stojí na zásluhách Ježíše Krista. O tom mluví Bible. Ježíš nám dal svoji čistotu před Bohem a vzal na sebe naše viny, naše hříchy, když jsme mu je vyznali a vydali. To je skvělý obchod, že? Dejte mi svoje hříchy, já vám dám svůj život. To Ježíš udělal z lásky. Z té lásky agape, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak my nemusíme stát před Bohem a předkládat mu nějaké svoje zásluhy a bodíky a podobně. A my můžeme svobodně přijít, protože před ním stojí zásluhy a vítězství Pána Ježíše Krista. Minule to četlo Jirka Valeš, proto ho Bůh vyvýšil nade vše, protože se ponížil za nás, vzal na sebe i smrt zemřel jako služebník, aby stál k novému životu a otevřel cestu i nám. A když tedy naše naděje stojí na takovém základu, tak už nemusíme usilovat za to, abychom si nějak zasloužili Boží lásku, abychom si nějak zasloužili jeho přízeň svou morálkou nebo svým výkonem. Jsme zachráněni milostí skrze víru, píše apoštol Pavel v listu Efeským. Do Filip píše to, že spravedlnost, která je z víry v Krista. Takže Kristus je naším cílem, je naším pánem, je i naším cestou k Bohu. Jak o tom sám mluvil, já jsem ta cesta. Tak žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. My to evangelium a tuhle tu dobrou zprávu, to řecké slovo evangelium znamená dobrá zpráva, slyšíme v církvi, to je ústřední zpráva Ježíše Krista, ústřední zpráva apoštolů, ústřední zpráva i dneska, kterou Pán Bůh nám chce sdělit, že nás má rád, že nám chce odpustit, že můžeme naše hříchy složit u něj. Neříká, je to jedno, co jsi udělal, je to vážné, co jsi udělal, ale já ti můžu a chci odpustit. A my to známe sice hlavou, ale často žijeme, jako bychom si pořád to Boží přijetí museli nějak zasloužit. A možná i to může být důvodem, proč leskdy to naše vzácnost poznání Pána Ježíše Krista není tak vzácná, protože pořád ve své mysli považujeme tak trochu jako za šéfa, který nás především úkoluje, a když my jsme ty úkoly nesplnili, tak radši k němu nejdeme. Když se daří, máme pocit, že Pán Bůh blízko, a když selžeme, propadáme zoufalství, ale evangelium, dobrá zpráva, říká, tvé postavení před Bohem nestojí na tvém výkonu, ale na Kristu. A apoštol Pavel prožil to, že Bůh proti němu nestaví, to připomenul mu to, že si pronásledoval církev, si křesťany zavíral do vězení, ale spíš mu řekl, skonči s tím, já mám pro tebe nový úkol, budeš zvěstovat pohanům evangelium, půjdeš do celé Římské říše. Tohodle Pavla se vybral, naprosto nepravděpodobnou osobu. Pán Bůh neřeší naši minulost, tím vyřešil Pán Ježíš Kristus. On nás zve do vztahu k sebou, abychom ho poznávali i ve službě jemu. To nevede ke lhostejnosti, tak už se můžu jako lehnout a nebudu nic dělat, protože Pán Bůh, nemusím si o nic zasloužit. Naopak, to vede k tomu, že chceme teď žít úplně s jinou motivací. A ve svobodě můžu sloužit druhým, protože Bůh mě povolal. A ne, abych si to zasloužil. Povolání je první, služba jako druhá. Naopak, to nefunguje. A pak apoštol Pavel pokračuje dál. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. A to je překvapivé. Každý chceme poznat moc vzkříšení, tomu věřím. Ale kdo chce poznat účast na utrpení? Pavel ukazuje i svým životem, že následování Pána Ježíše Krista zahrnuje obojí. Poznání Krista není jenom zkratka k nějakému pohodlnému životu. Je to Pán, který nás vede i skrze těžkosti. A to je taky možná někdy mylná představa, že máme představu, že silná víra, opravdu silná víra odstraní z našeho života všechny problémy, všechny těžkosti. Pavel měl víru jako řemen. A seděl ve vězení, zažíval odpor, píše o tom, že někteří lidi i v církvi proti němu dělají všechny nějaké různé intriky a podobně. Zažil pronásledování, nejistotu. Říká, kolik já jsem prožil bezesných nocí pro církev. Bičovali mě několikrát, kamenovali mě. A přesto říká, chci Krista poznat ještě víc. Protože v utrpení člověk často poznává Krista ještě hlouběji. Možná někdo z vás prochází něčím hodně těžkým, nemocí, ztrátou, zklamáním z nějakého rozbitého vztahu, osamělostí, duchovním bojem, anebo možná tím, že má pocit, jsem tak jakoby na poušti, ten život je jako rutina, furt se to točí, domácnost, všechno. A možná si klade otázku, kde je Bůh? A apoštol Pavel v tím Filipským 3 nám připomíná, že Kristus není vzdálený našemu utrpení, protože on sám trpěl. On sám nesl kříž. Nikdy, už nikdo, kdo je s Kristem, nebude v tom sám, protože Kristus je v tom sebou. Byly to naše nemoci, jež nesl. Jeho ranami jsme uzdraveni. To je to proroctví z Izajáše z 53. kapitoly. A tak, když prožíváme tyto doby, tyto věci, nejlepší způsob není snažit se ještě makat víc, ale Pane Ježíši, kde jsi tady v této situaci? Dej se mi poznat. Ukaž se mi, co ty mi říkáš. Vzpomínám si na jednu takovou situaci určitého zklamání, kdy jsem prožil v církvi takové neférové jednání. Nějaký bratr si v podstatě mě pomluvil před ostatními a přikroutil nějaké věci, které dal tomu nějaké nálepky, které vůbec nebyly pravdivé. A lidi mu uvěřili, aspoň na nějakou dobu. A pro mě to bylo hrozně těžké. A říkal jsem si, proč člověk musí něco takového prožívat v církvi? Přece to by měl být svatý lid. Koneckonců apoštol Pavel prožíval některé, je to stejné, říkal, někteří slouží, aby mě přitížili. A když jsem se modlil tady za to, vzpomínám si na tu chvíli, tak Pán Ježíš nejčastěji ke mně mluví tím, že mi připomene nějaké slovo z Bible. A připomněl mi Římanům z 8. kapitoly, ten známý verš. Kdo vás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Pán Ježíš mi říkal, já tě neodsuzuji. Já vím, jak to bylo. Já jsem tvůj obhájce. A víš co? Já to taky zažil. Mě taky nespravedlivě odsoudili. A já jsem se úplně s hanbou musel uvědomit, ono je v tom i kus spravedlnosti. Nejsem zdaleka dokonalý, ale Pán Ježíš byl. A já jsem najednou začal v té modlitbě Boha chválit. Protože jsem obrovský pokoj. Že on mě neodsuzuje, protože Pán Ježíš je na pravici zboží a přimlouvá se za mě. On takovýmto způsobem vstupuje do různých situací, které prožíváte. Ne, že by je třeba hned vyřešil. Ale možná právě v těch těžkých věcech, v tom utrpení, ta vzácnost poznání Pána Ježíše Krista je něco ještě daleko vzácnějšího, než když jde všechno hezky. A možná si řeknete, tomu Pavlovi se to píše. On byl, že prožil nadpřirozené věci, to bylo prostě doba, byla to doba probuzení, že jo, prostě děli se zázraky, vznikaly sbory, po stovkách lidí uvěřovali v Krista, ale co my tady v 21. století v Čechách, v ateistické zemi, kde je to skoro jak s těma farizejema, procházíte celou zemí, abyste jednoho člověka obrátili. My nejsme takový jako Pavel, co máme dělat. My je to přece, je to příliš vysoká laťka. Tak pojďme si přečíst, co on tam píše dál. 12. až 16. verš. Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím. Zapomínuje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Všichni tedy, kteří jsme dokonalí, tak to smýšlejme. A smýšlíte-li v něčem jinak, i to vám Bůh zjeví. Jen se držme toho, čemu jsme již dospěli. Možná další překvapivé sdělení apoštola Pavla říká, nemyslím, že už bych dosáhl cíle. Nejsem dokonalý. Je to ještě spousta nedokonalostí, ale co říká, já běžím, jsem v pohybu. Není to ten zničující běh toho křečka, který prostě běhá furt jenom do kolečka v nějakém bubnu, ale vlastně neběží nikam. On říká, já mám cíl. Já vím, kam běžím. Nebeské povolání v Kristu Ježíši. A říká, mě se zmocnil Ježíš. Neběžím, abych si zasloužil jeho lásku. Běžím, protože už patřím Ježíši. On už se mě zmocnil. A naše odpověď je, naše úsilí odpovědi na to, co Bůh už udělal. Takže zase říká, jsem v pohybu, nestojím na místě, zapomínám na to, co je za mnou, nedívám se zpátky, to znamená neustrnout u minulých selhání, u toho života, který jsme měli, ještě než jsme uvěřili, ani u minulých vítězství. Říká, natahuji se po tom, co je přede mnou. Ten cíl je nebe. Boží povolání, které už jsem přijal, které se naplní. Není to o výkonu, protože to je takový maraton celoživotní, ale spíš o postoji. Nestůj na místě. Běž. Nedívej se furt zpátky, dívej se dopředu. My se můžeme dívat dopředu. Mnozí lidé, kteří neznají Boha nebo nemají naději v Kristu, tak když přibývají roky, tak prožívají, že najednou už je všecko těžší. Už nejsem tak výkonný, jako jsem byl. A spíš se bojím toho, co je přede mnou. Nemocí, těžkostí a nakonec smrti. A tak je jednodušší se podívat na to všecko krásné, co bylo kdysi dávno, když jsem byl mladý, zdravý a podobně. Nebo můžeme vzpomínat, jaké to bylo, když jsme uvěřili a když ta prvotní láska pro Krista hořela. Apoštol Pavel říká, zapomínám na to, co je za mnou. Dívám se přede mnou a přede mnou jsou dobré věci, ty nejlepší. A to i tehdy, když nám možná připadá, že zrovna teď ten život vypadá, že se běháme v tom bubnu, protože to třeba stereotyp starostí, práce, péče o rodinu a tak dále. Říká, každý den poznávej mě, já jsem s tebou. A nakonec je tam ta pěkná věc, jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli. On neříká, že tam jsou nějaké milníky a že se musíme porovnávat s druhými. Říká, to, co jsi z Bible poznal, to, co ti Bůh ukázal, toho se drž. To má každý trochu jinak. Neporovnávej se s těma druhýma. Hledej, kam tě Pán Bůh žehná a pokud tě už někam dovedl, nevracej se zpátky. Drž se toho a jdi dál. Takže ten Filipským 3. kapitola je kapitolou velkého přehodnocení hodnot. Apoštol Pavel se dívá na svůj předchozí život a říká, to, co jsem kdysi považoval za největší zisk, je vedle Krista bezcenné. A jako ekonomové někdy musí udělat to rozhodnutí, jinak by byli blázni, kdyby futrovali furt úsilí a peníze do něčeho, co je mrtvé. Tak on říká, já jsem udělal to nejrozumnější řešení. Takže vlastně se raduju z té ztráty, protože já jsem to vyměnil za něco daleko lepšího. Všechno pokládám za ztrátu pro nesmírnou hodnotu poznání Krista Ježíše svého Pána. A to je i výzva. I pro nás. Budeme zaneprázdněni mnoha věcmi. Budeme prožívat starosti. Toužíme něčeho dosáhnout. Ale nejdůležitější otázka zní. Je Kristus naším největším pokladem? On jim chce být. On se nám chce dát poznat. Přešel nekonečnou vzdálenost z nebe až na tuto zem, aby nám připravil cestu. A neudělal to zbytečně. Udělal to nejenom pro ty učedníky, se kterými chodil, ale pro jednoho každého z vás, protože vás zná jménem. Dokonce se byli píše, zpívali jsme to v písni, ještě než jsme se narodili, Bůh už věděl o našem životě. To je nepředstavitelné. Dokonce je tam Pán Ježíš říkal, i vaše vlasy na hlavě jsou spočítány, tohle to Pán Bůh má ve své ruce. Nejsme zapomenuti. Připravil nám cestu a chce se nám dát poznat. Jež je to to nejvyšší hodnotou v mém i vašem životě a ještě mi, že to přinese dobré ovoce, svobodu, radost, něco, co nám nic jiného nemůže nabídnout. Amen.
1: Dozněl záznam bohoslužby z církve bratrské Elim v Písku. Kázal Pavel Maňásek. Atmosféru bohoslužby ještě dokreslí kapela Lift Up.

Nedělní dopoledne se blíží k 10. hodině. Pro tuto chvíli se z vysílání loučí Broňa Procházková. Přeji pokojnou neděli a hojný odpočinek těla i duše.

Dopoledne s Rádiem 7.

Nedělní vyvrcholení 1. červnového týdne dospělo ke své 10. hodině. Kalendář ukazuje datum 7.6.2026 a i v tomto slavnostním dni vám dělá společnost Rádio 7, u jehož vysílání vás srdečně vítá Milan Remeš. Pojďme si společně projít pořadové menu, které je pro vás připravené od této chvíle až do 18. hodiny. Karlu Korečkovi pomohlo k poznání osoby a díla Ježíše Krista období plné sportu a hlubokých rozhovorů s kamarádem. Nejen o důležitosti osobního vztahu s Bohem bude mluvit od 10.15 v pořadu Život víry. Slovo pěstoun zná každý, ale málo kdo tuší, co obnáší každodenní realita. Jaké jsou ty nejtěžší chvíle, kdy pěstouni berou sílu a co jim přináší největší radost? V pořadu Rozmarína od 11 hodin si bude otevřeně povídat moderátorka Libuše Pavelková se zkušenou sociální pracovnicí Šárkou Tótovou, která pěstounské rodiny doprovází už řadu let. Štěstí je něco, po čem touží každý. Ale chcete šťastní být, anebo už jste? Sváteční slovo pro dnešní den připravil Pavel Coufal. Připravené je na pravé poledne, tedy 12. hodinu. Sám posluchač vykládá to, co mu autor sděluje. Platí to nejspíš u každého umění. U tvorby písničkáře Jiřího Smrže dokonce několikanásobně. Proč? O tom se můžete přesvědčit při poslechu intervalu krátce popoledni. Patřit bude desce ze září 2022, nazvané Vojna a mír. Chtěli byste mít nějakou superschopnost? A jakou? To byste pak jako malí dokázali vyzrát třeba nad obrem. Jen to chce vědět, jak na to. A na tuhle cestu se dnes v kormidle po 13. hodině vydáme. Naše doba oceňuje výkon. Žijeme pod tlakem, jestli jsme dost dobří, jestli budeme na všechno stačit, jestli vyhovíme všem očekáváním, která lidé kolem nás mají. Jako balzám zazní do takové situace Kristova slova: trošku si odpočiňte. Uvažování o odpočinku nabídnou poklady z archivu po 2. hodině odpolední. V dnešním koncertinu si poslechneme muziku Gustava Mahlera a Josefa Myslivečka. Oba se narodili na území Česka, ale podstatnou část svého života strávili v cizině. Jejich výtvory a zajímavosti ze života uslyšíte od 15 hodin. Bohoslužbu slova nabídne pořad Séla v 16 hodin. Nad biblickými texty se zamýšlejí manželé Petr a Markéta Šanderovi z církve Československé husitské v Kuřimi. Tvorba Boba Fleedra je věnována hlavně dětem, ale i dospělí se snadno nechají zaujmout chytlavými melodiemi a nevšedním zpracováním textů. Výběr z jeho tvorby připomenou písničky z archivu v 16.30.

tomto týdnu jsme si připomínali smutné výročí jedné české vsi, kterou máme spojenou s druhou světovou válkou. Příběh Lidic a hlavně příběhy lidí, kteří tam do roku 1942 žili, představí v akademii ředitel památníku Lidice dr. Eduard Stehlík. Jeho přednášku z akademických týdnů zachytíte v 5 hodin. A zopakujeme ještě jednou sváteční slovo. Štěstí je něco, po čem touží každý. Ale chcete šťastní být, anebo už jste? Sváteční slovo pro dnešní den připravil Pavel Coufal. Poslechnout si je můžete opět od 18. hodiny. Tolik pořady, na které se můžete během následujících hodin těšit. Připravené jsou také písničky, které pro vysílání chystá naše čerstvá hudební redaktorka Kristýna Exnerová. A tady jsou první z nich. Přeji vám dobrý poslech a příjemné chvíle s námi.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Dozněla písnička Víru mám od křesťanského sboru z Valašska, Vsetín, Zlín a Vizovice. Je 10:15 a to je chvíle, kdy zazní na Rádiu 7 vyprávění studenta a milovníka veslařských sportů Karla Korečka o jeho cestě k poznání Boha a Ježíše Krista. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dnes sedí naproti mě ve studiu Karel, já jsem za to vděčný a on sám by nám rád pověděl o tom, co pro něho znamenalo setkání s Bohem, jaká pro něj byla ta cesta, kdy on šel k Bohu a Bůh šel jemu naproti. Karle, vítej a rovnou se tě zeptám, kde ta tvoje duchovní cesta začala?
3: Já jsem taky velmi vděčný, že tady můžu dneska být. Na otázku teda, kde začala moje duchovní cesta, bych začal tím, že jsem měl takového velmi spolehlivého a věrného kamaráda, který se mnou studoval na střední škole a dělali jsme i společně stejný sport. První setkání nebo první zmínka o Ježíši v mém životě, která nebyla pouze, že to je muž s dlouhými vlasy a s dlouhými fousy, který se objevuje všude na médiích, ale že pro nás má nějakou důležitou zprávu a že bychom si ji měli vyslechnout, bylo, když jsme spolu jeli na sportovní soustředění. Tam můj kamarád mi řekl, ať si vemu Bibli, o které jsem mu řekl, že mám, a řekl mi, že mi o ní něco řekne. Já jsem to bral jako takový historický nebo kulturní doplněk do mého života, že mi poví něco z křesťanské kultury a že se tím obohatím. A nevěděl jsem vůbec, že to bude začátek vlastně příběhu toho, jak jsem se obrátil. Jednoho večera na tom soustředění jsme si spolu sedli, otevřeli jsme Bibli, měl jsem od husitské církve věnovanou kralickou Bibli, takže to bylo trošku složité. Kamarád radši vytáhnul svoji klasickou, která byla v moderní češtině a dala se číst. A začal mi vyprávět o tom, že Ježíš je odpovědí na naše nedostatky. Začal tím, že lidstvo jakožto samé máme prostě vrozenou vadu, že jsme prostě zlí a máme tendenci si navzájem ubližovat a máme tendenci se zrazovat navzájem a nebýt si věrní. To je jenom vlastně zlomek toho, co všechno děláme špatně. A že tyhle ty naše vlastnosti, které máme, ty, které se s náma táhnou od jak těživa, od té doby, co vlastně lidstvo existuje, tak nás dělá nedokonalými, že kvůli těm věcem si nezasloužíme dobro a nezasloužíme si kvůli tomu být zachráněni, což samozřejmě v té době mi toho moc neříkalo, co to znamená být zachráněni. Když já jsem tady, tak to by mě zachraňoval. A on mi začal na to vysvětlovat, že život je krátký na tomto světě. Že jednoho neskončí a budeme muset zodpovídat za to, co jsme všechno udělali. A že opravdu neobstojíme sami od sebe. Že to, co jsme dělali, nestačí. A že se nemůžeme spasit tím, že jsme byli na ostatní hodní a mezi tím ale druhý den jsme prostě byli zlí a přemýšleli jsme, jak někomu ublížit nebo spíše jak se obohatit na úkor jiných. Tato myšlenka mě velmi zasáhla. Byl jsem až zmatený z toho, že mi toho hodně říkala. I přesto, že jsem nevěděl, co ten příběh má pro mě znamenat, že jsme nedokonalí, ale souhlasil jsem s tím. Bylo to něco, co mi dávalo smysl. A tak jsem se kamaráda ptal, co teda s tím? Jak na to navázat? A v ten moment mi začal říkat příběh o Ježíši. Řekl mi o tom, že

0: je to Boží syn, to znamená, že je Bohem poslaný na tuto zem a že nám má být záchranou, že má být naše opora v našem životě a že nás má provést vlastně skrz ten život tak, abychom na konci se s ním setkali, abychom byli, jak jsem říkal, spaseni nebo zachráněni. Chtěl jsem slyšet teda víc. Povídal mi teda o tom, jak Ježíš žil, že byl bezposkvrny, což mi znělo samozřejmě zvláštně, ale říkal jsem si, že tak takových lidí muselo být určitě víc než jenom Ježíš. Ale když jsme to spolu začali rozebírat, tak jsem si uvědomil, že vlastně ne, že všichni mají nějaký vroubek. A to, že mi tvrdil, že zrovna Ježíš byl ten, co žádný neměl, je zvláštní, ale fascinovalo mě to. Chtěl jsem slyšet víc, chtěl jsem slyšet víc o jeho životě. A čím víc mi říkal o tom, jak se choval k lidem, jak se projevoval navenek a že o něm víceméně všichni ty lidi, kteří o něm psali a mluvili, že ho viděli furt víceméně, že nebyla chvíle ve dni, kdyby nebyl na očích, možná tak po večere, když se šel modlit a stáhnul se prostě někam do ústraní, mimo stádo lidí, co si sebou všude táhnul, tak jsem si uvědomoval, že asi na tom něco opravdu bude. Že to byl výjimečný člověk a že já bych takhle určitě nedokázal jednat, že bych nedokázal vystupovat před lidmi. Určitě bych s nimi nedokázal mít takovou trpělivost, jako měl on. A že stojí za to si to vyslechnout, co to má znamenat. Takže potom, co mi řekl, jaký měl život, mi musel samozřejmě říct si o tom, jak ten život skončil, protože to je jedna z nejdůležitějších částí pro nás, pro lidi, kteří chceme znát Ježíše, kterým jsem v té době už nevědomky byl. A vysvětlil mi o tom, jak jeho smrt byla splacení našeho dluhu, jak to byla náprava našich chyb. A dneška se divím tomu, jak mi to dávalo všechno smysl, přestože druhý den jsem se zbudil ráno a jakoby nic. Ale bylo to to semínko, co do mě ten kamarád zasadil. Vlastně ten prvotní kontakt s Ježíšem, který jsem potřeboval. Zakončili jsme to Ježíšovou smrtí, o tom, jak umřel na kříži, jak odpustil všem a za 3 dny vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. Když jsme to ukončili, já jsem mu poděkoval, šli jsme spát. Jak jsem říkal, druhý den jsem se zbudil a už jsem si z toho nedělal moc hlavu. Čekal nás těžký trénink, takže jsem neměl kapacitu na to přemýšlet nad Ježíšovým životem. Dejme tomu, že mohlo uběhnout tak měsíc nebo půl měsíce, než tato myšlenka o Ježíši zase znova konfrontovala, kdy s kamarády jsme byli na pivu a řešili jsme důležité věci, jako je existence a hodně jsme se tu vzali. Takže se mi zase vrátila zpátky ta myšlenka té existenci, protože můj kamarád zastával samozřejmě zbožný pohled na věc, kdy tvrdil, že svět stvořil Bůh, že tady to není všechno jenom náhodou a že to má význam, proč tady jsme. Kamarádi tvrdili, že tak to vůbec není, že tady jsme čirou náhodou, že si můžeme dělat, co chceme. Kdy jsem stál na hodně, hodně tenkém rozhraní mezi tím, že chtěl bych být na straně kamarádů, kterých bylo víc, kteří tvrdili, že je to všecko náhodou. Ale zároveň jsem viděl to nadšení a ten ledový klid, co ten kamarád měl v tom, že za vším stojí Bůh, že se na něho může spolehnout. Takže potom, co kamarádi odešli a zůstali jsme jenom my dva s tím zbožným kamarádem, tak jsem se ho doptával na detaily a co tím myslí a jak to popisuje dál. A dozvídal jsem se víc o Ježíši, dozvídal jsem se víc i o Bohu jako celém a dozvídal jsem se víc o tom, jak on si představuje svět, nebo spíše jak ho vnímá spjatě s tím, že věří v Boha a v Ježíše Krista. A dal mi nový pohled na svět. A tento pohled na svět se mi velmi, velmi hodil v následujících 2 měsících, teď to zmíním trošku zpětně, ale nacházel jsem se v tomto období těsně před maturitou. V březnu se to stalo, takže Teď se nacházíme tak na konci dubna, kdy už se nám blížily maturitní zkoušky a byl jsem v takovém divném životním období, kdy jsem měl víceméně všechno, co jsem potřeboval, aspoň to, co bych v té době považoval za to, že člověk potřebuje k životu, a to bylo, že jsem svůj vztah s rodičemi dával dokupy, který předtím byl víceméně v troskách, byl hodně roztrhaný, protože jsme se nepohodli. A já jsem prostě procházel těžkým obdobím, do kterého jsem je nedokázal zasvětit, takže jim to přišlo, že mi nemají jak pomoct a spíš se vzdálili, než aby se přiblížili. Ale to jsme dávali dokupy. Měl jsem přítelkyni, která tam byla pro mě, a měl jsem jí moc rád. Byla taková, jakou bych si představoval, spolehlivou přítelkyni, a těšil jsem se na konec školy. Maturita mě neděsila, spíš už jsem chtěl vyrazit dál, už jsem prostě koukal na další epizodu života, a to byla vysoká škola. A i přesto, že jsem měl všechny ty důležité věci, které člověk potřebuje, jako je zázemí a vztahy, tak jsem se cítil strašně prázdný. I přesto, že jsem si myslel, že mám všecko, tak jsem se ráno probouzel strašně takový odepřený nebo odpojený od světa. Nechtěl jsem mi vůbec stávat, vyloženě jsem chtěl prostě zůstat v posteli a zůstat radši v limbu a spát dál, než se zvedat. Přes den na mě lezly takové myšlenky toho, proč tady vlastně jsme. Dneska si myslím, že to bylo dospůsobené tím, jak mě kamarádi víc zatáhli do té svojí myšlenky toho nihilismu, o kterém mluvili, nebo do toho nahození toho světa, že je tady všechno náhodně a že na ničem nezáleží. A strašně mě ty myšlenky zužovaly a žralo mě to. A byl jsem přesvědčený, že takhle to být prostě nemůže, že to je něco, co je úplně v nesouladu s tím, jak ten svět vypadá, s tím, co nabízí. A proč tady vůbec jsme? Každý den byl boj, ne na venek, ale v hlavě. A tak jako se těžko stávalo, tak se i těžko chodilo večer spát. A můj kamarád si toho začínal všímat, že jsem takový odpojený a že přestávám hodně mluvit. A častokrát jsem za nimi chodil, že mám prostě úplně hrozné chmurné stavy a že přemýšlím prostě nad smrtí a nad takovými věcmi, jako je to, že tady nic pro mě není, i přesto, že všecko mám. A on mě na to odpovídal zbožně. Odpovídal mě na to tím, že mě přiváděl ještě o to víc a blíže ke Kristu a že mi k němu ukazoval cestu a toho, jak on by mě mohl pomoci, toho, jak on by mohl být mojí oporou, jak on by mi mohl navrátit zpátky význam v životě. A dost mi pomohlo k tomu si uvědomit, že mluví pravdu to, že mi sdělil on svoje svědectví a jeho svědectví znělo v tom smyslu, že byl sám doma, nebo spíše neměl nikoho u sebe, byli lidi v okolních místnostech, ale on byl sám ve svém pokoji a slyšel mocný autoritativní hlas, jak volá jeho jméno, a vystřelil z postele, běžel rychle za bráchou a zeptal se ho, že brácho, slyšel jsi tohleto? A bratr mu odpověděl, že vůbec neví, o čem mluví. A bratr tam nebyl žádné hlasité hudbě, nebo že by měl sluchátka a byl odepřený od světa, prostě seděl a odpočíval. Takže kamarád si řekl, nebo spíš si uvědomil, že to muselo být něco nadpřirozeného, protože ten hlas otřásl barákem a slyšel ho pouze on. Tak začal hledat, a jelikož měl hluboké křesťanské kořeny, jeho rodiče ho vedli ke křesťanství. Sice nejsou jeho rodiče věřící, ale naučili ho křesťanství jakožto silnou kulturu a morální zázemí. Tak začal hledat křesťanského Boha Ježíše Krista a uvědomil si a našel se v tom, že to je ten, kdo ho volal, že ten hlas byl náš Bůh, křesťanský Bůh. A já, jakož jsem mého kamaráda znal už dlouho a byli jsme spolu v mnoha těžkých situacích, tak jsem mu věřil. Když mi to on to řekl, tak jsem věděl, že to není halucinace, a věděl jsem, že on by mě za nohu netahal a vydával najevo, že on nemá potřebu mě do toho nějak tahat. Bylo to něco, co mi prostě chtěl sdělit, protože mě měl rád a věděl, že to je něco, co prostě nese velkou hodnotu. že to má poslat dál. Takže potom, co mi sdělil tomto své svědectví, tak jsem se hodně, hodně převrátil. Hodně jsem začal dychtit potom vyloženě vědět o Bohu více. Začínal jsem na YouTube hledat videa lidí, kteří mluvili o Bohu a o Ježíši. Začínal jsem i číst ve svojí Bibli, která teda byla ve staročeštině. I jsem se doptával kamaráda pokaždé, když jsem měl příležitost. Chvíli to sice trvalo, samozřejmě je to prostě cizí svět, boží hodnoty a boží nadřazenost je něco, s čím se člověk těžce pere, protože člověk je třídimenzionální bytost mezi tím, co náš Bůh má nespočetně dimenzí. A bylo to těžké, ale postupně jsem se dostal k Bohu. Postupně jsem zjišťoval víc o Ježíši, zjišťoval jsem to, co pro mě má přichystané. Zjišťoval jsem to nejdůležitější a to je, že mě miluje takového, jaký jsem. A že mě sice má v plánu změnit, má v plánu mě napravit, ale že mě přijme takového, jaký jsem a že vůbec se nepotřebuji měnit. Že to, že jsem teďka kupička neštěstí, která nedokáže ráno ani vstát, není pro něho problém. Že to je něco, s čím on naopak dokáže moc dobře pracovat. Takže jsem se zkoušel modlívat, zkoušel jsem se Bohu ozývat a než jsem se nadál, tak byl večer, kdy jsem si uvědomil, že ten svět pro mě nemá co nabídnout, co by mě zabránilo v tom se vydat Bohu. Že ten svět nemá žádnou lepší nabídku, než má Bůh. A vyznal jsem to slovy, že Hospodine, pokud ten svět mě bude mít za blázna kvůli tomu, že tě budu následovat, tak budu radši blázen pro tebe a blázen pro ten svět, ale odmítám být blázen, který si myslí, že se ukojí v tomto světě. Že raději budu s tebou.
1: Když se dostaneme na začátek toho příběhu, o kterém jsi hovořil, tak do té doby jsi tedy měl o křesťanství povědomí jen z toho úhlu pohledu, že je to možná nějaká sada zajímavých morálních hodnot, nebo se o tom dozvěděl třeba jenom ve škole, a to bylo všechno a nebylo to pro tebe vůbec téma?
0: U nás doma jsme cizí ateisti. Teďka samozřejmě jsem uvěřil, ale do té doby o Bohu doma nebyla žádná zmínka. A o Ježíši jsem se dozvěděl, nebo o křesťanství jsem se dozvěděl jenom z dějepisu anebo z občanské nauky. A do té doby, dokud jsem nezačal poslouchat mého kamaráda, tak jsem vlastně žádnou přímou konfrontaci s křesťanstvím neměl.
1: Pak tedy následoval vztah s tímto kamarádem, kdy on ti nějaké věci vysvětloval, zaseval ta semínka do tvého života, jak jsi to zmínil. A potom z toho přátelského vztahu člověk musel sám nějakým způsobem vstoupit do osobního vztahu s Bohem. Tak co pro tebe znamená mít osobní vztah s Bohem, být s Bohem nějak zajedno, znát ho, patřit mu?
0: Mít vztah s Bohem pro mě znamená to, že člověk má jistotu, kterou mu nic na tomto světě nedokáže dát. To je jistota toho, že se vždycky může na někoho obrátit. Vím, že i kdybych skončil sám na pustém ostrově, tak tam se mnou bude Bůh a možná i o to víc ho uslyším, protože tam nebude nikdo okolo, aby mě ho přehlušil. A že se nemusím ničeho bát, když jsem s Bohem.
1: Mluvil jsi také o těch svých začátcích, že jsi začal mluvit k Bohu a říkat mu o tom, co se děje ve tvém životě. Vnímal jsi v tom i nějakou boží reakci zpět, že by Bůh naopak nějakým způsobem promlouval do tvého života?
0: Cítil jsem obrovitánský klid, pokaždé, když jsem mluvil s Bohem. Až nadpřirozený. Vždycky jsem pomalu byl až na pokraji slz z toho. Sice jsem chlap, takže jsem to podržel v sobě, ale ano, přiváděl mě do nehorázného klidu a na mnohé moje otázky, které jsem měl, odpovídal hlavně skrze mého kamaráda, že nepotřeboval na mě mluvit přímo, nepotřeboval mi dávat žádné myšlenky do hlavy, prostě na všecko mi dokázal odpovědět kamarád a Bůh věděl, že tu roli naplní.
1: Ty jsi přijal to, že Bůh přijímá člověka takového, jaký je, ale zároveň si tam zmínil i tu potřebu nějaké změny, kterou si věděl, že Bůh v tobě vykoná. Proč tu změnu potřebujeme? Nestačí jenom přijít k Bohu a mít ho ve svém životě a žít dál tak, jak jsme žili do té doby?
0: Už v začátku jsem pochopil, že to, že mě Bůh miluje, je něco, co mám oplatit, je to něco, co má být vzájemné a nemůžu milovat někoho, ale neměnit se pro něho. Vím, že mám potřeba, abych se změnil, protože ten způsob, který jsem žil, ho nedokázal reprezentovat a hlavně to byl život, který by mě od něho určitě odváděl dál, kdybych jsem se nezačal měnit pro něho a nezačal se k němu přibližovat. Takže to bylo rozhodnutí, které jsem vnímal, že je nevyhnutelné. Že to je něco, nad čím se nedá diskutovat.
1: Důvěřoval jsi tomu svému kamarádovi, že to, co se jemu stalo, že je pravda, neměl si potřebu nad tím pochybovat. Přesto, když se nějakým způsobem obracíme k Bohu nebo se pokoušíme navázat to spojení, pak je to hodně už o tom vztahu já a Bůh, potažmo já a Ježíš. Jaký je ten praktický každodenní vztah s Bohem, s Ježíšem? Jak to vypadá? Jak si to může představit člověk, pro kterého je křesťanství a všechno s tím spojené nepředstavitelné?
0: No, začínal jsem, a vlastně nejenom začínal, je to dodnes, je to jednoduchá konverzace. Je to o tom, že člověk se na chvilku zastaví ve svém dni, buď na začátku nebo na konci, to jsou moje nejoblíbenější časové intervaly během dne, kdy se pozastavím a řeším s Bohem svůj den, anebo to, co mě čeká. Nebo věci, které jsem zažil třeba před týdnem a doteďka jsem neměl prostě čas nebo energii na to je zpracovat, tak je zpracovávám s Hospodinem, s mým Bohem a tam se buď na nějaké řešení, které mi prostě nepřijde na dosah a ptám se ho na to, jak se ohledně toho on cítí. Někdy se ho třeba ptám i, proč se tak já sám cítím, protože Bůh mi slíbil, že mě zná lépe než já sám, že mě stvořil a že mě zkoumá každý den a mu v tom důvěřu.
1: A když bys měl vedle sebe postavit toho Karla, který byl možná ještě před tím začátkem objevování celé této cesty a viděl by ses dneska, v čem vidíš ten hlavní rozdíl, nebo v čem spočívají ty rozdíly, v čem jsi jiný člověk?
0: Asi ta hlavní změna, co proběhla, tak starý Karel určitě měl mnohem větší problém si uvědomit, že se mýlí. A že to, jak si představuje svět, což mnohdy bylo jako hrvínek válku, tak odmítal z toho nějak sestoupit a uvědomit si, že by to tak nemuselo být. Co dneska si mnohem víc uvědomu, že pohled na svět se musí neustále měnit, že to je něco, co prostě musí být flexibilní. A hlavně pro Boha to musí být flexibilní, protože neustále mi do života dává nové věmy, které musím být připravený nějak integrovat nebo prostě zasadit je do svého života. Ať je to buď potřeba něco změnit, nebo naopak něco přijmout, a nebo naopak si uvědomit, že něco je v pořádku, ale doteďka jsem byl třeba přesvědčený, že to je něco, čeho se musím zbavit, tak tím můžu zase ušetřit energii.
1: Ježíš se narodil před více než 2000 lety, někde na Blízkém východě a nic možná zpočátku nenasvědčovalo tomu, že by se o něm měli dozvědět i někde jinde, než v těch končinách, ve kterých se narodil, možná působil. Přesto dodnes oslovuje, ovlivňuje, proměňuje životy mnoha milionů lidí po celém světě. Kdyby ti někdo řekl, pro mě to není relevantní, proč by nějaký člověk z Blízkého východu měl znamenat něco pro mě, jak komunikovat s takovým člověkem, možná skeptickým vůbec vůči tomu, že nějaký Bůh je a nějaký Ježíš tady byl a něco tady udělal?
0: Já bych mu určitě musel říct něco o svém životě a jak změnil můj život, i přestože to je osobnost stará 2000 něco let. A že ten příběh, který o něm je napsaný v té Bibli, je mnohem živější než některé věci, které se dozvídáme dneska v médiích a na YouTube. A že ten příběh je hlavně mnohem osobnější, než si člověk dokáže představit, kdy já jsem si myslel, že něco, co je 2000 let staré, bude úplně jiný svět, že to bude prostě neslučitelné s mým životem. A to, že oni žili s dobytkem každý den a museli se starat o pole a vlastně celý jejich den byl věnovaný tomu, aby přežili, ne jako dneska, kdy celý den je vlastně věnovaný tomu, abychom se rozvíjeli, tak jsem byl velmi překvapený, že tam řeší každodenní věci. Řeší tam postoje, které mám dnes, zítra a měl jsem je i včera a budu je mít právě pro mě po celý svůj život. Tak do všech těch postojů on vstupoval a nabízel vždycky tak alternativní řešení, že to člověka dost přesvědčí o tom, že to nemohl jen tak někdo vymyslet, že to nemohl napsat nějaký like, nebo že s tím přišel nějaký sedlák.
1: A ještě mě zajímá, jak na tvoji proměnu a tvoji novou životní etapu reagovala tvoje rodina, když jsi zmínil to, že jsi vyrůstal v ateistickém prostředí.
0: Samozřejmě na začátku to bylo složité, když jsem druhý den po tom, co jsem uvěřil, vyběhnul do obýváku, že věřím v Ježíše Krista a rodiče na mě museli koukat s spadlou pusou a vykulenýma očima. Ale dost mi v tom pomohlo, že s mými rodiči jsem hodně těživa, pokud jsme zrovna neměli nějaké těžké období, měl hodně transparentní vztah, hodně jsme si říkali o všem, co se nám dělo v životech a byli mi víceméně dostupní jak emocionálně, tak i výchovou, i podporou. Takže nebylo to obtížné, jako že bych musel překračovat nějakou autoritářskou jako bariéru, že by mě rodiče dělali tvrdou autoritu, která by nebyla ochotná naslouchat jiné pohledy na svět, ale naopak tím, že jsme přátelé, tak to hodně pomohlo, abych jim mohl vysvětlit, jak se cítím ohledně toho, že to nebylo nezvyk, abych jsem se vyjadřoval o tom, jak se cítím ohledně nějaké věci. A i přesto, že teda začátku to bylo matoucí, tak tím, že jsem jim mohl dávat plný pohled, bez filtru, pohled na moji víru, tak si myslím, že jsme se hodně posunuli od té doby, že rodiče mají nějaké povědomí o Bohu dneska a že to není něco, čeho by se štítili, ale že to je něco, co postupně přijímají, je to něco, co se k ním postupně dostává ode mě a doufám, že to takhle bude pokračovat. Věřící teda ještě nejsou a doufám, že to nebude trvalý stav, že třeba jednoho dne poznají Ježíše Krista tak, jako jsem ho poznal já. Ale samozřejmě naprosto chápu to, že někteří nejsou v nějaké patové situaci, jako jsem byl já v té době, že nejsou oslabení nějakým zoufalstvím, takže to pro ně bude trvat déle a že necítí nějakou urgentnost, protože mají přesvědčení, že mají všechno, co potřebují. A to jim samozřejmě nevyčítám. Takový pocit jsem měl i já do té doby, dokud jsem neuvěřil. A než jsem nebyl v tom stavu, ve kterém jsem uvěřil.
1: Kdybys to v závěru měl stručně shrnout, kým pro tebe Ježíš Kristus je?
0: No, to mi budete muset chvilku dát. Za prvé Ježíš je pro mě přítelem, za druhé pro mě učitelem a za třetí je pro mě otcem nebo rodičem. Je prostě někdo, kdo mě stvořil a vím, že se na něm můžu spolehnout ve všem, protože zná všechny moje vlastnosti, zná všechny moje pozitiva i negativa a ví, jak s nima můžu pracovat. Takže Je to někdo, za kým chci jít pro radu, je to někdo, za kým chci jít pro útěchu a je to i někdo, za kým chci jít s žádostí o nějaký úkol, že je to i někdo, od koho chci slyšet, co mám dělat.
2: Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8.30 v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Otakar Straka. Pořad Život víry naplní Šárka Rodová v pátek od 11.15. Čtvrt hodinky před 11. zahrajeme písničku od kapely Good Work Nad vodou a po ní nahlédneme do kalendária i kalendáře s dnešním datem.

0: Kalendárium.
1: Pojďme nyní společně nahlédnout na události a osobnosti spojené s datem 7. června. Je tomu přesně 245 let, co byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. To bylo otevřeno 21. března 1783. Dlouhou dobu fungovalo pod názvem Nosticovo národní divadlo. V divadle vystoupil v roce 1787 Wolfgang Amadeus Mozart a na koncertě 20. ledna dirigoval svoji Figarovu svatbu, která ve Vídni úspěchu nedosáhla. Za to nadšení Pražanů bylo veliké. Mozart se rozhodl složit pro Prahu operu Don Giovanni. Zejména tato opera divadlo proslavila. Později divadlo odkoupili od hraběte čeští Stavové a přejmenovali Nosticovo divadlo na Stavovské. Po první světové válce bylo přičleněno k divadlu národnímu a je dnes jeho druhou scénou. 7. června 1948 abdikoval tehdejší československý prezident Edvard Beneš na úřad prezidenta. Jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald. Června roku 1882 se narodil český publicista, básník a prozaik Rudolf Těsnohlídek. Jeho nejslavnější dílo, lyrická pohádka Liška Bystrouška, vzniklo původně pro noviny. Dodnes udivuje střídáním jazykových vrstev a dialektů. Úžasným způsobem se Těsnohlídkova díla ujal Leoš Janáček, který vytvořil světově známou operu. Těsnohlídek se podílel na řadě dobročinných akcí. Mimo jiné dal podnět ke stavění vánočních stromů republiky. V roce 1928 žel zvolil dobrovolnou smrt. Narozeniny dnes slaví také přední český folkový písničkář, textař, osobitý zpěvák, skladatel a kytarista Jaromír Nohavica. Ten se narodil 7. června roku 1953. Vedle písničkářské tvorby je Nohavica znám také svými překlady Mozartových oper do češtiny. V roce 2007 obdržel ocenění za český překlad opery Kozy von Tute z předchozího roku. Ve stejném roce přeložil také operu Don Giovanni, ujal se také přebásnění Figarovy svatby. To mělo premiéru v roce 2009. V roce 1997 získal titul mistra republiky ve stolní hře Scrabble. 7. června roku 1953 se narodila česká herečka Libuška Šafránková. Ta pochází ze Šlapanic u Brna. A zmíníme ještě jedno úmrtí. 7. června roku 1938 umírá Josef Souček, evangelický teolog, jeden ze spoluzakladatelů Českobratrské církve evangelické, jejímž byl v letech 1918 až 1938 prvním synodním seniorem. Tolik z dnešního kalendária, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další se můžeme těšit zase zítra. A nyní písnička od Lubomíra Hlavsy a Filipa Révaje, Ten třetí.

0: Stvořitel.
1: Je 7. června a v českém kalendáři dnes najdete dvě jména, Iveta a Slavoj. Iveta se dříve psala s Y na začátku, jedná se o francouzské jméno německého původu, protějšek mužského jména Ivo. Význam jména je velmi zvláštní, znamená tysový luk. Spolu s Ivetou slaví dnešní den také Slavoj. Toto slovanské jméno je u nás rozšířeno především díky královéhradeckému rukopisu a lze je vyložit jako slavný. Někteří badatelé se domnívají, že jde o českou obdobu německých jmen Robert, Rupert, Lothar nebo řeckého jména Kletus. Pokud tedy máte ve svém okolí nějakou Ivetu a Slavoje, nezapomeňte jim popřát a v návaznosti na dnešní kalendárium je vemte třeba na procházku do Těsnohlídkova údolí, které je kousek za Brnem, nebo do Stavovského divadla. Nebo si třeba společně pusťte tři oříšky pro popelku s Libuškou Šafránkovou. Ať už budete se svátkoslavenci slavit jakkoliv, přejeme vám radostné a požehnané sváteční chvíle. A za Rádiu 7 posíláme písničku od dalšího dnešního oslavence Jarka Nohavici, písničku Hvězda.
2: Našel jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela. Někomu zřejmě slítla a on si toho ani nevšiml, tak je to s každou láskou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Proklik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

0: S písničkou pro dnešní svátku slavence Ivety a Slavoje jsme překročili 11. hodinu 1. červnové neděle s datem 7.6.2026. Společnost vám dělá Křesťanské rádio 7, které vám teď nabídne reprízu pořadu Rozmarína. Moderátorka Libuše Pavelková si se zkušenou sociální pracovnicí Šárkou Toutovou povídají o každodenní realitě pěstounské péče, o jejich radostech i strastech. Rozmarínu provoněný poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.
2: Všichni už jsme slyšeli slovo pěstoun. Ale co se doopravdy děje, když se dítě ocitne v cizí rodině? Jaké jsou ty nejtěžší chvíle, které prožívají pěstouni, největší radosti a co vlastně pěstouni prožívají každý den? Dnes si povídáme se zkušenou sociální pracovnicí, která doprovází pěstounské rodiny roky. Otevřeně, bez příkras a bez zbytečných frází. Poslechněte si, co se skrývá za slovem, které známe, ale detaily často neznáme vůbec. Vítám dnes Šárku Toutovou z Olomouce, která pracuje a žije přes týden v Příboře, takže my dvě se spolu dobře známe. Šárko, já tě tady vítám. Ahoj.
3: Ahoj, Libuško. Dobrý den, vážení posluchači.
2: Šárko, cítíš se více Hanačka nebo Příboračka?
3: Těžká otázka. Asi... Podle toho, kde zrovna jsem, mi vždycky řeknou, že mluvím nějak jinak. Takže nevím, jak se cítím, ale vždycky mluvím buď příborsky nebo hanacky pro každého, kdo mě slyší.
2: Tak, to je super. Já myslím, že posluchači poznají, že jsme ze severní Moravy, prostě máme krátké zubaky, s tím se nedá nic dělat, i když se snažíme.
3: Ale snažíme.
2: Po pár větách jsme zase doma. Ale teď vážně, Šáry, proč jsi vlastně začala dělat práci sociální pracovnice?
3: Práci sociální pracovnice, protože jsem si vybrala obor, kdy se mi líbilo pracovat s lidmi. Už na začátku jsem chtěla mít takovou, jakože když jsme se mohli rozhodovat, jakou cílovou skupinu bychom chtěli, tak jsem vždycky uvažovala o seniorech a o práci s rodinami, konkrétně s dětmi, protože kdysi dávno jsem chtěla být učitelka v mateřské školce.
2: No tak to je docela daleko, nebo dneska možná už ne.
3: Už ani ne.
2: Nedávno se mi někdo říkal, že jeho dítě se hlásí na nějakou speciální školu, kde dělalo teda přijímačky talentové a v podstatě se byla ptát na výsledky a mluvila s tou komisí, nebo ne komisí, spíš těma pracovnicema a tam jim řekli, že vlastně v dnešní době už skoro žádné dítě, které na té škole, není bez medikace. Takže oni říkali, že takový nárůst vlastně problému, že musí zaměstnat další dva lidi na škole, kteří se budou věnovat vlastně těmto problémům, jako sociální pracovníky a nějakého psychologa. Takže opravdu myslím, že učitelka mateřské školy a sociální pracovnice už není příliš daleko. Tak... Jak vlastně blízko vidíš do života těchto rodin, do pěstounských rodin a jejich každodenních problémů?
3: Myslím si, že hodně nakouknu pod takovou tu pokličku, jak se říká, kdy ten člověk jako opravdu doslova vleze do té domácnosti, protože se stane takovou jako součástí, protože tam chodíme pravidelně, dle zákona tam musíme chodit co dva měsíce se stýkat, jak s pěstouny, tak s jejich svěřenými dětmi. A tím pádem vidíme ten život v mnohých úhlech a opravdu tam jako chodíme velmi často. Často i tak samozřejmě známe pěstouny i z různých dalších akcí, kde se s něma setkáváme, ne, kde je to takové jakože volnější. A rozhodně se je snažíme hlavně doprovázet. Takže když už jim do té domácnosti opravdu tak jako často úplně vlezeme.
2: Když říkáš co dva měsíce, to tak to třeba nevypadá moc často. Jako jste i častěji v kontaktu třeba jinak, nebo jestli
3: jsme
2: se tam...
3: Jsme i častěji v kontaktu, máme telefonické hovory, nebo se můžeme vidět na, v mezidobí na nějaké jiné akci, kde se setkáme, anebo různé věci spolu můžeme konzultovat, nebo e-mailová korespondence, nebo si dáváme přes WhatsApp vědět, využíváme různých sítí.
2: To vlastně se hovoří o doprovázejících pracovnících. Mohla bys popsat, co to doprovázení vlastně znamená?
3: My v rámci naší organizace se snažíme být pro pěstouny partnery, opravdu být takoví ti, kteří jim pomáhají s jejich každodenním staráním se o jejich svěřené děti a být jim takovou podporou a opravdu nežijeme jejich životem, ale snažíme se je podporovat v tom, co dělají.
2: Mně taková napadla taková analogie, když o tom tak hovoříš, ty tam od Holomolca znáš, jak se jde z Mohelničáku, tak tam je takový kopec, taková hodně prudký, jako s prudkým svažitý je prudce. Tak mě to tak, když jsi mluvila o tom doprovázení, mě to tak trošku připomnělo. Je to nějak podobné?
3: Rozhodně je to cesta. Je to kus cesty, kterou my jdeme s těmi lidmi. A jsme opravdu, stojíme tak nějak vedle nich. Někdy hodně víc s nimi, někdy opravdu jenom jsme ta podpůrná práce, která je okolo toho, kdy jdeme s nimi i s těmi jejich dětmi a jak už s těmi svěřenými, tak i s těmi, které mají oni v rodině, jejich biologickými dětmi, protože samozřejmě bereme tu rodinu jako komplex. A ta cesta je rozhodně rozvětvená. A někdy, jak říká kolegyně, se jede dolů a dolů a potom nahoru a nahoru. Takže je to s různými zákoutími, tak jako v každém životě. Vždycky přichází složité věci i věci lehké, až se všemi se musí nějakým způsobem poprat.
2: Tak musí to být asi hodně zajímavá práce a taky to musí být práce, kterou máš ráda, protože asi bys ji nemohla dělat, kdyby v tom neměla srdce.
3: Rozhodně se to asi nedá dělat bez toho srdce, anebo toho, že člověk nemá rád. Jednou jsem dostala otázku, jestli mě ta práce baví a já si říkám, jako, že o tom občas nepřemýšlím, jestli mě to baví, protože bych někdy řekla, že ne. Ale rozhodně ji dělám ráda.
2: Tak to je výborné. Tak po písni si budeme povídat dále.

0: máme.
1: Dnešní Rozmarině si povídáme se Šárkou Totovou, sociální pracovnicí doprovodné organizace, a povídáme si o tom, jak to vypadá v pěstounských rodinách, jak vůbec vypadá pěstounská péče zevnitř, nejenom zvenku, jako nějaká taková, jako pěstouní, někdo je glorifikuje, někdy zatracuje, ale chceme si povídat o tom, jak skutečně vypadá pěstounská péče. Tak pojďme do praxe. Jak vypadá běžný den pěstounské rodině, kterou doprovázíš?
0: Takový běžný den. Obvykle jako v každé normální rodině. Určitě dávají své děti do školy, mnozí pěstouní dochází do práce, někteří zůstávají doma a starají se o děti. Jsou pěstouní, kteří jsou sami jako jednotlivci, anebo společně jako manželský pár fungují, takže to mají různě rozdělené a různě se starají a potýkají se s různými problémy. Tak jako to přichází se školními, s předškolními dětmi, s různými starostmi. Ale samozřejmě taky řeší navíc to, že ty děti, které k ním do rodiny přišly, prožívají trauma z té svojí biologické rodiny, z které byly odebrány, protože žijí v náhradní rodinné péči, tak se musí potýkat ještě navíc s tímto.
1: Ty jsi vlastně mluvila o několika rodinách, můžeš nám prozradit, kolik rodin doprovázíš?
0: Já doprovázím 15 rodin a ještě mám kolegyni, která doprovází asi kolem, myslím, že 13 rodin. Mám jich dohromady 28, jako jsme malá organizace.
1: No tak to nevypadá zrovna, jako, musí to být jako hodně členité tolik rodin. Ty jsi zmínila, že vlastně ty děti procházejí různými těžkostmi a mluvila jsi o původní rodině. Protože ta představa jako nás je, když nemá někdo rodiče, tak se o ně někdo postará. Ale ty jsi zmiňovala, že vlastně ty děti jsou třeba, že tam selhala třeba ta rodičovská péče. Mm-hmm.

0: A jsou i takoví, kteří se třeba zajímají a nějakým způsobem s dětmi jsou v kontaktu. To je možná téma, které je asi, by stálo za to přímo jako možná celý pořad o tom mít. Ale možná, že to patří k těm jako těžkým problémům, že jako pěstouni se mají stýkat s těmi rodiči, kteří té péči selhali a nějakým způsobem s tím má fungovat. Jak to je potom v praxi?
1: Je to složité. Vždycky se hledá, aby ten kontakt byl bezpečný pro to dítě a opravdu sanoval potřeby toho dítěte, protože kontakt by neměl jednostranně sanovat potřebu těch rodičů. Opravdu by měl být užitečný pro to dítě. To dítě by se mohlo na základě toho kontaktu dozvědět něco o té svojí biologické rodině, aby si utvořilo takzvané takové pucle, kdy jim zapadnou určité dílky dohromady. Zároveň je důležité ten věk toho dítěte, v kterém období se to stane, kdy jim různé ty informace můžou vlastně jako dokreslit tu celkovou situaci.
0: To musí být opravdu asi složité to rozpoznat, protože nikomu nevidí do hlavy a neví, co se jako dělo a co se bude dít, ani nemá křišťálovou kouli. A jakým způsobem to teda jako rozpoznáváš? Jak se v tom orientuješ, jestli to je jako přínosné pro to dítě nebo ne?
1: A snažíme se vyhodnocovat situaci toho dítěte, vyhodnocujeme ji s jejich pracovnicí, která je v rámci sociální právní ochrany takzvaného OSPOD. A s tou hodnotíme, zda je to přínosné.
0: Samozřejmě, tak společně s tím pěstounem.
1: Společně ještě s tím pěstounem se vyhodnocuje, ale to se třeba vyhodnocuje i až třeba po tom kontaktu, když se uskuteční. Kdy jako, ač to říkám nerada, dělám takzvaný pokus na dítěti. Jo? Což je jako hrozné, ale v podstatě se zkouší, jestli to dítě to zvládne, nezvládne. Samozřejmě tam jsou přípravné fáze, opravdu se jako mluví o bezpečném kontaktu, o tom, že se všechny strany musí na tom kontaktu domluvit. A aby opravdu jako s nimi všichni souhlasili a věděli, co vlastně se během toho kontaktu stane, nebo co může nastat. A taky potom kontaktu, kdy může to dítě nějak reagovat, ať už reaguje jakkoliv, aby se vědělo, jestli to bylo opravdu na ten kontakt, nebo na cokoliv jiného, co ono zrovna prožívalo v tom životě během toho dne. A to všechno by se mělo vyhodnotit a zvážit další proces pokračování těch kontaktů anebo i nepokračování v těch kontaktech. Což je potom těžké řešit s tou biologickou rodinou.
0: Tak já bych se chtěla zeptat, jako co je nejtěžší teda v pěstounské péči. Já myslím, že toto jako patří a je to takový možná i strašák, který jsem od různých lidí slyšela s tím, že by nešli do pěstounské péče, protože se bojí jako prostě tady toho. Mm-hmm. Co je teda jako, je to tato věc, nebo jsou to takové velké krize, nebo ty malé každodenní věci, co nejvíce ty rodiny vyčerpává?
1: Já bych řekla, že je to různé. Opravdu ty rodiny hodně vyčerpává, určitě jako ten kontakt s tou biologickou rodinou, ale na tom všem se dá pracovat, oni na tom pracují i v rámci toho našeho doprovázení, kdy my je v tom podporujeme a připravujeme ty pěstouny na to, že to dítě má právo na to se setkávat se svojí biologickou rodinou a tvoří to jeho identitu. Ale zároveň ty každodenní věci, které ti pěstouni řeší, tak jsou různým způsobem složité a všechno zasahuje do toho života. A samozřejmě jako kromě toho, že my do té rodiny docházíme, tak oni jsou povinni ještě spolupracovat s OSPODem, který vlastně na začátku přiděluje to dítě do té rodiny. Jo, ještě přes krajský úřad, který, jo, to všechno má svůj dlouhý proces. Jo, to než se vůbec pěstouni stanou pěstouni, než se k ním dostane to dítě, to všecko jako předchází té složitosti a pěstouni jsou na to připravování v rámci přípravy, takzvané.
0: Tak ať nemluvíme jenom o tom, že to je těžké, že ta

0: příprava a tak dále. Jaké chvíle patří k těm největším radostem, ty, které pěstounům vůbec dodávají sílu pokračovat?
1: Myslím si, že to, že mají ty děti. Jo, že ty děti jim kromě těch starostí přináší i tu radost. Jo, že vidí ten úsměv, to, že to dítě má pokrok, že se zlepšuje, nějakým způsobem je schopno potom, když vidíte ten proces až do těch 18 roků, kdy my, když máme rodinu, která je větší a je tam ještě to mladší dítě, tak máme možnost vidět ty děti i po těch 18, i po té 18, tak jsou samostatní, vdávají se, mají svoje vlastní životy. A to myslím, jako, že je pro toho pěstouna naprostý jako úspěch a takové zahřátí na srdci, že vidí, že ta jeho práce opravdu měla odezvu v tom dalším životě toho dítěte, který může pokračovat dobrou cestou.
0: Máš nějaký jeden konkrétní příklad, samozřejmě bez jmenování dítěte, v nějaké rodině, kterou doprovázíš, kde nějakou tu radost by ses mohla sdílet?
1: No nedávno vlastně volala taky taková 18-letá, že by nám chtěla přijít říct, že se vdává a tak nám donese nějaké dobroty.
0: Tak to je moc pěkné.
1: Prostě k svatbě. Tak to bych řekla, jakože je takové, jakože i když jsme tam tak jako chodili, protože pro mnohé se stáváme takovými trochu tetami, tak je pěkné, že prostě se s náma ty děti ještě potom dokážou bavit. Ale je to i tím, že fakt nás poznali na různých dalších akcích, v kterých jako my v rámci nějaké respitní péče, kterou vlastně ten pěstoun potřebuje nějaký oddech a má ze zákona 14 dní oddechu, tak my mu v tom taky pomáháme a jsme účastní na těch akcích a máme možnost neformálně poznat ty děti jinak a bavit se s nimi jinak a potom to může vytvářet i další vztahy, kdy nás poznají i jiným způsobem.
0: Takže někdy jsi sociální pracovnice, a někdy jsi teta a někdy jsi pracovník s dětmi, jo?
1: Je to různé. A taky jsem administrativní pracovník.
0: A tak u toho je taky nějaká administrativní práce. A to myslím, že posluchače nebude tak úplně zajímat administrativa. Dnesní pořad není vysílán živě, ale budeme rádi, když nám po odvysílání pořadu napíšete svůj pohled, svoje zkušenosti, názory, případné dotazy na naši hostku, protože ty dotazy se ní dostanou a vy na ně můžete dostat odpověď. Můžete psát na tyto kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: dnešní Rozmarině si povídáme se Šárkou Toutovou, sociální pracovnicí doprovodné organizace. Povídáme si o tom, že pěstounství není jenom nějaké, jako přibere dítě do rodiny a to tam prostě nějak se tak zařadí a funguje, ale že to má svoje výzvy, ale také svoje radosti. Mnoho lidí má strach, Šárko, že by na pěstounství nestačili, že nemají dost třeba lásky, že by neměli rádi takto dítě nebo trpělivosti, nebo času, nebo finanční možnosti. Co bys jim z pozice doprovázející pracovnice poradila? Nebo odpověděla?
1: Že by se měli o tu problematiku zajímat a zkusit si třeba jít k té přípravě, protože na té přípravě oni můžou z různých zkušeností i od těch ostatních, bývají tam i pěstouni, kteří už mají prožité nějaké období s dětmi a mohou získat třeba od nich nějaké zkušenosti. A tím by zjistili, že i když je práce s těmi dětmi složitá, tak je krásná.
0: Když by třeba někdo opravdu skutečně měl zájem, jo, tak co má udělat, aby se dostal třeba do té přípravy? To znamená, když do té přípravy se dostane, je to automaticky, že se stane pěstounem?
1: Ne. Nemusí to tak být. Pokud vůbec má někdo zájem o to stát se pěstounem, měl by zajít na odbor sociálních věcí, kde je OSPOD, což je sociální právní ochrana dětí, a tam se v rámci pěstounství zajímat o to, že by se chtěl stát pěstounem. A oni mu tam poskytnou další informace. Spoustu informací jim bude muset sdělit on, takže vypíšou různé papíry. A ty papíry se potom pošlou na krajský úřad a oni si mezi tím jim dají zase vědět, že si můžou vybrat nějakou organizaci, která poskytuje vlastně jako tu přípravu. A v rámci té přípravy oni potom zjistí, co a jak dál. Samozřejmě ta příprava ještě skýtá psychologické posouzení. Ale dnešní zákon už říká, že někteří tam nemusí. Je to hodně na rozhodnutí i těch úředníků, kteří tam jsou a jak vyhodnotit tu celkovou situaci té rodiny, která žádá, že bych chtěla být pěstounem.
0: Můžou se pěstouni taky obrátit na ty doprovodné organizace? Poskytnou jim i oni informace?
1: Ano, základní informace jim poskytne každý sociální pracovník v té doprovodné organizaci, který je odkáže na ten příslušný OSPOD, který oni mají dle svého místa bydliště.
0: A já myslím, že z praxe vím, že teda je to i různé kraj od kraje, že ta praxe není jednotná.
1: Není. Zákon je sice jenom jeden, ale v tomto praxe není jednotná. Opravdu je to podle toho, jak který kraj postupuje. Ale v tomhle, jakože se musí opravdu ptát na těch konkrétních odborech sociálních věcí, to myslím, že je všude stejné.
0: Že třeba někdo z nějakého jako pomezí kraje například musí to mít v rámci toho svého kraje, nebo může to i v jiném kraji třeba si vybrat? Je to možné?
1: Momentálně si může tu přípravu vybrat i mimo ten kraj.
0: Takže může třeba absolvovat v Praze?
1: Může.
0: Jo, protože pokud vím, tak ty přípravy některé kraje mají, že je to natáhnuto na několik jako týdnů, a někde jsou ty přípravy víkendové, je to kratší doba, intenzivní. Takže si může vybrat, kde mu vyhovuje prostě třeba časově.
1: Jasně, tak. Ano. Kde ten harmonogram pro něj bude příznivý a kde mu to bude vyhovovat, určitě může. Má tu možnost, zákon to umožňuje, tím pádem by v tom neměl být problém.
0: Když třeba žena se rozhodne, že by chtěla být pěstounka a její muž ten chodí do zaměstnání, protože pokud tomu rozumím, tak pěstounství je placeno, jako kdyby to bylo zaměstnání, takže se třeba tak domluví. Musí oba dva absolvovat tu přípravu?
1: Ano, musí absolvovat přípravu oba dva v rodině. Dokonce se posuzují i děti, které v té rodině žijí. I ty jsou nějakým způsobem zahrnuty do té přípravy. Jo, že samozřejmě neabsolvují přímo, ale nějakým způsobem tam zahrnuty jsou.
0: To znamená, že třeba s nima pohovoří nějaký psycholog, který je navštíví doma nebo někde.
1: Nebo je navštíví doma, nebo ty pracovnice té přípravy se ptají různě na ty děti.
0: Protože celá rodina musí být asi připravena.
1: Ano.
0: Na to.
1: Ano.
0: To je přece jenom zásah do rodiny. Když je někdo třeba mladší, nejmladší dítě, je to Benjamínek, oni přijmou mladší, tak je to pro něj změna, že jo? Spadne z lopatky.
1: No, rozhodně. Nejenom, že spadne z lopatky, ale celkové postavení se mu změní v té rodině. Najednou to dítě je třeba, kdy bylo nejmladším, tak opravdu je prostředním dítětem a ty sourozenecké konstelace jsou různé a opravdu to ty děti prožívají. Některé na to reaguje lépe, některé hůř, ale nějakým způsobem si to musí prožít i ty děti v té rodině. Jo, a být na to připraveni, že se jim změní ta pozice.
0: Tady je opravdu strašně moc témat, jo? Ale podívejme se na to jako věřící. Jak důležitá je v životě pěstounských rodin víra a modlitba? Za co ty se modlíš za ty rodiny a děti?
1: Já věřím tomu, že Pán Bůh to má opravdu pevně ve své ruce a že ať se v té rodině děje cokoliv, tak on je nad tím vším. A to si myslím, že i ty rodiny, které máme a jsou, pokud jsou věřící, protože všechny rodiny u nás, myslím, že nejsou, tak je to pro ně velká podpora, že na to nejsou sami. Že vždycky je nad tím ta vyšší moc, jo, pro nás Bůh, že opravdu on to má pevně ve své ruce a má ty děti rád víc než my. Je to tak.
0: Modlíš se za ty rodiny?
1: Ano, modlím se za ty rodiny. Pravidelně bych řekla, že se za ně modlíme všechny v naší organizaci, protože i pro nás, když řešíme různé věci, je ta modlitba o tom, že opravdu na to nejsme sami.

0: A my jsme zpátky v pořadu Rozmarína, kde si dneska povídáme o pěstounské péči známá i neznámá s naším milým hostem Šárkou Totovou. My jsme hodně mluvili o modlitbě a že se modlí ti rodiče za děti. Co dělat, když se modlitby zdají nevyslyšené? Jo? Když to dítě stále bojuje s těžkými traumaty, vrací se k tomu, rodina je vyčerpaná a nevidí ty pokroky. Může se to stát? Jak s tím pracujete vy a jak s tím pracují ti pěstouni?
1: Snažíme se jim nabízet různou pomoc i v rámci našich lidských sil. Kdy se nabízí nějaká odborná pomoc v rámci psychologie, terapie, různého odpočinutí, že kde ještě by mohli třeba jim dát, prostě snažíme se jim dát těm pěstounům prostor, aby oni sami mohli opravdu jako nabít těch sil a nestrácet tu naději a být v tom dál.
0: A co na to pěstouni?
1: Pěstouni reagují různě. Každý musí občas dorůst. I ten pěstoun musí budovat. Je to i o tom, že když v podstatě každý člověk očekává rychlou změnu. Jsme v takzvané, jak bych řekla, instantní době, kdy si zalijete horké vody s instantní kávou, která u kávy ani neležela. A prostě jenom proto, že ji máte rychle a nechcete čekat na tu správnou a dobrou chuť kávy. A tak občas se snažíme měnit ty děti nebo měnit ty pěstouny a ta změna je vždycky složitá. Tak jako když Bůh se snaží měnit nás, taky to nejde zrovna nejlehčím způsobem a nejlehčí cestou. Každá změna má svůj proces, má svoji cestu, tak jako je pěstounská cesta složitá, ta má různé výhybky, různé zákoutí, může se různě stočit, tak i ta práce jak na nás, tak na těch pěstounech a na těch dětech je složitá, potřebuje čas, trpělivost a vytrvalost.
0: Máš nějakou praxi nebo zkušenost s tím, že se dostala i třeba do slepé uličky ta pěstounská péče a třeba pěstouni to vzdali?
1: Ano, dostali jsme se do takové situace, kdy pěstouni vraceli dítě, taky pěstouni...
0: Kam ho teda vracejí potom? Jako, kam to dítě jde, když říkáš vracejí?
1: No, podle situace. Samozřejmě ovšem rozhoduje soud, ale je to na základě podkladu toho OSPOD. Musí ho vrátit na ten OSPOD. Jo, jde sociální pracovnici, s kterou oni dlouhodobě spolupracují, řeší se ta situace přímo s ní, že ta péče se nedá zvládnout, nebo jaké jsou tam problémy. Obvykle se už o tom ví třeba i dopředu, jo, že tam ty problémy jsou, že se nějakým způsobem řešili, co všechno se pro to udělalo. Může být nařízena nějaká nebo sjednána případová konference, kde se to všechno, že se sejdou všechny ty strany, které jsou do toho zapojeny, může se tam sejít přímo i to dítě podle toho věku toho dítěte a hovoří se i s ním, co by se dalo dělat. My jsme se setkali třeba s tím, že starší dítě šlo zpátky do výchovného domova a potom se třeba vrátilo zpátky do té rodiny. Tak i to. A nebo už zůstalo v tom výchovném domově a ta rodina se vzdala práv na něj, ale zůstali spolu v kontaktu. A nebo jsou i takoví, kteří vrátili dítě a už s ním v kontaktu nebyli.
0: Takže ty situace jsou různé, ať zase neskončíme u toho negativního. Je to, v jakém poměru to je, když třeba že máte nějakých cca 28 rodin, takže přibližně 30, tak jak bys to řekla na procenta? Úspěšnost a neúspěšnost?
1: Já bych řekla, že ta neúspěšnost je minimální. Možná nedosahuje ani 1%.
0: Tak to je to určitě povzbudivé. Mluvili jsme hodně o víře a o hodnotách, které předávají ti pěstouni, pokud jsou věřící ve svých rodinách, ale co s dětmi, které přicházejí úplně z jiného prostředí a často jako z nevěřícího prostředí teda a jako možná, že třeba úplně odmítají to?
1: Určitě zase záleží na věku toho dítěte. kdy přijde do té pěstounské rodiny. Protože obvykle to dítě nějakým způsobem se, nevíme, jestli plně jako přizpůsobí, ale stává se součástí té rodiny a těch zvyků v té rodině. A v rámci těch zvyků té rodiny je ta víra, kterou ono vidí a reaguje samozřejmě na ní. A ve vyšším věku vždycky je to potom už na rozhodnutí i na přijetí a nastavení těch pěstounů, aby byli schopni to zpracovat. Kdy oni násilně určitě nenutí ty děti k té víře, protože to ani nejde, ale oni žijí ten život s těmi pěstouny.
0: A ty jsi také zmiňovala, že máte i rodiny, které nejsou křesťanské. Jakým způsobem oni reagují na to, že třeba se v tom vzdělávání, jakým způsobem o těchto věcech mluví?
1: Myslím si, že je to pro ně povzbuzením, že oni o tom nemluví negativně. Že když my se třeba i jich ptáme, jestli se můžeme třeba za některé ty situace modlit, nebo jim to řekneme z toho křesťanského pohledu, tak oni nejsou proti.
0: Asi záleží opět na tom přístupu, každého je to individuální.
1: Určitě.
0: Setkáváš se se situacemi, jako jsou třeba lhaní, krádeže u těch dětí, agrese, odmítání autority, nebo třeba, že ty děti úplně se drží té pěstounky a nechtějí se pustit?
1: Se všemi.
0: Se všemi. Co potom? Co v takových chvílích radíš?
1: Aby byli trpěliví a že změna je proces. Potom se různě doporučují, je to probrat odborníky. A pokud dochází to dítě třeba i na nějakou terapii, tak se to tam řeší. A děje se to i v běžných rodinách. To dítě není v tomto výjimečné, jo, když je z náhradně rodinné péče.
0: Ale takže jsi mluvila o tom, že ty děti prožívají jako...
1: Prožívají trauma. A...
0: Protože někdo by řekl, prosím tě, zlobivé děcko, dát mu na zadek. A tak se to dělalo kdysi u nás a on si srovnal hodnoty a fungoval.
1: No a tohle dítě se z toho může úplně zhroutit. Nebo zareaguje tak, jak by to prostě nikdo nečekal. Protože to dítě už nějakou ztrátu prožitou má. A tu trauma...
0: A tam teda z toho biologického rodiče tomu rozumí.
1: Ano, z té biologické rodiny.
0: Protože tam je vlastně, mluví se o tom, že i to, že třeba ta matka to dítě porodí. Už těhotenství, ano. A potom má vlastně ztrátu té přilnavosti toho attachmentu. A jak se to třeba projevuje, to dítě, které má jako poruchu attachmentu?
1: Může opravdu se lepit vyloženě na tu pěstonku nebo na jakoukoliv osobu, která mu dá pozornost. Nebude vůbec třeba rozlišovat, jestli je ta osoba blízká nebo neblízká, ale dá mu nějakou pozornost a to dítě ji chce. A je rádo, že nějakou pozornost má. A to je vlastně porucha, protože správně dítě by si mělo být vědomo toho, kdo je jeho pečující osoba a která osoba je mu blízká a které by mělo je přilnout. A tím by se měla ta porucha toho attachmentu vlastně zmírňovat a nastolit potom správné navázání.
0: A můžou být také třeba ty děti, že nikomu nepřilnou?
1: Také.
0: To je ten druhý extrém?
1: Ano. Mohou být i ty děti, které k nikomu nepřilnou, nebo jsou v podstatě citově ploché. Už nezískají nikdy a potom je třeba pro ně těžké jakýkoliv vztah prožívat. Jo, oni nějak prožívají, samozřejmě jsou schopní nějaké sociální interakce, ale úplně se do ní nepoloží. A je potom pro ně těžké i rozklíčovat ty pocity těch ostatních, jo, kdy oni to prožívají jinak. Jo, že jsou více třeba racionální a pěstoun je více citový a tím pádem mají spolu hrozný jako rozkol v tom, jak prožívat různé situace.
0: Zase to je něco, co bych řekla, může lidi odrazovat od pěstounské péče, protože oni neví, asi když to dítě je třeba malé, jestli to nebude takové zrovna dítě citově ploché, dá se to rozpoznat u malých dětí?
1: I malé dítě je k vám různě jako přilné, ale Většinou to bývá na základě nějakého psychologického posouzení a to psychologické posouzení zase reaguje na to, co mu řekne ten dospělý. Je to složité.
0: Mm-hmm. A když třeba představím si, byla jsem v přípravě a teď prostě jsem hotová, prošla jsem nějakými testy, všechno je připraveno a teď mohu si třeba nějaké dítě vybrat?
1: Ano. Jistým způsobem ten pěstoun si říká, jakou představu má, aby mu to dítě zapadlo do té jeho rodiny. Ale čím větší má extrém v tom výběru, tím nižší je pravděpodobnost toho, že nějaké dítě mu napárují.
0: Třeba, že chci roční blondětou holčičku.
1: Jasně, a ještě modroukou. Tak opravdu jako může potom na takové dítě čekat, že se třeba ani nedočká. Jo, že potom bude tam opravdu dlouho. Jo, čím širší možnost v tomto jako ti pěstouni mají, tak tím by mohlo být to, že jim to dítě nějaké bude přiřazeno větší šance.
0: Máte ve pěstounských rodinách také romské děti?
1: Máme.
0: Jaká jsou specifika práce s romskými dětmi?
1: Může to být temperament toho dítěte, kdy se nemusí třeba zžít s tou rodinou, ale někdy mi přijde, že to je i v rámci rodiny, která je z majoritní společnosti a dostane z majoritní společnosti dítě a taky se nemusí povahově zžít. Ale určitě tohle mnohem jako různě se řeší, jakým způsobem ten intelekt toho dítěte tam je, anebo i co si nese z té svojí rodiny.
0: Je to těžší práce s romskými dětmi než s dětmi z většinové společnosti?
1: Mi to tak nepřijde, ale můžou na to být různé pohledy.
0: Samozřejmě asi záleží opravdu z nějaké, ten sociální status té rodiny, odkud to dítě pochází. Máš nějaký příklad jako dítěte, které bylo právě z romského etnika, které bylo úspěšné a podařila se ta pěstounská péče?
1: Ano, ta, co se zrovna vdává.
0: Tak to je moc pěkné. Takže, Šary, co bys si řekla člověku, který teď cítí, že ho Bůh vede k pěstounství? Má velký strach, má pochybnosti. Jaký je ten úplně první krok?
1: Ať to zkusí. Ať opravdu si zajde na ty informace, se zeptat a prostě to zkusí. Jo, že se zajímá o ty věci a pokud opravdu chce, tak ať to udělá.
0: Super. A co bys řekla pěstounům, které třeba nás teď poslouchají a kteří zrovna procházejí velmi těžkým obdobím?
1: Že Bůh je s nimi a že v těch nejtěžších chvílích je on nese v náručí. Že opravdu ta víra a ta naděje a láska má smysl.
0: Moc ti děkuju a já děkuju za ta slova, která si sdílela, za všechny ty věci. Já myslím, že jsme se dotkli některých témat úplně jenom trošičku a že by zasloužila svůj vlastní pořad. Ale my ti přejeme, aby se ti dařilo v té tvé práci doprovázení, aby si viděla více těch pozitiv a té radosti než těch těžkostí. A přejeme taky, aby v těch rodinách se pěstounům dařilo ty děti doprovázet ke zdárnému konci. Takže loučím se se Šárkou Toutovou a od mikrofonu se dneska loučí Libuše Pavelková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dozněl pořad Rozmarína o pěstounské péči. Premiéru dalšího dílu, který nese titul Měnit příběhy tam, kde jiní vidí problém, a ve kterém přivítá Klára Litterová jako hosta Jitku Opálkovou, si můžete naladit ve čtvrtek od 10 hodin. Na Rádiu 7 se blížíme k nedělnímu poledni, po kterém mnohé z vás čeká sváteční oběd, ke kterému vám v našem vysílání nabídneme sváteční slovo Pavla Coufala o nejšťastnějších lidech na zemi a hned po něm hudební pořad Interval, který bude patřit desce Jiřího Smrže z roku 2022 Vojna a mír. Jsme šťastní a rádi, že jste i v tento sváteční den s námi a posíláme vám písničku od kapely Efod Navěky tvá.

0: Sváteční neděle 7. června dospěla do své poloviny. K ní jste doputovali s vysíláním Rádia 7, kterým vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále. Následující chvíle budou patřit štěstí. Právě nad ním se zamýšlí sváteční slovo Pavla Coufala, které právě začíná.
1: Sváteční slovo.
2: My jsme ti nejšťastnější lidé na zemi. Jsme nejvíce milovaní lidé, zahrnutí největší láskou a přízní, jakou může vůbec člověk přijmout. Dostali jsme to největší dědictví, jaké může existovat. Dědictví, které neporovnatelně převyšuje cokoliv, co může někdo zdědit po strýčkovi, který byl dolarovým multimiliardářem. Jsme přáteli té nejmocnější bytosti v celém vesmíru. Máme na něj přímou linku a můžeme s ním kdykoliv mluvit. On si na nás najde vždycky čas a pomůže nám. Nikdy nejsme sami. Zve nás ke svému stolu a my se můžeme těšit z jeho blízkosti. Náš život má díky tomu hluboký smysl a má pravý cíl. Nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale já si opravdu myslím, že my křesťané jsme ti nejšťastnější lidé, kteří chodí po této zemi. No, tak mi ale řekněte, proč to je na nás tak málo vidět? A proč o tom tak málo mluvíme s lidmi okolo nás? Proč z našich úst nejsou slyšet slova radosti, vděčnosti a chvály Bohu, když mluvíme s našimi přáteli, známými a třeba i s neznámými lidmi? Není to třeba tím, že si tyto slavné skutečnosti vlastně neuvědomujeme? Co když se podobáme tomu otrhanému bezdomovci, který spal pod mostem, protože nevěděl, že ve skutečnosti zdědil velké jmění? Víte, můžeme chodit do církve a slyšet každou neděli spoustu úžasných biblických pravd o Bohu a o nás. Máme mnoho skvělých informací, které však v konečném důsledku nemusí měnit náš každodenní život, pokud zůstávají jen v naší hlavě. Myslím, že ten problém je v našem srdci. Apoštol Pavel ve svém dopise Efeským v první části popisuje úžasné věci o Bohu a o tom, co Bůh dělá pro nás a s námi. Z jeho nitra tryská přímo gejzír vděčnosti a chvály Bohu za jeho milost a lásku, kterou nám prokázal ve svém synu, Pánu Ježíši. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Pavel mluví o našem dědictví, o naší spáse z milosti, o našem přijetí do Boží rodiny. Mluví o tom, že v Kristu můžeme svobodně a s důvěrou přicházet k našemu nebeskému Otci. A pak, v polovině třetí kapitoly, se apoštol Pavel začíná modlit. Kleká na kolena před Otcem a prosí za duchovní proměnu srdcí těch, kterým píše svůj dopis. Prosí, aby jim Bůh skrze moc svého ducha dal poznat a prožít Ježíšovu lásku naplno, v její šířce i délce, výšce i hloubce, ve všech jejich rozměrech. Myslím, že toto potřebujeme i my. Kleknout v modlitbě před Pánem a prosit za to, abychom nově prožili Boží lásku. Aby nás plně prostoupila, aby nás naplnila. Aby nám Bůh dal tu milost, abychom ho více znali. Abychom znali jeho srdce. Prosit ho, aby skutečně přebýval skrze víru v našich srdcích, aby tam nebyl jen nedělním hostem, ale aby v nás bydlel, aby byl součástí každého našeho okamžiku. Prosit ho, aby skutečně přebýval skrze víru v našich srdcích, aby tam nebyl jen nedělním hostem, ale aby v nás bydlel, aby byl součástí každého našeho okamžiku. Uvědomil jsem si, že v záplavě třeba i dobrých a duchovních informací potřebujeme jít do ticha s Bohem. Potřebujeme prostě jen být s ním, přebývat v něm, otevřít se mu, aby nám byl blízko, rozmýšlet nad jeho slovem, naslouchat mu, aby k nám mluvil svým tichým, jemným hlasem, zjevoval nám svoje milující srdce a naplňoval nás svojí láskou. A pak snad pochopíme, že to nejvzácnější, co může člověk ve svém životě získat, jsme už získali. V Ježíši, našem Pánu. Jsme opravdu ti nejšťastnější lidé na zemi. Díky mu za to.
0: Doznělo sváteční slovo Pavla Coufala na téma štěstí. Můžete si je poslechnout ještě v 18 hodin. Já doufám, že šťastné a radostné okamžiky prožijete i během reprízy následujícího pořadu Interval, který představí desku písničkáře Jiřího Smrže z roku 2022 nazvanou Vojna a mír. Hezký poslech.

Hudební týdeník Interval se věnuje hudbě s přesahem. Hudbě, která vypráví příběhy. Hudbě, ve které často více než o tóny jde o slova. Hudbě, která chce své posluchače dovést někam dál. Dalo by se říci, že specialistou v tomto oboru je písničkář Jiří Smrš. Jeho písně jsou dlouhé, vyprávěcí a dostávají člověka daleko a hluboko. Důkazem je i Smržova pátá řadová deska Vojna a mír, která vyšla v září 2022. V recenzi na Music Serveru píše Jiří V. Matýsek. Pátá řadovka Jiřího Smrže vybízí k přemýšlení a nenabízí snadné odpovědi, pokud ovšem vůbec nějaké nabízí. Odpovídá si tady sám posluchač, který do autorových slov vkládá vlastní významy a prožitky. A přesně takto s deskami Jiřího Smrže je. Jsou hluboké, jdou na dřeň a zároveň na nich najdete tolik prostoru k přemýšlení, že je možná nejlepší neposlouchat tuhle desku v kuse, ale postupně. Možná dokonce po jednotlivých skladbách. Na druhou stranu, pustit si ji v celku a vystavit se množství obrazů a vyprávění nabídne zase jiný a jinak ucelený pohled na celou nahrávku. Interval vám nemůže dopřát ani jedno, ani druhé, protože celková stopáž desky volá potom vybírat a některé skladby nechat na poslech na jindy. Prostě je jich mnoho. I tak vás v dalších chvílích zveme do světa písniček, které nejde poslechnout si jen jednou. Tohle je Jiří Smrš a jeho Vojna a mír.

Když jsem o Jiřím Smržovi mluvila jako o písničkáři, tak tohle by je vlastně jediná chvíle, kdy ho na desce uslyšíte jen s kytarou. V dalších skladbách ho, jak je ostatně jeho zvykem, doprovázejí četní muzikanti. Za všechny zmiňme Miloše Dvořáčka na bicí, zpěvačku Janu Štefličkovou nebo kytaristu a klávesáka Jiřího Kováře. Nahrávka Vojna a mír je deska obojích vnějších i vnitřních. Odkazuje na nejrůznější války probíhající v průběhu věků kolem nás i v nás samotných. Mění se jména a letopočty, ale tápání a hledání klidu zůstává.

když k nám padli přes hranice. Vypadali úplně stejně jako my.

kromě dřevěných vrat. A já jsem to okno za nímž častokrát. A já jsem ten obrys, co špehuje stín. A já jsem ta dcerečka, já jsem ten syn. A já jsem ta zeď, a já jsem ten plot. A já jsem ten chodník se stopami vod.

nejsem ten sapůr, a nejsem ta cesta na vinohrad, a nejsem ta studna, až do samého dna, jsem jen ten strom.

jen se mi zahled, chvíli ne víc, prošla tak rychle, bylo těžké něco říct, proto nechtěl jsem o tom mluvit, ale musím, aspoň dnes.

jen se mi zahled. Neměla červenou nit, odcházela rychle, než já byl schopen jít. Volal jsem má paní, chci ti sloužit, co budu živ.

to, co vidím, a ji tu nikde nevidím. Jistě to byl přelud, ale ach, jak ti ten přelud závidím.

jen se mi zahled. Byla krásná jak ty, měla tvé rysy, měla tvé rty. Bylo mi 60, byl jsem malý hoch. Jen se mi zahled, děkuji, že jsem vůbec mohl. Jen se mi zahled,

Babička Sofia píše, že u nich stále sněží a na chodníku před vchodem je led.

babička Sofia, víš, že sněží dál. Babička Sofia píše,

babička Sofia píše, že v městě málo co už zbývá, že v domech nejsou knihy ani piano.

naše krev byla tak čirá, jeden mohl vidět druhému dno. A viděl, že jsme bezední a jsme v tom zajedno. Stáli jsme v dešti, touhou jsme mokli. Když byli jsme na dotek, když byli jsme na dotek, byli jsme na dotek, jenže pak jsme se dotkli. A Lorenzo psal věty, planoucí jako líh. A tam, kde býval sever, byl náhlej. Metafory praskaly, rozlomil se most. Lorenzo zpíval avanty, Bůh mlčel.

Pokud znáte novelu Islanďana Gunnara Gunnarssona Advent, tak vám možná závěrečná píseň desky Jiřího Smrže Vojna a mír právě tuhle novelu připomene. Lidský život má smysl ve chvíli, kdy člověk objeví, čím může být užitečný. Nemusí jít o nic velkého, ale smysluplného. Jiří Smrž to ve svých písních z let 2015 až 2022, schromážděných na desce Vojna a mír, dokazuje mnohokrát. Tak co říkáte? Vrátíte se k ním ještě? Díky, že jste interval doposlouchali až do závěru, bude to i za týden. Pro dnešek se loučí a dobré dny přeje Lucie Endlicherová.

Je neděle 7. června 2026. Na digitálních hodinách právě naskočila 13. a to je čas, který je ve vysílání Rádia 7, u kterého vás srdečně vítá Milan Remeš, vyhrazený dětem. Poslouchat samozřejmě můžou i dospěláci a určitě se také dozví něco veselého a zajímavého. Tak ahoj děti, schválně. Kdybychom vám dnes v kormidle nabídli superschopnost, brali byste ji? Třeba schopnost, díky které přemůžete i toho největšího obra. Zní to jako kouzlo z jiné planety, že? Ale žádný strach, my kouzlit nebudeme. Jen pevně držte kormidlo, protože právě startujeme.

0: Ahoj děti, vítám vás u dnešního dílu Kormidla. A nejsem tu na vás sama, je tu se mnou i myška Bětka.
1: Ahoj kamarádi, zdravím vás z kormidlové lodi, na které proplujeme společnou hodinkou. Co budeme dneska dělat, Kláry?
0: Hned na úvodu mám na tebe otázku, Bětko. Kdyby sis ty jako myška mohla vybrat nějakou supervlastnost od jakéhokoliv zvířete, co by to bylo? Rychlost geparda? Nebo síla medvěda? Nebo co taková chytrost lišky? Nebo něco jiného? A děti mohou přemýšlet také.
1: Ó, Kláry, tak já bych si ze všech supervlastností vybrala velkou mršnost, rychlost a schopnost proklouznout každým nebezpečím. Kdyby se pak totiž ke mně přiblížil velký kocour a začal mě honit, bleskově uhnu, proklouznu mu mezi tlapkami a kocour by vlastní váhou narazil třeba do zdi.
0: Tak přesně o tomhle je náš dnešní sport. Nemusíš být největší a nejsilnější. Stačí být rychlý a chytrý.
1: Vážně? Tak to se na tuhle superschopnost těším. Ta mě bude bavit.
0: Tak víš co, zajdeme se na to zeptat Honzíka. Tenhle šikovný kluk o tom ví daleko víc. Ahoj Honzíku.
2: Dobrý den.
0: Já tě vítám v našem dětském pořadu a já jsem se tě chtěla zeptat, co tě baví?
2: Judo.
0: Mohl by si popsat dětem, co to je judo? Třeba to ani nikdy neslyšeli.
2: Sport, ve kterém se soutěží a cílem je mít nejvyšší bodování.
0: Co tě na tom judu nejvíc baví?
2: No tak začal jsem s tím a už to dělám dlouho a prostě mi to baví.
0: A kdo tě k tomu přivedl?
2: No, bylo to ve škole a chtěl jsem to cvičit. Nabízeli to. Teďka sice chodím do stejného klubu, jenže to cvičíme někde jinde.
0: Kdy jsi začal dělat judo?
2: Od první třídy.
0: A teďko chodíš do které?
2: Do třetí.
0: A co konkrétně tě na tom baví?
2: Všechno.
0: No a když něco vypíchneš?
2: Třeba, že tam často cvičíme, posilujeme ruce a zbytek těla, aby jsme na zápasech, které se většinou konají, co tam udělají, aby jsme to mohli třeba nějak využít.
0: Můžeš nám popsat, jak takový trénink probíhá?
2: Nejdřív začne rozcvička, potom uděláme nějaké hry, třeba mrazíka, jenomže nerozmražování se musí nějak nastavit do nějakého chvatu. Potom cvičíme a potom trénujeme ostatní věci.
0: Přecházíte na samotné judo?
2: Ano.
0: Tak, jak to probíhá?
2: No, zápas je to, že ze začátku se postaví proti sobě dva hráči. Když začne zápas, tak se chytnou a začnou se prostě snažit zhodit toho druhého nebo udělat nějaký strach nebo tak.
0: Co to je strach?
2: Něco podobného jak chvat, jenomže ten, co strhává, nehází, ale padá a tím nějak strhává toho druhého. A za ipon, který se získává tak, že toho druhého hodím prostě vodorovně, tak za to se dostává nejvíce bodů a je konec zápasu. Dostávají se i tresty, říká se tomu šido, třeba za kopání nebo šahání do obličeje nebo tahání za vlasy a tak.
0: Jak se může zápasit?
2: Můžou se dělat chvaty, strhy, některé chvaty a strhy od určitého věku, kategorie a pásku a nesmí se kopat do břicha, za to je vyloučení. Zakopnutí do nohy je trestný bod, za tři je vyloučení, za tři trestné body. A když někoho hodím, tak ho musím pořád držet, protože jestli ho pustím a nechám ho tam jen tak letět jako balvan, tak za to nic nedostanu. A nejnižší skórování ho musím na zemi udržet v nějakém držení 5 vteřin. Potom, když 6, 7, 8, 9, tak ještě stále nejnižší. Jestli uteče, během těchto sekund dostávám to nejnižší skórování. Na náma stojí rozhodčí a ten nám říká skórování, kouká na nás a hlídá, jestli držení nebylo přerušeno nebo jestli se neděje něco, co by se nemělo.
3: A ty si říkáš, že se bojuje i na zemi?
2: Ano. Snaží se toho druhého nějak chytnout do nějakého držení a tam ho udržet 20 vteřin, aby skončil zápas.
3: Takže judo je o síle?
2: Nejenom. Taky o technice. Abych super nějak dostal na zem, nebo ho nějak chytnul, a nebo aby se vzdal.
3: A ty jsi mluvil o nějakých páskách. Můžeš nám to taky vysvětlit?
2: Úbor na zápasení je kimono. Skládá se z kalhot a ještě vrchní části, které nevím, jak se říká. To se zavazuje páskem. A ty mají různé barvy podle toho, kolik zkoušek uděláš.
3: A ty máš jaký?
2: Bílo-žlutý, protože jsem jednou byl nemocný na zkoušky.
3: Po bílo-žlutým budeš mít jaký?
2: Žlutý, po žlutém žluto-oranžový, po oranžovém oranžový, po oranžovém oranžovo-zelený, po zeleném modrý, po modrém hnědý a po hnědém černý, po černém stupeň černého 2, potom 3, 4, 5, potom bílo-červený, stupeň 1-3 a potom červený.
3: A tvým cílem je dosáhnout kterého pásku?
2: Černého stupeň 3 bych chtěl.
3: Toho se dosáhne, až když jsi veliký?
2: No ano, každý rok jedny zkoušky.
3: Honzíku, ty už jsi byl na nějakých závodech?
2: No, byl. Ale jenom v rámci toho klubu.
3: A vyhrával jsi, nebo jsi prohrával?
2: No, tak na půl.
3: Co prožíváš, když prohráváš?
2: Po učení se mám dělat lépe.
3: Co tě judo naučilo?
2: Vytrvalost. Protože nemůžu odejít uprostřed tréninku a je to dost tvrdý trénink, takže musím vytrvat. I když třeba už jsem unavený.
3: Normálně se judo nepoužívá, mimo klub.
2: No, jako na sebeobranu můžu. Kvůli sebeobraně tam chodím.
3: Už jsi to někdy použil při sebeobraně?
2: Nebylo naštěstí třeba.
3: Je něco pro tebe v judu hodně těžké?
2: Když dostanu moc těžkého soupeře, ono je to vždycky třeba, že od několik kil do několik, tak třeba já mám 25 nebo 7, já dostanu třeba 34 kilovýho nebo 31 nebo 32.
3: Tak to je těžký. Tak Honzíku, já ti moc děkuju za to, že jsi přišel k nám do studia, za to, že jsi nám vyprávěl o judu. My jsme se s dětmi dozvěděli spoustu nových věcí. A třeba někdo z kamarádů, kteří nás teď poslouchají, taky začne judo dělat. Měj se hezky. Ahoj.
2: Naschledanou. Ahoj kamarádi.
4: O malíři, synu velkého bojovníka. Musím vám vyprávět pohádku o malíři, který byl vlastně rytířem. Tenhle rytíř byl středně vysoký, měl už šedivé vlasy a nad čelem měl takový pěkný stříbrný pramen, že to vypadalo jako koruna. Oči měl šedivé a když to bylo nutné, tak se ocelově zadívali, až z nich šel strach. Ale to se stávalo jen, když musel bojovat s protivníky. Jinak si rád zpíval poněkud vysoko. A ze všeho nejradši maloval obrazy. Ty jeho obrazy byly velmi zvláštní. Když nějaký namaloval třeba les, tak když jste se na něj dlouho dívali, ucítili jste vůni smrků a borovic, nebo dokonce uslyšeli zpěv ptáků. Nebo když jednou namaloval mořskou vlnu, o které jeho kritici říkali, že vypadá spíše jako had, ale nebyla to vůbec pravda, tak jste mohli ucítit chladivou spršku slaných kapiček, které větřík zanesl z obrazu až na vaši tvář? V létě, když bylo moc velké vedro, tak obrazy, které visely v zimním pokoji, vydechovaly čerstvý sněhový poprašek a když tam někdo přišel, říkal: pane malíři, jak to, že je tady mlha, měl byste si tu zatopit, jinak se vám tady bude dělat plíseň. A rytíř se pod fousy usmál, protože věděl, že to tak není. Každý máme jméno, tak i on ho měl. Všechny hvězdy mají jména, věděli jste to? Rytíř měl krásné a silné jméno. Jmenoval se Madison, to znamená syn mocného bojovníka. No a když byl synem mocného bojovníka, musel také umět bojovat. Nejhůř bylo, když se v zemi objevil ohnivý drak. Bylo to v době, kdy už se všichni připravovali na Vánoce a plánovali vánoční jarmark, na kterém rytíř Madison chtěl nabízet svoje obrazy. Namaloval je v létě a byly plné slunce a světla a lidé se na ně těšili, neboť přicházely tmavé, krátké dny a dlouhé noci. Každý si je chtěl na Vánoce pověsit doma, aby si večer mohl užít slunečních paprsků. Nejvíc se na ně těšili děti, protože když je měli v pokojíčku, mohli se dít neuvěřitelné věci. Třeba se uzdravili z rýmy a chřipky či jiných nemocí, nebo měli takovou radost, že se jim celou noc zdály ty nejkrásnější sny, v kterých se jim splnila všechna jejich přání. Ten ohnivý drak se jmenoval Drak vzpoury. Měl dvě hlavy. Jedna smejčila po zemi a klamala a podváděla každého, kdo ji potkal. Nabízela všechny možné příjemné věci a slibovala hory doly. Běda, když se někdo dal nachytat. V tu chvíli se ta druhá hlava, která do té chvíle nebyla vidět, bleskově sklonila a toho nešťastníka spolkla. Pak se ozýval z příbytků lidí pláč a křik. V ten čas měl rytíř Madison zrovna rozmalovaný obraz a plně se na něj soustředil, když v tom mu na okno jeho ateliéru zaťukal bílý holoubek a ťukal tak dlouho, dokud rytíř neodložil štětec a okno neotevřel. Vrku, vrku, řekl holoubek naléhavě. Ohnivý drak přiletí až sem a bude chtít spolikat všechny děti z tvého městečka. Budeš s ním bojovat, jsi rytíř a tvůj otec tě bojovat naučil. Musíš ty děti před drakem ochránit. I na tebe se přijde podívat. Neboj se ho, ale připrav se. A holoubek mávl křídly a vznesl se do výše, jako by chtěl rytíři dodat odvahu. Madison se za ním díval a vnímal tu velikou odpovědnost. Ano, musí ty děti ochránit. Ale jak to udělá? Postavil se před svůj obraz a uvažoval nad tím, že ho teď nemůže dokončit. Zrovna zkoušel namalovat dvě ruce. Pro každého malíře je namalovat ruce tou nejdůležitější zkouškou. Když se ruce namalují dobře, je to takové vysvědčení, že to je dobře.

Tomu to tak dobře s tím obrazem šlo. A na přilbu si nasadil malířský barét a ani mu to nepřišlo divné, tak byl na ni už zvyklý. No jo, ale kde má meč? A rytíř Madison si s hrůzou uvědomil, že neví, kam se meč poděl. Jenže bez meče se s drakem z poury bojovat nemůže. A kam odložil štít? Nemohl si vzpomenout. Při tom malování na to úplně zapomněl. A je, to je ale opravdový problém. No co teď? Budu muset prohledat celý hrad, od půdy až do sklepa, pomyslel se rytíř a nemeškal a začal hledat. Nejprve šel do sklepa. Myslel si, že ho tam potřeboval na sekání dříví, ale pak si řekl, že přece není tak hloupý, aby na dříví používal meč, když je na to přece sekera. No a také tam žádný meč nebyl. Tak šel do kuchyně a pak do stáje a na zahradu, ale nikde nic. Že bych ho dal pod postel, řekl si a běžel se podívat do své ložnice. Ne, nebyl tam, jen se tam válela kniha Povzbuzení, kterou mu kdysi otec daroval. Byla pěkně zaprášená a svědčila o tom, že ji už dlouho nepostrádal. Těšili ho jeho obrazy. Tak otcova Povzbuzení nečetl. Kolem srdce cítil bolest, jak se mu z toho napětí rozbušilo. Ještě, že má ten pancíř, jinak by mu snad z hruď vyskočilo. Pak si vzpomněl, že si jednou po vítězném boji povídal s bílým holoubkem na balkóně v druhém poschodí hradu. Musel zdolat asi 99 schodů nahoru a celý se zadýchal. Aspoň ten štít, že tady je. Jak jsem ho jen tady mohl nechat? Vždyť na něj od té doby napršelo. Že je celý rezavý, budu ho muset pěkně vyčistit a naolejovat. A Madison, rytíř malíř, vytáhl od zdi balkonu svůj štít a spěchal s ním do zbrojírny. Tam vzal ador, prášek na drhnutí, a štít vydrhnul od každé rzy. Pak ho olivovým olejem pěkně natřel, až se blýskal víc než před tím posledním bojem. Bílý holoubek přiletěl na okno zbrojírny a díval se, co tam rytíř Madison dělá. Chodil nespokojeně po římse a natřásal křidélky. Madison ho uviděl a otevřel okno. Holoubek schválně vzlétnul, aby se rytíř musel vyklonit z okna a dívat se za ním. Madison se za ním podíval a viděl, jak mu kolem křídel září jasné světlo. Levou rukou svíral štít a jak se vykláněl a díval se vzhůru, tak záře se od štítu odrazila a zalila mu hlavu příjemným teplem. Jakoby se mu v té hlavě rozsvítilo. Běžel do ložnice a vzal do pravé ruky knihu otcových povzbuzení. Už ji chtěl otevřít a přečíst si něco z první stránky, když v tom uslyšel hrubé zabušení na vchodovou bránu. A je, to je ta nezvaná návštěva. Sevřel štít a šel otevřít a knihou v pravé ruce bušil do štítu, aby si dodal odvahu. Věděl, že za dveřmi je drak. Už se setmělo. A nikdo neví, co se může stát. Vrrs, otevřel dveře. Ve dveřích se lstivě uculovala první dračí hlava a prohlédla si ho od hlavy až k patě. Hledala slabé místo. V jejich očích mohl číst pohrdání. Jo, tak tohle na mě poslali. To vyřídíme, raz, dva. Držel pevně štít a v pravé ruce knihu Povzbuzení. Hlava si ji všimla a zůstala viset nad prahem. Druhá hlava byla někde vysoko nad hradem, ale najednou zmizela i ta první a rytíř Madison s úlevou zavřel dveře. Byl to otřesný zážitek. Ještě, že ta první hlava nic neřekla nahlas. Ale co ty děti? Musí je před drakem zachránit. Kde jen mám ten meč? Rytíř Madison otevřel knihu Povzbuzení a přečetl

0: je to první, co mu padlo do očí. Stálo tam. V onen den já strestám svým tvrdým, velkým a pevným mečem Liviátána hada útočného, Liviátána hada svinutého, zabijí draka v moři. Ó, vzdychl se rytíř zhluboka, no jasně, už vím, tam je. A vstal a šel do ateliéru. Sáhl dozadu za malířský stojan. Meč mu ho podepíral. Jak je na to mohl zapomenout? Vytáhl ho ven a do otvoru v jílci vložil knihu povzbuzení. Meč byl hned pevný a leskl se jako ta holoubková záře. Tak, a teď byl připraven. Teď už může bojovat. Má meč a štít a celou zbroj a má otcovo povzbuzení. A aniž by meč odložil, namaloval do těch rukou na obraze velký zlatý meč plný rubínů a safírů a na jeho ostří lehounce tím nejjemnějším štětečkem nanesl tu nejplamenější záři. To, aby nezapomněl. Aby nezapomněl, že meč se musí opatrovat a každý den leštit a každý den otvírat knihu otcových povzbuzení a vyslovovat je nad svým životem. Nevím, kdy drak vzpoury bude útočit, ale vím, že mám meč a že budu bojovat, řekl si rytíř Madison, když stěhoval svůj stůl a malířský stojan na vánoční jarmark a když mu jeho lidé pomáhali vystavit tam všechny jeho letní obrazy. Byl v plné zbroji a meč neodložil. Byl připraven. A jeho obrazy dělaly lidem radost a děti sněly sny plné světla a radosti. Byl to rytíř, i když ho lidé viděli spíš jako malíře. A co vy? Máte také plnou zbroj? Jen tak jste připraveni ke každému dobrému boji víry.
1: A je to tady, sportovní přátelé! Vítám vás u mikrofonu přímo od tatami, speciální žítěnky, na kterých se trénuje a zápasí a kde právě začíná finále obřího turnaje. V modrém kimonu nastupuje neohrožený Filip a proti němu v bílém kimonu Alenka. Rozhodčí dává pokyn, hodíme a zápas začíná. Oba borci na sebe okamžitě vystartovali. Drží se za rukávy, to je panečku přetahovaná. Alenka zkouší zatlačit. Filip ale stojí pevně jako pařez. Pozor! Filip naznačuje útok doprava, ale to byla jen finta. Alenka se nenechala napálit, teď se oba točí dokola jako na kolotoči. Teď se hra trochu uklidnila, děti. Oba soupeři těžce dýchají a vymýšlejí další plán. Filip se pokouší o chvat, ale Alenka se drží jako klíště. Pozor! Teď přichází obrat, Filip zkouší podmet. Chce Alence podrazit nohu. A pozor, rozhodčí dává mate. Zápas přerušuje. Alence se totiž rozvázal její žlutý pásek. Filip sportovně čeká, Alenka si bleskově váže uzel. Hotovo, jdeme zpátky do akce. Hadžíme. Do konce zápasu zbývá už jen 15 vteřin. Bude to remíza? Nebude. Alenka najednou bleskově snižuje těžiště. Chytá Filipa kolem pasu. Otáčí se k němu zády. Páni, to bude. O, goši, velký blok. Alenka hází Filipa přes svůj bok a Filip letí vzduchem jako Superman. A je tam čistý hod? Filip dopadl na záda, ale naprosto ukázkově zaplácnul rukou o tatami, takže se mu vůbec nic nestalo. Rozhodčí zvedá ruku vysoko nad hlavu a křičí Ipon a je dobojováno, konec zápasu. Alenka vítězí na čisté vítězství, ale podívejte se na to, oba zápasníci už stojí na nohou, podávají si ruce a klaní se sobě i rozhodčímu. Rej, to ukazuje, že judisté nejsou žádní rváči, ale slušně vychovaní sportovci, kteří si váží svého soupeře. Nádherný zápas, plný fair play. A co vy doma, děti? Zkuste tenhle sport třeba zkouškou udržením rovnováhy. Postavte se na jednu nohu, zavřete oči a vydržte tak, než napočítáte do 10. A já jdu na to taky.
2: Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil Petra a řekl mu: ty malověrný, proč jsi pochyboval? Matouš 14:31. Dneska je strašné vedro. Pojď, pojedeme se vykoupat do jezera, navrhuje tatínek Monice. Pak zbalí plavky, ručníky a opalovací krém, nasednou do auta a jedou. Za chvilku jsou u jezera. Monika by nejradši skočila do vody hned. Ale jezero není jako plavecký bazén, je pořádně hluboké. Ani na dno nedohlédneš. A kdo ví, co všechno tam dole na člověka číhá. A kromě toho jsou tady taky vlny a těch se Monika taky trošku bojí. Co kdyby jí cákla voda do pusy a ona by se pak nemohla nadechnout? Ale uprostřed jezera je dřevěný ostrůvek a tam by se určitě krásně opalovalo. A jak lákavě vykukuje z vody, Monika by tak ráda doplavala až k němu. Vlastně umí už dost dobře plavat. Určitě by to až k ostrůvku doplavala, jen kdyby to jezero nebylo tak hluboké. Nevadí, zkusíme to, říká tatínek. Nedívej se prostě na ty vlny. A kam se mám jako dívat? Ptá se Monika. Na mě, směje se tatínek. Já poplavu před tebou. A kdyby ti voda cákla do obličeje, můžeš se mě chytit. Tak co, jdeme na to? Monika vodu opravdu miluje a tak nakonec souhlasí a spolu s tatínkem vstoupí do vody. Ale najednou už necítí pod nohama ani písek, ani kamínky, všude jen samá voda. Monika ztrácí odvahu a dostává strach. Nejraději by se hned otočila a honem zpátky ke břehu. Ale před ní plave tatínek. Mončo, přidej, volá. Neboj se, já jsem tady s tebou. Nedívej se na vodu, ale na mě. A to taky Monika dělá. Nespustí z tatínka oči. Než se naděje, jsou na ostrově. Vůbec to nebylo tak těžké, jak se zdálo. A ani se Monika nemusela tatínka chytat. Stačilo, když se za ním jen dívala. A na koho se díváš ty, tati, když se bojíš? Ptá se Monika, když už se na ostrově krásně vyhřívají na sluníčku. Na Pána Ježíše, odpovídá tatínek. A jak? Co pak to jde? Ptá se Monika překvapeně. A tatínek začne vyprávět příběh o Petrovi.

0: Za 99 horami a řekami a jedním oceánem leží země, kde ráno slunce vychází dřív než kdekoliv jinde na světě. Jmenuje se Japonsko. A právě tam, před téměř 150 lety, žil jeden malý kluk. Jmenoval se Jigoro Kano. Jigoro byl hodně chytrý, strašně rád četl knížky, ale měl jeden velký smutek. Byl totiž malý, hubený a slabý kluk, kterému se starší a silnější kluci smáli a dělali si z něj legraci. Ale on byl chytrý a něco vymyslel. Jigoro si řekl: a dost, já sice nemám svaly jako ze železa, ale já se nedám. Vymyslím způsob, jak využít sílu velkého proti malému, abych se ubránil, aniž bych musel být já sám velkým. A jednoho zimního dne dostal skvělý nápad. Díval se z okna na stromy na zahradě. Sypal se na ně těžký sníh. A velká tlustá větev dubu se pyšně tyčila k nebi. Držela velkou váhu sněhu, dokud pod tíhou nepraskla. Ale hned vedle rostla tenká, ohebná vrba. Když na ní napadal sníh, větvička se prostě elegantně sklonila k zemi. A sníh z ní sklouzl dolů a větev se vymrštila čistá, bez sněhu, zpátky nahoru. Nezlomila se. A to byla daleko slabší než větev dubu. Jigoro vyskočil od stolu a vykřikl: už to mám, ustup, abys vyhrál. Pochopil totiž, že když proti němu vyrazí velký silný kluk a bude ho chtít strčit, nesmí se mu postavit jako ten tvrdý dub. Musí se zachovat jako ta vrba, uhnout a využít soupeřovu sílu a rychlost pro sebe. Když Jigoro Kano vyrostl, pojmenoval tento nový sport judo, což v překladu znamená jemná cesta. V roce 1882 založil první školu. Netrvalo to dlouho a jeho malí chytří žáci dokázali na tatami, tedy na žíněnkách, porazit ty největší siláky v zemi. Z hubeného kluka se stal nejslavnější učitel v celém Japonsku a jeho jemná cesta se rozletěla do celého světa, a proto dneska můžete v tělocvičnách válet sudy, učit se chvaty nebo pády a další techniku, abyste byli chytřejší než vaše svaly. Protože v judu nevyhrává ten, kdo má největší bicepsy, ale ten, kdo nejvíc zapojí své myšlení.
1: Tak co, děti, budete v životě jako ten tvrdý dub, co praskne? A nebo jako ta chytrá vrba, co se prohne a vyhraje?
0: Je to tak? V životě nemusíte být největší, ani mít nejvíc svalů, abyste zvládli velké překážky. Když na vás někdo útočí, nenechte se vyprovokovat k hádce nebo rvačce. Ustupte, nadechněte se a zapojte hlavu. Vyřešte to chytrostí. Být jako vrba znamená být nezlomný. Ustup, abys vyhrál. Schválně nad tím přemýšlejte. Teď si pustíme pohádku o jednom palečkovi, chlapečkovi, který, i když byl maličký, pomohl svým bystrým rozumem, trpělivostí a odvahou rodičům z chudoby.
2: O palečkovi. Byli jednou dva manželé a ti neměli děti. Jedenkrát, když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek o nic větší než paleček. Matka ho také hned palečkem nazvala. Byl to klučík přepodivný. Sotva se narodil, už ho byly plné kouty, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval. A když bylo k poledni, volal: mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu. I křižovala se matka nad tím přepodivným synem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla, až konečně, když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila. A hle, div divoucí, paliček si zdvihl koš na hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět, a tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou. Bylo také trochu prachu na cestě, jenže paličkovi až po pás, ale z toho on si nic nedělal a jen hrdinsky dále kráčel. Tu však přišel k potoku a tam po lávce ani památky. Jak se dostat na druhý břeh? Ale paleček je chytrý klouček, hned si uměl poradit. Vzal z koše lžíci dřevěnou, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koš táhl za sebou a tak se na druhý břeh přepravil. Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat. Otče, otče, tady ti nesu oběd. Ale otec hlásku jeho nedoslechl a mimo to ani nevěděl, že má synka, natož aby věřil, že mu sotva narozený syn už oběd donese. Paleček nepřestal volat, ale až když u samého otce stál, ohlídl se otec, co tu bzučí. A tu uviděl za sebou koš stát, palička ale neviděl. I začal podivný koš, který sám na pole přišel, prohlížet, a tu teprve uviděl palička, který se mu hned ohlašoval, že je rodný jeho synek ráno narozený.
3: Ráno narozený a už mi oběd neseš, eh, ty jsi divotvorný synek, zasmál se otec. Potom si sedl a pustil se do jídla.
2: Paleček se nabídl otci, že bude zatím orat, aby mu dal bič na pohánění volů.
3: I kterak pak bys ty, synku, voli poháněl, když bič ani neuneseš, zasmál se mu otec.
2: No tedy budu bez biče pohánět, odpověděl paleček a jedním rázem skočil na vola, do ucha mu vlezl a co hrdla měl, začal volat hoj, hej, sa, hej, až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a takovou rychlostí nahoru dolů utíkali, že přes oběd paleček více zoral než otec za celé půl dne. Okolo pole, na němž paleček oral, vedla hlavní cesta. Právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec z města. Vracel se domů z trhu. Když uviděl volky, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby si lépe divotvorné ty voly prohlédl, a tu teprv slyší palečku v hlas, jak je pohání. S podivením poslouchal, odkud hlas ten asi vychází, až tu slyší. No, tu jsem, ve volovu uchu. Podíval se volu do ucha a palička tam našel. I zalíbil se mu nemálo malinký pohoníček a přál si také takového mít, který by rychle pohánět uměl a málo jedl, neboť byl kupec veliký lakomec.
3: Nechtěl bys ke mně do služby? Ptal se palička.
2: Proč ne, když otec dovolí? Odpověděl paleček. A poté, jako střela z ucha skočí, k otci přiběhne a šeptá mu. Jen ty mě, otče, prodej, a ne, lacino. Nic se o mě neboj, já se ti záhy vrátím, jen jdi z povzdálí za námi. Když kupec k otci přišel a otázal se, zdali by toho čiperného klučinu prodal, řekl otec, že prodá za 10 zlatých. Kupec mu zaplatil 10 zlatých, vzal palečka, vstačil si ho do torby a šel domů. Otec poslechl palička a šel zpovzdálečí za nimi. Nevěděl proč. Až tu po cestě nacházel zlatý za zlatým, které z torby kupcovi padaly. Paleček, když ho kupec do torby stačil, prokousal díru a když byla torba prázdná, proklouzl dírou i on a za otcem domů pospíchal. Kupec došel domů a před vraty křičel na ženu. Ej, ženo, podívíš se, jakého jsem ti koupil oráče. To ti je velikánský chlap. Přitom sáhl do torby, aby vytáhl palička i peníze, ale nastojte. Torba jako sklo. A kde nic, tu nic. Kupec zůstal omámen nad tím divem a žena, když viděla, že hledá oráče v kapse, ještě se ke všemu na muže rozhněvala.

0: Pojďme si teď, děti, zahrát s vašimi sourozenci nebo s rodiči hru, při které budeme trénovat judistický postřeh a rychlost. Jmenuje se sbírání pásků. Potřebujete každý nějaký pásek, třeba od županu, nebo šálu, či utěrku. Koberec bude vaše domácí tatami. A jak na to? Každý hráč si zastrčí šálu nebo pásek zezadu za tepláky, stačí kousek, aby to šlo lehce vytáhnout. Vznikne tím takový dlouhý ocas. Hráči si kleknou na kolena naproti sobě na koberec. Na povel Hajime, jako v judu, se po kolenou snaží pohybovat kolem soupeře a rukou mu vytáhnout pásek. Zároveň si musíte hlídat svůj vlastní zadek, abyste o pásek nepřišli. Kdo jako první vytáhne soupeřův pásek a zvedne ho nad hlavu, vyhrává a zakřičí Ippon, což v judu znamená vítězství a konec zápasu. Jo, a u hry se nesmí stoupat na nohy. Hraje se jen po kolenou. To proto, aby nikdo nespadl na nábytek. Nesmí se lechtat, kousat ani tahat za vlasy. Když někdo zakřičí mate, to znamená stop, hra se okamžitě stopne. Takže pozor, vyhlašuji domácí výzvu. Vemte ségru, bráchu nebo tátu, v koupelně pásky od županu a jde se na hru.
1: Je tu nějak těsno.
2: No, hodně těsno. V Klárčině školní batohu bývá místa tak akorát, ani málo, ani moc. Jenomže dnes...
1: Pouzdro slisované. Mačkáme se v něm jako sardinky. Co to ta Klárka v tom batohu dneska má?
2: Ráno do něj přidala igelitovou tašku, zasunula ji do batohu a zatlačila... aby vůbec zavřela zip batohu.
1: Nemohla byste, milá tuško, mrknout, o co jde, špičkou nakouknout, cože to je?
2: Tak já jdu. Když se protáhnu otvorem u konce zipu a malinko se vysunu...
3: Jsou to brýle?
1: Brýle? Klárka nenosí brýle.
3: No to nejsou brýle na čtení. Jsou to takové brýle... mají kolem gumu.
1: S gumou?
2: A ne s gumou na gumování. S takovou tou gumou, která drží ty brýle, aby do nich nenateklo.
1: Plavecké brýle. Klárka plave v nějakém předmětu.
4: Nachystám si na lavici učebnici, sešit a poustro.
2: Klárko? Klárko, v čem plaveš?
1: V jakém školním předmětu plaveš, Klárko?
4: Ahoj, Tuško, ahoj, Gumo. V ničem neplavu. Všechno učení celkem zvládám.
1: No tak proč ty plavecké brýle?
4: Co pak brýle můžou pomoct s učením? Dnes jdeme se školou do plavání. Do bazénu.
3: Tak plavat do vody.
1: No jo, ono není plavání jako plavání, takže v igelitce máš plávky a ručník a plavecké brýle na plavání.
4: Jo, každý úterý teď budeme chodit se třídou plavat.
3: Klárko, ty umíš plavat?
4: Moc ne, budeme si to tam učit. Dost se bojím, že se před dětskama ztrapním. Jenže tomu neuteču, prostě musím překonat strach a čelit tomu.
1: Teda Klárko, ty jsi sebrala odvahu.
4: Sebrala? Odvaha se dá sebrat?
1: To je sebrat jako pozbírat, jako tu plastelínu v hodině výtvarky. Pamatuješ, jak jste včera ve škole pracovali s plastelínou?
4: Jo, modelovali jsme ovoce. Myslela jsem, že vůbec neudělám hrušku. Neměla jsem dost žluté plastelíny.
1: No, ale nakonec si tu hrušku udělala.
3: A krásnou.
1: A krásnou. Jak to?
4: Pozbírala jsem všechny kousíčky žluté, co byly rozdrobené po lavici a dala jsem je dohromady. Terka mi dala kousek své, byla z toho nakonec celkem velká kulička, až mě to překvapilo. a z ní jsem vymodelovala hrušku jako živou.
1: Je to pravda, byla moc pěkná. No, a když je před tebou nějaký těžký úkol, tak to může vypadat jako včera s tou plastelínou. Vypadá to, že nevíš. Nemáš žádnou odvahu. Ale když přidáš kousek ke kousku, pozbíráš nakonec dostatek odvahy a překonáš překážku.
4: A spadnu do bazénu jako zhnilá hruška ze stromu.
2: Dobře na to jdeš, Klárko. Humor ti neschází. Udělat si legraci to hodně pomáhá. Když se člověk nebere tak vážně, tak je mu hned lehčeji. První krůček k odvaze.
1: No a ten druhý může být třeba to, co jsi taky udělala. Že se na to připravíš. Ty jsi nachystala tašku s plaváním, no a pak tím pádem nebudeš muset přemýšlet, kde mám ty plavecké brýle. Vzala jsem si ručník, mám vůbec plavky, jak to asi bude vypadat?
4: O přestávce jsem se na chodbě povídala o plavání s holkama z vyšší třídy.
1: No a to je taky moc chytrá věc, protože teď máš představu, jak to bude probíhat. To je moc dobrá příprava. Odvaha roste, když se seznamuješ s tím, co tě čeká.
2: A ještě něco, Klárko, dokáže odvahu pořádně posílit. Když se pro tu věc nadchneš, když máš nadšení, tak ti to pomůže udělat první krok a představ si ten další, ten přijde často úplně sám. Možná si to takhle představuj. Až budu umět plavat, to budou návštěvy v akvaparku s tátou.
4: To budu moct i do velkých bazénů a pizza po plavání. Co ještě posílí odvahu?
1: No, třeba když si připomeneš, co už jsi dokázala. Třeba neuměla si jezdit na kole a naučila ses to. Nebo neuměla si lyžovat a teď to umíš.
2: Je to tak, že všechny výzvy a překážky, které zdoláš, tě posílí. No to si piš. Těžkosti tě zocelí.
4: Zocelí?
2: Ocel. Ocel je takové poupravené železo. Tím, že se železo vystaví žáru a také tam přidají nějaké různé chemické látky, tak najednou je ze železa cosi ještě pevnějšího a odolnějšího, než jak železo na začátku bylo. No a když se o člověku říká, že je zocelený, tak to znamená, že ho jen tak něco nerozhodí, že ustojí všechny trable a úskalí.
4: Aha, takže když zvládnu plavání, pomůže mi to třeba i v recitační soutěži?
2: Vlastně se to tak dá říct.
4: Vzpomínám si, když jsem se učila jezdit na kole, nevybrala jsem zatáčku a spadla do záhonu tulipánů naší sousedky. Úplně jsem ty tulipány zničila. Nejtěžší na tom nebylo, že jsem spadla, ale že jsem se měla jít omluvit paní sousedce. Teda nikdo mi neříkal, že se mám jít omluvit, ale věděla jsem, že mám. Hrozně jsem se styděla. Nakonec to bylo v pohodě, sousedka se ani nezlobila.
1: No, Klárko, a teď si řekla jednu hrozně důležitou věc. Protože odvahu posiluje, nesmírně posiluje, když člověk ví, že dělá správnou věc. Spoustu lidí dělalo velké, odvážné činy a přitom o sobě říkají, že nejsou žádní hrdinové, že jenom udělali to, co považovali za správné.
2: Tak třeba to, že si v sobě věděla, že je správné se druhému omluvit, tak právě v tu chvíli ti pomohlo pozbírat odvahu a jít se sousedce omluvit.
4: Umět se omluvit mě učila máma od malička. Říká, že je to pro Pána Boha důležité.
2: To má tedy pravdu. Pánu Bohu na tobě záleží a on opravdu chce, abys dělala správné věci.
1: Fandí ti.
4: Fandí.
2: Jakože tě povzbuzuje. Na mnoha místech v Bibli můžeš číst slova jako dodám ti odvahu, pomocí ti budu.
1: Je to jako nějaký nápis na tribuně, kde se fandí. A taky tam Pán Bůh má napsáno, nestrácejte odvahu, bude bohatě odměněna.
2: A nebo, buď rozhodný, buď udatný.
1: A nebo, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
4: To řekl Bůh Davidovi, jak šel bojovat s Goliášem.
1: No tak zrovna tohle jsou slova z knihy proroka Izajáše. Ale na Davida si vzpomněla úplně správně, Klárko, protože David projevil velkou odvahu. On se jakoby nedíval na toho obrovitého Goliáše před sebou, který koulel očima, naháněl strach, ale díval se za něho až k mocnému bohu, který má celou situaci pod kontrolou. A ostatní vojáci z Izraele viděli jenom toho strašidelného Goliáše.
4: Odvaha je opakem strachu, ne?
2: No, nevím, jestli opakem, ale rozhodně se odvaha se strachem moc nekamarádí. Když je strach velký, tak odvaha utíká. Když se strach zmenšuje, tak odvaha roste. Co se ale s odvahou rozhodně kamarádí, je povzbuzení. Pamatuješ si, jak jsi říkala, že ti Terka dala kousek své plastelíny, abys mohla vymodelovat tu hrušku? A když tě máma, táta nebo kamarádi povzbuzují, tak hnedle ta odvaha naskočí. Je to, jako by každý z nich přidával kousek k tomu tvému.
4: Terka taky moc plavat neumí, ale ta o tom tolik nepřemýšlí. Prostě jde do věcí po hlavě.
1: No jo, někdo to tak má. Někdo si prostě dodá odvahy takhle, lusknutím prstu. A jiný, jako ty, přidává po kousíčkách. Prostě každý to má trošku jinak.
4: Terka do vody skočí hned, ale já přece nemůžu stát na kraji bazénu a čekat na všechny kousíčky odvahy, až se poslepují. Co mám dělat, až budu stát na kraji toho bazénu?
2: Že bychom vymysleli, jak si rychle, ale jako rychle dodat odvahu. Mám to. Klárko, postav se jako odvážný člověk. Postav se pěkně rovně, zvedni hlavu, pěkně rozšiř ramena, podívej se zpříma před sebe. A jsme zase u toho. Hluboký. Nádech. Výdech. Chvilku takhle krásně rovně stůj a schválně uvidíš, že se začne měnit i ten tvůj pocit vevnitř.
1: A taky můžeš důvěřovat svému tělu. Zvládli to jiní, tak to zvládneš taky.
4: Jasný, postavím se rovně, dívám se před sebe, nádech, krok až bluňk. A koukám, že nic nevidím. Tuško a guma, děkuji vám za všechny moudré rady, ale zapomněli jste dodat, že si mám nasadit plavecké brýle.
0: Víte, děti, Pětko, že Japonsko je kolébkou jak juda, tak origami, skládání z papíru. Jedno takové origami si vyzkoušíme a vytvoříme si jednoduchého papírového pejska.
5: Jasně, Kláry, to bude super. Moc ráda něco vyrábím.
0: Budete potřebovat čtverec z barevného nebo bílého papíru, nůžky, fixy nebo pastelky. Čtverec papíru přehněte na půl, aby vznikl trojúhelník. Levý a pravý roh ohněte směrem dolů. Tím vzniknou ouška pejska, spodní cíp přehněte trošku dopředu a bude z něj tlamička. A teď už stačí pejskovi domalovat očička a čumák. A je hotovo. Můžete si ho navléknout na prst jako maňáska.
6: Psí kamarádi. Konečně jsme se přestěhovali do našeho nového domova. Ten den jsme si užívali ticho a klid u lesa. Páničci odjeli na nákupy, kocouři spali a já neměla co dělat. Nastražila jsem uši, po kamenité cestě si to štrádoval menší černý pes a přiběhl až k naší bráně. Ahoj, kde se tu bereš? A čí jsi? Tám se pejska.
7: Jmenuji se Zán. A jsem Paterdal Terrier. Bydlím tady kousek od vás. Dozvěděl jsem se, že vedle v hájence mají malé štěně. Fenku. Je to voříšek. Taková ta pouliční směska, jak tomu lidé říkají. A jdu se na ní podívat. My ještě nemáme plod, a tak si můžu chodit, kam se mi sama jde. Tak zatím ahoj.
6: Domluvil a běžel směrem k hájence. Tak to je prima. Mám tu psí kamarády. Musím říct paničce, aby mě vzala na procházku. Odpoledne mě vzala panička ven. Na louce u hájenky se v trávě válelo malé štěně. Pan Hajný si zrovna brousil kosu.
8: Ahoj, Ariško. Podívej, máme štěně. Jmenuje se Dášinka. Doufám, že budete kamarádky,
6: řekl pan Hajný.
8: Jupí!
6: Vyhrkla jsem a začala jsem před Dášou dělat různá pukrlata. Jí se to ale nelíbilo. Zkoušela jsem další a další způsoby, jak si s ní hrát. Začala na mě štěkat. Viděla jsem, že se mě bojí. Tak jsem si řekla, že až vyroste, bude to lepší. To jsem se ale šeredně zmýlila. Dáša vyrostla ze štěněte, přešla psí pubertu a dospěla. Každý den přicházela k naší bráně a provokovala mě. Než byl dokončen náš plot, chodila k nám na pozemek a to jsem se na ní moc zlobila. Je to mé území a nemá tu co pohledávat. Je malá a navíc ještě drzá. Jednoho dne mě panička vzala na procházku. Šli jsme po cestě kolem hájenky. Tam si panička povídala s Hajným a já sledovala okolí. Když v tom vyběhla otevřenou brankou Dáša a hned si pustila pusu na špacír, jak to uměla. Chvíli jsem odolávala, ale pak co si ze mě mocně vyštěklo.
5: A už toho bylo dost!
6: To panička nečekala. Vlastně ani já ne. Lomcoval se mnou vztek. Našla se ve mně ohromná síla. Škubla jsem sebou tak, že jsem paničce vytrhla z ruky vodítko a rozběhla jsem se za Dášou. Ta viděla, že je zle. Štěkala, kvičela a ječela, zatímco přede mnou utíkala. Když jsem jí dostihla, dala jsem jí co proto. Pěkně jsem jí poštípala na zadku. Je ta prosila, ať už toho nechám a slituju se. Slepice, kačeny, krůty i koza se tomu divadlu nestačily divit.
5: To bylo poslední varování a příště už tě kousnu.
6: Zahřímala jsem. To už k nám došla panička a pan Hajný. Smáli se Dáše.
8: To máš za to, že jsi pořád provokovala. A dobře ti tak a mazej domů, ať už tě tu nevidím,
6: řekl pan Hajný. Dáša zakvíkala, stáhla ocas mezi nohy a utíkala do maštale. To je děti jiný výraz pro stáj.
8: Tak snad už si to holky konečně vyříkali,
6: řekla nakonec panička. Druhý den ráno jel Hajný s koňmi po cestě. Za vozíkem běžela Dáša. Ani se neodvážila k nám za plot podívat, natož něco štěknout. Od té doby byl klid. I když už měli sousedé pro mého psího kamaráda Zara postavený kotec, nevím, jak to dělal, ale občas chodil za mnou na návštěvy. Možná v něm měl tajný otvor, o kterém jeho páničkové nevěděli. Chodil za mnou tajně a nenápadně. Jednou ho totiž oba moji kocouři vyhnali ze zahrady a tak z nich měl strach. Pamatovala jsem na něj a nechávala se mu něco v misce. Pak jsme seděli v noci před domem a dívali se na hvězdy. Později jeho páničci kotec spravili a pak už mě přestal navštěvovat. Naštěstí my pejsci, když si potřebujeme popovídat, tak se slyšíme moc dobře.
5: Dočetla jsem se, Kláry, že olympijský sport se stal z juda v roce 1964. Nejvyšší stupeň je oceněný černým nebo červeným páskem. Slovo judo se obvykle překládá jako jemná cesta.
9: Skvělý, Bětko. Pěkně jsme si dnes o judu povídali. Je to zajímavý sport. A to je pro dnešek z našeho judistického tatami úplně všechno, kamarádi. Až se teď rozejdeme, zkuste myslet na judo a vyrazit jemnou cestou. I když v judu soupeříme, pořád jsme s druhým kamarádi. Takže ať už s druhým bojujete ve vašich domácích deskovkách nebo ve sportu, když vyhrajete, nevytahujte se. Když prohrajete, nevztekejte se, ale buďte rádi, že jste se něco naučili. Slušnost a respekt, to jsou ty pravé černé pásky, které můžeme nosit každý den. Tak ahoj,
5: Mějte se krásně, kamarádi, a trénujte rovnováhu. 3, 2, 1, hanžíme.

0: S dětským kormidlem jsme dopluli ke 14. hodině z první červnové neděle s datem 7.6.2026. Milan Remeš vás zdraví od mikrofonu Rádia 7, které vám nyní nabídne poklady z archivu, které připravuje Petr Raus. Znáte ten pocit, kdy už melete z posledního a ještě je toho potřeba tolik udělat? Možná je čas si alespoň trošku odpočinout. A odpočinku teď budeme věnovat příští skoro hodinku. Hezký poslech.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

poodpočíňte maličko. Kristova slova, podle kralického překladu Bible, která jsou občas připomínána jako zdůraznění potřeby odpočinku. Je pravda, že tenkrát v situaci, kterou popisuje evangelium, na odpočinek nakonec nedošlo. Bylo potřeba věnovat se lidem opuštěným jako ovce bez pastýře. To se stává. Nemalé potřeby světa kolem nás nám možnost odpočinku berou. Je ale třeba znát a akceptovat meze. Však ne nadarmo byl už do samé osnovy stvoření vložen princip sedmého dne, princip odpočinutí. Tématu odpočinku se věnoval magazín pro ženy Slunečnice, vysílaný 17. listopadu roku 2005. Připravila ho tenkrát Lenka Malinová a vy teď máte po písničce možnost si její dílo poslechnout znovu.

Dnes si s vámi budu povídat o odpočinku. Dozvíte se nějakou zajímavost a taky se v rubrice o osobnostech víry zastavíme u Marty, sestry Marie a Lazara z Nového zákona. Pochopitelně nebude chybět nějaký ten fejeton a vše proložíme písničkami. Zde je první z nich.

Na začátek mám pro vás jednu zajímavost. Co myslíte? Je v dnešní době vizitka nutností nebo přežitkem? Trochu jsem pátrala. Dříve jsme bílé kartičky se jménem, případně ještě profesí, vídali jen ve starých českých filmech. Tak jako tyto filmy na nás i nenápadné bílé obdélníčky dýchaly nostalgií starých časů a byly pro nás snad i nepotřebným přežitkem. Už dávno je vše ale jinak a dá se říct, že jsme se vrátili ke klasice. Nač vizitky? Zatímco v minulosti sloužily vizitky z bílého papíru buď pro účely profesní nebo soukromé, dnes je jejich uplatnění trochu širší. Pokud chcete udělat dobrý dojem, vaše vizitka je vaší vizitkou. Navštívenky prošly za uplynulé desetiletí bouřlivým vývojem. Zdaleka to již nejsou ty bílé obdélníčky ze starých filmů. Jsou barevné, s fotkou nebo holografickými znaky. Velmi obvyklými se staly vizitky firemní, na kterých jsou uvedeny všechny údaje spojené s podnikem. Takzvané soukromé vizitky se dnes používají zřídka. Jsou lidé, kteří se bez vizitky docela dobře obejdou, ale pokud se často seznamujete s jinými lidmi a jste nuceni,

0: Dnes se snažím spolu s vámi zamýšlet nad odpočinkem. Za měsíc a kousek tady budou Vánoce a tak si myslím, že je úplně na místě mluvit o odpočinku a odpočívání. Poslechněte si, jak o tom uvažuje Miroslav Kubíček.
1: Přemýšlel jsem onehdá, jak by to asi dopadlo, kdybychom měli někdy odpovídat na tu otázku, co kdysi položili pánu Ježíši.

0: které přikázání je největší? Obecně by asi dostalo nejvíc bodů přikázání nezabiješ. Možná i nějaké další, nevím. Nevím, k jakému pořadí bychom došli. Ale odvážím se tipnout, které z přikázání by skončilo jako poslední. Řekl bych, že to o odpočinku, o svěcení sedmého dne. Zvláště v dnešní době, kdy bývá přímo známkou lidské dokonalosti pracovat 18 hodin denně, 365 dní v roce. Říci, já nepracuju, odpočívám, je přece neděle, to je skoro ostuda. Jako bychom přímo dokazovali svůj charakter, když skromně odmítneme den odpočinku. Ale pozor, on je také mezi desaterem božích přikázání, všechna jsou od Boha. A způsob, jakým je to zapsáno, zní dost přísně. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Dokonce je to přikázání nejdelší, má celé 4 verše. Proč tomuto dni asi dal Stvořitel takovou důležitost? Podívejme se do první knihy Mojžíšovy, kde jsou zapsána závěrečná slova zprávy o stvoření.
1: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
0: Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, přestal je konat a požehnal a posvětil sedmý den. To je velmi zvláštní. Dosud požehnal jen živým tvorům, když viděl, že to, že je stvořil, bylo dobré. Požehnal jim, aby se množili a naplnili zemi, stejně požehnal i člověku. A teď stejným způsobem nežehná živému tvoru, ale dni. A navíc dělá ještě něco, co zde doposud nebylo. Posvětil tento den. Toto privilegium nedostal žádný z živých tvorů, žádné z nebeských těles, nic ze všeho stvoření, jedině ten sedmý den. Co to vlastně znamená, že si ho Hospodin posvětil? Asi něco jako vyvolil si, oddělil, prohlásil za své nedotknutelné bohatství a podobně. Když nad tím začneme přemýšlet, asi nás nejprve zarazí jedna věc. Ten sedmý den to nebylo něco, co už by zde bylo samo sebou přítomno, co existovalo nezávisle na Hospodinu, k čemu by Hospodin dospěl asi tak, jako my k víkendu či k dovolené. To nebyl den, který by přišel a ve kterém by Hospodin začal lenošit, protože je to den odpočinku. Ale to je den stvořený Hospodinem. Proto má také svůj smysl, své pevné místo, je součástí stvoření a je nad ně dokonce svým způsobem nadřazen, protože jako jediný byl Bohem posvěcen. Německý teolog Jürgen Moltmann k tomu dni říká, že ve chvíli, kdy se Bůh vzdává tvůrčího ovlivňování, stává se vnímavým pro štěstí, utrpení a velebení svých tvorů. Odpočívající Bůh neovládá tento den svět, nýbrž vnímá svět. Den Božího odpočinku vlastně ukazuje ke smyslu a cíli všeho stvoření, a tím je společenství s Bohem. I ten známý výrok, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, můžeme chápat v tomto slova smyslu. Byl stvořen proto, aby žil v Boží blízkosti, aby sdílel s Bohem společenství. Tohle je Boží představa, takový je Boží plán, to je to, co je zaslíbeno, avšak dosud nenaplněno, jenom předznamenáno v přikázaném dni odpočinku. K tomu skutečnému společenství se svým stvořitelem musíme dorůst, dozrát nebo dospět. Dospět ve smyslu být dospělými. A tak daleko ještě opravdu nejsme. Ale Bůh nám stále svou trpělivostí dává šanci, stále ještě máme možnost přijmout jeho nabídku, jeho volání. Že o tom víme, že se skláníme před tímto božím přáním, to můžeme zatím mimo jiné dát najevo právě tím, že přijímáme jako svatý, oddělený ten den, který Bůh posvětil. Odpočinutí není zahálení ani lenošení. Odpočinutí v tomto biblickém smyslu představuje ono společenství s Bohem. Vzpomeňme na Izrael, jak putoval 40 let pouští. Znovu a znovu se mnozí proviňovali proti Hospodinu. Nevěřili mu, nezdál se jim dost dobrý, dost spolehlivý, ohlíželi se zpět. Dopadlo to s nimi tak, jak to dopadnout muselo. Nevejdou do mého odpočinutí. Naplno to pak zazní v žalmu 95. Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná, proto jsem se v hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí. To odpočinutí tedy, jak vidíme, není dnem, kdyby unavený stvořitel odpočíval po své práci. Ale je to den, kdy má být s konečnou platností završeno celé boží stvořitelské dílo. My jsme vesměs zvyklí říkat, že Bůh stvořil svět v 6 dnech. Ale ve 2. verši 2. kapitoly knihy Genesis je psáno, že 7. dne Bůh dokončil své dílo. Jsme-li vyzváni, abychom světili 7. den, není to proto, že by si Bůh s jakousi své hlavostí řekl, když odpočívám já, nesmí pracovat ani nikdo jiný. Je to proto, že máme vyjádřit svoji věrnost, oddanost Boží vůli směřující k završení všeho díla a k věčnému společenství. Nerad končívám svá zamyšlení nějakou výzvou, teď ale jednu mám na mysli a tak si ji na závěr neodpustím. Kéž je nám všem s Boží pomocí dáno uslyšet jednou toto pozvání. Vejděte do požehnaného svátku mého odpočinutí.
2: Odpočinek. Rekreace. Slovo rekreace pochází z latiny a skládá se ze dvou částí. Re, to znamená znovu, a creatio, stvoření. Život člověka je naplněn střídáním práce a odpočinku. Práce je víc než toho odpočinku. Pokud práce není vyvážena odpočinkem, působí na nás negativně. Přirozeným důsledkem činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Na únavu reagují lidé ale různě. Buď příliš brzy, práci pak za ně musí udělat někdo jiný, anebo pracují, dokud jim síly stačí, a pokoušejí se zahánět pocit únavy kávou nebo různými chemickými povzbuzujícími prostředky. Umělé odstraňování pocitu únavy se ale dlouhodobě nevyplácí. Není-li organismu alespoň dostatečně poskytnut potřebný odpočinek. Jak tedy odpočívat? To je dost individuální. Záleží na naší povaze, na typu naší práce, na možnostech, které máme, na prostředí, ve kterém žijeme. V zásadě můžeme odpočívat 2 způsoby, aktivně nebo pasivně. Lidé, kteří pracují tělesně, by se měli věnovat v době odpočinku spíše duševní činnosti. A zase lidé pracující duševně naproti tomu aktivitám tělesným. V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nic nedělání. Lenošení je docela něco jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek volného času, jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby jim volný čas vyzbyl. Mnohdy se jedná o chorobný stav, workoholismus, což je návyk na práci. Takoví lidé mají tendenci, když už vůbec odpočívají, stanovit si cíle, kterých chtějí dosáhnout, co všechno chtějí navštívit, dokázat a vidět. Odpoledne strávené jen lenošením je pro ně nepřijatelnou ztrátou času. Tomuto tématu se chci ale věnovat v některém příštím pořadu.

všichni víme, že bychom měli odpočívat, ale jak to udělat? Mám pro vás několik rad, jak zvládnout svůj čas, aby nám zbyl také na odpočívání. Tak tedy, za prvé, připravte si úkoly, které na vás čekají už dnes. Potom můžete jít ráno do práce v pohodě a ne ve stresu. Za druhé, važte si každé volné chvilky a naučte se ji využít k odpočinku. Naučte se odmítat takové akce, které k ničemu nevedou. Nebojte se říci ne. Za třetí, důležité věci si zapisujte. Ušetříte si tak pobíhání a přemýšlení, cože jste to vlastně chtěli udělat. Naplánujte si pochůzky a úkoly tak, aby na sebe navazovaly. Za čtvrté, nenechte si svou domácnost příliš zaneřádit, abyste potom nemuseli věnovat úklidu příliš mnoho času. To by vám hodně nabourávalo denní režim. A za páté, nebojte se říct o pomoc, když na něco nestačíte. Není na místě být hrdinou, který se tváří, že vše zvládne. Ale vyvstává mi další otázka. Máme vůbec nějaký volný čas? Ne každý si odpočinek totiž dovolí. Ne každý odpočívat umí. Někteří lidé si myslí, že volný čas je něco hříšného, co je špatné. Celý život bychom přece měli věnovat druhým, nebo nějaké činnosti. Jiní stále pracují proto, aby si nepřipadali neužiteční a bezcenní. Často tak utíkají před svými problémy, před pocity a životními otázkami. V člověku, který jen pracuje, narůstá pocit důležitosti a nenahraditelnosti. Když pak někdy práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se bez něj mnohé obejde a svět se nezhroutí. To jsou situace, které jsou nepříjemné, ale mohou vést k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota.

Když už tak uvažujeme o odpočinku, vybrala jsem dnes do své rubriky o osobnostech víry ženu, jejíž příběh těsně souvisí s mým dnešním tématem. Řeč bude o Martě, sestře Marie a Lazara. Marta nevěděla, kam dřív skočit. Často hostila přátele, kteří se zastavili na své cestě, aby si udělali přestávku a trochu si odpočinuli. Nebylo výjimkou, že se do jejich domu, kde bydlela se svou sestrou a bratrem, nahrnul houf lidí. Často se u nich zastavoval také Ježíš se svými učedníky. Byli dobrými přáteli. Někdy přišli do Betanie i pozdě večer, aby tam zůstali na noc. Marta byla šťastná, že se u nich mistr Ježíš cítí jako doma. Byla pohostinná a otevřít svůj dům druhým jí působilo radost. Byla hrdá na to, když se u ní hosté cítili dobře. Stávalo se ale často, že Marta kmitala, pilně obsluhovala své hosty, nevěděla kam dřív, ale její sestra Marie. To Martu opravdu rozčilovalo. Marie jí nepomohla, i když viděla, jak pobíhá sem tam. Marie naslouchala mistrovi a ostatní svět pro ní přestal existovat. Hltala každé jeho slovo. Za to Marta neměla z Ježíšovy návštěvy vůbec nic, než práci. Také ona měla radost z Ježíšovy návštěvy, ale nedovedla si sednout a nic nedělat. Byla nervózní, aby hosté měli vše, co potřebují. V mysli jí probíhalo, na co ještě nesmí zapomenout, co ještě udělat. Začala se litovat. Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Měla toho dost a bylo jí jedno, že si stěžuje přede všemi. Myslela si, že mistr její sestře domluví, aby jí pomohla. Ale Ježíš místo toho řekl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie zvolila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Bylo to varování. Marta se nechala zavalit tolika věcmi. Věnovala pozornost tolika věcem, že neměla nakonec ani čas sednout si a poslouchat Ježíše, co říká. Nechápala, co je důležitější. Ježíš jí dále říká, že jemu nejde především o jídlo, ale o ni samotnou. Nakonec to nebyla Marie, kdo potřeboval domluvit, ale Marta. Potřebovala pochopit, že časné věci a starosti ve zdejšího života mohou udusit boží věci, zaslepit oči, aby neviděli věci věčné. O Martě a Marii známe ještě jeden příběh. Myslím na situaci, kdy zemřel jejich bratr Lazar. Obě sestry, Marie i Marta, poslali pro Ježíše služebníka už ve chvíli, kdy se jejich bratrovi přitížilo. Byl nemocný a oni měli o něj strach. Mysleli si, že když zavolají mistra, pomůže jim. On však dlouho nešel a Lazar zemřel. Sestry byly velmi zarmoucené a zklamané. A Marta to hned taky Ježíšovi vyčetla. Kdyby přišel dřív, mohl Lazar ještě žít. Nebudu zde popisovat celý příběh, ten je velice známý. Je z něho také dobře vidět, jaký charakter měla Marta. Nakonec to byla ale právě ona, která řekla: ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Jasně rozeznala, kdo je Ježíš. Když to zhrnu, Marta byla pozoruhodná žena. Byla stále na nohou, ochotná sloužit. Dělala mnoho věcí, protože bylo v její povaze starat se. Asi moc neodpočívala. Byla jednou z mála, které Ježíš v Bibli označil za své přátele.

Dnes se s vámi zamýšlím nad tématem odpočinku. Je tedy odpočinek důležitý nebo ne? Samozřejmě, že ano. Hned na začátku Bible je řeč o odpočinku. Je to možná až s podivem, ale i Bůh odpočíval. Když 6 dní všechno tvořil, 7. dne bylo vše hotovo a Bůh odpočinul od svého díla. A když odpočíval Bůh, tak tím víc potřebujeme odpočívat i my. A ještě mnohem více, protože jsme jenom tělesní lidé. I Pán Ježíš odpočíval, když po celém námáhavém dni vystoupil nahoru, aby tam byl sám se svým Otcem. Není na místě dělat ze sebe hrdiny a neodpočívat. To se může pěkně vymstít. A tak, milé dámy, a posloucháte-li i pánové, tak vy taky, zakomponujte si do svého programu odpočinek. Je to naprosto v pořádku, že potřebujeme pro svá těla, pro svého ducha a duši odpočinek, abychom nabrali novou sílu. Můžeme to dělat různě, protože jsme různí. Někdy se prostě potřebujeme vyspat, ale jindy nás občerství nějaká smysluplná činnost. Mám jeden osvědčený recept, jak znovu načerpat sílu. Už ho využívám asi 30 let a musím říct, že stále funguje skvěle. Když překonám v sobě nechuť už dělat cokoliv, protože jsem prostě utahaná a jdu se modlit, rozmlouvat se svým pánem, začnu mu děkovat za vše dobré, čím mě obdarovává každý den, začnu v sobě rozdmíchávat vděčnost, po chvíli se přidám zpěvem a začne se ve mně obnovovat síla a nová chuť do dalších věcí. Třeba najdete pro sebe jiný způsob, ale tento, který jsem vám před chvilkou popsala, je zaručený.

Znám i cestu tvou, vždyť jsem ji před tebou prošel sám. Všechnu sílu svou u mě zkoušej brát. Pomůžu ti nést každé tvé břímě.

Nakonec něco ze statistiky. Na stránkách Business Worldu se počátkem měsíce listopadu 2005 objevila tato čísla. Přes 10 000 účastníků průzkumu odpovídalo na otázku: vybíráte si celou dovolenou? 44,95% uvádí: ano, vždy. Potřebuji celou dobu na odpočinek. 36,88% uvádí: ne, část dovolené si mohu přece převést na další rok. Průzkum proběhl i za hranicemi naší země. Vybírám údaje o naší republice. Respondenti z České republiky odpovídají: 55,56% jich potřebuje celou svou dovolenou na odpočinek. Ve srovnání například s Dánskem, Belgií nebo Velkou Británií jsme na tom nejhůře. Do které skupiny patříte vy?

Skončila repríza magazínu pro ženy Slunečnice, jak jsme ho odvysílali 17. listopadu roku 2005. Jeho tématem byl odpočinek, téma pro mnohé kontroverzní. Ono není snadné najít rovnováhu mezi nejrůznějšími potřebami, na které člověk v životě naráží, a potřebou načerpání vlastních sil. I pán Ježíš odpočinek občas odkládal. Stejně tak ale připomínal, že sobota, tedy den odpočinku, byla stvořena pro člověka. Odpočinek potřebujeme, s tím se nedá nic dělat a lámat to přes koleno se určitě nevyplácí. Křesťanská naděje dobře ví, že před sebou máme veliký, úplný a radostný odpočinek, naplněný úlevou od veškerých bolestí a starostí, jak nakonec naznačila i písnička skupiny Jonáš. Máme se na co těšit. S tímto výhledem končí i dnešní vydání pořadu Poklady z archivu.

Pořad Poklady z archivu, který před malou chvílí skončil, před námi otevřel téma odpočinku. Příští vydání, které si můžete naladit v sobotu od 16 hodin, bude věnováno Kristovým i našim pokušením. Společnost v dnešním svátečním nedělním odpoledni s datem 7.6. vám dělá vysílání Rádia 7 a také Milan Remeš. Bylo 15 hodin a již za malou chvíli vám nabídneme pořad Concertino, ve kterém zazní hudba dvou skladatelských velikánů, kteří se narodili na českém území, ale jejich životní pouť skončila v cizině, Josefa Myslivečka a Gustava Mahlera. Ještě předtím bych vás rád pozval ke společné modlitbě za situaci na Ukrajině a také v dalších zemích, kterými zmítají válečné konflikty.

Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo. Protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. Nebeský Otče, děkuji ti za tvé slovo, které nás vede k tobě, které nám říká, abychom ve všech našich těžkostech a souženích volali k tobě, abychom doufali v tebe, protože ty jsi naším světlem, naší spásou, záštitou našeho života, ať se kolem nás nebo v nás děje cokoliv. Prosím tě, abys byl i dnes světlem, posilou a záštitou všem, kteří prožívají těžkosti, utrpení a soužení v probíhajících válkách. Prosím tě, abys pohnul srdci těch, kteří jsou v postavení tyto konflikty zastavit, aby se dohodli a uzavřeli mír. Prosím tě, aby nám všem i dnes pomáhal nejen chápat, ale i naplňovat tvé slovo, které nám říká, abychom přemáhali zlo dobrem. Veď nás, prosím, abychom nebyli lhostejní vůči tomu, co se kolem nás děje, ale měli otevřené oči i srdce pro ty, kteří jsou těmito konflikty zasaženi, abychom jim přinášeli tvé světlo, tvou lásku, tvé milosrdenství, útěchu i tvou pravdu. Prosím a volám k tobě ve jménu tvého Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, vítám vás při poslechu Rádia 7, které právě nyní vysílá Concertino. Dnes máme na programu hudbu Gustava Mahlera a Josefa Myslivečka. Oba skladatele spojuje to, že se narodili na území dnešního Česka, ale podstatnou část svého života strávili v cizině. Mysliveček se usadil v Itálii, kde se proslavil svými operami, a Mahler působil jako dirigent v Lipsku, Hamburku, Vídni a New Yorku. Z Mahlerova díla, které je charakteristické svou monumentalitou, určitým pesimismem a melancholií, si dnes poslechneme část symfonie číslo 2, C-moll, zvané Vzkříšení. Zazní její druhá, třetí a čtvrtá věta. Příjemný poslech vám přeje Dalibor Bakala.

Hloubku a vážnost Mahlerovy druhé symfonie nyní vyvážíme hudbou veselejší a stravitelnější. Čeká nás oktet S-dur pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva pozouny od Josefa Myslivečka.

Dozněl Oktet es dur Josefa Myslivečka a tím náš koncert dospěl ke svému závěru. S vírou, že vám dnešní koncertino na Rádiu 7 přineslo něco obohacujícího a s přáním, někdy brzy opět naslyšenou, se loučí autor pořadu Dalibor Bakala.

Koncertino s hudbou Josefa Myslivečka a Gustava Mahlera, které připravil Dalibor Bakala, si můžete poslechnout ještě ve středu od 22 hodin. Příští neděli po 3 hodině zazní v koncertinu vodní hudba Georga Friedricha Händla. 12 minut před 16 hodinou posloucháte Rádio 7, které vám posílá písničky od Abba Chvály, Jana Knížka a Ivety Janecké Kůželové. Tak zůstaňte s námi. Doufám, že s námi trávíte a prožíváte krásné, požehnané odpoledne.

ty mi odpovíš. A když toužím, ty mě naplníš. Když se trápím, ty mi říkáš,

0: Posloucháte Rádio 7.
1: Když nevíš, kudy dál, jakkoliv rozhodnout se bojíš, protože víš, že to stejně zabolí. Myslíš si, co osud mi to dal,

0: I 16. hodina z neděle 7. června je za námi. Naladěné máte vysílání Křesťanského rádia 7, které vám dělá společnost a doufám, že příjemnou v dnešním svátečním odpoledni. Následující hodina bude patřit písničkám z archivu. Ty zazní od 16:30. Zazní v nich výběr písní Boba Fleedra, který připravila Kateřina Hodecová. Nyní s Petrem a Markétou Šanderovými otevřeme téma o pochybnostech i přijetí Božího hlasu. Začíná pořad Séla. Dobrý poslech přeje Milan Remeš.
1: Séla. Malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den a pokoj vám.
0: Začíná další séla z husitské fary v Kuřimi. V pořadí 250.
1: To by se dalo vidět jako zajímavý mezník. Ale nečekejte nějaké speciální vydání.
0: To jsme prostě nějak nestihli a ani na to nezbyly síly.
1: Takže to bude takové obyčejné, prostě klasika.
0: Necítíte se prosím z toho zklamaní. Věřte, že to je tak nejlepší.
1: Možná to zní jako výmluva. Ale věřte, že není. Snad vás o tom přesvědčí dnešní takový obyčejný díl.
0: Jinak čtení dnes budou z 10. neděle během roku.
1: To znamená, že se vracíme ke čtení Ježíšova příběhu podle Matouše.
0: Od něhož jsme se odpoutali první neděli postní, která letos připadla na 22. února.
1: To už je tedy spousta dní.
0: To je, ale než se do těch čtení pustíme, na chvilinku se stišíme. Jejda, to byla zase taková rýmovačka.
1: Něco jako připravme se v tichu na vyznání hříchů. Jestli ty nejsi poeta.
0: No, já ti nevím, ale pojďme radši na to ticho.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Modleme se.
1: Bože, od tebe pochází všechno dobré. Veď nás, ať poznáváme i konáme to, co je správné. Pomoz nám, ať porozumíme tvému slovu a žijeme podle něho. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista.
0: Amen. Čtení z knihy Genesis, 12. kapitoly od 1. verše. Uslyšíme o povolání Abrama a o počátku jeho pobývání v zemi Kenaán.
1: I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním jehož nabyli i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země Kenaánské a přišli tam. Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti More, tehdy v té zemi byli Kenaánci. I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. Odtud táhl dál nahoru, která je východně od Bételu, a postavil svůj stan mezi Bételem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu.
0: Amen. Modlíme se část žalmu 33.
1: Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
0: Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách.
1: Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.
0: Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
1: Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.
0: Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst, pak všechen jejich zástup.
1: Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích.
0: Bojí se Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázní.
1: Co on řekl, to se stalo. Jak přikázal, tak vše stojí.
0: Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
1: Záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
0: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jež si zvolil za dědictví.
1: Amen.
0: Čtení z listu apoštola Pavla Římanům z kapitoly 4. od 13. verše bude o ospravedlnění zvíry a o pravci Abrahamovi.
1: Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti zvíry. Kdyby dědici byli ti, kteří stavějí na zákoně, byla by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon sebou nese boží hněv. Kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech, jak je psáno. Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše z 9. kapitoly bude o povolání celníka Matouše a pak o oživení dcery představeného synagogy. No a po cestě tam ještě uzdraví ženu 12 let nemocnou.
1: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Zatímco k ním takto mluvil, přišel jeden z představených, klanil se před ním a řekl, má dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ní svou ruku a bude žít. Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. A hle, žena trpící už 12 let krvácením přišla ze zadu a dotkla se třásního šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl, jděte odtud. Ta dívka neumřela, ale spí. Oni se mu posmívali. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Dnes bych začal takovým restíkem z minula.
1: Že bychom i my začínali omluvami a nápravou chyb, kterých jsme se dopustili v minulém dílu?
0: A vadilo by to? Ovšem, mně nejde o omluvu nebo nápravu chyb, nýbrž o doplnění. A vlastně za to tak trochu můžeš ty, Ale jenom v dobrém, pochopitelně, jen v dobrém. Víš, jako inspirace.
1: To jsem tedy jedno ucho.
0: Zvědavost tebou clou má, co? Ale neboj. Minule jsme měli to evangelium, jak se učedníci na jedné hoře v Galileji setkávají se vzkříšeným pánem. Klanějí se mu a pak je tam ta pozoruhodná věta, totiž.
1: Ale někteří pochybovali.
0: Tak, jak je to možné, ptala ses. Jak je to možné, že pochybovali i ve chvíli setkání se vzkříšeným? O čem vlastně pochybovali? O vzkříšení? O tom, že to je Ježíš? No a tak jsem si řekl, skvělá otázka, tak mi to nedalo a trochu jsem se na to podíval.
1: A?
0: Tady máš výsledek. Říkal jsem si, možná nepochybovali v té chvíli, ale třeba předtím, víš, že by to byl prostě takový sumář. Přišli tam, setkali se, klaněli se, ale některým se to předtím stejně nezdálo, až do té chvíle.
1: Možné to asi je, ale nic to nemění na faktu toho pochybování, ne?
0: Správně. Musíme přijmout znepokojivý fakt, že dokonce i v samém jádru vznikající církve, dokonce i v takovém momentu, jako je zjevení vzkříšeného pána, byly i pochybnosti. I ty pochybnosti do toho evangelia prostě patří.
1: I takové učedníky pán posílá do světa.
0: Ano. A dokonce právě takové. Není to perfektní společnost perfektních lidí, avšak ono to není jen znepokojující, ale také osvobodivé. Nejsme to někdy často i my, ti pochybující, a nepatří k víře i pochybnosti, jakkoliv se nám to nelíbí. My bychom chtěli, aby věci byly jasné, takže buď to A, anebo B, basta. Ale skutečnost, ta je pestřejší.
1: Co s tím ale dál?
0: Moc se mi líbil výklad Jiřího Mrázka, poslouchej, to teď cituji, těm, kdo by snad učedníkům záviděli, že tenkrát bylo snadnější uvěřit, když se jim vzkříšený přímo zjevoval, vzkazuje Matouš, i tenkrát, to bylo spíše otázkou víry a rozhodnutí, právě tak jako dnes. Konec citátu ze strany 495 komentáře k Matoušovi evangeliu. Prostě vždycky to byla otázka víry a rozhodnutí. Ti, co viděli, nemají žádný náskok před námi. Pokud viděli, tak, jak si pěkně řekla, viděli jenom nějakého chlápka, dokud se jim to nepropojilo. A to nemohli propojit oni sami. To přišlo od něj. A pak, ona je taky nevíra a nevíra. Jedna se rozhodla, že prostě věřit nechce. Ta druhá, ta by chtěla, ale jde to, těžko, pokud vůbec. Taková, řekněme, nevíra v úvozovkách, ale...
1: Ale ty si nemyslíš, že to je nevíra, viď?
0: Ovšem, že nemyslím. Můžeš ji taky chápat jako zápas o pravdu, jako intelektuální poctivost.
1: Něco jako Tomášovu nevíru?
0: Vlastně ano, to je docela... Docela trefné.
1: A může taková víra nést plody?
0: Jsem přesvědčen, že nese. A opravdu moc děkuji za to, že i tam, v tom kroužku těch 11 byla. A taky jsem vděčný Matoušovi a dalším evangelistům, že ji nezamlčeli. No, tak to by byl ten malý restík z minula.
1: No, neřekla bych, že byl malý. To jsem zvědavá, jak stihneme ta dnešní čtení.
0: No, tak vezmeme to, co nestihneme, jako další malý restík příště.
1: I ty vtipálku jeden. Dnes tam byl Abram, tvůj oblíbený, že?
0: Celkem jo, letos obzvlášť.
1: Máme tam příběh povolání. Ten je ti blízký, viď?
0: Je a určitě nejenom mě, myslím, že každému věřícímu. Protože tak to vždycky začíná. Přijmout Boží hlas.
1: Nebo spíš myšlenku.
0: Tak, slyšet vysloveně hlas a hlasy by totiž taky mohla být diagnóza. Přijmout myšlenku, že tvůj život může nabít úplně jiný směr. vzdáš se toho, co se ti dosud zdálo smysluplné a půjdeš do něčeho, co by tě předtím ani nenapadlo.
1: Třeba za komunismu jít studovat teologii s tím, že se chceš stát farářem.
0: Třeba, jsou tací, pár jich znám. Věřit takovému Bohu prostě znamená vykročit do neznáma, do takové otevřenosti, až se ti z toho zatočí hlava. Poněkud si tím život zkomplikuješ a přitom cítíš, že přesně tak je to dobře.
1: To je to Abramovo Lech Lechá.
0: Ty znáš Lech Lechá?
1: No, znám jednoho člověka, co o tom občas mluví.
0: Neříkej, ale máš pravdu. To je to Lech Lechá pro posluchače. V původním znění příběhu obsahuje ta boží výzva k Abramovi zvláštní vazbu. Lech, to je imperativ od slovesa jít, tedy jdi, a lechá, to je velká záhada. Je to možná tvar slovesa halacha, jít, nebo spíš předložka s osobním zájmenem. Pak by to bylo tobě, anebo k tobě.
1: Jdi k tobě, zvláštní, ale co s tím?
0: No, třeba to vzít jako signál. To není jenom cesta v času prostoru, to bude taky a možná mnohem víc cesta v duchu. Abraham se vydává nejen do nové země, ale i duchovně někam jinam. A to se podobá cestě každého, kdo se rozhodne pro víru.
1: Víra jako cesta jinam, do neznáma, do něčeho nového.
0: Přesně, do budoucnosti, kterou jsi nevyprojektovala. Kam jsi na hranici, tedy nikoli v tom fyzikálním smyslu?
1: Na hranici možného.

0: ale všem čeledím lidstva.
1: Jak o tom tak často mluvíš, říkám si, jestli ses nenechal nějak unést.
0: A kdyby snad ano, vadilo by to?
1: No, to asi přímo ne, ale víš, jestli už to nejsou jen takové slogany.
0: Aha, jako jestli to opravdu platí, jestli je to skutečnost?
1: No, řekněme.
0: Taky se tak někdy ptám. Ale nakonec mi tahle ta cesta dává opravdu nejvíc smysl. A není to jen nějaký pocit. Když se dívám na příběhy různých biblických postav, všude spatřují rysy tohoto příběhu.
1: Dobře. Konečný argument asi patří víře, že ano?
0: Tak jest.
1: Další dotaz je z jiného soudku, totiž náš lekcionář má na tuto neděli jiné čtení. Mohl bys říct něco k tomu jinému čtení?
0: Tak to je taková komplementární alternativa, vlastně odpovídá po koncilnímu řádu čtení. Je to Ozeáš 5.15 až 6.6. Máš tam mimo jiné třeba tato slova. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat.
1: Což se bere jako proroctví o vzkříšení třetího dne.
0: Tak, zřejmě to odpovídá tomu evangelnímu oživení mrtvé dcery představeného synagogy. Avšak kontext nebo důraz tu leží trochu jinde.
1: A kde?
0: No, boží lid se zatvrzele drží svých představ a nepřipouští si, že je poněkud mimo. A tvrdošíně tak směřuje k soudu a ten na ně nakonec tvrdě dopadne. Ale Bůh situaci přece jen nevidí beznadějně. Oni nakonec, říká Bůh, vyznají svou vinu a začnou Boha hledat.
1: A tehdy se k ním Bůh vrátí.
0: Tak jest. A rány, které v soudu utržily, se zahojí a oni znovu povstanou.
1: Tak, nakonec to ústí do něčeho krásného.
0: Ano, ale cesta povede přes velikánský a dosti bolavý průšvih.
1: Takže se to nedá vykládat jako vzkříšení?
0: Proč by ne? Jenom se potřebuješ držet při zemi a nenechat se rychle unášet fantaziemi a líbivými představami. Fyzické vzkříšení je takový nejzazší horizont naděje. A vždycky nejde jen o fyziku či biologii, ale o víru a taky o milosrdenství. To tam máš úplně v závěru toho Ozeášova slova.
1: Myslíš, milosrdenství chci a ne oběť?
0: Amen, myslím. Ozeášovi Izraelité se oddávají obřadům, obětem, zbožným písničkám a podobným věcem, ale Bůh jim říká, víte, já po vás ale chci něco úplně jiného. Obřady, no to vám v skutku jde velmi dobře, ale kdy je milosrdenství? He? Dlužno ještě podotknout, že milosrdenství neznamená jenom charitu, ale taky a především úctu k Bohu a nakonec i k lidem. Bůh jim tím vlastně říká, vždyť se podívejte, co ze mne děláte. To přece vůbec nejsem já, jsem vám úplně lhostejný. Tak tohleto tedy ne, hošánkové a děvčata. Takhle bychom určitě nebyli kamarádi.
1: No, to je vážné, i když to říkáš takhle gračně.
0: Přesně, ale přesto tam Bůh má tu naději. Ale oni to nakonec pochopí a obrátí se.
1: Boží lid se potřebuje obracet?
0: No jistě, že. Obrácení není jenom na začátku, ale v průběhu celé té cesty. Denně se potřebujeme obracet a učit tomu abramovskému vykročení do nové země.
1: Jestli to nebude spíš vykračování.
0: A víš, že máš pravdu. Ten nedokonavý vid bude přesnější. Pravda, pod vykračováním si představíš spíš, jak si tak někdo panečku vykračuje, ale to pochopitelně není ten záměr. Prostě máme tu nedokonavý vid od vykročit.
1: A co evangelium?
0: Na tom nic služitého není, ne? Když vezmeš a postavíš vedle sebe povolání celníka Matouše a tu 12 let nemocnou chuděru a pak tu mrtvou slečnu,

0: a taky jejího otce, napadá mne jediné. Ježíš mění životy lidí, probouzí naději a vysvobozuje je z jejich slepých uliček.
1: A probouzí tu naději i v nás, kdo to čteme.
0: Přesně tak. Nepřijde ti to konec konců podobné s tím Abrahamem?
1: A v jakém smyslu?
0: No, máš celníka ve svém úřadu, mimochodem vzpomínáš si na Matouše z toho seriálu The Chosen? Ten teda je co?
1: No, tak trochu.
0: Tak prostě jeho život jede ve svých kolejích, občas nějaké ty nepříjemnosti s tou římskou okupační mocí, ale v jejím rámci nějaké takové to maximální možné zabezpečení, možná i luxus se najde. A teď uvidí toho Ježíše, uslyší, vstane a jde, a celý jeho život vklouzne do úplně nových kolejí. Kdo by se to byl pomyslel? No, nepodobá se to tomu Abramovu vyjítí?
1: No, vlastně podobá.
0: A to všechno jde až tam, kde se to jeví jako ztracené.
1: Pro něho je smrt jako spánek, ze kterého jde probudit.
0: Přesně. A není to věc kouzel? Ta zázračná moc má charakter osobní poslušnosti a zodpovědnosti a pochopitelně taky znamení.
1: No, nějak mi asi začínají unikat souvislosti.
0: Dobře, tak nejde o změnu povolání, ani o uzdravení z nemoci, ani o překonání biologické smrti, tedy taky, ale nejenom. Tento Ježíš přichází dát toto všechno a mnohem víc. V jakémkoliv povolání, v uzdravení i nemoci, dokonce i ve smrti, tento Ježíš ti nejprve přináší naději. Vezme ti za ruku, otevře ti to dobré, co ti dosud uniká, čeho jsi ani nevšimla. Přijmi tyto alternativy a zároveň neupni se k ním, ale upni se k Jošuovi z Nazaretu.
1: A to je všechno?
0: Řekl bych amen. Kéž se tak stane.
1: Amen.
0: No a kdyby ještě něco zbylo, tak třeba příště.
1: No, když myslíš. Pomodleme se ještě modlitbu Páně.
0: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A to bylo všechno z 250. sély s kuřimi.
1: Děkujeme za to, že jste nás vydrželi poslouchat.
0: Doufáme, že je vám to k duchovnímu užitku.
1: To vám moc přejeme.
0: A to si také přejeme.
1: Zdravíme všechny, kdo čelí nějakým vážným výzvám, ať už jsou to nemoci, slabosti, ztráty, zklamání, zármutky, pocity bezmocnosti a nejrůznější trápení ve vašem okolí.
0: A dalo by se pokračovat. Některé z vás známe, myslíme na vás.
1: Ale myslíme i na ty, koho neznáme.
0: Modlíme se společně za to, abychom mohli v tom všem zakoušet, že Ježíš je s námi, stejně jako s těmi postavami dnešního evangelia.
1: Ano, Ježíš je s vámi.
0: A s námi všemi.
1: Bůh vám žehnej a posiluj vás.
0: A ochraňuj vás.
1: Pokojnou neděli a celý týden.
0: A za týden se těšíme opět naslyšenou.

0: Nad biblickými texty se zamýšleli manželé Petr a Markéta Šanderovi z církve Československé husitské v Kuřimi. Reprízu dnešního dílu si můžete naladit ještě zítra ráno od 17:30. V tuto chvíli už nás čekají písničky z archivu.
1: Písničky z archivu.

Pěkné odpoledne. Začínají písničky z archivu a v nich dnes budou znít vtipné i hluboké texty opatřené chytlavými melodiemi. Tady je první z nich.

poznali jste autora a interpreta. Byl to Bob Fleeder, rodák z Jimramova, který je podepsaný pod pěknou řádkou písniček pro děti i dospělé. Úvodní skladba našeho pořadu vyšla v roce 1994 na albu Do kostela v džínách. Stejnojmená titulní písnička v zápětí zlidověla v mládežnických zpěvnících téměř všech denominací.

Dnes v písničkách z archivu hrajeme z více než 30 let starého alba, na kterém jsou ovšem ještě starší písničky. Tímto albem ale Fliedrova hudební kariéra neskončila. Od roku 2008 hrál s dětským sborem nazvaným jednoduše Bobci. V roce 2008 a 2010 jim vyšla dvě alba, Abraham a Bílé sárí. Flieder je zajímavý autor a interpret a měl a má pestrý život. Původním povoláním geodet vystudoval také žurnalistiku. V 80. letech vyráběl mapy a navštěvoval bytové semináře filozofie a teologie. Po roce 1990 pracoval jako novinář v magazínu AD, v Lidových novinách a také v časopisu Týden. Od konce roku 2000 byl v redakci publicistiky České televize a v roce 2018 dokonce kandidoval do Senátu. Přestože Flieder vyrůstal v křesťanské rodině, do života ho nasměrovalo osobní setkání s Bohem, které prožil na Pražské fakultě Českého vysokého učení technického. Velmi brzy se setkal s lidmi, kteří nemohli vykonávat své kněžské povolání, a pod jejich vlivem se potom sám začínal věnovat dětem a mládeži.

Bob Fleeder napsal hodně písniček a řadu z nich pro děti, které vyšly na mnoha nahrávkách. Dvě alba už jsme zmínili. Před nimi se objevila také kazeta s názvem Daniel. Sám Fleeder k tomu říká, pro děti píšu radši. Dětské publikum není zatížené různými škatulkami a předsudky. Je bezprostřední a v reakcích, řekl bych, ryzejší. Umí být přímočeře kritické i bezelstně vděčné. Navíc mi přijde rajcovní to zadání tvorby pro děti. Kudy na to, abych děti zaujal a přitom je neubavil k smrti? Nebo z jiné strany, kudy na to, abych děti pobavil a zároveň jim nabídl úhel pohledu na věci kolem nás, který je zaujme? Nebo ještě jinak, jak dětem přiblížit určité poselství a přitom udržet jejich pozornost? Klíč vidím v příbězích a nepřipadám si v tom vůbec originální. Příběhy jako nositelé poznání, tradice, zábavy, ty fungují po staletí, tak je dávám do písniček. A pak je tu ještě čeština. Fádně odvyprávěný příběh moc nevyzní. Text potřebuje rytmus, pokud možno neoposlouchané rýmy a pointu. Měl by být stručný, jednoduše vystavěný a přitom sdělný. To ale musíte zatraceně šetřit slovy. Někdy si připadáte jako sochař, který ze špalíčku dřeva odřezává jeden přebytečný kus za druhým, jindy jako křížovkář, který bojuje o písmenka, aby mu to hrálo vodorovně i svisle, a bývá otrávený, když mu to někdy dlouho nehraje. Je to zkrátka docela zábavná práce, říká Bob Fleeder.

Už jsme řekli, že Fliedrovy písně zdomácněly v mnoha zpěvnících, tedy křesťanských zpěvnících. Mezi jeho nejznámější píseň patří tahle, kterou naspívala skupina David.

V dnešních písničkách z archivu posloucháte ukázky tvorby Boba Fliedra. Nejenom pro děti se Flieder snažil zhudebňovat biblické texty. Jak už zaznělo, většina z nich je notoricky známá a přesto je potřeba nechat se jimi oslovovat pořád znovu, nebo možná lépe řečeno nově. Jak se to podařilo v následující písni, posuďte sami.

0: To byl příběh Noého zhudebněný Bobem Fliedrem. A tady je ještě jedna ukázka zhudebněného biblického textu, tentokrát z Nového zákona.
1: Celý rok jsem u motyky vohnutej jak paragraf.

vinaři, pojď sem. Ano, pane. Co to vidím na mé vinici za podivný fíkovník? Rodí vůbec vinaři? Nerodí, pane. Už po 3 léta ani fík. A k čemu ho tu chlape jeden pořád ještě držíš? Ten fíkovník má, pane, lidské jméno. Vytrhni ho, vinaři, dyť jen kazí zem. Dej mu, pane, ještě šanci, okopám a pohnojím ho. A když ani pak ovoce nevydá, dej ho klidně porazit.

Dnešní písničky z archivu jsme začínali skladbou, která s úsměvem pranýřovala náš oltář, umístěný tak často na plotně. Rozloučíme se podobnou písní, respektive písní s podobnou tématikou. Má název Betlém na kredenci. Vánoce sice odezněly, ale myslím si, že text téhle písničky k nám může promlouvat v jakémkoliv ročním období. V písni uslyšíte také zpěvačku Janu Peštovou, která před lety s Bobem Fliedrem spolupracovala. Tak to je pro dnešek vše, tady je ta poslední píseň. Od mikrofonu se z písniček z archivu loučí Kateřina Hodecová.

0: s písničkami Boba Fleedra jsme se dostali až k 17. hodině svátečního nedělního odpoledne s datem 7. června 2026. Pokud jste si nás naladili právě teď, tak vás Milan Remeš vítá u vysílání Rádia 7, ve kterém je nyní připravený pořad Akademie, ve kterém představí ředitel památníku Lidice dr. Eduard Stehlík smutný příběh této vesnice a hlavně lidi, kteří tam do roku 1942 žili. Přednáška zazněla na akademických týdnech. Hezký poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pro mě Lidice nejsou záležitostí, která se spojila s mým životem poprvé v loňském roce, když jsem na základě výběrového řízení se stal ředitelem památníku. Já jsem prakticky na Lidice narazil možná poprvé jako žák základní školy, protože jsem bydlel na Praze 6 na Červeném vrchu a do Lidic jsme chodívali dokonce i pěšky. A asi nejsilnější příběh můj z dětství spojený s Lidicemi byl, když jsem kdesi v nějakém dětském časopise narazil na to, že nějaká sochařka, teprve později jsem zjistil, Marie Uchytilová, chce postavit pomník zavražděným lidickým dětem. A, nebo pomník dětských obětí války, který bude zobrazovat jeden konkrétní zločin z milionů, které se staly. A že se rozhodla postavit pomník, na kterém bude 82 lidických dětí zavražděných plynem v Chelmnu. A já jsem si říkal, pro boha, postavit nebo vytvořit 82 dětských soch v mírně na životní velikosti práce pro člověka na celý život. Já jsem tehdy lepil modely, modelařil jsem, říkal jsem, to je něco neuvěřitelného, to se snad ani nedá zvládnout. A vždycky po těch letech jsem sledoval, jak přibývaly jednotlivé postavy z těch soch a nakonec paní sochařka se toho nedožila. Zemřela 16. listopadu 1989 a ten pomník vlastně viděla jenom ve své představivosti a viděla jenom sádrový je originál, který měl ve svém ateliéru. Já jsem teďka rád, že ho máme v Lidicích, ale to jsem malinko odběhl. Když se řekne Lidice, mnoho lidí vidí jenom ten obludný zločin, který se tam stal, který nacisté spáchali v červnu roku 1942 na lidických obyvatelích. Já když jsem před, už to bude téměř 20 let, začal psát první knížku o Lidicích, do které se mi vůbec nechtělo. Bylo to na základě mojí dřívější předchůdkyně, první ředitelky památníku Lidice, Majky Tělupilové, která za mnou přišla, jestli bych udělal knížku o Lidicích. Já jsem říkal, knížek o Lidicích jsou stovky. To je nesmysl, nechci. A ona mě prosila a já jsem si potom vlastně ty knížky vzal a začal jsem je procházet a kromě toho, že jsem zjistil, že většina těch autorů, kteří psali v pozdější době, opisovala od těch prvních dvou či tří, kteří po válce ten lidický příběh zaznamenávali, tak jsem zjistil, že ty knihy jsou si podobné v jedné věci. A sice v tom, že vůbec nehovoří o tom, jak ty Lidice vypadaly před tím, co se stalo v červnu 1942. Jako kdyby to hlavní byl ten zločin a potom případně to, že se Lidice byly obnoveny, ale jak fungovala ta vesnice, vlastně se objevilo třeba na dvou, na třech stránkách z knížky, která měla stránek 150. A to byla věc, která mě najednou zaujala. A jestli si taky někdo myslí, že když jsem začal jezdit do Lidic a bavit se s pamětníky, že někdo byl, když jsem dělal tu knížku, že někdo byl nadšený z toho, že něco takového budu dělat, opak byl pravdou. Víceméně to bylo takové, no jo, zase tady je někdo, kdo o nás bude chtít něco psát a kdo ví, co napíše. Ale změnilo se to v okamžiku, kdy jsem říkal, vy jste tady měli v Lidicích tři hospody, kdo chodil do které? Kam jste si chodili pro chleba? Neměli jste tu poštu? Jakým způsobem fungovala pošta? Chodili jste na Buštěhrad, nebo tady byl někdo, kdo byl pošťák a roznášel ty zásilky? No na to se nás nikdo nikdy neptal. A říkal, teďka jsem tady a ptám se. A také, když jsem dělal ten příběh, nebo tu knížku, která shodoukností pak dostala ten název, který jsem si vybral i pro to dnešní vypravování, Příběh České vsi, tak jsem najednou začal zjišťovat, že mnoho těch lidí má doma neuvěřitelné množství fotografií. A celý ten příběh jsem potom vlastně začal stavět na příběhu té vesnice, tak jak vypadala před tím rokem 1942, protože jsem si říkal, že ten odporný zločin, který byl spáchán na jejich obyvatelích, je ještě zrůdnější v okamžiku, kdy ty lidi poznáte. Kdy se naučíte mít rádi tu vesnici, kdy poznáte příběhy těch lidí a najednou přijde ten obrovský zlom a ta hrůza, která se tam tudy přehnala. Lidice nebyly vůbec malou vesnicí. Dokonce možná bychom mohli to označit, jak se říká, vesnička středisková. Protože byl tam velký kostel svatého Martina, vlastně uprostřed obce, škola, mimochodem byla to škola, do které chodili nejenom lidické děti, ale i děti z Buštěhradu a z okolních vesnic, Bělok, Makotřas a podobně. Ale byla to vesnice, o které se všude říkalo, že byla vesnicí hornickou. Není to pravda. To, co byly Lidice před válkou, ještě před první světou úplně jednoznačně a potom i před tou druhou, byla vesnice, která měla velká hospodářství. Bylo 14 velkých statků. Řada těch rodin, které na těch statcích hospodařily, tam byla působila déle než 300 let. Najdete v těch matrikách a těch záznamech rody, které tam byly opravdu třeba Rákosovy přes 300 let. Pod stejným jménem stejný rod, který vlastně končí až v roce 1942. Když jsem zmínil kostel svatého Martina, to bylo opravdu centrum obce. Stejně jako to je v kterékoliv jiné vesnici, kostel je místem setkávání. Místem, kde se lidé obrací k Bohu, kde uzavírají sňatky, kde jsou křtěny děti a odkud vychází lidé na poslední cestu, na nedaleký lidický hřbitov. Nejinak tomu bylo v Lidicích. Páter Josef Štemberka, poslední lidický farář. V Lidicích působil 33 let. Paradoxně měl skončit 31. května 1942. Byl to rodák z Pecky u Nové Paky. Měl tam zakoupený domek, chystal se, že půjde bydlet za svými sestrami. Nicméně přišel atentát na Heydricha, vyhlášení stanného práva a došlo k té věci, která je možná banální. On se nemohl odstěhovat, protože bylo zakázáno jezdit s nějakými nákladními auty, které by stěhovaly nějaký materiál, protože se to prohlíželo, všechno bylo to komplikované. Tak on se svým nástupcem domluvil, že počkají, až se situace sklidní, a pak on nastoupí, on se odstěhuje, uvolní mu faru a přijde nový pan farář. Kvůli tomu zůstal v Lidicích a jeho tragický osud se naplnil tím způsobem, jak se naplnil. Většina toho chrámu byla zničena 10. června, to znamená částečně některé věci vykradené, ty vzácnější, zbytek vypálený a zničený. Jinak kam těch snímků je minimum, vlastně byla spovědnice, byla zabudovaná tady do spodní části, že bylo to unikátní dílo i z hlediska architektonického, jak zvenčí, tak zevnitř. Co bylo unikátní, byla škola. Na svou dobu to byla škola nesmírně moderní, potom byla ještě rozšiřována vedle toho objektu, který je tady vepředu. Potom se udělala ještě přístavba, protože říkám, chodili tam děti nejenom z Lidic, ale i z okolních vesnic. Nad vchodem do školy, ono to tady není úplně patrné, ale je tam takový čtvereček a tam byl nápis Škola mé štěstí. Celá řada ještě lidických dětí mi to říkala, no my jsme spíš říkali Škola mé neštěstí, protože měli spíš určité problémy s tím svým studiem. Škola stála opravdu hnedka vedle kostela. A tohle se snímek z 20. let, proč se u něj zastavuji. Jednak je vidět, že nevím, do jaké míry to bude vidět, ale je vidět, že někteří kluci nemají boty, protože ještě opravdu tehdy se chodilo i bez bot, protože boty byly jenom na svátek. A dva bez bot jsou tady zajímavý, tohle je Josef Horák a tohle je Josef Stříbrný, pozdější letci RAF. Ještě tady o nich bude řeč. Říkal jsem lidické statky. Když se podíváte, tohle je statek Rákosových, tohle je statek Podhorových, tohle jsou Šroubkovy, jako to nejsou žádné malé stavby. Mimochodem jsem naprosto přesvědčený, že jeden z důvodů, proč vlastně zmizely, nebo proč se tolik akcentoval ten moment té, řekněme, hornické vesnice, je ten, aby zmizela paměť na ty sedláky. Ten nový režim vlastně nechtěl, aby tyhle ty rodiny v dějinách lidi figurovaly. Museli se vymazat, zmizet. Přitom říkám skutečně, pokud někdo tam dělal nějak ten společenský život, s velkou částí to byly opravdu ty majitelé těch velkých hospodářství. Ale je zapotřebí říct, že samozřejmě Lidice tam měli, to nebyly jenom ta velká hospodářství, ale bylo to celá řada malých domků, domečků, ve kterých žili lidé, kteří fungovali, jak jsem říkal, někteří to povolání měli velice specifické, byli tam provazníci, byli tam hostinští a podobně. Pár těch horníků tam bylo, ale bylo to opravdu velice málo. Možná u tohle snímku, když se zastavil, někteří z vás možná viděli film Lidice, který natočil Petr Nikolajev, dokonce letos byl reprízován. A já jsem tehdy u toho filmu figuroval jako jeden z poradců a jeden z kamarádů se mě vlastně ptal, potom říkal, hele, to jste si nemohli vymyslet lepší zápletku než takovou blbost, že tam nějaký táta zabije svého syna, dostane se do vězení a kvůli tomu přežije vyvraždění Lidic. Já jsem říkal, ale to se opravdu stalo. Ten muž, který to udělal, se jmenoval František Seidl, byl dokonce místostarostou Lidic. K tomu příběhu došlo v prosinci 1938. A na rozdíl od toho filmu, kde má dva syny, jednoho zabije a ten druhý syn za ním chodí, měl ty syny tři a dceru. Ta dcera byla jediná, kdo vlastně přežil z celé rodiny, protože ona nežila v Lidicích, bydlela v Praze. A i ten příběh toho Františka Seidla potom, včetně toho, že zabil svého syna v afektu, v rodinné hádce, do té doby nebyl nikdy souzen, byl opravdu uvězněn po čtyřech, odsouzen na 4 roky nepodmíněně, propuštěn v prosinci 1942, to se opravdu stalo. Stalo se, je tam i pravdivá i ta scéna, která v tom filmu je, kdy on hledá, vlastně teprve na místě se dozví, že ta vesnice byla vyhlazená. Karel Rodenek tam chodí po té pláni a snaží se vyhrabat zbytky toho domu. To jsou reálné věci, které se staly. Včetně toho, že on potom vlastně jde na kladenské gestapo za Haraldem Wiesmannem, šéfem kladenského gestapa, kde říká, že co má dělat, že je muž z Lidic. Že? Pro ně byl největší legrace, jako mohli zažít. Chacha, tady nějaký živý chlap z Lidic. A on v tom zoufalství říká, já schvaluji atentát na Heydricha. A on říká, to už není trestný čin, vyhoděj ho. A on s tímhle s tím opravdu žije až do konce svého života. Opakovaně se stává, že je vlastně vyháněn, on se taky nehodí do toho příběhu, který tam tehdy je. Najednou je to, vlastně přežijí, jako muži přežijí dva letci, kteří přišli ze západu a otec, který zavraždil svého syna. Je to složitý příběh. Když jsem říkal, že to nejpodstatnější, v čem lidé v Lidicích žili a fungovali, tak byly zemědělské práce. Logicky se to vztahovalo k těm statkům. Také řada těch fotografií, které se dochovaly, opravdu mají vztah k tomu, jak fungovala ta jednotlivá hospodářství. Vždycky to je ale zvláštní pocit. Podobné fotografie jsou známé z X vesnic. Narazí na ně člověk v kterémkoliv muzeu regionálním, do kterého přijdete a budou tam vypravované dějiny té konkrétního městečka, obce nebo kraje, tak vždycky tam najdete nějaké fotografie, které vznikly při podobné příležitosti. Jsou žně, nebo je tady mlátička párová, tak se lidi sejdou se lidé z vesnice, vyfotí se u ní, nebo se vrací někdo z pole, zrovna tam byl nějaký fotograf, udělá fotografii. Ale v Lidicích je to vždycky divný. Tohle jsou Růžičkovi. Hospodařili na statku číslo popisné 2 v Lidicích na jednom z nejstarších hospodářství. Václav Růžička s jeho synem, oba dva byli zastřeleni 10. června v Lidicích, paní Růžičková byla zavražděna v Osvětimi. Tadyhle u Pepíka Nerada zjistili v kladenské reálce, že mu bylo 15 a 3 měsíce, takže ho odvezli do Kobylis, protože v Lidicích se střílo od 15 let nahoru, tak ho odvezli do Kobylis a zastřelilo dodatečně v Kobylisích. Tady je Pepík Hroník, který tady sedí, táta měl 7 dětí. Pepík byl nejstarší a když rozdělovali potom děti od maminek a vlastně nejdřív muže od žen a od dětí, on říká, hele, máma má na krku další 6 sourozenců a 7 na cestě, pojď, už se šel, chlap, pojď se mnou. Bylo mu 14,5, zastřelil ho s jeho tátou. Netušil, že ho vede na popraviště. Zadu tadyhle od Hroníkových dcera, ta byla splinovaná, přežila jenom ta paní, která tady na té fotografii. Podobná situace, když byste potom šli tady po těch obličejích těch jednotlivých lidí. Zase tady Pepík Horák, pozdější letec, ten prakticky nechybí na většině lidických fotografií, protože on byl nesmírně aktivní ve sportu, ale o tom ještě budu také hovořit. Jestliže by se řeklo, které povolání bylo v Lidicích, kromě těch zemědělských nejrozšířenější, tak to byly hutníci. Hlavní zaměstnavatel minimálně poloviny lidických mužů byla polodovka. Stejně jako to bylo v celém tom regionu, skutečně Poldi Kladno byla hlavní zaměstnavatel a celá řada lidí tam našla i práci poté, protože se prohnala Československou republikou hospodářská krize na počátku 30. let a ti lidé, jejich původní povolání zaniklo, hledali někde práci jako pomocní dělníci, nastupovali do Poldovky. Ale mnoho těch mladých kluků, kteří už si volili své povolání, vlastně šli cíleně do Poldovky, vyučili se tam. To znamená, spousta lidických mužů, říkám prakticky polovina, byli zaměstnanci Poldi Kladno. A pokud se hovoří o hornících, i těch, ta hrska těch horníků, jejich skutečně nějakých asi do 15, zase fárala na Poldovce, protože Poldovka měla i své doly, ve kterých zaměstnávala tyhle lidi. Když jsem zmiňoval, že v Lidici byly 3 hospody, tak opravdu byly 3, byl tam hostinec u Schönfeldů, potom byla tam restaurace u Votrubů, potom hostinec u Šilhánu. U Šilhánu byla hospoda, která fungovala minimálně někdy od roku 1680. Starý hostinec s obrovským sálem, kde vlastně, možná bychom to nazvali jako v současné době nějakým kulturním domem, protože tam byl sál, kde se mohly pořádat taneční zábavy, kde se dělali plesy, zejména místní hasiči si tam pořádali, nebo sportovní klub Lidice tam dělal vždycky své akce. Těžko říct, já jsem se opravdu ptal, kdo ke komu chodil, měnilo se to. Tak jak to někdy v hospodě, chlapi se pohádali, tak začali chodit někomu jinému, ale své štamgasty měl vlastně každý. Dá se říct, ale že restaurace u Šilhánu, tahle tam měla asi nejčastěji mladí lidi. Řekněme, do té třicítky to se chodilo k Šilhánům a tam to bylo spíš trošku pro ty starší ročníky, jak Votrubovi, tak Schönfeldrovi. Když jsem zmiňoval sportovní klub Lidice, tak pochopitelně, tak jak to na vesnici bývá, v létě se hrál fotbal, v zimě se hrál hokej, úplně ty samý chlapy. Je úžasné, že se ty snímky dochovaly, zase tady stříbrný s Horákem vepředu jako vlastně pozdější lidičtí letci. A také na téhle fotografii lidických fotbalistů vlastně Stříbrný a Horák jsou jediní, kdo přežijí. Všichni tyhle další jsou postříleni 10. června 1942 ve dvoře Horákova statku, nebo v zahradě Horákova statku. Podobně zase snímek lidických hokejistů, zase tady vidět Pepík Horák. Mimochodem, když jsem si procházel nějaké staré výtisky novin, které vycházely ve středních Čechách a tam byly sportovní informace o sportovních utkáních, a je tam v lednu 1940 zpráva o tom, že Lidice prohráli s Kladnem, i když několikrát Kladnu to natřeli, A je tam taková notická, že důvodem může být to, že jim chyběl vynikající útočník Horák, který vlastně hrál vždycky útok, ale v té době už Horák byl měsíc za hranicemi a směřoval tehdy ještě do Francie a posléze potom do Velké Británie. Ve většině vesnic existovali tehdy hasiči. Dobrovolní hasiči, to byla zkrátka záležitost, která... A zase to nebyly jenom hasiči, zase to byla společenská událost, stejně jako to dnes. Byli náležitě pyšní v Lidicích na jejich stříkačku. Tu stříkačku zakoupil starosta Lidic, pan Rákos, majitel vlastně jednoho z těch nejstarších statků, číslo popisné 24, ten je vidět tadyhle. Je to snímek z počátku 30. let. Pozdější velitel Václav Hanf je tady na této fotografii. Jinak tady, když to vypadá, že jsou to všechno malí kluci, samozřejmě je to počátek 30. let, o 10 let později jim bylo o něco víc. Úplně všichni přežila z té fotografie jenom tahle mladá žena. Všichni ostatní byli popraveni. Nikdo jiný to nepřežil. A podobná situace je tenhle snímek, který já osobně považuji za jeden z nejotřesnějších z Lidic, protože jsou to mladí hasiči, je to fotografie z podzimu 1941. Nedá se úplně přesně datovat, ale jsou tam vlastně vyfocené dvě děti, které se do Lidic přistěhovaly až v září 1941. To znamená, musí to být někdy potom září 1941. Mimochodem, to je taky tragický případ. Paní Bulinová si udělala vlastně známost s jedním mužem, který žil v Lidicích. Ona byla vdova, měla 4 děti, jednu dceru a 3 kluky. Přistěhovala se za partnerem do Lidic a o rok později sama byla v koncentračním táboře. Manžel, partner zastřelený, nejstarší syn zastřelený, 3 děti splinované. Vrátila se v 45. roce a jak jsem slyšel od lidí, celý život si vlastně vyčítala, proč šla za tím partnerem do Lidic. Jenom kvůli tomu, že se přestěhovala, měl trvalý pobyt, tak vlastně přišla o všechny 4 děti. Tahle fotografie nahoře, já jsem ji kdysi dokonce špatně určil, protože jsem se domníval, že to je fotografie pořízená ještě ve Starých Lidicích, ale je to snímek pořízený až po válce z jednoho důvodu, je tam ta stříkačka. Ta stříkačka byla půjčená ve 42. roce v létě do sousední vesnice a díky tomu přežila zkázu Lidic. Byla nádherně, opravili před několika lety v muzeu řemesel v Letohradě a v současné době ji vystavujeme v Lidickém muzeu. Je to vlastně největší exponát, který se nám ze Starých Lidic dochoval. Jinak zbytek těch věcí to jsou spíše zlomky, které byly nalezeny vlastně potom na spáleništi nebo při nějakých vykopávkách, které se na území Lidic dělali. Takže tohle je náš největší exponát. Jinak pochopitelně stejně jako všude jinde lidi v Lidicích žili lidi stejným způsobem jako jinde. To znamená, já jsem říkal, rodili se tam děti, lidi se ženili, vdávali. Jako vytvářet z Lidic vesnici, která byla svatá, je nesmysl. Byla to stejná vesnice jako kterákoliv vesnice na území téhle země. To znamená, byli tam lidi hodní, byli tam lidi vyčúraný, byli tam lidi všech možných druhů. Je to obyčejná normální vesnice. Ale znovu říkám, když potom člověk vidí ty fotografie, tak jsou takové zvláštní příběhy, najednou si uvědomuje některé věci. Třeba tadyhle na tomhle snímku, to je svatební fotografie ještě z počátku vlastně století pana Rudolfa Suchého, což byl lidický kostelník. Já jsem kdysi slyšel takový příběh, že někdo říkal, že údajně on přepsal na svého syna

bydlela v Lidicích, takže to přežil. Takhle vlastně, když jdete kterýkoliv snímek, tady pan Kovařovský, to byl nejstarší lidický muž, popravený v téměř 90 letech, 10. června, že i tyhle fotografie jsou jako zvláštní. Paní Korecká, to je poslední svatba Lidická, 14 dní před vyvražením obce. Pro Lidice a pro vlastně celou Československou republiku zlom znamená jednoznačně znamenají roky 38-39. Nejdříve Mnichov, odstoupení pohraničí v zápětí v březnu 1939, vznik protektorátu Čechy a Morava. Bez těchto dvou dějných událostí by se pravděpodobně osudy Lidic odvíjely úplně stejně jako u celé řady jiných obcí. K ničemu podobnému by zřejmě nikdy nedošlo. Nicméně ta tragédie druhé světové války potom začíná nabírat určitý tragický směr a možná na tomhle snímku v březnu 1939, z března 1939 je na Pražském hradě Adolf Hitler. Už vidíme vzadu muže, který potom zasáhne zásadním způsobem do našich moderních dějin, a to je Reinhard Heydrich. A vlastně jeho smrt se potom stává momentem, kdy vše směřuje k té tragédii. Konečně se vracím k těm dvěma mužům, o kterých jsem tady mluvil už několikrát. Josef Horák a Josef Stříbrný. Oba dva byli důstojníky Československé armády už v roce 1938, nebo respektive v roce 1937. Josef Horák, přestože si to rodiče nepřáli, tak potom si prosadil, že se dostal k letectvu. Oba dva studovali na Vojenské akademii v Hranicích s tím, že Pepi Horák začínal nejdříve rok v Hranicích a potom rok v Prostějově, kde bylo letecké učiliště. Josef Stříbrný byl pěšák. Přestože pořád hovoříme o lidických letcích, tak on byl původním profesí pěšák, byl důstojníkem pěchoty. Také když odešli za hranice, odcházeli sice společně, mimochodem v reakci na to, co se stalo na podzim 1939, oba dva byli účastníky těch demonstrací 28. října, při tom prvním zakázaném státním svátku a zažili střílení do lidí, kdy byl zastřelen Jan Opletal, postřelen smrtelně dělník Sedláček. Tak to byla poslední kapka pro ně, že se rozhodli, že potom odcházejí za hranice a že vlastně oba dva odešli v prosinci 1939. Měl s ním jít ještě z Lidic ještě jeden mládenec, Václav Zelenka, který byl dokonce přijatý na základě přijímacích zkoušek do Vojenské akademie v Hranicích, chtěl se stát také vojákem z povolání. Nicméně po Mnichovu armáda snižovala početní stavy důstojníků i početní stavy normální armády, to znamená, on už povolán nebyl, ale cítil se být vojákem a že s nimi půjde ven. Nicméně těsně předtím, než se rozhodli, že půjdou, tak mu jeho snoubenka řekla, že čeká dítě a on říká, kluci, nezlobte se, já nemůžu ji tady nechat samotnou, s dětskem zůstal a byl popraven. Mimochodem měl si vlastně vzal si sestřenici Josefa Stříbrného, že vlastně byli příbuzní. Oba dva se dostali k letectvu. V případě Josefa Stříbrného oba nastoupili nejdříve ve Francii Josef Horák k letectvu, nicméně protože byl spíš bombardovací pilot, nebyl stíhač, tak se byl ve Francii nelétal. Dostal se do Velké Británie po porážce Francie. V případě Josefa Stříbrného zúčastnil se bojů na frontě proti německé armádě v červnu 1940. Byl evakuován ze zbytkem první československé divize do Velké Británie a po příjezdu do Velké Británie nedlouho poté byl vybrán jako spolehlivý důstojník, schopný důstojník k paravýcviku. Prodělal stejný výcvik jako parašutisté, kteří potom byli vysíláni do protektorátu, akorát se zranil a nemohl být vyslán, to znamená, dal si potom žádost, aby nezůstal kvůli té zdravotní indispozici, aby nezůstal sedět někde, tak si dal žádost k letectvu a postupem času se vypracoval na jedno z nejsoutnějších navigátorů 311. bombardovací perutě. Takže oba dva se opravdu vrací do republiky v roce 1945 jako letci. Mimochodem na tomto propagačním snímku, který vznikl ve Velké Británii, je před náletem na Německo, je to bombardér Wellington 311. bombardovací peruti, tak tady to Pepíka Horák vidíme aspoň na téhle fotografii. Rozhodující, řekněme, moment toho všeho, o čem budu hovořit dál, je příchod Heydricha do Prahy v září 1941. To bylo na strašně dlouhé povídání, kdyby se měl hovořit o všech těch věcech, ale to podstatné. Jedna věc, Heydrich přišel do Prahy 27. září 1941, o den později vyhlášeno stané právo, mimochodem na svátek svatého Václava, naprosto záměrně na svátek svatého Václava. Jako jestli něco nacisté měli hodně dobře zvládnuté, kdybychom to řekli moderně, jak je to PR. Oni přesně věděli, jak ty věci zafungují, jestliže přímo na svátek našeho světce začne systematické vraždění elit národa a oni záměrně opět vybírali lidi, kteří byli známí, tak že to bude mít patřičný dopad na český národ. Tady ten plakát, který tady je, to jsou ony krvavé plakáty, které se potom začaly objevovat na nárožích českých měst a vesnic, které oznamovaly popravy konkrétních lidí. Mnoho lidí se totiž domnívá, že vlastně ten obrovský teror přišel až po smrti Heydrichovi, ale není to pravda. Ten

je podzim 41. roku, který se vlastně táhnul až do únoru roku 1942. Je to takzvaná první heidrichiáda, kdy skutečně přišlo o život přes 500 lidí, cíleně vybraných, dlouhodobě vězněných, byli tam mezi nimi generálové, vysocí důstojníci, starosta Sokola, Augustin Pechlát a celá řada dalších mimořádných osobností, jenom aby to mělo ten dopad, který mělo mít, to znamená ochromit, vyděsit, rozsévat hrůzu a zároveň vraždit ty elity národa, které jsou. Já osobně se domnívám, že právě na podzim tohoto roku se začíná rodit to u prezidenta Edvarda Beneše, čemu se později říká Mnichovský komplex. Kdy on, když se rozhodoval v roce 38, tak jak se nakonec rozhodl, že republika nebude se bránit a podobně, tak vždycky to odvolnil tím, že tím chtěl ušetřit vlastně národ od válečných hrůz. A najednou přijde někdo, kdo začne elity toho národa systematicky vraždit bez jakéhokoliv ohledu na to. A já se domnívám, že tehdy Edvardu Benešovi v Londýně došlo, že mu jednou někdo může říct, až ta válka skončí, vy jste nás bez odporu vydal těmhle zrůdám. A oni bez ohledu na to, co vy jste chtěl a jak jste to naplánoval, vyvraždili elitu národa. A myslím si, že tam se to začíná, tam se rodí Mnichovský komplex Edvarda Beneše na tenhle podzim. Mimochodem, ale jedna velice důležitá věc, která se ještě tohle dotýká, Heydrich přichází do Prahy a rozeběhne se tohle vraždění, ale v reakci na tohle vraždění začíná být plánován atentát. Ono se do té doby léta se hovořilo o tom, že atentát na Heydricha jako vznikl kdesi ten plán, kdesi v okruhu prezidenta Beneše. A my jsme to takhle i prezentovali, jsme v roce 2002 otevírali výstavu atentát, ještě kde jsem pracoval v Vojenském historickém ústavu, tak jsme tam měli popisku, kde si v okruhu prezidenta Beneše vznikl. A já jsem o 5 let později, v roce 2007, jsem dostal otázku od jednoho novináře, no a kdo to teda konkrétně vymyslel? Já jsem říkal, to vlastně v písemné dokladech nikde vlastně není. A říká, nedalo bys to nějak zjistit? A o tohle to nedalo bys to nějak zjistit, vedla cesta k tomu, že já jsem si vlastně jednou večer sednul a udělal jsem to, co jsem nenáviděl v hodinách dějepisu u paní učitelky na základní škole, když nás nutili dělat časové osy. Kdy se měla udělat taková ta čára, a teďka, co bylo u nás, co bylo v Mezopotámii a teďka se to psala, co bylo ve Starém Římě. Já to nenáviděl. A najednou mě napadlo si udělat časovou osu a říkal jsem si, no tak, jestli se z té časové osy nedá vymyslet, kdo vlastně stál za tím plánem na ten útok. A vzal jsem si, vlastně, aby Češi měli důvod Heydricha zabít, tak musel do té Prahy přijet. Takže 27. září 1941 byla první čára. A pak jsem najednou ale ke svému překvapení zjistil, že ten dokument, kde už se jednoznačně hovoří o atentátu, o tom, že za to násilí, které bylo rozpoutáno, musí někdo zaplatit, je z 3. října. Je to památná porada u plukovníka generálního štábu Františka Moravce v Londýně, kde už jsou pozváni dva parašutisté, tehdy Josef Gabčík a tehdy ještě Karel Svoboda, on jim dává úkol, buď Heydrich, nebo buď K.H. Frank, nebo Heydrich nově příchozí, za to musí zaplatit a atentát má být uskutečněn 28. října 1941 na zakázaný státní svátek. Já jsem říkal, no to je 27. září a 3. října, to je teda hodně blízko od sebe. Co se vlastně v té době všechno stalo? Jsem říkal, tak 27. září nic. Přijel do Prahy, nechal zatknout Aloise Eliáše, ale to není důvod zabíjet. Něco jiného je 28. září. Vyhlášení staného práva a poprava Josefa Bílého, Josefa a Hugo Vojty, dvou vysokých představitelů obrany národa, známých generálů. Jsem říkal, tak jako to už je důvod a 29. září tuhle zprávu vědí v Londýně, premonitorovali rozhlas. Bylo to 28. září večer, ta poprava 29. září, ráno to vědí v Londýně. A jsem říkal, co když někdo z těch lidí měl známého, nebo někdo, kdo je v tom Londýně, měl kontakty s těmi, co byli popraveni. Vzal jsem si jenom náhodně seznama na poprvé. Plukovník generálního štábu Moravec, šéf našich zpravodajců, který měl pod sebou ty parašutisty, byl 4 roky zpravodajským důstojníkem na zemském vojenském velitelství u Josefa Bílého. Vytáhl jsem si Moravcovy věci, hodnocení od Bílého. Vlastně excelentní, on mu nastartoval kariéru pozdější. Musel mít vynikající vztahy. Já jsem říkal, takže vlastně oni mu popravili oblíbeného nadřízeného. A teďka jsem říkal, tak jako určitě se o tom baví, možná někdo už začíná přemýšlet, protože mimochodem první parašutisty jsme měli vycvičené o 14 dní předtím. To je náhoda, jako to do sebe zapadlo. A najednou jsem si říkal, tak dobře, a ještě z té druhé strany. 3. října byla ta porada, 2. října, ale už Moravec dával pokyn, aby mu poslali dva parašutisty, aby přijeli do Londýna. Zná ještě, co se stalo předtím. V noci 1. popravili 13 vysokých důstojníků, 3 generály. No, to je ta poslední kapka. Ta poprava 1. října 1941, to znamená, celý atentát v tu chvíli je pomsta vojáků za povražděné kamarády. A ono to vlastně v tom dokumentu z 3. října je, Němci musí poznat, že vracíme ránu za ránu. Že budou voláni ke zodpovědnosti za hrůzy, které rozpoutali. Žádný politik v tom nebyl. Byla to vojenská akce, naplánovaná vojáky. A dokonce je zajímavé, že když oni se rozhodují a vysílají na doplňující výcvik ty parašutisty, aby to stihli 28. října,
tak měli být vysláni 7., 8. nebo 9. října vysazeni. A dochovaly se deníky tehdejšího majora, pozdějšího generála Karla Palečka, ve kterých má poznamenáno, že 7. října je s plánem a atentát seznámen prezident republiky, ale Edvard Beneš nesouhlasí. Že bez domácího odboje se ta akce provádět nemá a oni stejně pokračují. Nikdy nikdo se k tomu nepřihlásil, ale jednoznačně je to František Moravec, ten, který to rozhodl a který to spustil. Naprosto jednoznačně. Tam není, jako to bylo rozhodnutí tohle z toho muže. Myslím si, že do značné míry jeho rozhodování tehdy ovlivnila jedna jeho válečná zkušenost z první světové války. Ono se o něm málo ví, že 4 roky působil v srbské armádě. A ti, kteří prošli srbskou armádou, on se jim říkalo za první republiky Srbáci. Ne posměšně, spíš s určitým obdivem. A viděl se o nich, že jsou to lidé, kteří mají postavenou tu lásku k vlasti hodně vysoko a že pokud se jim něco nepovede, a jestliže třeba neprorazí hlavou zeď, tak to znamená, že se rozeběhli hodně pomalu. Je potřeba to zkusit znovu ještě tvrději. A ono přijít s takovýmhle rozhodnutím chce. Každé rozhodnutí znamená v konečném důsledku také nést za to následky a nést odpovědnost. Já jsem přesvědčen, že Moravec věděl, že to zavraždění, jako to vraždění, že bude pomstěno likvidací Heydrichovou, že bude mít za následek represálie. Ale mimochodem existuje jeden jeho zápis, říká, národ musí zaplatit svobodu vlastní krví, třeba, že po tu svobodu nepřišel vlastní vinou. Pak si ji bude vážit. Vím, že je to hrozné uvažování tímhle způsobem a takhle se tehdy uvažovalo. A to ta armáda tam uvažovala. 17. května 1942 byl proveden atentát. Podařilo se ho uskutečnit, vlastně oba dva, to bylo opravdu na samostatnou přednášku, jenom hovořit o atentátu a operaci Antropoid. Josef Gabčík a Jan Kubiš jsou opravdu lidé, kteří vstoupili jednoznačně do dějin a mimochodem v řadě případů, chci to jenom zmínit, někteří lidé mi říkali, no a co na ně říkají v Lidicích. Já jsem měl možnost mluvit s 40 lidických žen, které ještě byly naživu. A prakticky se všemi dětmi, snad s jedinou výjimkou, které přežily. Samozřejmě byly tam i jiné názory, ale ty, se kterými já jsem hovořil, tak řada z nich vám řekla, Heydrich byl zločinec a zasloužil si to. A hrozně zajímavá byla jednou věta, kterou jsem slyšel od Aničky, sestry Josefa Horáka, Aničky Nešporové, tam někdy si u hrobu lidických mužů říkala, náš Pepík začal s Pepíkem Stříbrným bojovat proti Němcům v okamžiku, kdy odešli za hranice. A naši blízcí a můj manžel s nimi začali bojovat v okamžikem své smrti. A jako Jan Masaryk potom říkal, Lidice měli cenu 20 divizí. Se vyjednávalo ze spojenci, kdy ten ohlas byl enormní, ještě o tom budu hovořit, byl jako skutečně něco úplně jiného. To, co se nicméně odehrálo po atentátu, ty represálie, které nastartovaly, obecně se dá říct, když jsme to počítali s kolegy kdysi, takže za Heydricha, i když bychom započítali popraviště v Lubechu Klatov, Kobylisi, Zámeček, Brno, Kounicovy koleje, Tábor, k tomu Lidice a Ležák, je to přibližně 5 000 mrtvých. 5 000 mrtvých, mezi nimi jsou i 3 transporty židovských spolupčanů, dohromady přes 3 000 lidí, kteří byli posláni do koncentračního tábora. Přežilo z těch 3 000 lidí 38. V rámci takzvané akce R, Reinhardt. Vlastně jako pomsta za Heydricha. To byla jako jejich aktivita. V té době, kdy se rozjíždí to obrovské vraždění, tak vlastně ještě některé věci fungují relativně normálně. Lidické děti mají fotografie nebo focení, tak jak se před koncem školního roku to dělává. Někdy stačilo málo. Řídící učitel Šimandl bydl v Buštěhradě. Přežil. Jeho kolega Zdeněk Petřík bydl v Lidicích zastřelen. Vím, že Ladislav Šimandl vlastně do konce života se nespamatoval z toho, že mu vlastně najednou zmizela nejenom škola, ale všichni žáci. Kolega zastřelený. Vlastně celý život řešíte, co se mohlo stát, nemohlo stát. Toho 2. června nicméně došlo k jedné věci, která poměrně měla velký ohlas v médiích. To je ta skutečnost, že ve večerních hodinách 2. června dorazili do Lidic 2 četníci, Evžen Resl a František Cába, a zatkli Štěpánku Mikešovou, která bydlela v domě číslo popisné 93 a předvedli na četnickou stanici v Buštěhradě, kde bylo při prověření zjištěno, že ona, přestože je uvedená jako římskokatolička, v policejní přihlášce, tak je původ židovského, nenosí židovskou hvězdu, předali gestapu a byla zavražděna v Osvětimi v srpnu 1942. My doteď nevíme, co se stalo, jak se stalo, jak k tomu došlo a dochované historické dokumenty neumožní dát jednoznačné vysvětlení, kdo byl ten, jestli to byl někdo z četníků, jestli to byl někdo z Lidic, kdo oznámil vlastně četníku, neupozornil na tohle skutečnost. Fakt nevíme.
Bohužel jeden náš kolega, historik, na základě jednoho jediného dokumentu, sepsaného jedním z těch četníků, o válce, prakticky půl roku po válce, obvinil z udavačství jednu lidickou ženu. A jako normální historik nemůže na základě jednoho dokumentu, to je věc, kterou se učíte v prváku. Vždycky vás učí kantoři, jestliže studujete historii, že vždycky nejenom koukáte na to, co je na tom papíru napsané, ale také, kdo ten papír psal, kdy ho napsal a za jakým účelem. V okamžiku, kdy posuzujete tímhle způsobem, to je základ historikové práce. A v okamžiku, kdy to berete tak, že jako, co je psáno, to je dáno, tak to je úplně blbě. Já jsem říkal, někdo mi říkal, no ale jako, to přece je jako úřední dokument. Já jsem říkal, když si děláte zápis z porady, kde se dělo zastupitelstvo, opravdu na tom papíře je všechno, co jste si tam mezi sebou řekli. A je tam přesně odůvodněné to, co jste si říkali, a nebo je tam to, co jste byli ochotni podepsat, na čem jste se nějakým způsobem dohodli. Jako, já jsem zodpovídal 6 let za vydávání osvědčení o třetím odboji na ministerstvu obrany. A když jsem tam přišel, jsem měl několik neúplně schopných kolegů a oni říkali, no ale my to tomu člověku, který žádá o vydání toho osvědčení, nemůžeme dát, když on při těch výsleších říká, že nic nedělal. A jsem říkal, no kdyby býval řekl, že něco dělal, tak teďka si nepodal tu žádost, protože ho oběsili ty komunisti. Že? A, nebo, no podívej se, a on jim tady řekl, on prozradil toho kolegu, já jsem říkal, no prozradil, podívejte se, tady máte zápis výslechu, tam jsou dvě věty. Jmenovaný a tak dále, řekl, že tenhle jste mu předal ty letáky, tohle. Podívejte se, výslech začal v tolik a výslech skončil v tolik. Ty dvě věty z něj dostávaly 17 hodin. Co s ním těch 17 hodin asi dělali? Na ty dvě věty. Občas trošku přemýšlet. Paradoxně, nejenom, že toho druhého, tedy vlastně první zásah bezpečnostních složek je druhého, že si tam dva čeští četníci přijdou pro ukrývající se nebo ženu, která tvrdí, že je římskokatolického vyznání, přitom je to židovka, odvedou jí. Ale najednou v noci ze 3. na 4. proběhne v Lidicích rozsáhlé zatýkání všech příbuzných Horákových a Stříbrných. Je to na základě, to bylo na dlouhé povídání, na základě dopisu, který dorazil do továrně Palaba, kde jeden mládenec, jakýsi Václav Říha, se snažil vydávat za příslušníka odboje, psal ten dopis jedné dělnici a dopis se dostal do rukou továrníkovi Pálovi a ten dospěl k závěru, že ten dopis, autor dopisu může být jeden z pachatelů atentátu na Heydricha. Gestapo zatkl tu dělnici, ta řekla, že ten muž jí řekl, že má u Horákových v Lidicích vyřídit, že Josef je živ a zdrav. Gestapo zjistilo na četnické stanici v Bušihradě, že Horák a Stříbrný jsou důstojníky československé armády, že od prosince 1939 po ní bylo vyhlášeno pátrání, o nich nikdo nic neví. A gestapo dospělo závěru na místě atentátu byli dva útočníci. Tady jsou najednou dva muži, kteří jeden se pravděpodobně vrátil z Británie, to může být pachatelé atentátu. Takže vzali všechny jejich příbuzné, mučili je, nic z nich nedostali. Všechny je postříleli 16. června 42 v Kobylisích. A když nad ránem končí razie v celých Lidicích, které hledali po Lidicích, tak umře Heydrich. Ve stejné době. A najednou podle mého názoru dochází k tomu, že se pod obrovským tlakem, tak jak už do té doby jsou, tak ještě pod větším tlakem se ocitají příslušníci gestapa a těch vyšetřovacích složek ze strany Berlína. Říká, vy jste si nechali, co to tam máte za bordel? Omlouvám se o to slovo. Vy si necháte zabít Heydricha. A teďka je 14 dní, nebo téměř 14 dní po atentátu a vy pořád nemáte jedinou stopu. A v ten okamžik někdo zřejmě, aby to říká, no ale my tady máme vesnici, která možná v tom byla zapletena. Tohle je pohřeb 9. června 42 Heydrichů v Berlíně. Na tom z toho pohřbu přichází pokyn, proveďte na rozkaz vůdce tu akci, která byla naplánovaná. Evidentně se na to připravovali minimálně 2 dny dopředu, to se nedá spustit takhle večer. To znamená, v době, kdy probíhá ten pohřeb, už jsou lidice obklíčeny, nikdo se nemůže dostat ven, kohokoliv pustí dovnitř a nikdo nesmí ven. Podle mého názoru to zadání, které tehdy zaznělo, bylo celou obec srovnat se zemí a všechny obyvatele vyvraždit. Ta zpráva, která se dostala do světa, zní, při pátrání po vrazích SS Obergruppenführera Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy, že se obyvatelé obce Lidice ukladná a tak dále. Proto byli dospělí muži zastřelení, ženy dány do koncentračního tábora, děti na náležité vychování do rodin v říši. Obec byla srovnána se zemí a jméno obce bylo vymazáno. Tahle zpráva otřásla prakticky celým světem a skoro nic v ní není pravda. Dospělí muži byli zastřeleni, stříleli kluky od 15. Prno letos tehdy byla v 21. Už toho 10. června vraždí mezi těmi vraždí kluky, děti. Ženy dány do koncentračního tábora, ale v tom oficiálním rozkaze jsou dvě slova navíc. Na doživotí. A ženy a děti do náležité vychování do rodin v říši. Ze 105 lidických dětí se vrátilo 17. 88 bylo povražděno. To není žádné náležité vychování, to je prostá vražda. Takže podle mého názoru, tam jenom si to PR malinko utlumili, aby to nebyl takový průšvih, ale on to stejně průšvih byl, protože ten ohlas byl enormní.
Jestliže potom ministr námořnictva americký Frank Knox říká, že až nám budou jednou naše, se nás budou naše děti ptát, proč jsme vedli tuhle válku, budeme jim vyprávět o lidicích. Co se prodávaly takové válečné půjčky ve Spojených státech, takové nálepky tam jsou, tak je tam Remember Lidice and Pearl Harbor. Ten ohlas byl obrovský po celém světě, protože jako, ano, jasně, oni podobným způsobem vyvraždili tisíce vesnic v Bělorusku, na Ukrajině, vypálili a tohle. Ale nikdy se to nebylo takhle v zázemí. Vlastně v mírovém prostoru. A nikdy se tím nepochlubili. Tohle chladně provedené, to byl ten dopad, který byl jako enormní. Místa, která se váží k lidicím a k lidické tragédii, jednoznačně jsou ještě, když začali obcházet to v noci z 9. na 10. vlastně chodili po lidicích, tak vlastně odváděli muže do Horákova statku, kde potom je nad ránem popravili a děti s ženami soustředili v budově lidické školy. Odtamtud je odvezli právě do Reálky, kde byli až do pátku 12. června. S tím, že toho 12. června vlastně mezi tím probíhalo vlastně posuzování rasové způsobilosti lidických dětí k poněmčení. Ze všech těch dětí vybrali 3. Haníčku Špotovou, Vaška Zelenku a Dášu Veselou. Dášu Veselou později zavraždili s dětma z ležáku. Proč? Nevíme. Ta byla z nich nejstarší. Ta bylo 6. Vaškovi Zelenkovi byly 4 a Haníce Špotový 3 roky. Potom toho 12. sebrali lidickým dětem násilím děti. V téhle tělocvičně. Hrvali jim děti z náručí, stříleli tam do stropu a vlastně děti, že údajně, že děti pojedou autokary, oni pojedou vlakem, aby to měli děti spolu jako bezpečnější a tak dále. Ty maminky už ty děti nikdy neviděli. Jenom pár dětí se vrátilo s tím, co jim tam sebrali. Je to, já jsem zažil ještě před pár lety, a on ten pětní akce koná doteďka, ale já jsem když šel poprvé na pětní akt, který je vždycky 10. června ráno v Reálce, ještě jsem chodil s dětskými maminkama. A když jsem tam šel poprvé, tak jako já jsem nevěděl, co mě čeká. Protože my jsme šli vlastně do té tělocvičně, já jsem myslel, že tam někde pamětní deska, že tam dají kytky a půjde se pryč. A najednou jsem koukám, pamětní deska nikde, a najednou jsem si všiml, že ty ženy se vlastně rozestoupily po celé té tělocvičně, každá tam položila někde na zem kytku a teďka tam stály. A mně najednou došlo, že oni dávají kytku na to místo, kde jim sebrali to dítě. Letos už tam žádná lidská maminka nebyla, všechny jsou mrtví, ale to byl pro mě jako nejšílenější zážitek ze všech pěťáků a to jsem zažil tisíce. Jako to se nedalo vydržet. Tahle ta vila je zapomínané místo, ale je tam pamětní deska, my tam jezdíme vlastně pravidelně. A to je zase, protože několik samozřejmě život jde dál a některé lidické maminky v době, kdy se to stalo, byly těhotné. Některé v pokročilém stupni těhotenství, dokonce jako první rodila právě Anička Nešporová, nebo tehdy ještě Kohlíčková, sestra Josefa Horáka, ta rodila už 19. června. Právě narodilo se dítě tady, protože tohle bylo zařízení, které tam měli Němci jako takovou utajenou porodnici, takže tam vlastně se narodila jako první Venceslava, její dcera, a potom tam rodili ještě další maminky, 4 porodili ještě, některé byly ve vysokém stupni těhotenství, dokonce 2 tam přivezli dodatečně z Ravensbrücku, protože zjistili, že jsou těhotné, tak je tam vlastně přivezli, porodili a zase je poslali zpátky do koncentráku. V případě paní Hroníkové, které zastřelili toho 14,5letého syna Pepíka, tak tato těhotenství utajovala tak dlouho, že porodila v Ravensbrücku a toho chlapička i hned zabili do zorkyně a spálilo v kotli ústředního topení, takže ten ani ho nestačili pokřtít, ani jméno neměl. Takže z těch dětí, které se tady narodily, z těch 6, byly nalezeny po válce 2. 4 jsou zapsané v matrikách pod německými jmény, jakože zemřeli. Pravděpodobně zemřeli. Protože tam působili i české zdravotní sestry, domnívám se, že by pravděpodobně poskytly informace, které probíhal po válce obsáhlé vyšetřování. Tak si myslím, že kdyby ty děti nezemřely, takže se ta informace někde dohledá. Zajímavé je, že ty 2 děti, které se tam narodily a byly nalezeny, tak obě byly v českých rodinách, v adopci. A z toho dokonce, co je zajímavé, a to je případ Jiřího Koreckého, přestože se vrátila jeho maminka, tak vlastně ona ho nechala v té adoptivní rodině. Takže on s oběma ale byl v kontaktu s oběma těma maminkama, ale zůstal už v té adoptivní rodině. Takže se dá říct, že nejvíc dětí, které přežily, tak je taková zvláštní skupina 7 dětí, kterým nebyl ještě 1 rok a které oni poslali do kojeneckého ústavu, který byl v bývalých Masarykových domů v Krči, současná Thomayerova nemocnice. Tak tam vlastně poslali 7 dětí do 1 roku, z nich zemřel jenom František Černý. Tam zůstal 6 dětí, to znáte, jedna velká skupina, která přežila. Potom jsou to 2 děti, které byly vybrány k poněmčení v Kladenské Reálce, Vašek Zelenka, Hanička Špotová. A potom ještě skupina 7 dětí, o kterých budu hovořit za chvilku. Mezitím, co probíhaly vlastně tohle odebírání dětí maminkám, tak se začalo vraždění v Lidicích nebo ničení Lidic. Samozřejmě mezi tím oni vraždili nejenom lidi, ale stříleli psy, kteří útočili, bránili domy, bránili pány. Takže
spousta lidí z těch okolních vesnic, když jsem s ním mluvil, říkala, že lidickou tragédii, tu hrůzu mají spojený s vytím psů, který byli slyšet celé pokolí, a potom stovky koček, které utíkaly z té vesnice pryč. Některý psy i kočky, že ty domácí zvířata, že jako utíkali kolem. Nejdříve začalo vypalování vlastně celé vesnice, ty skupiny žhářů vlastně postupovaly od centra obce směrem na strany. Vypálil se vlastně kostel, všechny postupně domy, a poté, co byla vesnice vypálena, začalo ničení vesnice silnými náložemi trhavin. Na tom se podílely jednotky SS Wehrmachtu, ženy jednotky, které to vlastně postupně ničily. Ve stejné době byly, řekněme, dohledání v důsledku zrady Karla Čurdy ukryt parašutistů, kteří se ukrývali chrámu svatých Cyrila Metodě v Freslově ulici v Praze, kteří tam svedli poslední boj. A ještě vlastně o dva dny předtím byli povražděni ti lidičtí občané, kteří byli dříve zatčeni, to znamená, jak jsem zmínil, rodiny Horákových, Stříbrných, dva chlapci, Josef Nerad a Josef Doležal, u kterých z nich v té kladenské reálce zjistili, že už jim je o tři neděle víc než 15 let a že je omylem nepopravili, to znamená muži z nočních směn, pan Pitín, kterému se podařilo utéct a který popožádal českého lesníka Černého, jestli by mu koupil chleba a dal mu poukázku, protože měli lístek u razítku a nevlidící, jak ono udal, takže ho zatkli, odvezli na popraviště, zastřelili. Pana Pospíšila, toho tam dovezli se sádrou na noze, měl zlomenou nohu, tak ho odvezli z kladenské nemocnice na popraviště i s tou sádrou na noze, že vlastně vystříleli ten zbytek. V té době už věděli, že lidice s tím atentátem nemají nic společného. V té době už měli za sebou výpověď, v té době už se přihlásil Čurda, už věděli všechno to, že střílejí je v době, kdy už vědí, že lidice jsou úplně, jenom vlastně likvidují ty svědky, které vlastně nepotřebují. Mimochodem, autor toho dopisu Václav Říha, toho tragického dopisu, který nasměřoval to směřování, to pátrání na lidice, i ta Anna Murčáková, ta dělnice byly potom zastřeleni 24. října 1942 v Mauthausenu společně s ostatními spolupracovníky parašutistů a s těmi rodinnými příslušníky Kubiše, Valčíka a dalších. Takže likvidace těch nepohodlných svědků celého téhle zrůdné věci. I hned poté nastupuje do Lidic říšská pracovní služba, Reichsarbeitsdienst. Mimochodem, ty fotografie zničení Lidic většinou působí trošku jako fotky z letního tábora, protože to byla předvojenská výchova. Většina těch kluků, kteří to tam ty Lidice ničí, jim je od 13 do 17 let. Jako je to i v rámci výchovy, jako to, aby teda viděli, že když někdo se postaví proti říši, tak teda za to zaplatí tímhle způsobem. Kompletní bourání domu, zavážení lidického rybníka Podhorova, vlastně sutí z těch rozbitých domů, kompletní změna terénu, změní se tam tok potoka, vykácí se všechny stromy, jde se i do toho, že se zničí hřbitov, tahají se rakve z hrobu, kompletně všechno. Vylamovali se tam, z labek se vylamovali zlatý zuby, s lebkama hráli fotbal a tak dále, takže jako otřesné záležitosti, které se tam děli. Trvalo to až do roku 1943. Nedalo se to stihnout vlastně v kratší době. Mimochodem, ležáky, ty, které vlastně vyvraždili dva týdny po Lidicích 24. června, tak tam ty vypálili, nechali je stát až do podzimu 43. Teprve pak je někdo upozorný, říkali, že mají srovnat ze zemí, že jo, tak to tam potom šli udělat dodatečně. Mezitím byly lidické děti odvezeny z kladenské reálky do Lodže, kde strávili přibližně 3 týdny. Bylo to v areálu, kde stávala tahle továrna, která je v současné době zbouraná, s tím, že tam někdy se tvrdilo, že údajně tam probíhalo nějaké další posuzování schopnosti dětí k poněmčení. Nic takového se nestalo. Ty děti byly v té době špinavé, zavšivené, nevykoupané, páchnoucí, byly soustředěné v jedné místnosti a přišel pravděpodobně Hermann Krumej, což byl šéf loďské přesídlovací centrály, mimochodem sudecký Němec ze Šumperka, který přišel a které vybral náhodně v té místnosti 6 dětí, výhradně dívek, které seděly nejblíž u dveří. Těch 6 děvčat, mezi nimi byly 2 sestry Hanfovy, si vybrečeli svého bratra Václava, říkali maminkám, říkali se máma Valšíka starat. A říkala, tak ať jde taky. Ještě předtím, pravděpodobně 30. června, děti dostali korespondenční lístky, protože existuje korespondenční lístek v Hanfových, sourozenců Hanfových, dostali korespondenční lístky, kde měli napsat si svým příbuzným do protektorátu o nějaké jídlo, peníze nebo něco takového. Dlouhá léta se tvrdilo, že tyhle lístky údajně propašovala lidickým dětem nějaká polská ošetřovatelka. Já jsem přesvědčený, že to není pravda. Když se podíváte na těch lístcích na zpáteční adresu, tak tam je jako Litzmannštejn, je tam Gneisenaustrasse a je tam župa Wartegau
A jednak to Gneisenau je takový ty děti, a to děti je jedno, jestli chodili do školy, do první třídy, nebo jako do 15, je tam nějaký divný klikyhák a nad tím Gneisenau, Štráse a Wartegau jsou háčky nad U. Jim předepsal rodilý Němec. Někdo jim předepsal tu adresu. Ty děti v okamžiku, kdy poslali tyhle lístky, tak o dva dny později byly mrtví. Bylo to jenom kamufláž. Je to stejně jako když lidi, kteří se dostali z Terezína do Auschwitzu, do Osvětimi, tak jim dávali lístky, že mají psát do Terezína, že se dorazili v pořádku. A si teďka vzpomínám, někdo říkal z lidí, kteří to přežili, říkali, to oni nám napsali, že nás pozdravuje babička. My jsme říkali, proč babička, ta je přece 10 let mrtvá. Oni se jim snažili dát zprávu, že je to průšvih a velký. Já jsem přesvědčený, že s těmi lidickými dětmi to byla úplně stejná habaďůra. Těch 7 dětí, které tam byly odvedeny stranou, podle názoru, měly opět jenom sloužit jako zástěrka. Kdyby náhodou se někdo ptal, tak by se zkrátka vytáhlo lidický dítě nějaký. Ten zbytek je někde na výchově a tak dále. Těch 81 dětí posléze potom ještě stejný osud čekalo 11 ležáckých a Dášu Veselou z Lidic. Bylo předáno, vyzvedlo si je gestapo ločské a odvezlo je do Chelmna, kde fungovalo takzvané Sonderkommando Kulmhof. V té době ještě nebyly ty standardní plynové komory, to znamená, vražilo se v plynových autech. Znamenalo to, že oni je dovezli do Chelmna, tam byl takový zámeček, sešli dolů do sklepa, tam se museli sléknout a prošli úzkou chodbou, tam nacouvalo auto, které vypadalo jako nákladák nebo stěhovací auto, nacouvalo na takovou rampu. Oni ty lidi, nebo děti, nacpali do toho auta, zavřeli za nimi, nastartovali motora a oni stáli na roštu a po ten rošt byly vyvedené výfukové potrubí, takže přibližně 8 až 10 minut je dusili, než je zavraždili. Potom se odjíždělo do blízkého lesa, tam byly vykopané jámy, kam ty lidi vyhazovali, když se někdo probral, utloukli ho železnou tyčí nebo ho zastřelili. Takhle skončily lidické děti. Podle mého názoru, vzhledem k tomu, že to převzetí je 2. července 1942 a Kulmhof neměl žádné ubytovací kapacity. A je odloď vzdálený zhruba 40 km a ten den byl zabité. 2. června 1942 na 25. výročí Zborova. Shodou okolností. A 2. června ve stejný den, kdy u pardubického zámečku vraždí nejdůležitější spolupracovníky parašutistů, vlastně Silver Way. Ve stejný den, 2. července. Lidické ženy se ocitly v Ravensbrücku v koncentračním táboře. První, co bylo, že se ptali po dětech, že jo? Tady žádné děti nejsou. Já nevím, jestli si někdo dojde přece, když mámě seberou dítě a vlastně vůbec netuší, co s ním je, kde je, jako je to podle názoru nepředstavitelné. Ne všechny lidické ženy zůstaly celou dobu v Ravensbrücku. Ravensbrück v té době neměl vlastní plynovou komoru. To znamená, část těch žen starších bylo posíláno nejdřív do Osvětimi, potom ale i do Majdanku, kde byly zavražděny. Zajímavé, že některé z nich se dokonce po té cestě přes Osvětim Majdanek vrátili ještě na podzim 44 do Ravensbrücku, protože z nějakého důvodu nepřišli o život a zavraždili je v Ravensbrücku až na jaře 45, tam už měli vlastní plynovou komoru a tehdy to. Jinak mohlo být, důvodem vraždy, zabití mohlo být jenom to, že třeba měla šedivé vlasy. Takže doteďka mi třeba vzpomínali některé lidické ženy, jak mamince scháněli popel, černý uhlí a dělali si to takovou kaši a matlali vlasy na černo, aby neměla šedivý vlasy, protože kdo měl šedivý vlasy, mohl skončit v plynu. Z lidických žen se nevrátilo 60. Z toho je tam část vlastně ženy z rodiny Horákovy, paní Stříbrná, které byly zastřelené v Kobylisích. A 3 ženy se nevrátily z pochodu smrti. V samém závěru války zbytek byl vlastně zavražděn Ravensbrück, Osvětim, Majdanek. Jak už jsem říkal, nicméně ta tragédie Lidic a to, co se odehrálo, mělo obrovskou odezvu v celém světě. A to jsou třeba opravdu rok poté, vlastně znám obálky příležitostného vydání ze Spojených států, Lidice nezapomeneme, Československo bude opět svobodné a známka Spojených států s československou vlajkou. Je to, některé obce přejmenovávaly na Lidice, některé pojmenovávaly ulice, náměstí. V Jižní Americe velice časté pojmenování děvčat jménem Lidice, řada z nich netuší proč, ale do teďka to tam funguje. A my, když jsme točili vlastně právě ten film o Lidicích, tak já jsem to říkal režisérovi, on říkal, to smyslíš, já jsem říkal, dej si do vyhledavače Lidice, jako a spust to doma přes Google a uvidíš, že ti, kromě vesnice, ti začnou vyskakovat krásný holky z Jižní Ameriky. A se spoustou z nimi jsme se potom byli v kontaktu, dokonce některé do Lidic přijeli a mělo to opravdu jako obrovský ohlas ještě. A některé z nich se teprve tehdy dozvěděli, proč vlastně se jmenou Lidice. Vzniklo také velké hnutí Lidice Šelif, které organizovali britští horníci a kteří vlastně začali sbírat finanční prostředky na stavbu nových Lidic. To byl opravdu nesmírně silný příběh a tohle vlastně ustavující schůze ve Stoke-on-Trent
kde opravdu se do toho shromáždily se velké finanční prostředky, které potom opravdu byly vynaloženy, část z nich tedy k obnově Nových Lidic. Tenhle ten snímek je z první trizny v Lidicích. Řada těch lidických žen, které jsou dole na tom snímku, tak vlastně se dostala v té době poprvé do Lidic. Většina z nich tam ocitla poprvé. Nechápali, jako já myslím, že každý, kdo tu vesnici znal, nechápal, že tam najednou je prázdný údolí. To jako těžko představitelné, ale to hlavní, co tam tehdy zaznělo. Jednak tedy příslib, že obec bude obnovena, to už bylo usnesení vlády z 6. června, obec Lidice bude obnovena pod svým starým českým názvem, bude vystavěna znovu, ale lidické ženy říkali, musíte nám pomoct najít naše děti. Bez těch dětí by to nebyl život. Samozřejmě nikdo netušil, že lidické děti skončily, jak skončily. Kdo by jako představoval, že kdo by ublížil dětem? Nikdo jako netušil, že nejenom lidické děti, ale že statisíce jiných dětí byly povražděny nacisty bez nějakého slitování a proč by zrovna lidické měly být výjimkou. Docházelo i k tragédiím, takovým, třeba tohle paní Doležalová s dcerou Maruškou, ta se vrátila z Německa v září 1946 a maminka vlastně už nemocnici neopustila, byla těžce nemocná, měla těžkou tuberu a zemřela v prosinci 1946, takže sice se viděli, mimochodem už jim museli tlumočit. Protože jak ty děti byly vlastně nuceny mluvit německy, byly za to i trestány, když použili češtinu, tak řada z nich opravdu vytěsnila tu češtinu a vlastně mluvili jenom německy. Tohle vlastně část těch, tohle návrat Haničky Špotové byla předposlední, která se vrátila, poslední se vrátila Vašek Zelenka, vlastně Maruška Doležela ještě jednou, Věrka Vokata. Vašek Hanf, ten byl, ty jeho osudy jsou docela zajímavé a zmíním se o nich ještě krátce, protože mezi tím probíhaly soudy s pachateli, aspoň někteří byli popraveni, K.H. Frank, Harald Wiesmann, šéf kladenského gestapa, který přímo tu akci organizoval, Kurda Lige, nástupce Heidrichu ve funkci říšského protektora, ti skončili na šibenici, nicméně byly případy jiných, kteří potrestáni nebyli, byli třeba odsouzení trestu smrti, asi takový nejzvláštnější případ je případ Maxe Rostoka, to byl šéf kladenského Sicherheitsdienstu, který byl odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti, byl nám vydán z Francie, tuším v roce 1950, když byl dopaden a nebyl popraven, stal se agentem STB komunistické a jako agent STB byl vyslán do Spolkové republiky Německo, kde tu spolupráci vyzradil, zná, stal se nepoužitelným, ale nebyl to jediný případ. Třeba Werner Tutter, který nechával zaživa upalovat lidi na ploštině, byl opět aktivním agentem komunistické STB až do své smrti. Znamená, na jedné straně jako se vykládalo všechno a na druhé straně se paktovali s těmi nejhoršími zrůdami nacistickými a brali je do svých služeb, což je pro mě jako těžko pochopitelná záležitost. Ve stejné době, mimochodem, když jsem zmiňoval to Vašíka Hanfa, Vašek Hanf se nastoupil, chtěl se stát vojákem z povolání a říkal, on mi to říkal, že kdyby se stalo něco podobné, aby už tu republiku bránil, aby podobný svinstvo se nemohli opakovat a seznámil se s děvčetem ze statku. Mezi tím, ale to už bylo po únoru, takže jako a čekali spolu dítě, takže protože tehdy ještě potřeboval to, co bylo dřív, jestliže byl voják z povolání, musel mít souhlas nadřízeného se sňatkem. A oni mu ho nechtěli dát, takže mezi tím ona porodila, oni ho tlačili na to, aby se s ní rozešel, že si zkazí kariéru, protože byl se s dcerou kulak a se něco a tak dále. A on se začal soudit, aby mohl dostat to povolení k tomu sňatku. A 10. června 1953 mu u soudu to zamítli. A on říká, bych chtěl slovo, a říká, dneska je 10. června, před 11 lety nacisty zastřelili mýho otce. A vy mi nechcete jako lidickému dítěti dovolit, abych si vzal holku, kterou mám rád a se kterou mám dítě? Takže oni mu to povolení dali a v okamžiku, kdy místní komunisti zjistili, že on má naplánovanou svatbu, tak na ten den té svatby dali té rodině vystěhování z toho statku do pohraničí. Když šli by zrušit svatbu, jeho tchýně nastávající, tak jako starosta té obce říká, hele, a je tady ještě ženich nebo už odjel k útvaru? A říká, no ještě je tady, tak je přiveď a je oddám. Stálo ho to místo samozřejmě. No a protože on si vzal tu holku ze statku, tak ho vyhodili z armády, protože byl politicky nespolehlivý, a k černým baronům. Takže na jedné straně paktování se s SS-ákama, gestapákama a na druhé straně lidické dítě jako politicky nespolehlivé k černým baronům. A to pochopitelně oba dva lidičtí letci, kteří se vrátili, byli vyhozeni z armády už v březnu 1948. Jako politici nespolehliví přišli z západu. Že? Mezitím se stavěly nové Lidice. Rozhodnutí bylo takové, že každá lidická žena a každé dítě, které se vrátí jako úplný sirotek, dostane v Lidicích domek. Mezitím
Některé ty ženy zemřely na následky vězení v koncentračním táboře, to znamená, těch domků najednou bylo o něco víc. To znamená, bylo rozhodnuto každá žena, každé dítě. První ty domky byly hotové na Vánoce 49, ty další se stavily až vlastně do druhé poloviny 50. let. Bylo to ve složité situaci, nebyl dostatek stavebního materiálu podobně, ale nicméně postupem času v rozmezí řekněme 10 let se ta vesnice dostavila. V současné době přibylo ještě asi 10 domků, protože tam jinak byla stavební uzávěra. 10 domků, které se postavily v posledních 5 letech, které jsou trošku podobné, těm drží tu fazonu těch původních domků, ale současné Lidice jsou tedy vlastně nová obec, tady v těchto místech je vlastně pietní území, kde stávala bývalá vesnice. A ty dvě místa prospojuje růžový sad, kde opravdu stojí za to do Lidic přijet na jaře, nebo v tom černu, kdy ty růže rozkvětají, kde je opravdu vidět, kde jsou růže z celého světa. Je to jako opravdu nádherný místo, i když je hrozně smutný. Tady ten poslední obrázek je vlastně to, čím jsem začínal, a to je pomník lidickým dětem, nebo tady pomník dětským obětem války od Marie Uchytilové, který stojí na pietním území v Lidicích, kde je vlastně těch 280 zavražděných lidických dětí. A mimochodem, vy určitě jedno dílo Marie Uchytilové znáte, jedno možná, protože když pojedete přes Českou Skalici, tak ta barunka, která tam stojí v centru České Skalice, to je taky její socha. Ale jednu věc mnoho z nás mívalo dlouhá léta, nosilo v peněžence. A to je ta korunová mince, ta hnědá, s tou dívkou sázející lipovou ratolest. Ona s tím vyhrála v 50. letech vlastně soutěž a ta mince platila až vlastně do zániku republiky. Všichni jsme s ní platili, ale málo kdo ví ten příběh té dívky sázející tu lipovou ratolest, protože ona to udělala podle fotografie své kamarádky, která si opéká buřta na ohýnku. Takhle čísi. A ta kamarádka v době, kdy ona tou soutěž vyhrála, Bedřiška Sinková, byla jako skautka vězněná komunisty za protikomunistickou činnost. Takže my jsme celou tu dobu měli v peněžence pomník komunisty vězněným skautům a politickým vězňům, což beru jako naprosto geniální věc.

0: Je neděle 7. června 2026, krátce po 18. hodině. Dnešní večer prožíváte ve společnosti Rádia 7. Průvodcem v následujících hodinách vám bude Kuba Lofítek. Než se dostane na programový přehled, nabízím sváteční slovo Pavla Coufala.
1: Sváteční slovo.
2: My jsme ti nejšťastnější lidé na zemi. Jsme nejvíce milovaní lidé, zahrnutí největší láskou a přízní, jakou může vůbec člověk přijmout. Dostali jsme to největší dědictví, jaké může existovat. Dědictví, které neporovnatelně převyšuje cokoliv, co může někdo zdědit po strýčkovi, který byl dolarovým multimiliardářem. Jsme přáteli té nejmocnější bytosti v celém vesmíru. Máme na něj přímou linku a můžeme s ním kdykoliv mluvit. On si na nás najde vždycky čas a pomůže nám. Nikdy nejsme sami. Zve nás ke svému stolu a my se můžeme těšit z jeho blízkosti. Náš život má díky tomu hluboký smysl a má pravý cíl. Nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale já si opravdu myslím, že my křesťané jsme ti nejšťastnější lidé, kteří chodí po této zemi. No, tak mi ale řekněte, proč to je na nás tak málo vidět? A proč o tom tak málo mluvíme s lidmi okolo nás? Proč z našich úst nejsou slyšet slova radosti, vděčnosti a chvály Bohu, když mluvíme s našimi přáteli, známými a třeba i s neznámými lidmi? Není to třeba tím, že si tyto slavné skutečnosti vlastně neuvědomujeme? Co když se podobáme tomu otrhanému bezdomovci, který spal pod mostem, protože nevěděl, že ve skutečnosti zdědil velké jmění? Víte, můžeme chodit do církve a slyšet každou neděli spoustu úžasných biblických pravd o Bohu a o nás. Máme mnoho skvělých informací, které však v konečném důsledku nemusí měnit náš každodenní život, pokud zůstávají jen v naší hlavě. Myslím, že ten problém je v našem srdci. Apoštol Pavel ve svém dopise Efeským v první části popisuje úžasné věci o Bohu a o tom, co Bůh dělá pro nás a s námi. Z jeho nitra tryská přímo gejzír vděčnosti a chvály Bohu za jeho milost a lásku, kterou nám prokázal ve svém synu, Pánu Ježíši. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Pavel mluví o našem dědictví, o naší spáse z milosti, o našem přijetí do Boží rodiny. Mluví o tom, že v Kristu můžeme svobodně a s důvěrou přicházet k našemu nebeskému Otci. A pak, v polovině 3. kapitoly, se apoštol Pavel začíná modlit. Kleká na kolena před Otcem a prosí za duchovní proměnu srdcí těch, kterým píše svůj dopis. Prosí, aby jim Bůh skrze moc svého ducha dal poznat a prožít Ježíšovu lásku naplno, v její šířce i délce, výšce i hloubce, ve všech jejich rozměrech. Myslím, že toto potřebujeme i my. Kleknout v modlitbě před Pánem a prosit za to, abychom nově prožili Boží lásku. Aby nás plně prostoupila, aby nás naplnila. Aby nám Bůh dal tu milost, abychom ho více znali. Abychom znali jeho srdce. Prosit ho, aby skutečně přebýval skrze víru v našich srdcích, aby tam nebyl jen nedělním hostem, ale aby v nás bydlel, aby byl součástí každého našeho okamžiku. Prosit ho, aby skutečně přebýval skrze víru v našich srdcích, aby tam nebyl jen nedělním hostem, ale aby v nás bydlel, aby byl součástí každého našeho okamžiku. Uvědomil jsem si, že v záplavě třeba i dobrých a duchovních informací potřebujeme jít do ticha s Bohem. Potřebujeme prostě jen být s ním, přebývat v něm, otevřít se mu, aby nám byl blízko, rozmýšlet nad jeho slovem, naslouchat mu, aby k nám mluvil svým tichým, jemným hlasem, zjevoval nám svoje milující srdce a naplňoval nás svojí láskou. A pak snad pochopíme, že to nejvzácnější, co může člověk ve svém životě získat, jsme už získali. V Ježíši, našem Pánu. Jsme opravdu ti nejšťastnější lidé na zemi. Díky mu za to.

Přehled pořadu přiblíží, co všechno se dnes večer vejde do vysílání Rádia 7. Bipolární porucha rozděluje svět člověka na předtím a potom a na nahoře a dole. Jak vstoupilo psychické onemocnění do života Davida Svobody? Jak zamíchalo s jeho plány a představami pro tady a teď i pro pohled do budoucnosti? Do zákoutí citlivých věcí budeme nahlížet v 18.30. Do muslimské země, ve které na cestách využijete převážně dva rychlostní stupně, ale mají tam dobré klima a jsou tam ochotní lidé. I přes pochmurnou historii se Bangladéš zvedá na nohy. Na pomoc tam přijíždějí nejrůznější organizace. V pořadu Za obzor se tam vypravíme s Petrem Horáčkem v 19 hodin. Nasládlá láska z filmových pláten, spojená pouze s vlastními prožitky a pocity, versus boží láska k nám, spojená s obrovskou obětí. O kterou z nich stojíme více? V pořadu Doteky se Charles Stanley bude snažit podrobněji vykreslit tu druhou. Jeho vyučování začíná ve 20 hodin 15 minut. Jak vnímáte vyjadřování emocí v modlitbě? Je to pro vás přirozené, jako například pro autory žalmů? A jaká je pro vás představa, že Pán Ježíš se modlil slovy žalmů? V modlitbách podle Bible, v sérii Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, se zaměříme na jeden z žalmů, které Ježíš citoval. Rozjímat nad žalmem 31 vás zve Dana Kenningová po 21. hodině. Místo, kam jezdíme čerpat, které se pro nás stalo duchovním domovem. Máte také takovou svou duchovní studnu? Travná v Rychlebských horách je pro mnohé právě takovým místem, kde se zrodila jejich víra v Pána Ježíše, či nejedno přátelství a manželství. Od roku 1968 se zde konají nejen setkání mládeže. Historií i současností Travné nás provede Dana Kenningová v pořadu Řeka života po 22. hodině. Večer pod lampou je vždy pozvánkou k poslechu čtení dobrých knih a stejně tomu bude i dnes. Po 23. hodině budeme listovat knížkou Jana Vopaleckého Směr je jasný, ve které autor nabízí zajímavé glosy z vlastního života. Navíc má dar vnímat přesah a právě to dělá z jeho krátkých esejů velmi zajímavé čtení, tedy ve vašem případě poslouchání. Tak si ho nenechte ujít. Taková je nabídka Rádia 7 pro večerní vysílání v závěru týdne. Budete-li s námi, ať se vám dobře poslouchá.

0: Pane, vyznáváme, že jsme tvé děti. Že jsme se narodili v tobě. Že víme, kým jsme v tobě. Tak jako děti jednoho otce voláme, dej nám svého ducha. Dej nám život. Ruach. Oživuj nás. Oživuj nás. Dej nám víc. Naplň nás až po okraj. Toužíme po tobě víc.
1: V českém kalendáři dnes najdete dvě jména, Iveta a Slavoj. Iveta se dříve psala s Y na začátku. Jedná se o francouzské jméno německého původu, protějšek mužského jména Ivo. Význam jména je velmi zvláštní. Tisový luk. Spolu s Ivetou slaví dnešní den také Slavoj. Toto slovanské jméno je u nás rozšířeno především díky Královéhradeckému rukopisu. A lze je vyložit jako slavný. Někteří badatelé se domnívají, že jde o českou obdobu německých jmen Robert, Rupert, Lothar nebo řeckého jména Kletus.

0: V zákoutí se často dotýkáme křehkých témat souvisejících s podstatou života. S dnešním hostem tak uděláme vlastně na dvakrát.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Na dětství vzpomíná většinou v optimistických barvách, ale už tehdy se začaly objevovat temnější tóny. Když se po maturitě začaly objevovat první problémy, nevěděl se s nimi rady. Rozhodl se sáhnout si na život, ale byl zachráněn. Když pak poprvé mluvil s psychiatrem, po dlouhé době zažil noc, ve které spál klidným spánkem. Uplynula ještě spousta vody, než se objevila diagnóza bipolární afektivní porucha a než přišla na svět kniha Citlivá zpověď jednoho blázna. Kniha, kterou dává vědět více o světě psychiatrie, nemoci i naděje a vytrvalosti. David Svoboda, host dnešního Zákoutí. Vítejte, Davide, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Já se na to neptávám hostů často na úvod, ale u vás mi to přijde jako úplně případná otázka. Jak se dnes máte?
1: Dobře. Rád bych se nějak rozvedl, ale stručně bych to řekl.
0: Jo, super. Vzpomeňte si, kdy jste se naposled neměl dobře?
1: Určitě ty chvíle nastávají u mě standardně. Třeba o víkendu bude takové menší propady, takže řekl bych třeba o víkendu.
0: Musíte s tím nějak víc pracovat?
1: Neřekl bych asi ani, že bych jako více než zdraví lidé, že už jsem vlastně tak daleko v té léčbě, když bych to řekl, že ta medikace je tak vychytaná. Nemyslím si, že by bylo nějak potřeba na tom pracovat více, nebo nějak příliš.
0: Podstatou bipolární poruchy je to střídání nálad, to střídání té mánie, toho afektu, který je hodně pozitivní, a té deprese, která je hodně utlumená. Jak vzpomínáte na tu dobu, kdy ještě jste neměl tak vyladěnou medikaci a kdy se vám tyhle ty stavy střídaly? Jaké to pro vás bylo?
1: Já na to nespomínám asi tak tolik vezlem jako moje okolí. A je to bylo prostě jako minulost, která se stala, a nebylo to příjemné ani pro mě samozřejmě. Nejhorší bych řekl, že pro okolí jsou ty stavy mánie, pro mě zase ty depresivní stavy, které zase ale nejsou tak nebezpečné pro to moje okolí, jako pro rodinu a tak dále. Takže je to takové dvousečné. Já to bylo jako minulost, která se stala, a vzpomínám na to tak jako neutrálně. Asi nějak si v tom jako netápu.
0: Je ta mánie zároveň nějaký ve znamení nějaké euforie takového stavu, který je, že je člověk nahypovaný, tak jako rozjetý, že toho spoustu stihne, spoustu zažije, spoustu vnímá. Můžete nám to prosím zkusit popsat? Protože mám dojem, že pod slovem deprese si každý dokáže něco tak představit, ale možná si nedokážeme představit ten opačný, ten excitovaný stav.
1: Z toho náznaku se to popsala docela dobře, že člověk je opravdu v euforii, je nahypovaný, má plno energie, vlastně neví, co dřív. Dost často to souvisí i s tím, že mu třeba skáčou myšlenky v hlavě, že vlastně kluku myslí na něco a hned na to přijde jiná myšlenka, úplně na něco jiného. Takže i taková zmatenost, která je i často viditelná na tom člověku. Třeba po čase už to okolí pozná z tohohle hlediska, že ten člověk působí zmateně. Často je velké utrácení peněz, což bývá to nebezpečí, že třeba se člověk zadluží. To jde tak jako ruku v ruce s tou mánií. Výjimkou nebývá promiskuita, tak je to jedna z věcí, která je spojená s mánií. Prostě pocity štěstí, obrovské energie, nespavost. Další věc je, že třeba člověk nemá potřebu jíst, takže, jak říkám, to nebezpečí je tam docela velké, že těch okolností je hodně, které ovlivňují ty různé obory, nebo jak to říct.
0: Je něco, co jste v době té mánie dělal rád a co vám třeba dneska chybí?
1: Asi obecně ta energie, že vlastně to je jako příjemné pro toho člověka, když prožívá tu mánii vlastně, že opravdu ty pocity štěstí a ta energie je jako fajn na jednu stránku, zase je to nebezpečné, takže kdyby to bylo bez těch rizik, tak bych to bral jako standardně do života, to by se mi hrozně líbilo, to by bylo super. Jinak některé koníčky bych řekl, že se potom upozadily, co třeba v té mánii vznikaly, že i ta pozornost funguje lépe, takže jsem dokázal toho víc stihnout, udělat. Takže asi takhle jako z obecného hlediska bych to vzal, ale asi nenapadá nic jako konkrétního, co by mi chybělo z toho, nebo tak.
0: Jak často se střídají ty manické a ty depresivní stavy?
1: To je dost individuální, ale u mě teda konkrétně to bylo v řádu, ty mánie teda trvaly maximálně měsíc, někdy i déle, ale zase se dá říct, že čím méně byla intenzivní, tak tím trvala déle, protože i trvalo déle, než to třeba poznalo okolí, a něco s tím dělalo, protože ten člověk sám, respektive já, když jsem si tou mánii procházel, tak jsem si to neuvědomoval nebo nechtěl jsem si to přiznat, takže většinou ta poslední kapka, kdy se to zarazí, ta mánie, tak přichází od toho okolí. Takže aby se k tomu vrátil, tak vlastně, že čím je méně intenzivní, tak i déle trvá obvykle. Ta moje nejintenzivnější trvala asi 3 týdny, ta nejsilnější mánie, a deprese potom byly v řádu asi kolem roku. Jsem vlastně jako dvě silné deprese.
0: To je dost děsivé, že 3 týdny něčeho, co působí, má to pozitivní znamenko, je vykoupeno něčím, co trvá tak dlouho. To zní úplně. Kdybychom se dostali úplně ke kořenům, Když si vzpomenete, dokážete dneska říct, tamhle někde to začalo? Tam se mi začalo dít něco zvláštního? Máte to takhle popsané?
1: Dokážu se asi do toho takhle zpátky vrátit a ty prapůvody vlastně nebyly ani spojené s bipolární poruchou. Tam ta moje první diagnóza byla obsedativní kompulzivní porucha a tedy ty první projevy vlastně byly obsese a kompulze, přichází z té diagnózy. A bylo to někdy v období maturity, asi bych řekl, že to začínalo, což znamená někdy v kolem 18-19 let, spíš těch 19. A ty první projevy vlastně byly sociálního charakteru, kdy jsem se po čase bál vycházet mezi lidi. Ty obsese u mě spočívaly v tom, že jsem si myslel, že vypadám divně, že divně chodím, divně se pohybuju. Mám zvláštní hlas, vlastně taková jako sebekontrola přehnaná. Ty kompulze potom byly to, že jsem se třeba ujišťoval u lidí, kterým jsem věřil, že to tak není, že ty věci jsou v pořádku u mě, že nevypadám divně a tak dál. Tak jsem se třeba ujistil, těch lidí mě potvrdili, že je to v pořádku, že vypadám normálně prostě. Tak mě to uklidnilo na nějak řádu hodin až dní a pak se ty obsese zase vracely. Takže to byly vlastně moje první projevy obecně psychických nemocí, takže někdy kolem těch 19 let no, byly takhle první.
0: Jaké to je vyhledat pomoc? Já vím, že ta první k vám přišla vynuceně po tom pokusu o sebevraždu, ale jaké to je pro člověka, který je tak daleko v něčem tak těžkém, že už nevidí jiné východisko, než sáhnout si na život, když pak náhle přijde nějaká pomocná ruka? Vzpomenete si na to?
1: Určitě. Byla to neskutečná úleva. Musím říct, tak mě přijám rád po zádech, když jste o tom mluvila, jste to taky hezky vystihla. Byla to neskutečná úleva tehdy a i v tom úvodu to bylo vlastně naznačeno, že to bylo po tom pokusu vlastně, kdy jsem měl první teda pohovor s panem psychiatrem a před tím pokusem samozřejmě ten stav byl úplně šílený, jedním slovem to asi popsat. A když jsem se dostal do té nemocnice teda po tom pokusu a mluvil s panem psychiatrem, tak to byla hrozná úleva a jak jste zmínila, ten spánek vlastně tu podlohu, kdyby jsem spal klidným spánkem tu noc. A i následně ty další dny vlastně byly opravdu obrat o 180 stupňů.
0: Já teď přemýšlím, jak tu otázku sformulovat, aby to nevypadalo nějak elitářsky nebo ve snaze rozdělit svět na dvě skupiny, ale prostě to tak je. Co podle vás běžná populace neví o populaci lidí s psychickými problémy? Mně totiž přijde, že když jste se rozhodl napsat svou knížku, tak jeden z těch motivačních důvodů byl ten přiblížit tenhle ten svět běžnému čtenáři, který o tom možná nemusí vědět. Tak s čím se setkáváte, že lidé nevědí? Možná nad tím mají pozdvižené obočí, nebo se tomu diví?
1: Asi to nepochopení, že jsou to většinou lidé, co si sami ničím neprošli, tak to neznají a na jednu stranu je chápu, protože něco, co neznám, tak se to těžko chápe, nebo těžko se to třeba dovede představit. Takže často je to třeba to, že si myslí, že ten člověk simuluje, že to je třeba nějaká lenost, protože ty psychické poruchy jsou čím dál tím spojené třeba i s invalidním důchodem v dnešní době a podobně. Takže ten člověk třeba, co to nezná, tak si říká, no tak ten člověk jako se mu nechce třeba pracovat, jedna z věcí. Obecně asi to nepochopení, no, že si to nedokáže představit vůbec, čím si ten člověk prochází. Nebo třeba, když slyší o někom jako příklad, že trpí depresemi, tak on zná ty deprese nebo slyšel o nich, ale představí si je prostě nějaký smutek. Takže si řekne, proč ten smutek nepřekoná, proč nejde ven na procházku a není mu líp prostě. Ale nedovede si představit ta deprese, že ten charakter té lékařské deprese nebo té definované, tak je trošku jiný, než on má představu o depresi.
0: Co může podle vás pomoci? Co by zase ta běžná společnost se mohla naučit směrem k téhleté skupině lidí?
1: Asi obecně více pochopení, tak jako z obecného hlediska a konkrétně asi šířit to osvětu, prostě více mluvit o těch psychických nemocích, určitě za začátku třeba jenom v rodině nebo mezi kamarády, když třeba u někoho jako příklad nastane ten psychický problém a časem nevidím důvod, proč s tím třeba nejít na veřejnost, že určitě jako jsem to udělal já, že si myslím, že to může pomoct mnoha lidem a navzájem se dozvědět o těch problémech a tak dál.
0: Možná, že ten zdroj toho nepochopení je i to neznámo, protože to je přesně to, o čem mluvíte. Když si to člověk neumí představit, protože tím neprošel, tak vlastně neví, jaké to je. A potom je tam taková nejistá půda. Tak mně to přijde, jak chodit po bažině. Člověk neví, když udělá ten další krok, jestli tam bude ještě pevno, nebo už se propadne, protože neví, jestli to ten jeho protějšek zvládne, unese, jestli je to tam ještě normální v uvozovkách, anebo už nějaké takové, jako on to nezná a neví, jak s tím nakládat. Jsou nějaké věci, o kterých je dobré nemluvit podle vás, které je dobré, kterým je dobré se vyhýbat, jsou nějaká tabu témata?
1: Asi záleží na každém, jakože individuálně. U mě to trošku netypické v tom, že já jsem tak jako otevřený všemu, nebo nebylo tomu tak vždy, ale tím, že jsem šel na veřejnost tou knížkou, tak u mě nastal takový zlom, že jsem se naučil mluvit opravdu o všem, včetně třeba toho pokusu o sebevraždu a dalších tématech, která pro mě byla tabu. Ale určitě je dost lidí, kteří si chrání to své soukromí a jim nepříjemných dost témat, ale za ně asi nedokážu mluvit, těžko říct, no, na tuto otázku odpovědět.
0: To je hodně zajímavé slyšet, nebyl jsem tak otevřený, já jsem. Čím se to změnilo?
1: Úplně prapůvod bylo psaní blogu, kdy po jedné z hospitalizací jsem si tak nějak začal uvědomovat, že po dlouhé době, co jsem se už procházel těmi problémy, že to lidé nevnímají tak negativně, jak bych čekal, tu nemoc a tu diagnózu, že se k tomu staví celkem jako čelem. A já jsem si řekl, že začnu psát blog vlastně, jako veřejně pod svým jménem. A to přijetí bylo ještě větší, ta reakce na ten blog. A pak přišla ta knížka, jak už jsem zmínil. Takže to našlo dohromady, tak nějak jsem se naučil vlastně o tom mluvit. A to bylo zlom, že už vlastně nebojím mluvit snad o žádném tématu související s těmi věcmi.

0: Já budu dnes vaši otevřenost zkoušet z mnoha různých stran, nejenom pokud jde o vaše problémy psychické, tak jdu to vyzkoušet možná zatím tak jenom něžně, i když kdo ví. Když vás poslouchám, tak si na tom uvědomuju, že žijeme ve společnosti, která ráda ví proč. A přijde mi, že když víme proč, tak dokážeme procházet i těmi věcmi, které nejsou úplně lehké. Přemýšlel jste někdy o tom, nebo jistě ano, proč se vám to stalo?
1: Přemýšlel. Teď je otázka, jestli to myslíte, proč z nějakého jako osudového, nebo jak to říct, jako z osudu, anebo z praktického hlediska?
0: Ne, spíš jako co to znamená, protože chápu, že člověk hledá jednak ty kořeny, jako z čeho to vychází, co to mohlo způsobit, ale i takové to, jako proč se mi to vlastně děje v životě, k čemu mi to je, proč zrovna já, možná to je ta otázka, jako proč zrovna já procházím něčím takovým.
1: Popravdě jsem se nad tím snažil asi nezamýšlet příliš nad tímhle tématem, protože sám nemám rád takové to plácání se v té seblízosti, takže jsem se asi bál, že kdyby zavrusil do tohohle, proč zrovna já, proč se mi to stalo a tak dál. Takže by mě to mohlo změnit. Dám příklad, že bych se mohl prostě plácat té seblízosti. Takže jsem to asi nějak jako přijal a nezamýšlel jsem se nad tímhle, proč vlastně jako, proč zrovna já a tak dál. No, to je asi to hezká odpověď.
0: A vidíte i nějaká pozitiva toho? Dá se říct, že když se člověk ohlédne, tak jako rozumím, je tam určitě spousta věcí, které nejsou jednoduché, ale jsou i nějaké, které můžete říct, tak kdyby to nebylo tak, jak to je, tak tohle bych neměla, jsem za to rád.
1: Určitě je plno věcí, co si myslím, že změnilo k lepšímu. Asi si myslím, že teda můj osobní názor nebo moje vnímání, že mi to třeba zlepšilo empatii nebo nějak posílilo, že dokážu více soucítit s ostatními lidmi. Obecně se říká, že vlastně člověk, čím si projde horšími věcmi, tak je potom více empatický, dokáže více porozumět. Takže to je třeba jedna z věcí. Celkově, jak říkám, asi jsem se snažil v tom někde nějak jako není mrat vlastně tou zpětně, co by se stalo, nebo co by bylo třeba, kdyby se to nestalo a tak dál.
0: Tomu rozumím, já taky moc nemám ráda ono, co by kdyby, protože mi přijde, že člověk se nikam nedostane. To je slepá ulička, tak já to zkusím zase z jiné strany. Jaký je podle vás smysl života?
1: Lehká, zároveň složitá otázka. Smysl života asi žít ho naplno a dát další život. Tolik stručná odpověď.
0: Co pro vás znamená žít život naplno v současné situaci?
1: Řekl bych neplýtvat tím, to znamená snažit se něco dokázat, zároveň žít s nějakými morálními hodnotami, samozřejmě nebýt lhostejný vůči ostatním lidem i vůči přírodě a tak dál. Takže žít nějaké harmonie, neplýtvat tím. Dnes si říkat nějaké kliše, jako žít každý život, žít každý den naplno a tak dál, ale snažit se nějak, nevím přesně, abych se teď rozvedl.
0: Ne, mě neplýtvat jim připadá jako úplně fantastická věta, která to vyjadřuje. Dobře, to děkuju. Skoro se ostýchám tu otázku položit, protože předpokládám, jak na ní odpovíte, ale ptám se na ní úplně pravidelně, tak se jí zeptám i vás. Má člověk duši?
1: Ano, myslím si, že ano.
0: Jak se to pozná a k čemu ji má?
1: Tak to už je na mě taková myší dívčí, ale zkusím se to nějak poprat s tou otázkou. Takže jak se to pozná, řekl bych nějak, že asi nějaké aspekty jako vědomí, svědomí a tak dále, že to je propojené vlastně, nebo že to je důkazem té duše, řekl bych. Řekl bych, že by bez ní ani nedokázal existovat, že by to nebyl člověk jako takový, že vlastně ta duše je součástí toho člověka, toho lidství. Dá se říct, že bez ní by nemohl být, nebo mohl by být, ale nebyl by úplný. To je vlastně součástí toho člověka.
0: Co bude s lidskou duší po smrti člověka?
1: To je asi otázka, na kterou myslím, že má každý jiný odpověď nebo jiný názor, ale podle mě, řekl bych, že zůstává ta duše, že je věčná, jak jsou některé názory, ale nikdy se nezabývá nějak více dopodrobná dalšími věcmi ohledně toho.
0: Co čekáte po smrti? Protože to mi přijde, že je otázka, kterou člověk nějak v sobě možná neřeší, ale stejně tam někde je.
1: Já asi řeknu, co bude v rozporu s tím, co jsem říkal předtím, protože říká, duše je věčná, tak moje taková jako jednoduchá představa je to, že člověk zemře, ale ta duše zůstává vlastně a je jako neuchopitelná, neviditelná a třeba pluje někde vesmírem, ale zůstává jako navždy nějaký ostatek, nebo jak to říct, nebo neviditelný ostatek.
0: Je Bůh?
1: Já nevěřím Boha, takže můj názor je, že ne. nebo že není to určitě definitivní, ne, že může samozřejmě, určitě to nemůže vyvrátit ani nějak dokázat, ale já teda nejsem věřící, se přiznám.
0: To je zvláštní, hodně často lidé říkají přiznám se, to je, kdyby to bylo nějaký, jako nějaké provinění. A přitom každý z nás se k tomu nějak staví a je to prostě jeho náhled na tu situaci. Nechyběl vám Bůh někdy? Neměl jste někdy situaci, že byste si přál, aby Bůh byl?
1: To asi ano. Řekl bych, že bylo asi plno situací, kdyby mi mohl pomoct, když tak řeknu. Ale zase mám nějakou jinou víru, která mi to nahrazuje, bych řekl, nebo které se nacházím. A to je vlastně víra v nějakou přírodní sílu nebo nějakou jako harmonii všeho, kterou nedokážu nějak jako definovat, popsat. Nikdy jsem jako nehledal vlastně nějaké pojmenování ani, ale je to něco, co věřím, nějakou lidskou dobrost podobně. Takže to je asi to, co mi to nahrazuje.
0: Takže je to nějaká energie, která může pomoci. Tak jako vy jste zmínil tu existenci Boha v souvislosti s nějakou pomocí, tak je to vlastně v rámci té energie tady. Rozumím tomu správně.
1: Ano, tak nějak. Mm-hmm. Takže také to obecné, nebo co se říká, že to, co člověk vysílá do toho vesmíru nebo do toho světa, tak to se mu vrací, tak asi to by byla nějaká jako jednoduchá definice toho, v co věřím.
0: A to asi určitě souvisí i s tím, jak jste mluvil o těch morálních hodnotách a o tom, že člověk na něčem staví. Tak to bude taky ono, že jo? Protože to vysílám ven něco dobrého a tím pádem čekám, doufám, že se mi to dobré bude vracet.
1: Mm-hmm,
0: je to tak. Máte to takhle i ověřeno? Jakoby víte, že ve dnech, kdy vysíláte to dobré, se vám to dobré vrací a naopak?
1: Asi to nemám ověřené, jenom spíš to doufám a věřím, ale ověřené to nemám.
0: Měl jste někdy potřebu se modlit?
1: Na rovinu ne, nikdy jsem se neměl potřebu, nemodlil jsem se.
0: Co děláte ve chvílích, kdy je vám úplně dobře anebo úplně těžko?
1: Když je mi úplně dobře, tak si asi užívám ten moment, tam dělám, co mě napadne, víceméně. A když je mi úplně zle, tak v té chvíli asi doufám, ať to skončí, ten moment, nebo ten okamžik, ať už to přejde. Ale někdy jsem se nenašel asi nějaký nástroj nebo něco, jak s tím bojovat konkrétně. Vlastně jenom jako běžné věci, jako zkusit to zaspat a podobně. Ale jinak.
0: A tak zkusit to zaspat je zrovna dobrý recept, to často pomáhá, ne?
1: Řekl bych, že ano, pokud ten spánek přijde, no. Že často je to spojené třeba s tou nespavostí, ať už v tom dobrém nebo v tom zlém momentu u člověka. Ale někdy to vyjde, ten spánek přijde a někdy to i opravdu pomůže.
0: Kde čerpáte naději do života?
1: Řekl bych, že asi to souvisí s tou vírou, s tou nějakou přírodní silou a s tou morálkou. Že věřím nějaké lidské dobro, že existuje jako ve všech, nebo aspoň ve většině. A to mi dává asi naději do toho života obecně.
0: A co děláte v okamžiku, kdy je ta naděje zklamána? Protože narazit na to, že člověk je někdy pěkná podšívka a nežije vždycky úplně dobře, na to přece narazí každý z nás xkrát za den, ne dobře, tak xkrát za týden.
1: Asi se s tím snažím nelámat hlavu a říkám si, že zase na každého takového člověka, co nežije asi podle mých představ, tak přichází určitě další minimálně dva další lepší, co zastávají třeba podobné hodnoty jako já. Nebo...
0: To je hezké, vy jste optimista, to se mi líbí.
1: Jsem těžký, až to občas pár lidem jde na nervy, ale...
0: Nestalo se vám někdy, že by ten optimismus jako narazil do zdi, že byste si řekl, o, tak možná jsem to s tím optimismem přehnal?
1: Často se mi to stává.
0: A stejně se pozvednete z prachu.
1: Nebo... Ano.
0: A stejně jste dál optimista, no tak to klobouk dolů, to obdivuju. To bych potřebovala. A na druhou stranu mě to vrací úplně na začátek, když jsme mluvili o tom vašem pokusu o sebevraždu, protože přece člověk, který je optimista, by došel až na tuhle tu hranu, až na hranu sáhnu si na život. To musí být něco neskutečného. Kde je ta linka, která vás dovedla zase zpátky k tomu, že jste tím optimistou? Máte to vysledováno?
1: Asi to netrvalo dlouho a ten optimismus se mi vrátil vlastně hned během první hospitalizace na psychiatrii, kde se viděl plno dobrých lidí, kde ať už o sestřiček nebo po ostatní pacienty, kde vlastně to bylo jedno také velké dobro, tam byla úžasná atmosféra, byla kouzelná. Vlastně chvíli po tom pokusu jsem se vrátil hned k tomu optimismu a pak už mě asi nepustil nikdy, dá se říct.
0: Já jsem se ptala na to, co je podle vás smysl života. Co vnímáte dnes vy jako svůj smysl života? V čem vidíte jeho naplnění?
1: Asi šířit právě tu osvětu psychických nemocí nebo duševních onemocnění mezi další lidi, to je tak to, co mě naplňuje, hrozně baví poslední dobou. Takže věnovat se tomu plus psaní knížek, které je vlastně na obdobné téma, nebo které jde právě ruku v ruce s tím šířením té osvěty. Takže řekl bych, že v tomhle jsem se našel.
0: Dokážete si představit, Davide, že byste se po smrti probral a najednou zjistil, že existuje věčný život? A jaká si myslíte, že by byla vaše první reakce?
1: Asi překvapení a úžas.
0: Kdy zažíváte úžas jako takový? Teď tady na světě.
1: To asi souvisí s tou mojí povahou, tou optimistickou, že se raduju a ten úžas vlastně zažívám i jako z běžných věcí. Takže bych řekl, že část banálních věcí, že dokážu úžasnout nad jako maličkostmi.
0: Řekněte mi nějaký svůj poslední úžas, prosím.
1: Já dám příklad, který bude opravdu možná banální a někomu se zdá, úplně, nevím, jak to nazvat ani, ale dělám teď vlastně práci, kdy rozvážím jídlo jako kurýr pro jednu firmu a třeba, že se nad tím, jaký zákazníci dokážou být milí občas. Prostě přivezu někomu jídlo a on se rozesně poděkuje třeba třikrát a je vidět na něm, že prostě ta lidskost, tak třeba odjíždím od toho zákazníka a říkám si prostě, jo, to je přesně ono, co mě jako baví a naplňuje. Takže opravdu taková jako banalita, jak říkám, ale i nad tím dokážu jasnout někdy.
0: Já bych chtěla, abyste mi někdy dovezl jídlo, protože by se mi moc líbilo potkat se s takhle pozitivním a optimistickým kurýrem. Jaký máte lék na to, když vám není lehko? Když tady ten úžas a ten optimismus a ten nadhled nad věcmi mizí?
1: Tak naštěstí bych řekl, že těch jako temných chvilek je čím dál tím méně, nebo nás říct čím dál tím méně, ale celkově jako ustali. A když už přijdou, tak je prostě přestát. Doufat v to, že bude zase lépe, ale asi konkrétní věci, co bych dělal, nebo nějaký lék na to asi nemám. Nebo to se na ně nepřišel, na nic konkrétního, co by mi pomáhalo.
0: Stalo se vám někdy, že jste chtěl přestát a nešlo to?
1: Ještě mě napadlo, že se s tím, že třeba pomáhá právě jít mezi lidi. Tím, že já tak jako čerpám tu energii z těch lidí, tak byť se člověku nechce v té chvíli, tam to je čas provázené s tím, že by byl nejradši sám a nebo úplně prostě zmizel, tak pokud je to ten typ, co čerpá tu energii z těch lidí, tak se může překonat a jít mezi ty lidi a třeba je to právě to, co mu potom pomůže a nabije ho to energii a dojde k tomu průlomu vlastně, že to zase bude na lepší cestě.
0: Já děkuju, že jste dneska takhle vyšel mezi lidi do našeho rozhovoru. Moc si toho vážím a vážím si vaší otevřenosti. Tak moc přeju, abyste měl pořád ty spokojené zákazníky, co se na ně budete moci usmívat. Ať se vám v životě daří, ať vám jde psaní dalších knížek. Díky moc.
1: Děkuji moc krát. Taky děkuji za pozvání.
0: Končí dnešní Zákoutí. Tohle byl David Svoboda, jeho hostitelka Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Hosté zákoutí nebývají křesťané. Jsou jimi lidé, pro které je podstatné klást si důležité otázky a hledat na ně odpovědi. Premiérový díl nabídneme za týden od 18.30. K repríze toho aktuálního rozhovoru se můžete vrátit v úterý v 10 hodin.

0: FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Minula 19. hodina. Posloucháte nedělní vysílání Rádia 7 s datem 7. června. Dnešní večer konkrétně s průvodním slovem moderátora Kuby Lofítka. S reprízou pořadu Za obzor se vydáme do jihovýchodní Asie. Inspirativní poslech.

0: V dnešní době je jednoduché cestovat. Stačí zbalit kufry, objednat letenky a vypravit se třeba na druhý konec světa. A pokud posloucháte Rádio 7, tak můžete zůstat v klidu domova, v pohodlí svého gauče a vypravit se s námi na cesty. Dnešní putování nás zavede do Bangladéše, kde působí nadace mezinárodní potřeby a já mám u mikrofonu Petra Horáčka, ředitele této organizace. Ahoj.
1: Ahoj a dobrý den vám, posluchači.
0: Než se vypravíme do této země, tak si ji představíme v rozhlasové pohlednici.
2: Bangladéš, oficiálním názvem Bangladéšská lidová republika, je stát v Jižní Asii. Občas se hovoří o Bangladéši v ženském rodě, ale český jazyk připouští pouze skloňování podle mužského rodu. Se 164 miliony obyvatel se tato chudá rozvojová země řadí k nejlidnatějším státům světa. Oficiálním jazykem je bengálština. Většina obyvatel vyznává islám, dalším významným náboženstvím je hinduismus. Jeho sousedy jsou Indie a Myanmar. Ačkoliv je Bangladéš jen 20 kilometrů od nepálských hranic, celá země leží ve výšce do 1000 metrů nad mořem. Země je vlastně jedna velká delta řek Ganga a Brahmaputra, které přinášejí jak úrodné náplavy, tak také ničivé záplavy. Podnebí ovlivňují monzúny, které sebou nesou vydatné srážky. Časté tajfuny a záplavy působí každoročně velké škody a proto je v zemi potřeba humanitární pomoci. Situaci neprospěla ani občanská válka v 80. letech minulého století. Od roku 1760 bylo Bengálsko britskou kolonií, ve které vládli hinduističtí vládci. O 10 let později zasáhl zemi hladomor, který zahubil třetinu obyvatel. V roce 1905 došlo k rozdělení země, pak přišlo sjednocení, hladomor a po druhé světové válce se opět rozdělili. Britové opustili místo a hinduistická část připadla Indii. Muslimská část Pákistánu, ten byl však vzdálen 1500 kilometrů. Občanská válka, která v té době probíhala, si vyžádala miliony obětí. Vojensky zasáhlo Rusko a Indie, díky kterým dostal Bangladéš v roce 1977 samostatnost. Po vraždě premiéra panoval v zemi 20 let výjimečný stav. Hlavním městem je Dháka, které leží přibližně uprostřed země. Význam města roste v 17. století, kdy se stává sídlem mughalských guvernérů bengálské provincie. V té době se stává střediskem námořního obchodu, ačkoliv leží 200 kilometrů ve vnitrozemí. Zároveň je ale u jednoho z ramen veletoku Brahmaputra. Nejvyšším bodem je meteostanice ve výšce 8 metrů nad hladinou moře. Ve starém městě je zachováno mnoho památek, například pevnost s mauzolém, karavanseraj, náboženský památník. Nedaleko Dháky najdeme i starobylé město Vikrampur. V Bangladéši najdeme tři památky na seznamu UNESCO. Dvě z nich jsou bývalými náboženskými centry země, třetí je Sundarbarský deštný prales u Bengálského zálivu. Jedná se o největší mangrovníkový les na světě s rozlohou našeho jihočeského kraje. Dobré podnebí napomáhá rekordní sklizni zemědělských plodin, hlavně rýže, juty, tropického ovoce, brambor a čaje. Přesto trpí hodně obyvatel podvýživou, protože produkce plodin nestíhá pokrývat vysoký demografický přírůstek obyvatel. V zemědělství pracuje téměř polovina obyvatel. Dalším důležitým odvětvím je textilní průmysl. Třetí důležitou položku rozpočtu tvoří příjmy z OSN za vysílání vojáků a policistů do mírových misí. Ve volných chvílích byste mohli najít hodně lidí na kriketovém hřišti. Kriketová reprezentace došla na světovém šampionátu do čtvrtfinále. Na olympijských hrách jsou Bangladéšané zatím bez medailí, ale mají například nositele Nobelovy ceny za mír. Muhammad Yunus, který se proslavil úspěšným konceptem mikroúvěru, poskytování drobných půjček chudým podnikatelům.
0: Bangladéš je asijská země, pro mnohé hodně vzdálená, neznámá. Jak se dostal poprvé do Bangladéše? Jaké to tam bylo a proč vůbec tam?
1: Tak je to dost jednoduchá odpověď. Ono to stojí nějaké peníze, takže vlastně naše nadace je součástí mezinárodního společenství International Needs a to se v nějakých pravidelných odstupech schází nebo jsou nějaká mimořádná mezinárodní setkání, takže vždycky, když se něco takového koná, tak vždycky koukáme, jak bychom to propojili, jak bychom to využili a navštívili i také chudší země, které jsou tam a které podporujeme, kde máme vlastně účast v prostřednictvím dálkové adopce dětí. A tehdy, to je nějakých 6 let, tak se konal ten světový kongres v Indii a to už je kousíček jak do Bangladeše a pak jsme se i podívali do severní Indie na hranicích s Nepálem, kde podporujeme práci mezi velikou nepálskou menšinou.
0: Jaký byl ten první dotyk toho Bangladeše, když se tam přiletěl, tak jaké to bylo?
1: Bylo to jednak pěkné, protože tam na nás čekal vlastně na letišti ředitel MEC se svým spolupracovníkem Lorencem, tuším, že ještě tam byl někdo, asi to byl řidič. Pak další dojem, a to samozřejmě Bangladeši každého praští mezi oči, je poněkud větší hustota obyvatel, a tak půjdu rovnou k věci. 160 milionů lidí žije na ploše bývalého Československa. Takže my jsme tam pak také trošku cestovali po Bangladeši a tak jsem se díval na Google, že je to cesta, která by měla trvat 3 hodiny. A realita byla, že jsme jeli 8 hodin a pokud řidič zařadil 3, ne kvůli 4, tak to znamenalo, že jsme se dostali na velmi výjimečně volný úsek silnice.
0: Vzhledem k množství lidí, stavu silnic, Bangladeš je chudá země nebo chudší než my. Jak to tam vypadá po té finanční stránce?
1: Tak tady úplně nejsem odborníkem na Bangladeš a my samozřejmě se pohybujeme mezi těmi, kdo bohatí nejsou. Celkově můj subjektivní dojem byl, že Bangladeš není úplně zaostalá země. Je tam infrastruktura, samozřejmě zdaleka ne na naší evropské úrovni, to i pokud jde o silnice a podobně, ale myslím, že opravdu veliká drtivá většina obyvatel má nouzi menší anebo velkou až přímo velmi velkou. A takže to byl takový pocit určitého chaosu, takového opravdu boje o život. A jinak pak samozřejmě, když jsme v té zemi byli, tak jsme pozjistili víc o té moderní historii, tak jednak tam bylo odtržení od Pákistánu, protože teď neřeknu ještě, tuším před 50 lety, Bangladeš byla takzvaný východní Pákistán, i když je 1500 kilometrů od Pákistánu vzdálená, mezi nimi je Indie. A to, že se stala nezávislou, stálo zhruba 3 miliony životů a to jenom díky tomu, že zasáhla vojensky Indie a ta země byla rozvrácená tou válkou a žel asi po několika, snad desítkách let svobodné existence tam došlo k puči, kdy byla vyvražděna celá rodina tehdejšího prezidenta a bojovníka za svobodu. Je to taková osoba, která je velmi něčem podobná našemu Václavu Havlovi i co se týče tehdejší jeho vážnosti ve světě i jeho roli a obětavosti v tom boji za svobodu Bangladešanů. A samozřejmě ten půjč a pak následující zase restrikce a vláda diktatury znamenaly další ekonomické újmy pro tu zemi. Takže v té zemi opravdu není lehko a je velmi lidnatá. Tahle doba je taková, že my, kteří jsme se měli nějak, tak se máme hůř, ale ti, kdo se měli špatně už předtím, tak se teď mají, tak jim jde o život. Jsou to většinou námezní dělníci, kteří nemohou jít za tou svou prací, aby si vydělali ten svůj $0.5 denně, takže opět naši kolegové do roztrhání těla dělají, co mohou, schánějí potraviny, peníze, pomáhají těm nejchudším. To jim obrovsky otvírá dveře i do komunit, kam dosud nemohli. A otvírá to dveře i pro misijní práci. My se jim v tom snažíme pomoci i sbírat nějaké prostředky.
0: přivedla vás do té země právě ta pomoc, nebo jakým způsobem jste našli tu cestičku do toho Bangladéše?
1: Tak samozřejmě ve všech těchto mých cestách je vždycky jediný a cíl byl, abychom poznali blíž život lidí, kterým pomáháme tady z České republiky. Je to tedy prostřednictvím těch programů dálkové adopce plus, které jako nadace máme v současné době do 7 zemí. A takže já jsem postupně tyto země měl příležitost navštívit. Ještě dříve jsme také podporovali Srí Lanku a to později skončilo z nějakých důvodů na straně Srí Lanky, takže tam jsem také byl. Vždycky šlo to navštívit, pokud možno i rodiny a děti tam, kde žijí, a setkat se s pracovníky těch poboček a co nejvíce mít kontakt prostě s tím, s tou jejich službou, s tím, co oni žijí a na čem pracují.
0: Pojďme vyrazit na tu cestu po Bangladéši, abyste, předpokládám, měli domluvené na nějaké kontakty, známosti, kteří vás tam provázeli. Už jsme zmiňovali tu dopravu, ale ještě bych u ní chvilku zůstal. Jak se cestovalo dál, než jenom po těch dalších silnicích a vůbec po Bangladeši?
1: Tak my jsme měli jednu dlouhou cestu z hlavního města Dhaky do Nahodgaonu, což, jak říkám, podle Google nebo běžně by se to mohlo dojet za 3-4 hodiny, ale zejména když jsme se vraceli, tak to trvalo dokonce 10 hodin. To bylo totiž před víkendem. Každopádně to bylo, že všichni do hlavního města vezli zboží, takže jeli nákladňáky plné živých krav, normálně stály jako na těch válnicích a spoustu věcí zboží, a takže to bylo jako hodně, hodně zajímavé. Jinak říkám, ta infrastruktura není zas tak děsivá, jelo se obvykle po silnicích nebo silničkách celkem, které nebyly až tak zvláštní od těch našich, kromě toho příšerného provozu. A samozřejmě, kdo byl někdy v Asii, tak ví, že tam platí právo silnějšího motoru a silnějšího klaxonu a silnějších nervů, ale prý to funguje, mají méně nehod než prý v Evropě.

0: Takže dorazili jste do cíle. Pojďme se vypravit po těch na domečcích a vůbec městech a místech, kde lidé žijí.
1: No tak, jak Bangladeš, jak je opravdu ta země hodně zalidněná, tak tam vlastně se staví vysoké domy. To je prostě takové překvapivé, protože obvykle v chudých zemích očekáváte malé hliněné domky, ale na to nic, to si oni nemohou dovolit, takže spousta lidí opravdu žije v patrových, šesti, možná i více patrových domech, ty se tam staví. Je vidět, že se to staví dost primitivně. Viděl jsem nosit písek v nádobách ručně, takže je to v tom smyslu jiný svět. Samozřejmě je to země, a to už se dostávám trochu k tomu pozadí i té naší práce, je to země islámská. Převahu v této zemi má islámské obyvatelstvo a jsou tam také, je tam také určitý díl hinduistů, hinduismu. Křesťané jsou v menšině, ale především, a je to ještě z dob, jaksi, kdy Bangladeš byla vlastně Pákistánem, tak ten islám v Bangladeši to není formalita, to je něco, co ti lidé opravdu berou vážně, až hodně vážně. Občanská válka, o které jsem se zmiňoval, tak tam víceméně i v pozadí bylo nejenom otázka o samostatnění Bangladešanů jako takových, ale šlo tam i o náboženství. Hinduisté byli zabíjeni jaksi na prvním místě a bangladešská ústava zaručuje islámu, stanovuje, že islám je státní náboženství a z toho i vyplývá, že opravdu se běžně setkáváte s mešitami. Vidíte chlapíka, který jede na kole, má za sebou takový vozík a na něm má ampliony a nějaké takové zařízení, takže on buď to káže, nebo svolává věřící na nějaké zvláštní akce, nebo prostě do mešity. Je opravdu vidět, že islám je běžnou součástí toho života v Bangladeši. A druhá věc tedy je, že toto nám i mnohými způsoby a slovy potvrzoval ředitel MEK, s kterým jsem trávil většinu toho času a s kterým jsem už dříve se setkal na různých kongresech, takže jsme měli možnost probírat jejich situaci a vysvětloval mi, že opravdu pokud se v této zemi někdo stane křesťanem, tak se dostane do nepříjemné situace. Jednak ten, kdo mu k víře sloužil, tak může se ocnout

velkých potížích, mnoho uprchlíků a teď křesťané opravdu měli na srdci, jak jim pomoci, jak pomoci těm zástupům lidí, kteří na tom byli hůř než předtím, a to předtím nebyl žádný luxus a mnoho sirotků a podobně a tak prostě pro ně začali dělat nějaké školy a nějakou praktickou pomoc. Problém prostě byl, že kdykoliv oni začali nějaký projekt na nějakém místě, tak dříve nebo později majitel pozemku nebo budovy, kde ty věci probíhaly, jakmile zjistil, že jde o křesťany, tak se dostal jednak do tlaku od svých sousedů, od svého okolí a prostě jim vypovídal nájmy, vyháněli je, jo, vlastně putovali z místa na místo. Takže pak byl takový určitý boj a byla to bitva víry, aby získali budovu. Prostředky na to byly ze zahraničí od dárců, ale to v této zemi zdaleka samozřejmě nestačí. Je to opravdu veliký úřední proces a celá ta práce té pobočky neustále podlehá různým procesům schovalování, znovu obnovování licencí a není to formalita. Jednak je to náročné administrativně, ale jednak jde opravdu jaksi o krk. A pak se přeci tedy podařilo, že skutečně tu budovu nějakou mohli koupit a dostali do vlastnictví jako křesťanská organizace, takže začali připravovat, že spustí školu a v tu chvíli se jim ozvala militantní islámská organizace jménem Bangla Bahai, že tam jako křesťané něco chtějí podnikat, tak jim začali hrozit a aby bylo jasné, že ty hrozby nejsou jenom plané, tak napadli a těžce zranili několik pracovníků International Needs, takže bylo vidět, že opravdu jde o hodně. Ta organizace byla proslulá teroristickými útoky a vraždami, takže bylo jasné, že oni se nezastaví jenom úslov. Tehdy se opravdu naši bangladeští kolegové modlili a oni jsou modlitevníci, vím, že i tehdy ještě vlastně zakladatel International Needs Ray Harrison z Nového Zelandu, tak takový muž modlitby byl přímo s nimi fyzicky, měli různá setkání modlitby a téměř to vypadalo, že opravdu nejprve, že se rozhodnou odejít a tu budovu prostě prodat a jít na jiné místo, ale potom znovu nad tím mluvili, znovu se modlili a říkali, ale když my odejdeme někam jinam, Bangla Bahai přijdou za námi, my se musíme zůstat na místě a modlit se k našemu Bohu, což udělali. Zhruba do 3 měsíců většina příslušníků Bangla Bahai byla buď rozprášena nebo mrtvá, protože oni už měli přeci jenom byli trošku, oni provedli více věcí a už měli takovou reputaci u bangladešské vlády, že vlastně po nich šly speciální jednotky vládní. Tento příběh je možná jenom jedním ze střípků té mozaiky života křesťanů v Bangladeši, ale ukazuje něco typického. Islám zde je opravdu militantní, islám to myslí vážně a pracovat jako křesťan v této islámské zemi znamená vlastně denně riskovat. Možná to i řeknu na takové konkrétní příběhu, který jsem jaksi zažil na vlastní oči, protože spoustu věcí, o kterých mluvím, tak jsem pochopitelně zažít a vidět nemohl, ale když jsme se vraceli z jedné z těch cest, tak jsme měli poměrně dost času v autě, a takže jsem hovořil s pracovníky International Needs a věděl jsem, že oni tam mají školy a věděl jsem, že oni v těch školách tedy také nějakým způsobem prezentují křesťanskou víru, takže jsem se jich na to vyptával a oni mi tak pořád odpovídali tak jakoby divně a formálně a tak když jsem kladl další otázky, tak zase tak jako divně a potom vlastně v jednu chvíli, kdy jsme byli sami, tak mi ten pracovník International říká, prosím tě, náš řidič je muslim. A on neumí anglicky. Všechno, co mu říkáš, se mu musí překládat a obráceně, jako do té doby, než půjde o náboženství. Jo? Že je velmi pravděpodobné, že on ve skutečnosti minimálně z části anglicky rozumí, takže my jsme opravdu ti nemohli ty věci říkat otevřeně. Takže mi vysvětlili, o co jde. Ano, oni vyučují Bibli ve svých školách, všichni rodiče, kteří posílají své děti do škol, tak

0: A protože ty děti jsou nejméně z 80% z muslimských rodin, tak rodiče musí podepsat, že vědí, že to je křesťanská škola a že se tím pádem tady také budou prezentovat křesťanské hodnoty. A oni tam tedy vyučují také o Biblii a navazují, a to je známé, já jsem to jenom nevěděl, nebo si to tak úplně neuvědomil, navazují na fakt, že prorok Ísa, náš pan Ježíš Kristus, je vlastně součástí Koránu, dokonce je u muslimů ve značné vážnosti, dokonce oni uznávají a vědí, že on uzdravoval, že byl mimořádným prorokem a samozřejmě považují ho za syna člověka, jenom člověka, nikoli syna Božího. V každém případě ale je tady určitý styčný bod, to znamená, že oni mohou navázat na existenci proroka Ísy a říct si tak, a my vám dneska povíme, co o tomto proroku Ísovi věříme a učíme my, křesťané, co o něm učí křesťanská Bible, a je to takový dobrý nástupní bod a funguje to samozřejmě v Boží moci, je to něco, co se dotýká duší a srdci dětí a také často i rodičů. Samozřejmě je to vždycky velké rozhodnutí a velká otázka, když někdo opravdu by chtěl udělat krok a uvěřit v Pána Ježíše, tak ví, že bude platit velkou cenu.
1: Muslimské země jsou na různých místech světa a to soužití s těmi dalšími náboženstvími není vždycky jednoduché. Jak to vnímají třeba místní lidé, vyloženě ti, kteří třeba posílají děti do škol? Vidí třeba to ovoce té křesťanské práce tam?
0: Děkuju za tuhle otázku, která je dobrá a patřičná právě pro práci našich kolegů v Bangladeši, protože vzhledem k té atmosféře a i právní situaci v té zemi, tak já vždycky znovu kladl otázky, jako jestli třeba jim nehrozí, že by byli zakázáni, nebo že vůbec mohou dělat tyto věci. Tak samozřejmě ta hrozba, že jim nebude obnovena licence, nebo a tím pádem vlastně i zakázaná činnost, tak ta hrozba je všudy přítomná a tuším, že to bylo teď na začátku tohoto roku, kdy nám ředitel Mek psal o tom, že právě jsou v tom procesu, který je, myslím, jednou za 5 let. Něco probíhá každý rok a některé takové větší fáze jsou v nějakých větších odstupech a tak psal, abychom se modlili, a potom psal e-mail, kde z něhož bylo patrné, že opravdu jakoby šlo o mnoho, že dostali obnovení svých povolení dělat to, co dělají. Principiálně to, co stálo na začátku, bylo hluboké milosrdenství s těmi, kdo jsou na tom velmi špatně v té zemi. A takových lidí je tam mnoho a jsou mezi muslimy, mezi hinduisty, jsou všude. To znamená, pokud se najde někdo, kdo přišel a kdo řekl, my vám poskytneme vašim dětem vzdělání a to vzdělání bude dobré, v těch školách internationálních se poskytuje kvalitní vzdělání, bude to pro vás zdarma, děti tam dostanou najíst. A pokud někdo toto dělá, tak vlastně oni opravdu získali velký respekt u svých komunit, prostě v tom celém okolí a vlastně i u těch úřadů. Mimo jiné, International Needs Bangladeshi, nebo je to dost důležitá součást jejich práce, tak založila také siročince. Siročinec pro dívky a siročinec pro chlapce. Důvod je asi na snadě těch sirotků, to je známé, Bangladeshi opravdu velmi mnoho a jsou často obětí vykořisťování, ať už pracovního, nebo i sexuálního. A takže to jsou tyto sirotčince, kde opravdu děti je nějakým způsobem postaráno hezky a pochopitelně v tom prostředí Bible, evangelium, modlitba a uctívání Boha je denní součástí jejich života. Tak to jsou takové krásné projekty, ale pochopitelně ohrožené právě pro ten jejich jasný křesťanský charakter. A tak se stalo, že v tom sirotčinci dívčím dvě dívky nejenom, že uvěřili, ale i žádali křest. A tam přímo jako součástí toho zaměstnaneckého týmu je pastor. A problém byl, že ten pastor je pokřtil. A v tu chvíli nastal problém, protože samozřejmě i v Bangladeši jsou církve legální a tím pádem existují pastoři a existuje i právo křtít. Problém bylo, že tento pastor byl zároveň zaměstnancem International Needs, takže přišly nějaké stížnosti a byly nějaká udání a opravdu oni se dostali do velkého vyšetřování. A potom tam přijela i takzvaná, to je zkrátka UNO, to je něco jako nejvyšší úřednice oblasti, je to něco jako u nás hejtman, ale tito lidé jsou obdařeni mnohem většími pravomocemi, jsou to takový téměř oblastní vládci, to je ještě z doby diktatury. A to znamená, přijala osoba, která opravdu jaksi škrtem pera nebo jedním slovem může věci povolit, zakázat, může změnit život celých komunit, a ta si přišla prohlídnout ten sirotčinec a byla jednak pozjistila, jak ty věci jsou, děvčata byla plnoletá a prostě trvala na tom, že chtějí být pouštěna od toho pastora. Říkala své svědectví, bylo jednoznačné, že tam nikdo netlačil, nikdo jim nic nenavrhoval, oni si až téměř vynutili ten svůj křest. Takže tato věc byla jednoznačně smetena ze stolu, ale co je důležité, ta úřednice byla tak dojatá vlastně tou péči o děti a tím, jak oni tam opravdu berou i muslimy a opravdu každého, kdo potřebuje, že prostě to dala všelijak najevo, od té doby velmi přála těmto projektům a na závěr vlastně toho setkání tam bylo takové shromáždění, kde byly všechny ty děcka a ona jim zaspívala nějakou takovou národní píseň. Je to velmi dojemný moment a máme to zaznamenané dokonce i na videu, jak zpívá dětem.

0: মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ হইল? আমি যখন মৃত্যু ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না।
1: Pojďme trošku odhlednout od té školy a náboženství a pojďme k lidem. Měl jsi tam nějaké třeba zvláštní setkání s někým, co tě oslovilo, nebo co si neseš i sebou zpátky?
2: Několik setkání nebo prostě lidských příběhů určitě zmíním a ten první je ředitel Mac. Mac je z křesťanské rodiny, je to vlastně, on je z rodiny pastora a vlastně jeho tatínek založil i tuto práci International Needs, je to největší evangelikální spor v Bangladeši, apoštolská církev. A Mac, když se narodil svým rodičům, tak vlastně lékaři řekli, že má nemocné ledviny a že to dítě se dožije maximálně týdne. A oni byli věřící a šli prostě k pánu a opravdu se modlili a volali, aby ty věci takto nebyly. A v neděli Meka přinesli do bohoslužby, aby se modlila i celá církev. A proběhl týden, proběhl další týden, oni zase přinášeli Meka na bohoslužbu, to znamená, on nezemřel. A tak to trvalo zhruba půl roku, po půl roce víceméně byl po mnoha testech a diagnozách se ukázalo, že je v podstatě zdrav. Jo, že, takže on vlastně v plné síle dnes tak to funguje. Bylo krásné, jakým způsobem Mac hovořil o svých rodičích s takovou velikou úctou a taková úcta i jak k ním jako lidsky, tak k té víře, k té tradici víry, ta nějakým způsobem prolínala všechno, co bylo cítit z jeho slov a z jeho vyprávění. Další setkání bylo s mužem, jehož jméno neznám, vypadal jako pravý muslim a tak jako pravý muslim vystupoval a měl dlouhé fousy. Potkal nás na ulici, já jsem na té celé návštěvě byl nejenom já jako ředitel naší International Needs nebo nadace mezinárodní potřeby, ale byl se mnou kolega z International Needs ze Slovenska a ten muž se s námi dal dohovoru. Tuším, že trochu se chtěl pochlubit, že umí dobře anglicky, což uměl, ale teď jako se nás začal ptát na různé věci z Bible a docela jako nám šel po krku. Já opravdu jsem byl velice vděčný za Pavla, který jednak je výřečný a v takové určité rozumnosti mu dokázal nějakým způsobem odpovídat na některé všetečné otázky. Tak to bylo takové další setkání, které nějak mi dalo pocítit, jako v jaké jsme zemi. Bylo ale zajímavé, že stejně tak, když jsme se vraceli z té cesty ze severu, tak vlastně tam byla farma na rýži a měli tam něco jako mlýn a my jsme nějak buď vyjádřili přání, nebo nám to navrhli, že se tam zastavíme a podíváme se. Vyšel k nám majitel toho zařízení a velice srdečně se nám věnoval, všechno nám ukázal, vysvětlil, takže já už jsem toho většinu teď zapomněl, bylo to hrozně zajímavé, jak oni tu rýži zpracovávají. Tak to je druhá stránka věcí, že sama ta víra, nebo otázka že, islámu, křesťanství a je samozřejmě otázka vážná a ta lidi rozděluje, ale to neznamená, že by Bangladešané byli zlí.
1: Jací jsou ti lidé? Jsou vstřícní hodně?
2: To je také zajímavá otázka. Samozřejmě během několika dní mého pobytu nejsem odborník na Bangladešany, ale je tam jeden rys, s kterým máme problém i v našem programu Dálkové adopce plus, totiž, že obecně program Dálkové adopce plus znamená, že si dárce v České republice, někdo, kdo je ochotný sdílet něco ze svého přebytku, tak si vybere chudé dítě v chudé zemi a zaplatí mu, aby vůbec mohlo chodit do školy. Pro mnohé ty děti je to jediná šance, jak se do školy dostat. Dárce si vybírá děti podle toho, že se mám najde nějaké informace o nich a také fotografii, které máme na webových stránkách. Máme problém, protože my víme, že ten projekt v Bangladeši je úžasný, ty děti to opravdu potřebují, je to výborná práce, ale dárci si nevybírají bangladeské děti. A máme za to, že důvodem je, že ty děti se neusmívají. Že je to je prostě takhle ty věci jsou, že každý nějak vychází z určitého osobního dojmu nebo sympatií a Bangladešané se moc nesmějí. Upřímně řeknu, možná nemají tolik důvodů. Nejsem si jistý, jak je to s islámským náboženstvím, jehož nejsem jako vůbec znalcem, ale také nevím, kolik zavdává příčin k úsměvu, takže vlastně se setkáváte s lidmi jako kdyby vážnými, kteří nemají asi úplně lehký život. Ale jak říkám, ve chvíli, kdy jsme se dostali na rozhovor o tom, jak tady pěstuje tu rejži, a tak se nám ten člověk věnoval a byl velmi srdečný.
1: K lidem patří ještě i kultura a vůbec nějaké svátky, hodnoty tohoto na nehmotného dědictví. Setkali jste se tam s něčím, co vás oslovil po té kulturní stránce?
2: Asi bych úplně nedokázal hovořit o kultuře a nejsem si jistý, jak velkou roli to hraje v Bangladeši. Je to trochu jiné, kde například pokud se dostanete do Nepálu, tak tam vám prostě kultura hinduisticky laděná, spojená s hinduistickým náboženstvím, tak vás prostě praští do očí, včetně mnoha svátků, které oni slaví. U Bangladeše jsem to takhle úplně nevnímal, ale co nás tedy překvapilo, byl opravdu silný vztah Bangladešanů k jejich zemi, k jejich vlastně těžce vydobité nezávislosti, a my jsme měli také možnost poslední den navštívit muzeum, které vlastně se týkalo historie Bangladeše, dobytí svobody, potom i té fáze, kdy vlastně rodina toho prvního bangladeského prezidenta byla pučisty vyvražděna. Bylo velmi zřejmé, že Bangladešané mají velmi hluboký vztah k těmto hrdinům víry a také hrdinům svého národa a také vlastně i k tomu faktu, že mohou slavit nezávislost. Pokud vím, tak také jeden z jejich státních svátků je svátek bangladeštiny, to znamená, tam v určité fázi, kdy ještě byli Pákistánem, tak byl velký problém, že vlastně nesměli používat svoji řeč a byly kvůli tomu sankce a různá pronásledování.
1: Teď se tam tedy mluví bangladešsky a anglicky, nebo jak měli jste překladatele?
2: Nedokážu úplně povědět, jakou roli hraje v té zemi angličtina, ale víte, že po celém světě nějakou roli hraje, ale jinak oni mají opravdu velmi silný vztah ke své bangladeštině, tu používají, a my jsme vlastně celou dobu byli v kontaktu s pracovníky International Needs, kteří anglicky uměli, takže jsme hovořili anglicky.
1: Cestování se pojí i stolování, jídlo. A to je taková oblíbená otázka tady v tomto pořadu. Měli jste možnost nahlédnout i do té bangladejské kuchyně, nějak co jí, asi předpokládám rýži, ale co k ní, co dalšího?
2: Tak v téhle věci naše zkušenosti nebyly tak úplně konkrétní a osobní, že bychom ukusili domácí jídlo. Byli jsme samozřejmě navštívit některé ty rodiny podpořených dětí přímo v jejich jako obydlí, byly vidět primitivní vlastně ohniště nebo takové jako by malé pece, pod kterými zatápěli a na kterých vařili v nějakých nádobách jednoduchých. Viděli jsme sušený kravý trus, který suší a používají jako topení, ale jinak sami jsme jedli nějakým způsobem normálně. My jsme také museli měnit plán naší cesty, protože původně jsme měli jet na sever o den dřív, ale v Bangladeši se stále stává, že některé oblasti jsou nebezpečné. Stále tam je napětí mezi frakcemi, které nějakým způsobem souvisejí s těmi původními pučisty a s vládními úřady. A tehdy to bylo nějaké výročí, které Ne, to nebylo výročí, tam byl problém, že vlastně ještě po mnoho letech po převratu a po tom návratu k svobodné demokracii, něco jako u nás 30 let sametové revoluce, tak ještě stále probíhaly soudy s těmi původními strůjci puče a někteří byli odsouzeni buď na doživotí nebo opravdu vysokým trestům, nevím, jestli tam byly trest smrti, a vlastně vyvolalo to protesty zase v některých částech země, takže tam může být nebezpečno. A kdykoliv vlastně dělají naši kolegové v Bangladeši něco mimořádného, oni tam pořádají každý rok na jednom místě také takovou v podstatě veřejnou evangelizaci, tak nás prosí o modlitby za ochranu a za milost. Jenom řeknu ještě k téhle evangelizaci, tam se jim obvykle sejde kolem 1000 lidí, oni to staví něco jako taky křesťanský svátek, ale lidé už vědí, že tam budou moc slyšet evangelium a skutečně tam je mimořádná boží moc, boží přítomnost, lidé jsou uzdravováni, dotčení boží silou a vyprávěli mi pracovníci pobočky, že si všimli, že tam prostě okolo, tam je les, nějaké stromy, že viděli, jak se tam za stromy skrývají někteří lidé, tak aby slyšeli, aby nikdo neviděl, že oni přišli na evangelizaci, protože jsme v islámské zemi.
1: Zažili jste ještě nějaké další nebezpečí, třeba z přírody, z zvířata, počasí, cokoliv?
2: Další rizika už jsme nezažili, víceméně to, které bychom zažít mohli, to znamená během toho cestování, to bylo odloženo o den, tak předtím nás moudře zřejmě uchránili pracovníci pobočky. A pak, jak jsem říkal, necítil jsem se úplně ve své kůži ve chvíli, kdy nás začal vyslýchat muslim a bylo vidět, že to myslí vážně a kladl nám otázky, například proč nenosíš fousy, jo, že přeci pán Bůh dal muži fousy a proč si je holíš. Jako nevím, co o tom mluví Korán nebo nemluví, ale v tu chvíli jsme úplně, jakoby, nebyli jsme připraveni na tuto teologickou diskuzi.

0: Bangladeši je náročné být křesťanem, ale přece jenom tam jsou církve a fungují tam. Měli jste možnost nahlédnout do běžného chodu církve, to, jak fungují v neděli, to, jak probíhají bohoslužby, možná ty další služby okolo?
1: My jsme měli možnost navštívit ten největší sbor církev, tedy to je apoštolská církev v EDHC, ale žel už to bylo mimo dobu bohoslužby právě kvůli posunu našich plánů, které způsobila bezpečnostní rizika v té zemi, tak to nebylo možné jinak. Viděli jsme poměrně opravdu velký sbor budovu, kterou postavili a nějakým způsobem vydupali ze země. Bylo zřejmé z vyprávění a všeho, co jsme zažili, že jde o živé společenství, ale jinak jsme vlastně situaci bohoslužeb zažili všude, kam jsme přišli do škol nebo do sirotčince, tak vlastně tam nám na rozloučenou se sešel celý jednak sirotčinec, ale i děti z okolí, které tam navštěvují, které tam docházejí jako do školy a jestli tam bylo 200 dětí, různě i pracovníci a tam bylo modlitba, bylo kázání, bylo velmi takové živé chvály, zpěv duchovních písní. Bylo z toho patrné, že ti lidé žijí opravdu živou víru. Malá dívenka tam pak v jedné třídě, že nám něco zaspívá, zatancuje a zpívala takovou prostě krásnou, jednoduchou píseň o tom, že když jde za Pánem Ježíšem, takže že vždycky jde do nedělní besídky a čte Biblii a že prostě každý den se drží svého Pána. Bylo to dojemné, bylo to krásné. Je jeden zajímavý jev týkající se Bangladeše a islámu a toho, co pro tuto zemi a práci i našich kolegů je typické. A sice oni věří v evangelium i doprovázené modlitbami za nemocné a zázraky a také to prožívají. Dost dobře jim často nic jiného nezbývá vzhledem k úrovni zdravotní péče a také ekonomiky té země. A takže oni běžně se tedy modlí k Bohu za uzdravení a nebo i za vyřešení nějakých, já nevím, existenčních potíží. Modlitba křesťanů získala v té zemi takovou reputaci, že když vlastně přijde nějaký ten misijní pracovník navštívit, jakože jde do nemocnice, jenom on opravdu jde navštívit křesťany do nemocnice, kterým slouží, tak už tam muslimové čekají a volají a říkají ještě sem a ještě tamhle a ještě semhle. A stejně tak, když učitel jde navštívit vlastně rodiny a modlí se s nimi, tak už tam čeká soused a ještě kdybyste se prosím pomodlil tady za tohle a tohle, takže muslimové vidí, že křesťanská modlitba je v něčem nějaká jakoby zvláštní, nebo ať už si myslíme teologicky cokoliv, takže prostě je tady jakási zvláštní živá spojka k nebi a dějí se potom věci. Takže to je moje asi nejsilnější zkušenost z Bangladeše osobní. Já jsem to zažil na vlastní kůži, když jsme byli na severu, kde v Naugaonu, kde má vlastně International Needs školu a je tam tuším 200-250 dětí v té škole, tak většina těch dětí se tam shromáždila, protože přijeli lidé z International Needs. To bylo jako úžasné a dojemné, že bylo tam nějaké uvítání, takové nějaké věnce z květin vám pověsí na krk, to oni umí opravdu dát najevo vděčnost a také tam moc návštěv nejezdí. A tak jsme tam pak stáli, tam se něco bylo asi nějaké povídání a zpěvy a pak prostě v jednu chvíli starší děti z takových 8., 9. tříd už uměli slušně anglicky, tak tam byli kolem nás a prostě s náma debatovali nebo položili otázku, my jsme jim něco řekli o Evropě a nevím. A najednou kolem mě bylo víc takových jako dětí, 8., 9. třída, většinou to byly dívky a to byl prosím sever země, kde skutečně si myslím, že 90%, jestli ne 95% těch žáků jsou muslimové. A oni mi říkají, would you pray for us? Modlil by se za nás? A já jsem říkal, cože? Jestli by se za nás modlil? Teď za vás tady? Jo, ano, ano, za vás. Jsem říkal, no dobře. A prostě jsem zvedl ruce, A oni tam stáli kolem mě a prostě jsem se modlil, aby Bůh byl v jejich životě, aby se jich dotkl svoji láskou. No tak, jak jsem uměl. Jo. Ale upřímně, vzhledem k tomu, že opravdu věříme, že skrze Krista máme živou spojku k nebi, tak ať už jsem se modlil dobře nebo špatně, nebo dokonce možná se špatnou výslovností, tak věřím, že Pán Bůh jednal a viděl jsem na vlastní oči, že muslimové mají velký respekt vůči křesťanské spojce k nebi, vůči jejich modlitbě.
0: Bylo v Bangladeši něco možná překvapivého, nebo něco, co si odvážíš sem zpátky do Čech, co si říkáš, to mě tam oslovilo tohle, by bylo super mít i tady v Čechách.
1: Teď si mě překvapil otázkou, co bych rád, že bychom my z Bangladeše mohli mít tady v naší zemi, no tak oni pracují opravdu, oni pomáhají těm nejchudším. Totiž upřímně i v těch siročencích velmi často to jsou děti křesťanů, protože jak jsem říkal, když se někdo v této zemi stane křesťanem, tak ztratí práci, ztratí kontakty, je vyvržen ze své komunity nějakým způsobem. A často se pak i vlastně ti lidé dostávali do opravdu velmi těžké ekonomické situace a víceméně i vlastně myšlenka zakladatelů projektu International Needs byla prostě těm lidem by někdo měl pomoci, nejenom, že jim je povzbudíme bratře, najez se, zřej se, ale prostě i prakticky, takže některé děti z těchto rodin jsou v těchto siročincích. Já jsem tam viděl velkou odvahu víry a viděl jsem tam, že takovou neutuchající lásku, takovou anglicky se řekne passion, jo, takovou opravdu touhu pomoci těm, kdo jsou v nouzi, a to my tu možná tolik neprožíváme, nebo to vás prostě praští mezi oči.
0: Děkuju za nahlédnutí do Bangladeše, je to zajímavá země se spoustou nebezpečí, ale zároveň je vidět, že tam Bůh působí právě skrze misionáře, skrze tu křesťanskou pomoc.
1: Děkuji vám, kdo jste věnovali pozornost povídání.
0: Od mikrofonu Rádia 7 se loučí z pořadu Za obzor Pavel Kol a Petr Horáček. Těším se někdy příště. Naslyšenou.

Bylo 20 hodin. Klidný 7. červnový večer vám ze studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. S relací Za obzor se v premiéře můžete setkat ve vysílání Rádia 7 v pátek v 10 hodin. Ladíte rádio, které vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a toto vysílání by nebylo možné bez modlitební a finanční podpory všech těch, kteří mají na srdci právě Rádio 7. A my jsme vděční za každého jednoho člověka, nebo rodinu, nebo skupinu lidí, kteří se rozhodli Rádio 7 podpořit. Možnosti, jak se můžete tímto způsobem připojit k této práci i vy, najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde je také více informací o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných, v rámci které hledáme nové dárce, kteří podpoří práci Rádia 7 pravidelnou podporou 1000 korun měsíčně. Na to nemusíte být sami, ale klidně se můžete s někým spojit. 8:45 bude čas pro pořad Doteky a vyučování Charlesa Stanleyho. Teď už kapela Adoráre.

0: Láska. To neustále se objevující téma na televizní obrazovce, ve filmech i v knihách. Zdá se, že existuje mnoho lidí, kteří by udělali téměř cokoliv jen proto, aby lásku prožívali. Nicméně představa lásky, jak ji ukazuje zábavní průmysl, je obvykle soběstředná touha, která s pravou láskou nemá téměř nic společného. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley obrátí naši pozornost k Bohu. Jeho láska si neklade žádné podmínky. Je věčná a obětavá. Nejlépe se ukázala, zjevila na kříži Ježíše Krista. Taková láska je přesně to, co ve skutečnosti potřebujeme a po čem jako lidé toužíme. V příštích minutách uslyšíme, jak můžeme být osvobozeni pro lásku. Slovem provází Pavel Hromádka.
1: Asi budeme každý na jiném stupni chápání Boží lásky. A určitě se nacházíme každý jinde v prožívání této lásky, ve schopnosti ji cítit. Kdybych se vás dnes zeptal, kdo z vás doopravdy věří, že vás Bůh miluje, pravděpodobně byste se většinou přihlásili. Ale kdybych vám řekl, kdo ve svém každodenním životě cítíte a prožíváte Boží lásku, asi byste většinou odpověděli, ano, vím, že mne Bůh miluje, ale cítit to ani ne. Může se nám stát, že někoho milujeme a pod vlivem okolností nebo roztržky už tu lásku dál necítíme. Je možné druhého člověka dál milovat, ale přitom to necítit. Nebo jeden druhého prostě z ničeho nic přestane mít rád. O Boží lásce ale platí, že se nikdy nemusíte trápit tím, jestli vás Bůh náhodou nepřestane milovat. A jestli si myslíte, že Boží lásku si máte zasloužit za něco, co jste udělali nebo uděláte, pak byste se taky právem mohli ptát, jak dlouho to asi vydrží, jak dlouho to může trvat. Je to jako kdybyste se pokoušeli mít někoho rádi a jeho láska k vám by záležela na tom, jestli mu vyhovíte. Když přestanete dělat to, co chce, jeho láska uvadne a vychladne. Nikdo nestojíme o lásku člověka, který nás miluje jen tehdy, když plníme všechny požadavky nebo když v každém směru vyhovíme. Nikdo totiž nemůže uspokojit všechny požadavky druhého člověka. To nikdo nezvládne. Kdybych se díval na Boží lásku ke mně tak, že je založena na něčem jiném, kromě skutečnosti, že je to podstata jeho bytosti, pak bych asi řekl, ano, vím, že mě dnes nebo teď miluje, ale co zítra? Když ale Bůh řekne, mám tě rád, tady neexistují žádná ale, jestli, kdyby. Milovat je podstatou Boží osobnosti. Je to tak absolutně, věčně, bez přestání a beze změn. Někdo možná řekne, ano, to vím, Bůh lidi miluje, ale nemiluje mne. Dovolte mi vysvětlit, že takový výrok je vlastně činem pýchy. V podstatě totiž vyjadřuje přesvědčení, Bůh miluje všechny ostatní, ale já jsem jiný, zvláštní, speciální. Můj hřích je zvláštní až výjimečný. Nebo to ještě může znamenat, vůbec nevíte, co jsem spáchal. To je pýcha. Bůh i vás miluje za všech okolností. A já z celého srdce věřím, že Boží srdce zarmoutí vaše neochota a nepřijetí jeho lásky, stejně jako ho rmoutí každý jiný hřích, kterého se můžete dopustit. Musí ho zarmoutit skutečnost, že jeho lásku nepřijmete. Když máte někoho rádi a děláte všechno proto, abyste mu svou lásku ukázali, ale on se před vámi uzavře a odmítne ji přijmout, trápí vás to a může vám to i zlomit srdce. A co Bůh? Přinejmenším tohle by nám mělo poskytnout aspoň hrubou představu, jaká je Boží láska. Jak ji Bůh vyjadřuje? Za prvé, vyjadřuje ji ve svém stvoření. Například všechno, co vidíme, hvězdy, slunce, měsíc, planety, tma, denní jas, nádherně zbarvené podzimní stromy, zeleň a svěžest jara. obrovská skála nebo písek na pláži, ryba v moři, anebo zvířata v divočině. Každičká částečka Božího stvoření je dobrá, jak se o tom sám Bůh po stvoření vyjádřil. Když my si o něčem myslíme, že je to dobré, je to jedna věc, ale když Bůh řekne, že něco je velmi dobré, můžete se spolehnout, že to tak je. Znamená to totiž, že je to to nejlepší, co mohl udělat. Když pro náš život plánoval to nejlepší, stvořil by snad nás o něco hůře než úplně nejlépe. Bůh si přeje, abychom se dívali na všechno jeho stvoření s tím, že nám tím něco chce sdělit. A to poselství, které to v sobě obsahuje, je: miluji tě. Kdo rád

nebo když je moře tak zvláštně klidné, a nebo když se o pobřeží rozbíjí divoké a zuřivé vlnovití, copak vás přitom nic nenapadá? Na nic nemyslíte? Nebo když vidíte nádherně zbarvený topol, žádná myšlenka vám neproběhne hlavou? Každičká věc, kterou Bůh stvořil, může být věc, ale současně je to také vzkaz. Bůh nám tím říká, miluji tě, mám tě moc rád, mám tě rád dnes večer. Miluji tě i dnes. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Slyšíte, co říká? Mám tě rád. Proto Bůh ve svém stvoření lásku vyjadřuje tak různorodě. On ale lásku vyjadřuje i jinak, nejen skrze své stvoření. A někdy je pro nás těžké právě tomuhle uvěřit. Tak dávejte dobrý pozor. Bůh nám svou lásku vyjádřil i v pádu člověka v zahradě Eden. Asi se nad tím podivíte. No, jak by tohle mohl udělat milující Bůh, který umístil dokonalého člověka do dokonalé zahrady, kde všechno bylo dokonalé a naprosto fantastické. Tam bychom všichni moc rádi trávili věčnost. Jak by to mohla být Boží láska, kdyby Bůh člověka doopravdy miloval, nikdy by ho nenechal padnout, upadnout do hříchu a tak si spackat celý život a vůbec všechno. Tak se tedy podívejme, jak to je. Tady máme spojnici. Spojnice mezi pádem a láskou je svoboda. Tady to vidíte. Bez svobody nemohu hřešit. Bůh nás tolik miloval, že nám dal výsadu, svobodu rozhodovat se. A tato svoboda v sobě zahrnuje svobodu rozhodnout se pro dobro nebo pro zlo. Milovat ho nebo ho nemít rád. Proto byl pád člověka výrazem Boží lásky. Miluje nás tolik, že si nepřál postavit nás do zahrady Eden a dusit nás svazující láskou, která by stanovila podmínky, musíte jednat jenom takhle, nemůžete se sami v ničem rozhodnout. Bůh nestojí o zástup robotů. Proto řekl, miluji tě tolik, že ti dám svobodu říct ne, dokonce i svému Bohu. Jeho svoboda, kterou nám dal k rozhodování v životě, je vyjádřením Boží lásky. Jinak bychom byli pouhými roboty. Proto svou lásku vyjadřuje konceptem svobodného rozhodování, neboli, že nám dal svobodu. Takže, jednak vyjadřuje svou lásku ve stvoření a dál ve svobodě k rozhodování, kterou nám dal. Další způsob vyjádření jeho lásky je odpouštění našich hříchů. Bůh tím, že poslal svého jediného syna, pro nás udělal to, co jsme sami pro sebe udělat nemohli. Nemůžete se vracet k začátku a říkat, mělo to být tak, jak to bylo na začátku v zahradě. Nikdy bychom totiž nepochopili Boží lásku, kdyby nedošlo k pádu člověka. Ono totiž to nejdramatičtější, nejvyšší, vrcholné vyjádření Boží lásky je na kříži. Bůh říká, chceš vědět, jak moc tě mám rád? Takhle. A nechal pověsit svého vlastního syna, rozpjatého na kříž, a tam ho ukřižovat. Mám tě takhle moc rád. V tu chvíli se k němu obrátil zády a odešel od něj. A on, Ježíš Kristus, Boží syn, tam nesl náš hřích. Tím nám Bůh říká, mám tě tak moc rád. Takže Bůh nám svou lásku vyjadřuje různými způsoby. Od stvoření až po ukřižování. To všechno je vyjádření Boží lásky k nám. Nemá to nic společného s tím, jací jsme my. Je to univerzální láska, která je k dispozici všem a každému. A on říká, miluji tě láskou, která nikdy nekončí. Například jedno z dalších vyjádření jeho lásky nacházíme v 1. Janově epištole, kapitola 3, verš 1. Podívejme se, co tam je řečeno. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími. Tady vidíme, co tu lásku vyjadřuje. Přibral nás do své rodiny. Proto je teď Bůh také i náš nebeský tatínek. A jaké jsou povinnosti Otce? Chránit svou rodinu, starat se o ni a vést ji. Proto nám Bůh dal své

0: aby mohl se svou rodinou komunikovat, dal nám modlitbu. Bývá ve své rodině, takže v jeho společnosti můžeme trávit čas. Poskytuje své rodině bezpečí a stará se o potřeby jejich členů. To všechno dobrý táta poskytuje své rodině. Miluje ji a jeho lásku vidíme v mnoha aspektech. Copak tohle všechno pro nás Bůh nedělá? Svedl nás dohromady. Máme přátele ve svém sboru a možná i v jiných společenstvích. Přesto jsou ale lidé, a není jich málo, kteří Kristu uvěřili, a přitom jejich postava nikdy nezastíní vstup žádného kostela či sboru. Nikam nechodit a do žádné církve nepatřit. Co o tom říká Bůh? Tak moc tě mám rád, že jsem tě vzal do své rodiny. Teď do ní patříš. Chci tě milovat a chci ti dát i člověka, který tě bude mít rád. Svoje duchovní dary namíchám a nadělím tak, aby bylo postaráno o všechny tvoje potřeby. Chci, abyste se mohli scházet a zpívat o mě písně a chválit mě, uctívat mě a obdivovat. Dám vám výsadu zúčastnit se něčeho, co je věčné a co Satan nikdy nepřemůže. Přiberu tě jako člena své rodiny a své církve. Jako kdybych některé z vás slyšel, dal jsem se k církvi, ale nechce se mi tam chodit. Víš co, podívám se tam tak jednou za 3 nebo za 4 týdny. Něco bych vám k tomu rád řekl. Je to hřích proti Bohu. Je hřích proti Bohu zanedbávat společná setkávání. Bůh na toto téma říká, neopouštějte společná shromáždění. Taková je Boží vůle. Je to součást jeho plánu a proto máme svou rodinu. A když se v rodině neobjevíte a říkáte tím, vlastně je klidně možné být křesťan a nepatřit do žádné církve, no, je to na pováženou. Je pravda, že spasení můžete přijmout i bez církve, ale věřící dlouho bez církve nebudete. Bůh říká, to je výraz Boží lásky k nám. Vy svým postojem, tedy Bohu sdělujete, tato stránka Boží lásky mne nezajímá. Bůh ovšem, co mi poskytuje, ví, že to potřebuji. A mohu vám říct, že s každým věřícím, který si žije jen pro sebe a nikdy se nepřipojí k ostatním křesťanům, to dopadne jako s rozžhaveným uhlíkem, který se ocitne daleko od ohniště. Nemusím vám tady dlouze líčit, co se stane. Brzy vychladne a zčerná. Už na něm nebude patrný žádný plamen, ani známka ohně a tepla. Bůh nás svedl dohromady a je to výraz jeho lásky. Proto bychom měli za jeho církev být vděční. Vděční za Boží rodinu. On sám říká, podívejte se, jak jedná láska. A uvedu další projev jeho lásky. Předpokládejme, že jste přijali spasení a Bůh by vám řekl, teď se co nejvíc snaž. Co nejvíc se snažit? Přátelé, myslím, že většina z nás by řekla tak počkat. Chceš mi tím snad říct, že jsou mi odpuštěny hříchy a teď se mám co nejvíc snažit? Ano. No tak co, kdybys to vzal radši dnes za mne, protože já nejsem schopen to zvládnout. Víte, jak to je. Bůh ví, že to nezvládne žádný člověk. Proto říká, co udělá. Pošlu vám někoho, kdo je jako já. V té 14. kapitole Janova evangelia je použito řecké slovo allos, což znamená naprosto stejný. Bůh tedy říká, pošlu někoho, kdo je stejný jako já, protože vím, že to sami nezvládnete. Jmenuje se Duch Svatý. Je to utěšitel. Bude ve vás, s vámi a bude na vás spočívat, protože bez něj to nezvládnete. On vás povede a bude vám ukazovat směr, bude vám sloužit vším, čím slouží Duch Svatý. Dostali jsme dar. I to je výraz Boží lásky. Vidíte, jak nás miluje? Nestačilo mu odpustit nám hříchy. On sám to vyjadřuje slovy, budu bydlet ve vás a když mi to dovolíte, budu skrze vás žít. Umožním vám, abyste se stali takovými lidmi, jaké z vás chci mít. A umožním vám vykonat práci, ke které jsem vás povolal. A to všechno budu já. Budu skrze vás žít a pracovat. I když se to bude uskutečňovat skrze vaše tělo, vaši osobnost a vašeho ducha. Tak Bůh vyjadřuje svou lásku. Tím, že nás nenechal na pospas sobě samým. Další aspekt jeho lásky najdeme v Římanům 8. kapitole, 28. verši. Tady obvykle říkávám, všichni tento text znáte, ale není to tak, někteří se s ním ještě nesetkali. Takže prosím, najděte si to 28. verš, 8. kapitola Římanům. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Podívejme se na to blíž. Copak toto není snad to nejpraktičtější vyjádření lásky? Prohlédněme si, co nám to říká. Kolik věcí? Ne některé, ne většina. Ne 99%. Bůh tady říká, že to zařídí tak, aby všecko, naprosto každá věc, kterou během dne děláte nebo prožijete, byla k vašemu dobru. To je projev lásky. Chceš vědět, jak moc tě mám rád? Za prvé, zachránil jsem tě z tvého hříchu. A za druhé, jsem k tobě přišel, abych v tobě žil. A nejen to, ani to mi nestačí. Protože vím, že Duch Svatý, který v tobě bydlí, ti bude ukazovat směr. A miluji tě tolik, že dokonce vím, že přijdou chvíle, kdy ho neposlechneš. Vím, že to všechno zkazíš, nevydržíš a padneš. Proto pro tebe udělám ještě něco dalšího. Nejen, že ti odpustím, nejen, že budu v tobě bydlet a půjdu všude s tebou, kam si to namíříš, ale dokonce budu tvoje chyby napravovat a využívat je pro tvoje dobro. Budu v tvém životě pracovat. Možná ti to tak na první pohled nepřipadá. A v tu chvíli v tom nic dobrého neuvidíš, ale já s tím budu zacházet a použiju to pro tvoje dobro. Nestačí mi jen poskytnout ti záchranu. Ani mi nestačí v tobě žít, protože to stejně zkazíš. Ale budu v tom s tebou a naprosto všechno použiju pro tvoje dobro. A teď si to pojďme prohovořit. Není snad tohle nádherná, úžasná, nepopsatelná a nevyčerpatelná Boží láska? Jak by nás mohl milovat ještě víc? O čem to mluví? Vyjadřuje to, že mě v ničem neponechal na pospas mě samému. V ničem. Že jeho láska všechno zahaluje a zvládá. A znamená to chodit a pohybovat se pod deštníkem různých vyjádření jeho úžasné lásky. Podívejte se na všechny způsoby, jak nám Bůh svou lásku ukazuje. A pomyslete na to, že posílá svého ducha a přitom říká, vím, že to ještě není dost. Proto udělám ještě další věc. Přijdu a půjdu s tebou životem, každou chvilku, každý den, protože vím, že mne budeš potřebovat, abych věci urovnával a napravoval, tak, aby se nakonec všechno obrátilo ve tvoje dobro. Taková je Boží nádherná, něžná, drahá a jemná láska k nám. A dál Bůh říká, také svou lásku vyjadřuji tím, že jsem pro tebe připravil nebe. Kdo z vás máte něco společného s nebem? Ani ťuk. Jak se tam tedy dostaneme? Na to z vlastních sil nemáme. To je jediná výprava, jediný výlet či jediná cesta, na kterou lidská technika doopravdy nestačí. Ani náhodou. Poslechněte si, co řekl Ježíš. Máme to ve zmíněné 14. kapitole Jana, 1. až 3. verši. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Vlastně tím vyjadřuje, podívejte se, jak moc vás miluji. Jdu pro vás připravit místo. A až to udělám, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste mohli být tam, kde jsem já. Tečka. A je to. Jeden nádherný aspekt Boží lásky k nám je, že Ježíš už odešel do nebe. A dokonce tam i pro nás připravil místo. Chcete vědět, jaké to tam bude? Podívejte se do knihy Zjevení. Ale víte co, vůbec si nedělám hlavu s tím, co říká zjevení ohledně toho, jaké to bude v nebi. Přestože si myslím, že to částečně maloučko chápu. Vím totiž jedno, a vy si to taky promyslete. Jestli mě nebeský otec miluje natolik, že pro mě stvořil tenhle svět a dal mi svobodu se rozhodovat, že pro mne a místo mne obětoval svého jediného syna a že poslal svého ducha, aby ve mně bydlel a žil, že vezme do ruky všechny okolnosti mého života a že to zvládne, v tom případě vím dost na to, abych měl jistotu, že cokoliv pro mne v nebi připravil, už nikdo a nic nemůže vylepšit. Dokonce ani sám Bůh. Je to dokonalé. Ona totiž z díla Božích rukou vychází jenom naprostá dokonalost. Jak zručný mistr je tento Bůh, který je náš Bůh. Je dokonalý. Není na něm žádná vada ani kas. Můžete prověřovat všechno, co on postavil, a zjistíte jen to, že je to naprosto dokonalé. Můžete se na to dívat lupou či mikroskopem. Nikde nenajdete ani jedinou chybičku. Jaké bude nebe? Bude to dokonalé a konečné vyjádření lásky Boha věčného, dokonalého a milujícího naprosto bez podmínek. A ještě jedna věc. Je to dar. Je to jen a jen dar. Nemůžete udělat nic, čím byste si to mohli vysloužit. Je to dar. Jeden ze způsobů vyjádření Boží lásky je nebe. Je jich mnoho, ale rád bych zmínil ještě jedno. Mezi snad nejkrásnější způsoby vyjádření Boží lásky patří jeho ničím nepřerušovaná přítomnost v našem životě. Poslechněte si, co k tomu Bůh říká. Neopustím tě a nikdy se tě nezřeknu. Na celém světě není nikdo jiný, kdo by tohle mohl slíbit. Bez ohledu na to, čím budeme v životě procházet, anebo kudy půjdeme a kde se ocitneme, on bude s námi. Někdo se třeba dostane do nemocnice, jiný do domova či do ústavu, další třeba do vězení, nebo můžete bydlet v hodně maličkém bytě. Když se díváte nazpátek dlouhým tunelem vlastního života, možná si pomyslíte, Bože, tak mám pocit, že mě nakonec obklopila tma. Možná se dostanete do situace, kdybyste dali všechno za to, abyste se z ní dostali. Možná máte pocit, že prožíváte jen frustraci a strach. A víte, co o tom říká Bůh? Já jsem v tom s tebou. A víte, co ještě dodává? Budu s tebou vždycky. Nezáleží na tom, co se stane. On bude vždycky u toho. Na to se můžete vždycky a za všech okolností spolehnout. Vzpomínám si na jedno nedělní odpoledne, když jsem prožíval opravdu těžké období. Možná vás napadne, copak nás v životě nepotká nic jiného než jenom těžkosti. Ne, tak to není. Ale mohu vám sdělit, že právě v těžkostech se toho učím nejvíc. Vzpomínám si, že jsem se s tím tehdy opravdu pral. Cítil jsem se dole až na dně propasti. A právě jsem klečel u pohovky a modlil se. Líčil jsem Bohu, jak se cítím, jak prázdný, ztracený a osamělý a tak dále. A jako kdyby mi Bůh v tu chvíli pošeptal, vždyť máš mne? Máš mne? Copak já ti nestačím? Ano, pane, stačíš. Neumím si představit, jak ještě by nás Bůh mohl milovat víc, než když nám ve své nekonečné, ničím nepotlačované, dokonalé, bezpodmínečné a vše zahrnující lásce řekne, jsem s tebou. A víte, co ho doprovází? Všechna láska, kterou Bůh může ukázat. On sám říká, vždycky a za všech okolností budu s tebou.
1: Charles Stanley nám připomněl, že Bůh je s námi bez ohledu na to, kde jsme a co děláme. Přesto nikdy nepřehlíží ani nepomíjí hřích. Bůh nemůže nechat naši neposlušnost bez povšimnutí. Ne proto, že se na nás zlobí, ale protože nám nechce dovolit zničit si život. Bůh je iniciátor vší lásky. Vzpomeňme si na slova zapsaná v Janově evangeliu ve 3. kapitole. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou.

znám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct.

jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří, ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?

Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti to

0: Já vím.
1: Hranici 21. hodiny překročíme s Wesem Griersnem a skladbou Where the Water Runs.

0: Znělka předělila 20. a 21. hodinu. Společníkem v rámci nedělního večerního vysílání s datem 7. června je vám Rádio 7 a Kuba Lofítek za mikrofonem. Následující minuty budou patřit dalšímu z našich pořadů.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Modlíte se rádi žalmy? Někdy se hodí moci vyříkat Bohu naplno svou frustraci, hněv, vykřičet bolest a beznaději. A slova žalmů jsou mnohdy tak surově aktuální. Přímo se nabízí, když nám vlastní slova schází. O tom věděl své i Pán Ježíš. V příštích dvou dílech série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, se podíváme právě na dva konkrétní žalmy, které Ježíš přímo cituje. U modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

V židovství se emoce žijí naplno. Dobře to vysvětluje v knize Náš otec Abraham Marvin Wilson. Moderní člověk západního světa si myslí, že musí obhajovat svůj image, vždycky jednat jako chlap a zachovat klid. Čeká se od něj, že je z ocele, vždycky se ovládá. Nedopustí, aby se stal zranitelným tím, že dá najevo příliš emocí. Obvykle se považuje pláč za nemožný. Přesto Ježíš, příkladný člověk, plakal. Dávat najevo emoce bylo v příkrém kontrastu s řecko-římským světem stoiků, kteří usilovali o netečnost vůči potěšení nebo bolesti. Byli rozhodnutí nikdy nepodlehnout a nevzdat se. Byli rozhodnutí překonávat své emoce a touhy. Hebrejci byli velice vášniví lidé. Svoje emoce neskrývali ani nepotlačovali. Dokázali potvrzovat své plné lidství. Beze studu dávali průchod pocitům, neboť každá emoce má vhodný čas, kdy se může projevit. Rozlobit se, plakat, smát se, zpívat, hodovat, tančit, tleskat, vykřikovat, objímat se a milovat, jak píše kazatel. Pozoruhodným biblickým příkladem člověka, který otevřeně dává najevo extrémní popudlivost i hlubokou depresi, je král David. Válečník, nadaný hudebník, básník. Davidův život je plný emocí. Tolik citace. Dnes jeden z jeho žalmů nahlédneme hlouběji. Na začátek, jako obvykle, požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se můžeme zastavit uprostřed životního zhonu. Pomoz nám opravdu se zastavit, vnitřně se stišit a naslouchat Božímu slovu, co nám chce říct dnes, tady a teď, právě mě do mé situace. Co říká o Bohu, co říká o člověku? Děkujeme za dar emocí i slov, která mohou alespoň trochu popsat a vyjádřit, co prožíváme. Pomoz nám být pravdiví, upřímní, ať vše v nás prozáří tvé světlo a vynese ze tmy to, co je třeba, abychom si uvědomili a uviděli. Chceme naslouchat. Odevzdáváme se ti.

Budeme rozjímat nad žalmem 31. Jehož verš cituje Ježíš na kříži. Přečteme si tento žalm po částech, které budou prokládat další související biblické texty. Jeden z těch textů, který se týká Davida a Mesiáše, který z něho vzejde, je z 2. Samuelovi 7. kapitoly. Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodina ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odněl Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Žalm 31. Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben. Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě. Buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má. Veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Deuteronomium 32. Naslouchejte, nebesa, budu mluvit. Poslouchej země řeči mých úst. Ať kane jako déšť mé naučení, nechť se snáší má řeč jako rosa, jako prška na mladou trávu, jako vlahé krůpěje na bylinu. Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu. On je skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Pokolení pokřivené a potměšilé do skázy se vrhlo. Pro svá poskvrnění přestalo být jeho syny. Takto odplácíte, Hospodinu, lidé zbloudilí a nemoudrý? Což pak není on tvůj otec? Vždyť mu patříš. On tě učinil a zpevnil. Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení. Vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců oni ti řeknou. Když Nejvyšší přiděloval pro národům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele. Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob. Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě kvílících pustin. Zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl. Žádný cizí bůh s ním nebyl. Hospodine, ty jsi skála. Skála, z níž vytryskla na poušti voda. Jsi náš zdroj života i pevná půda pod nohama. Naše jistota i bezpečí. Chráníš nás a bdíš nad námi.
Děkujeme ti, že ten, kdo se utíká k tobě, nebude zklamán. Prosíme za všechny, kdo potřebují právě toto dnes prožít. Tvou péči, tvou ochranu, za opatření. Pro tvé svaté jméno smiluj se. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes rozjímáme nad žalmem 31, který citoval pán Ježíš. Je tu s vámi Dana Kenningová. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť si záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. To byl žalm 31, 5. a 6. verš. Lukáš 23. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl vskutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bíjíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Pane Ježíši, díky za tvou oběť na kříži. Díky, že jsi na kříži porazil zlo jednou provždy a svým vzkříšením potvrdil moc nade vším. Pane, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Nejen pán Ježíš citoval tento verš, ale také učedník Štěpán. Skutky 7. kapitola. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem. Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou pronásledováni pro tvé jméno. Aby měli odvahu stát pevně ve svém vyznání tebe jako pána, navzdory všem, kdo usilují je zničit, škodit jim, nebo dokonce, kdo je mučí a zabíjí. Ať mají nadpřirozenou moc tvého ducha, sílu, vnitřní pevnost, odhodlanost. Chraň jejich rodiny, jejich majetek, zdraví a postarej se o vše, co potřebují k životu. Buď jejich spásou, jejich skálou a nedobytnou pevností, ty sám. Amen. Žalm 31, 7 až 9. Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina. Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že se zhlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. Nevydal si mě do rukou nepřítele, dopřál s volností mým nohám. Přestože Izraelci opakovaně odpadali od Hospodina k cizím modlám, Bůh je volá k sobě. Jeho smlouva a zaslíbení nejsou zrušeny jejich nevěrností. Jak čteme například u Jeremiáše 33. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy. Jeruzalém bude přibývat v bezpečí a takto jej nazvou. Hospodin, naše spravedlnost. Podaří-li se vám zrušit moji smlouvu se dnem a moji smlouvu s nocí, takže nebude dne ani noci v určený čas, pak bude zrušena i má smlouva s Davidem, mým služebníkem, a nebude mít syna, který by královal na jeho trůnu, i s lévijskými kněžími, mými sluhy.
jak je nesčíslný nebeský zástup a nezměřitelný mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida svého služebníka i Lévíců, kteří mi slouží. Pane, chválíme tě a děkujeme ti, že tvoje milosrdenství je věčné. Vyznáváme, že i my opakovaně selháváme a nejsme schopni milovat tak, jak miluješ ty, že i my nedostáváme nárokům tvé svatosti. Děkujeme ti, že jen díky dokonalé oběti toho pravého velekněze, tvého milovaného syna, potomka Davidova, můžeme přicházet do tvé přítomnosti. Chválíme tě, Otče, že tvůj syn sedí na trůnu Davidově, tobě po pravici a jednoho dne přijde, aby ustanovil svou vládu naplno a na věky. Přijď tvé království.

V dnešních modlitbách podle Bible nás provází Žalm 31. Sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, připravila Dana Kenningová. Žalm 31, 10 až 14. Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i má tělo chřadnou. V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku. Pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou. Potupen jsem všemi protivníky a sousedy nejvíc, známí ze mne mají strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi. Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba. Z mnoha stran pomluvy slyším, kolkolem děs, smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život. Matouš 26. Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům. Víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním zhromáždění, aby se lid nebouřil. Pane, odpusť nám, že i my, tvoji následovníci, kteří se k tobě hlásíme, se navzájem pomlouváme, manipulujeme. Nejsme vůči sobě pravdiví v lásce, ale nosíme všelijaké masky. Právě ti nejbližší nás nejvíce zraňují. Prosíme, uzdrav naše zranění ze zrady, z pomlouvání, z falše, ze lsti, manipulace a předstírání lásky. Pane, potřebujeme ryzí srdce a ochotu k pravdivosti, pokoru, aby nedocházelo ke zneužívání moci v církvi, postranním jednáním v našich společenstvích, které zasévá nedůvěru. Prosíme za všechny křesťanské vedoucí, aby byli citliví na manipulaci, byli si vědomi svých slabostí a nezneužívali svou moc k prosazování svých zájmů, ale budovali zdravé vztahy s upřímnou pokorou a moudrostí. Amen. Žalm 31, 15 až 19. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Hospodine, kéž nejsem zahanben, vždyť tě volám. Ať jsou zahanbeni své volníci, ať v podsvětí zmlknou, ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, spupně, s pohrdáním. Jeremiáš 15. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a ne já sám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť si mě naplnil svým hrozným hněvem. Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou. Proto praví Hospodin toto. Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy. Oni se musí obrátit k tobě, ty se k nim neobracej. Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův. Vysvobodím tě z rukou

zlovolníků a vykoupím tě ze spárů katanů. Díky, Hospodine, že nebude zahanben ten, kdo doufá v tebe. Kéž jsme vytrvalí v naší naději, i když pomoc nepřichází a naše bolest se zdá nevyléčitelná. Prosíme, Pane Ježíši, uzdrav nás a budeme uzdraveni. K tobě se utíkáme a každou svou bolest vkládáme do tvých ran. Tobě buď chvála. Amen. Jsme na konci dnešních modliteb podle Bible. Rozloučím se s vámi závěrečnými verši Žalmu 31. Kéž vás provází Boží požehnání. Za týden naslyšenou se těší Dana Kenningová. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou si uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku. Požehnán buď, Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě. A já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Avšak vyslyšel si moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce všichni, kdo čekáte na Hospodina. Amen.

Končí pořad modlitby podle Bible, kterým i dnes provázela Dana Kéningová. Reprízu můžete naladit v sobotu v 7 hodin ráno.

aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Římanům 12, 17 až 18.

Budu zpívat o tvé lásce, stále nemám dost, chci pouze tebe, Bože. Zní písní No One But You, za kterou stojí kapela Hillsong Worship.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Kapela Ionet vyspívala realitu a zkušenost mnoha lidí, že Bůh je ten, který je blízko v každém čase, v každé okolnosti našeho života. Poslední písní této hodiny vysílání bude skladba Navštívení kapely One Heaven.

Je krátce po 22. hodině. V nedělním večerním vysílání s datem 7. června je za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Aktuální hodinku programu vyplní pořad Řeka života.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Jsou místa, která se časem stávají hlubokými duchovními studnami. Jedno z nich je i dům v Rychlebských horách ve vesničce Travná. Pro mnohé je už jen slovo Travná pojem, ke kterému se váží vzpomínky na milá setkání, nebo je to přímo jejich duchovní domov, kde se poprvé setkali s Kristem a na kratší či delší dobu zakotvili v tomto společenství. V roce 2018 oslavila setkání na Travné 50. výročí od svého začátku a při této příležitosti vzniklo i několik nahrávek a vzpomínání. Části dvou z nich si dnes poslechneme. A protože i moje duchovní kořeny čerpají z těchto míst a dlouhou dobu jsem zde také pečovala o to, aby studna byla dál k užitku, ujala jsem se přípravy tohoto dílu pořadu Řeky života. Vaší průvodkyní po Travné bude dnes Dana Kenningová. Studnu duchovní, i tu fyzickou, zde vykopal Adolf Petr se svou manželkou Hanou v roce 1968. Vybírám z rozhovoru s Hanou Petrovou o tom, jak to všechno začalo.
2: No, práce na Travné to bylo tedy až vlastně po 10 letech, až v roce 68. Ale už předtím, tedy po všechny roky, se pracovalo s mládeží tak jako víceméně skrytě, že jo. A vědělo se to, že se takové věci dějí, a jednoho krásného dne v tom roce 68 na jaře volal bratr farář Weber, který byl tehdy v Šumperku a který taky měl takovou rozšířenou mládežnickou práci, že má nějak mnoho zájemců na léto a že je všechny nemůže někde ubytovat, jestli bychom si nechtěli jich pár vzít. No a Adolf na to samozřejmě řekl ano, takže hned začal zhánět nějaké ubytování a hlavně práci, protože to bylo podmíněné, aby ti zahraniční dostali vízum. Takže to měl tady domluvené v Javorníku se státním statkem a s lesy, hlavně s lesním závodem v tom prvním roce, tak nám na prázdniny přijelo 5 německých evangelických skautů. Přijeli 3 dívky z východního Německa s hodou okolností. Na faře byla návštěva z Holandska se 3 dětmi. No a přidali se k tomu pár z místních ze sboru a dokonce přijeli i mládenci z Opavy. A takže to byla docela pěkná skupina lidí. A ta brigáda byla. Pracovali v lese, bydleli v Račím údolí ve Staré Hájence, jenomže tam bydleli také další brigádníci. A tahle ta společnost se těm mladým vůbec nelíbila. Oni toužili potom mít někde nějaký koutek, kde by mohli být sami se sebou a dělat si, co oni sami chtějí. A takže padlo takové, bylo to ve chvíli, kdy bylo všechno trošku volnější, a protože tady bylo docela dost domů, starých domů opuštěných ke koupi, tak Adolf požádal místní výbor, místní obecní úřad o to, jestli by nebylo něco na prodej. Takže nám stanovili několik domů, který jsme tedy objížděli, a shledali jsme jako nejlepší z toho dům na Travné. Byla to sice taky docela značná ruina, ale na výhodném místě za kostelem na jižní stráně, prostě byla tam elektrika, byla tam docela i voda, takže to tyhle ty podmínky počáteční to mělo. Takže se rozhodlo, že by se o tenhle ten dům požádalo, aby mohli zase, aby se tam prostě někde mohli mládežníci scházet. Povedlo se, dům jsme zakoupili, ne jako farní sbor, nýbrž jako my, jako soukromníci, protože to nešlo, aby církev dělala mládežnickou práci, to nebylo povolené. Církev mohla mít jenom několik takzvaně běhů, nějakých těch kurzů pro mládež, ale museli být všichni starší 18 let a museli být všichni evidovaní u státních úřadů. A tohle se nám tedy venkoncem nelíbilo, takže jsme to ze začátku začali dělat jako naši soukromou akci. Byli to prostě naši hosté prázdninoví. A dům se tedy po částech cihlu po cihle se přebudovával, vylepšoval. Když potom přijeli ti další v roce 69, to už byla velká skupina, to se rozkřiklo do světa díky teda těm hostům z ciziny. Takže část těch lidí vždycky pracovala, někde říkali jsme venku, to znamená, že někde na státním statku nebo na JZD nebo v lese, u silnic taky, ať to byla stavba, ať to byla usklizně, ani tolik ne, ale spíš u nějakých úprav někde něčeho. Takže to byla docela práce tvrdá, ale ti mládežníci to dělali rádi a bylo to docela takové spokojené. A rozrůstalo se to obrovským tempem, takže se za prázdniny vystřídalo několik set lidí. A to už jsme potom vždycky zháněli, kde bychom je ještě ubytovali, protože ten náš dům to byla vlastně ruina a stavba. Takže jsme měli pronajatou starou hospodu. Od jednoty měli jsme tam pronajatý domek, který prostě byl bez oken, bez dveří. Byla to taky další ruina, ještě větší než náš vlastní dům. A postupně po letech nám jednotné zemědělské družstvo nám pronajalo svoje rekreační zařízení, které měli na Travné. Taky primitivní, ale bylo to pod střechou a bylo tam možné pobývat.
3: V jakém stavu byl ten dům, když jste ho koupili?
2: No, když jsme ten dům koupili, tak to byl dům, je to patrový dům s velkou půdní plochou. V přízemí teda bydleli, nebo už nebydleli, byli právě čerstvě odstěhovaní ti obyvatelé, kteří tam byli. Ti tam tak jako hospodařili, takže měli v prvním patře kozy, ve druhém patře seno slepice, jeden vodovodní kohoutek pro celý dům. Toaleta žádná, to bylo jenom dřevěný domeček na stráni, ale samozřejmě obrovský nepořádek, takže se muselo začít vyklízením. Protože i okna už byla taková všelijaká, tak jsme, aby se tam vůbec dalo třeba být na podzim, tak všecko bylo ucpané starými hadry, aby se tam dalo alespoň trochu zatopit, ale evidentně to nikomu nevadilo.
3: Na Travné taky fungovala ekumenická spolupráce. Můžeš třeba říct o tom, jak to vlastně začalo a co to obnášelo?
2: No, tak ta ekumena byla v tom, že jsme se nějak nikdy neptali, kdo je odkud a z jaké církve. Prostě jsme se scházeli, kdo chtěl, přijel, byly mu otevřené dveře. A to se samozřejmě dostávalo i mezi lidi, postupně to věděli, protože ať přijel katolíků mnoho nebylo, ale byli také. Ale z různých menších církví, a nejenom z naší evangelické církve, takže se tady takhle navzájem společně žilo, ledaco promýšlelo, prohovořovalo. A když už jsme chvilku takhle podnikali, nebo podnikali v uvozovkách, jednoho krásného dne, když nás tam bylo strašně moc a bydleli jsme v tu dobu na takzvaně rekreačním středisku státního statku, což byla původně římskokatolická fara, tak zastavilo před farou auto, vystoupila řádová sestra nebo dvě, začaly něco vytahovat z auta a jak se ukázalo, to, co vytahovali, byly dva obrovské koše koláčů. Dovezli je a říkali, my víme, že to máte těžký se zásobováním, tak vám tady něco neseme, abyste si taky mohli pochutnat. A odjeli. Samozřejmě ty sestry měly velmi přísný režim, co se týkalo státních úřadů, takže se ty naše vzájemné styky a setkávání nemohlo příliš zveřejňovat, ale přesto byly. A sestra vedoucí říkala, víte, my sami tu práci s mládeží dělat nemůžeme, takže když to můžeme dělat společně, tak je to pro nás milé. Takže takhle vznikala naše spolupráce. Když jsme měli nějakou nouzi, přijela třeba větší skupina lidí, než jsme čekali, tak u sester se vždycky našel nějaký chleba v zásobě. Setkávali jsme se a potom, když už to bylo trošku možné, tak jim chlapci třeba chodili pomáhat s nějakou prací, kterou oni potřebovali udělat a na kterou už neměli sílu. A ta naše spolupráce se sestrami, spolupráce. Naše vztahy nejsou narušeny do dneška. Když se v roce 96 z Javorníku odstěhovali, protože se jim vraceli vlastní mateřince, Tak naši mládenci z Travné pomáhali sestry stěhovat. Navzájem si sdělujeme, o co se společně modlíme. A my jsme za to vděční a myslím, že sestry pořád ještě rády vzpomínají na tyhle ty roky.
3: U vás prý také jedna ze sester byla ubytovaná.
2: Ano, byla. A to tak, že ty řádové sestry nesměly přijímat novicky. Nové ženy, které se ucházely o život v řádu. Ale dělalo se to takovým způsobem, ač jich nebylo mnoho, ale byly přece jenom, že byly někde na blízku třeba, nebo u nich pracovali jako zaměstnankyně a zároveň se připravovali na ten život řádový. No a protože to byla taková trošku tvrdá doba v dobách normalizace, takže ani nemohli bydlet u nich v klášteře, takže jedna ta z těch novicek bydlela u nás na evangelické faře, bydlela. Měla u nás prostě zařízený pokojíček a své věci, měla klíče a když bylo potřeba, tak se ztratila z kláštera, byla u nás, takže jsme se i touto cestou mohli zžívat. A bylo to velmi vzácné a vděční jsme za to do dneška.
1: K Travné neodmyslitelně patří i společné zpívání a hraní. Proto jsem vybrala do tohoto pořadu písně z travňácké produkce. Tato píseň je nahraná přímo při programu, takže její technická kvalita není odpovídající studiové nahrávce, ale za to odráží atmosféru místa.

0: pořadu Řeka života dnes s Danou Kenningovou o místě pro mnohé duchovně i lidsky důležitém, o setkávání na Travné. Jedním z těch, kdo k Travné neodmyslitelně patří, je evangelický farář Štěpán Janča. Rozhovor s ním vznikl asi před 8 lety a uslyšíme jeho části, které se pojí k Travné.
1: Když jsem byl poprvé na Travné, to byly Velikonoce a bylo mi 12 let. Bylo to, řekněme, v polovině 80. let. Poprvé jsem zažil Velikonoce. Vzhledem k tomu, že mi bylo 12, tak jsem z celého toho setkání vnímal to, že prostě jsme se mohli vyblbnout někde v lese a v potoce hlavně. Vím, že tam byl nějaký program duchovní, pravděpodobně i nějaká dobrovolnická práce, že jo, nějaká brigáda. Já si pamatuju jenom, že jsme stavili přehrádky na potoce, které nám Adolf Petr vždycky rozboural a stěžoval si, že tam někdo furt staví přehrádky a že se to nesmí, že za to budeme pokutováni. To je moje nejstarší vzpomínka na Travnou. Ale obecně v zásadě mě se tam moc líbilo, už hned na poprvé. Vlastně jsem se tam dostal tak, že moje maminka tam byla snad první rok, kdy se tamto setkávání začalo konat, nebo někdy v roce 68 nebo 69. A měla na to velmi pěkné vzpomínky, takže když mi bylo těch 12, jedna slečna trošku starší ze sboru v Ostravě Vítkovicích na Travnu jezdila a tak se domluvila mamka, že nás tam vezme sebou. Byli jsme tam samozřejmě nejmladší, většina té skupiny asi byli v té době vysokoškoláci. Odhaduju, že na ty Velikonoce tam bylo tak 30 lidí. No a jak říkám, ten můj dojem byl takový, že se mi tam líbilo, příjemná parta a výborně jsme se vyblbli v potoce. Takže když byla možnost jet zas, tak jsem samozřejmě rád souhlasil. Od té doby v podstatě nejdřív jsem teda začal jezdit na Velikonoce a Silvestry, potom o pár let později jsem se přidal i na letní brigádu, což byly takové tři hlavní akce, které tam česká mládež pořádala a celkem brzo myslím, že jsem zapadl do té party, která si říkala Travňáci a na tom stavila i kus své identity. No, dovolím si říct, že prostě Travná pro mě byl jeden z mých duchovních domovů a to velmi podstatný.
2: Jak tě ovlivnila duchovně Travná?
1: Tak určitě první bod nebo základ byl v tom, že tam jezdili mladí lidi. Jo? A já jsem z maličkého sboru, že jo, evangelického, který dnes už ani neexistuje vlastně v Ostravě Vítkovicích, a v mé době jsme byli děcka tři. Z toho jedno byla moje sestra. Takže nezažil jsem ve sboru křesťanství pro mladé. A tohle jsem zažil v podstatě buď na letních táborech evangelických, a nebo potom na Travné. A určitě díky tomuhle jsem o víře začal víc uvažovat, víc se s ní seznamovat, protože při všech těch setkáních vždycky, to se mi líbilo na Travné, vždycky byla jako krásně vyvážený poměr mezi zábavou, nějakou prací, protože se tam pomáhalo vždycky, a taky duchovním životem. Takže se, já nevím, od rána do poledne se kopaly někde základy nebo něco opravovalo, odpoledne se hrály v lese hry, a na večer byl potom nějaký duchovní program, který tam většinou mývali nějací bohoslovci, nebo někdo přímo z těch mládežníků, popřípadě Adolf Petr, který tam farářoval a který to všecko vlastně spískal.
2: A ty, když jsi začal jezdit na Travnou, tak to asi bylo trochu jiný, než pak třeba později v té době po revoluci nebo v těch 88. 89. roce, co do počtu lidí i co třeba do atmosféry, v čem tak, vidíš třeba ne. Změny, v čem to bylo jiný?
1: Já si myslím, že vždycky tam jezdili lidi, kteří nějakým způsobem jako křesťané chtěli být spolu a chtěli se i nějak bavit spolu a taky růst ve víře. No, to si myslím, že tam byli vždycky takovýhle lidi a takovéhle krásné společenství. jako malý kluk jsem prostě z toho vnímal jenom tu atmosféru toho, že je tam dobře. A později jsem nad tím začal víc přemýšlet. Vlastně je pravda, že i jedno z těch setkání u mě nakonec vyvrcholilo tím, že jsem sám začal číst Bibli a sám snad pochopil, o co v Bibli jde a nějakým způsobem se rozhodl odevzdat Pánu Ježíši Kristu. Výrazně mě to ovlivnilo i v tom smyslu, že jsem nakonec farářem, takže tohle všecko určitě na tom má Travná velký podíl. V těch pozdějších letech, tak ke konci 80. let, ale myslím si, že už to začalo před revolucí, asi tam opravdu začalo jezdit víc děcek. Nedokážu teďka zrekonstruovat, co všecko zatím mohlo stát, ale určitě to byli jaksi aktivní mládežníci z různých zborů, asi nejvíc na severní Moravě, ale jezdívali tam i Brňáci, Pražáci a tak dál. Asi se to tak nějak šířilo s tím, jak ti naši mládežníci třeba šli studovat na vysokou školu, tam poznali jiné kamarády, vzali je sebou, začalo tam jezdit možná víc lidí z ekumény, tedy bylo to společenství širší, už to nebylo, třeba nebyli jenom mládežníci z Českobratrské církve, ale byli tam katolíci, byli tam z církve bratrské, byli tam z křesťanských sborů a dalších. Opravdu myslím si, že ten rok 88 už možná, že najednou těch lidí tam nebylo 30, ale 60, 70. Nevím, jak to třeba komplikovalo život Adolfovi Petrovi a Javornickému sboru, protože Travná měla být jakoby poněkud utajená, že jo? Ale vždycky v neděli prostě z Travné do Javorníka táhl 80 hlavý dav lidí, kteří demonstrativně prošli Javorníkem a zúčastnili se bohoslužeb a pak zase šli zpátky. Takže určitě to nebylo neviděno, nepozorováno. Ale jsem moc vděčný za to, že tahle možnost byla a že nějakým způsobem i Petrovi, i ten javornický sbor, že to ustáli a zvládli a doufám, že kvůli nám neměli nějaké vážné problémy. Ta činnost se samozřejmě zintenzivnila a změnila oproti těm partizánským dobám za komunistů, tak vlastně rok 90 nebo 89 přinesl velikou změnu. Je pravda, že jsme to taky prožívali na Travné. Pamatuju si Silvestr roku 89, přesně řečeno 29. prosinec, kdy byl zvolen Václav Havel a dělala se na Travné veliká veselice.
2: Na hřiště.
1: Poprvé jsme vylezli ven na hřiště, ano, a tam jsme hráli, zpívali, tancovali a veselili se za nějakých minus 15 stupňů pod nulou.

90. let bylo dovážení invalidních vozíků z Německa, i z jiných zemí, z Holandska, z Norska, invalidní vozíky, které se na Travné spravovaly, kompletovaly a jako nedostatkové zboží prostě se i ty použité vozíky mohly využít, dostávali lidé, kteří si požádali, kteří napsali Adolfovi. Najednou se rozběhla takováhle velká agenda, kterou bylo třeba taky nějak zastřešit, takže celou Travnou vlastně zastřešila diakonie. Pro nás jako mládežníky se tím jako nezměnilo nic, protože pořád tam byl ten Adolf, který prostě jako charismatická osobnost, Adolf s Hanou teda, nechtěl bych přehlížet Hanou, protože tam měla obrovské zásluhy, ve všem byla s Adolfem spolu. My jsme vídali víc toho Adolfa, protože samozřejmě promlouval jako farář, ale oni byli vždycky spolu a vždycky jako dvojka neodlučná a navzájem se podporující. Takže když budu mluvit o Adolfovi, vždycky myslím Adolf s Hanou a Petrovi obecně byli součástí sboru i Travné. I jejich děti, i jejich rodiče ve své době a tak dále. Středisko se začalo taky rozšiřovat, i když ta přístavba, která se pak začala stavět ke starému domu, ta už vlastně se začalo před revolucí. Už se kopala jáma pro garáž, kde měla být velká shromažďovací místnost, maskovaná jako garáž. Na té shromažďovací místnosti potom po revoluci byla přistavěna další přístavba s velkými plány, které nakonec trošku selhaly nebo se změnily, nebo jak to nazvat, ale začátek 90. let to byl veliký boom. Na akcích, myslím, že nejvíc na Velikonoce, tam bývalo třeba 120-130 lidí, což už bylo vysoko nad kapacitu toho starého domu. Se tenkrát spalo i na schodech a obědvalo na střeše garáže, ale pro nás mládežníky to bylo právě úplně ideální, úplně nejlepší, nejsilnější zážitky. V té době už jsem byl mezi těmi, kteří to nějakým způsobem měli na starosti, kteří to i organizovali, kteří z jedné akce na druhou se domlouvali, co bude za program. Jako student v bohosloví, tak jsem samozřejmě přispívali nějakými programy biblickými, duchovními a organizačně. Takže tenkrát to byly jako šťastné doby, mi přijde, které později pro mě vyústily v to, že jsem tam byl na té civilní službě. Obecně modlitby to byla jedna z věcí, které byly velmi nosné, velmi důležité, velmi zásadní. To, že jsme se nejenom potkávali, nejenom klábosili, nejenom spolupracovali, ale taky se modlili i konkrétně jeden za druhého. To, že tam byli lidi, kteří vydrželi prostě třeba 3 dny udržovat modlitební řetěz ve dne v noci, to si myslím, že taky bylo velmi zásadní a pamatuju si na modlitební chvíli ve 3 v noci, kdy jsme se třeba sešli tam 3, každý od někud jinut v té modlitebně a najednou tam vzniklo moc pěkné společenství a takové požehnané, povzbudivé. Pro mě nezapomenutelné potom byly ty modlitební chvíle silvestrovské. Možná, že pro některé to bylo už moc velké nebo moc dlouhé, nebo jak to nazvat, ale pro mě to, že jsme začínali nový rok modlitbou, mnozí na kolenou, modlitbami za úplně konkrétní věci, které pak jsem i mohl během roku si na ně na to vzpomenout a vidět, že prostě na to Pán Bůh reaguje, odpovídá, že modlitby byly vyslyšeny, tak to bylo veliké povzbuzení a tohle je jedna z věcí, které mi chybí. Že jo? Takhle ty silvestrovské nebo novoroční zahájení nového roku bohoslužbou s večeří Páně o půlnoci a modlitební chvíli, tak to je něco, co jsem zažil jen na Travné a na co strašně rád vzpomínám. Travná mě nesmírně dala, nesmírně ovlivnila. Pokud můžu, nebo pokud jsem mohl, tak jsem tam rád jezdil vždycky. Pokud můžu, tak jedu ještě dneska, ale těch možností je strašně málo. Jsem strašně rád, že potkávám pořád mladé lidi a nové a další, kteří prostě jednou jedou na Travnou a vracejí se tam znova, protože to

0: prostě znamená pro ně oslovení, duchovní oživení, setkání s Bohem i s lidma, kteří v Boha věří. Takže tohle to mě hrozně těší a natravnou myslím a modlím se za ní a přeju jí všechno nejlepší. Aby to pořád zůstalo místo duchovní obnovy lidí. Aby to pořád bylo místo, kde lidé přijedou, najdou tam společenství i nějaký třeba duchovní domov, ti, kteří ho potřebují nebo ho nemají jinde, aby tam našli povzbuzení, posilu v osobním životě, ve víře, aby to pořád bylo tak široké společenství, kam se vleze evangelik, katolík i ateista, který je ochotný se o věcech bavit, aby opravdu tam byl přijat takový nebo makový a přitom, aby tam byli společně, aby společně prožívali tu radost, kterou můžeme mít z toho, co Pán Bůh pro nás udělal.
1: Mnohé se mění, ale některé tradice zůstávají. Například zpívat během silvestrovské půlnoční bohoslužby s večeří Páně píseň na text Dietricha Bonhoeffera Moc předivná, kterou si poslechneme v podání současné travňácké mládeže.

0: Posloucháte pořad Řeka života. Dnes vás Dana Kenningová provází potravné. Zatím jsme stále v její historii, ke které doplňují z almanachu půl století boží věrnosti. V 80. letech pronikl i na Travnou vliv podzemního letničního hnutí, které se v té době šířilo napříč církevními hranicemi. Na Travné se projevovalo důrazem na osobní vztah s Pánem Ježíšem i chození s Duchem Svatým, radostnou živou vírou a zájmem o Boží slovo, které má co říct do našeho života. Vznikla zvláštní modlitební místnost a po vzoru tradice ochranovské jednoty bratrské se začal dělat pravidelný modlitební řetěz. Verš ze Skutků apoštolských, všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, prožívali účastníci tak nějak na vlastní kůži, třeba při spontánní modlitební chvíli ve 4 hodiny ráno. V roce 1989 se otevřely hranice a zájem o Travnou se ještě zvýšil. Na letních brigádách bývalo kolem 60, na Silvestra ke stovce a nejvíc na Velikonoce až 150 účastníků. Vznikla neodkladná potřeba zvětšit prostory stávajícího objektu. Petrovi převedli domy na Travné bezplatně do majetku diakonie Českobratrské církve evangelické i s rozsáhlými pozemky, které získali v restituci. Začalo se zde budovat bezbariérové mezinárodní konferenční centrum. Při realizaci došlo k problémům, středisko nebylo dobudováno podle plánů a došlo k dočasnému pozastavení veškerých dosavadních aktivit setkávání mládeže a rodin. Byla to těžká doba plná mnohých zklamání a rozčarování. Vedení diakonie v té době zastavilo i mezinárodní akce. Nebylo jisté, zda se setkání mládeže, která začala v roce 1968 a přežila i nejistou dobu totality, udrží. Na několik let byly akce přesunuty na vedlejší katolickou faru. Mládež se chtěla scházet dál a proto bylo v roce 1999 založeno občanské sdružení setkávání, později Spolek setkávání Travná. Na žádost Adolfa a Hany, zahraničních sponzorů a samotných mládežníků, aby se majetek, který Petrovi darovali diakonii, převedl na občanské sdružení, podařilo alespoň část vrátit. Akce zde pokračují i nadále. O současnosti setkávání na Travné si s ředitelkou spolku Veronikou Jirečkovou povídala Dana Kenningová.
1: Pořádáme pravidelné 4 akce každý rok, kam jezdí převážně mladí lidé, kteří se je i sami organizují. Ondra Sabela, mládežník, který už tam jezdí mnoho let, kolem sebe vytvořil takový tým lidí, kteří teďka po celý rok ty akce organizují. Jsou to vždycky Velikonoce, letní týden, podzim kolem státního svátku 28. října a potom Silvestr na Travné. Jsou to akce, které mají takový ten program, že se lidi sjedou, rádi povídají, hodně se zpívá. Máme vždycky nějaký duchovní program, modlitební chvíle, chodí se třeba na křížovou cestu. Každá ta akce má nějaký program nachystaný na různé témata. Vždycky se jde na výlet. Jinak kromě těchto 4 akcí letos toho pořádáme mnohem víc. Proběhnou 2x akce, kterou jsme nazvali Art Travná. Ta první je zaměřená na mládež a druhá je zaměřená na učitele, lektory, lidi, kteří pracují s mládeží. Vždycky týden, každý ten týden se unese témata, co nám umění může dát a přinést naší víře, jak uměním můžeme přispívat ke společnosti. Máme tam třeba téma křížová cesta dneška, co jsou ty výzvy dnešního dne pro nás i pro druhé a jak se s nimi můžeme vypořádávat. Nebo umělec nemusí být solitér, ale může přinášet něco společnosti a tak dál. Takže to je taková novinka letošního roku. A druhá novinka je meditační víkend v tichu, který nachystal Joshua Blažek, bude v září.
0: Ten týden Art Travná zní hodně zajímavě. Kdo to zaštiťuje a kdo přišel s tím nápadem?
1: Je to můj projekt, protože já jsem vlastně edukátor v kultuře, to je moje původní profese. A přizvala jsem k tomu další lektory, třeba Zdenku Morávkovou, která v kraji působí, nebo Anu Počekronovskou, která pracuje hodně třeba psychosomaticky s tělem. Ten první týden, ten je pro mladé lidi, omezili jsme to věkem 15+, takže komu je víc než 15 a chtěl by přijet, tak se může přidat. A ten druhý víkend, jak už jsem říkala, ten je zaměřený spíš na to zprostředkování takto pojatého tématu pro učitele, vychovatele, učitele zušek, lektory nebo vůbec lidi, kteří pracují s mládeží.
0: Jakým způsobem se bude promítat to téma víry během toho programu?
1: Každé to téma má někde svoje místečko v evangeliích. A jinak ono to má hodně vlastně vazbu i na to, jak se travná nebo to společenství naše dneska profiluje a s tím, že my jsme si vlastně řekli takový tři pilíře, který chceme, aby všechny naše akce nesly. Jeden z nich je duchovní zakotvení, nějaký duchovní rytmus. A druhý z nich je zodpovědnost vůči okolí. A třetí je, nazvali jsme to svoboda, být sami sebou a neznamená to bezbřehá svoboda, ale já v tom vnímám takový ten důraz na respekt, toleranci k jinakosti. Proto ta akce třeba není zaměřená jenom na věřící, chceme, aby přijeli, nebo budu ráda, když přijedou lidi, kteří prostě cítí, že to naše bytí není jen tak samozřejmé a chtějí třeba ten svůj život směřovat k nějaké smysluplnosti. A samozřejmě to zakotvení je v evangeliu ve víře v Ježíše Krista. Duchovní rytmus znamená, že myslíme na to, aby zde byl čas k zastavení, k modlitbám, k čtení Bible. Každá ta akce, ale to pojme třeba trošku jinak. Jo. A respekt a tolerance je možná druhou důležitou věcí travné. Tak otevřenost k lidem, k názorům, nebát se jinakosti, a taky se učit s jinakostí zacházet, to je dneska možná velká výzva, kterou často narážíme. Často se prostě v debatách dojde k tomu, že druhý to má jinak a je někdy těžké to přijmout. A to je, myslím, důležitý úkol i nás dneska na Travné, nesklouznout k tomu odsouzení, ty to máš jinak, ty k nám nepatříš, ale ty to máš jinak, pojďme se o tom bavit, pojďme si navzájem porozumět a být spolu v lásce. Ten třetí pilíř je potom ta zodpovědná komunita. Je vlastně takový ten důraz na to, aby lidé neočekávali, že budou jenom konzumenti toho nějakého obsahu, ale že jsou vyzýváni k tomu, aby byli spolutvůrci a nejen toho programu, ale třeba i toho, že společně uklízíme, vaříme, staráme se o ten dům.
0: A když mluvíš o té zodpovědnosti vůči komunitě a o té společné práci, možná to je další téma, ke kterému teď se chci dostat, a to je dům, o který se spolek stará. A to je asi tvoje hlavní zodpovědnost. Co se děje teď s tím domem? Protože tam je velká přístavba nedostavěná, o které trochu taky byla řeč už. Jak to vypadá v současné době?
1: No, ono to totiž celé naráží na to, že my jsme spolek. To je ta zodpovědnost, že buď když my budeme aktivní a budeme to společenství udržovat a i ten dům udržovat, tak Travná bude, jak to byla dál. Když nebudeme aktivní a nebudeme se společně na věcech podílet, tak prostě jednou třeba nebude. Dnes mám radost z toho, že jsou tu aktivní lidi, jsou lidi, kteří pořádají ty akce a já poslední dobou se víc věnuju tomu domu. My jsme před pár lety došli k tomu, že potřebuje generální opravu a rekonstrukci ten starý dům a samozřejmě něco pořešit i s tou přístavbou. Máme hotový projekt, jak chceme, aby ten dům vypadal a teď čekáme, jestli to stavební povolení dostaneme. A současně jsme se pustili už do oprav. Loni jsme opravovali odtoky okapů a nějaké zpevňování povrchu a napojení na cestu. A hlavně letos v prvních měsících jsme opravili celou elektroinstalaci v celém tom starém domě. Směřujeme k tomu, aby ten dům byl nachystaný pro skupiny mladých lidí, mládeže, anebo i různé skupiny, kteří chtějí zde provozovat nějaké vzdělávání, tábory, skupinová setkání, jak nějaké třeba kreativní nebo jakákoliv v podstatě. Nemusí to být cíleně jenom věřící akce církevní, ale jde nám o nějaký osobní rozvoj člověka, práce s mladými lidmi, vzdělávání, kreativní činnosti. Cílíme na to, aby jsme ten dům měli nachystaný zhruba pro ubytování 50 lidí, bezbariérový, s nějakými společenskými prostorami i s prostorami venku. A v současné době, tím, že jsme v té fázi už vlastně rekonstrukce, už jsme museli zrušit ubytování úplně v těch nejhornějších patrech, tak dneska máme kapacitu 34-35 postelí, což není moc, potřebovali bychom těch 50, právě proto míříme k té rekonstrukci. Jo, teď bude pro nás ten největší výzva dozbírat na to peníze. My prostě můžeme dělat jenom to, na co ty peníze opravdu máme. Dali jsme si takové některé zásady. Dělat jenom to, na co máme finance, spolupracovat s odborníky, nedělat všechno sami brigádně, ale to, co můžeme, uděláme sami, a to, co je odborná práce, nechat si to udělat odbornými firmami nebo organizacemi a věci dokončovat.
2: S tím mě napadá zcela praktická otázka, jak to financujete?
1: S radostí můžu říct, že doposavať jsme ty přípravné fáze k tomu stavebnímu povolení hradili všechno z darů a z vlastních prostředků a na ty elektroinstalace jsme získali dotaci. Celkem jsme se dívala, že jsme do toho domu za těch posledních 3-4 roky dali asi 1 000 000 korun, což mě přijde úplně neskutečný, že jsme ty peníze prostě postupně se sbírali a že je lidi darovali. A my si tady můžu všem moc poděkovat, kdo do toho kdy dali jakoukoliv korunu nebo i ty hodiny práce, tak strašně moc děkuju. A jsem za to vděčná, je to potřeba. Jestli možná můžu říct, já mám radost i z toho, že třeba současný výbor se přiklonil k tomu, že ten dům opravujeme tak, aby byl bezbariérový. Jo, že to slovo tolerance a respekt a otevřenost všem neznamená jenom to, že tolerují někoho jiný názor, ale že chceme, aby ten do toho domu prostě mohli přijet i lidi na vozíčku nebo s nějakým omezením pohybovým.
2: To byl původní projekt Adolfa Petra, byl ten bezbariérový dům, mezinárodní středisko setkávání nebo konferenční centrum setkávání právě i pro vozíčkáře.
1: Přesně tak, to je věc, kterou jsme si řekli, že na tohle chceme navázat. Já jsem vlastně jeden z těch travňáků, co tím prošel ve věku, když mi bylo 15 až 20. A jestli mě něco utkvělo v hlavě z té doby, tak to byla ta výzva jedni druhým břemena nesme. No, a to mně právě přijde, že to je takový docela klíčový, který se tam kolem toho jako točí. Ta zodpovědnost za druhý, za sebe, že ta komunita, nebo jestli to je komunita, lidé, kteří tam jezdí, tam zažijí to, že na nic nejsou sami, ale že to společenství dokáže podržet. Nejen na té Travné, ale třeba i mimo tu Travnou, když odjedou, tak ty přátelství a ty vazby zůstávají. A tohle mně přijde velmi důležitá hodnota nebo zkušenost do života, kterou ta Travná lidem dává a která mně přijde velmi důležitá zachovat.
2: Tam jsem právě mířila na tvůj osobní vztah k Travné, právě proto, že jsi Travnou prošla. Tak co tě vedlo k tomu vzít roli ředitelky a vzít na sebe tak velkou zodpovědnost?
1: Já jsem ji na sebe naštěstí nevzala sama. Já teď musím říct, že máme velmi aktivní výbor, kterým to neseme společně. Já jsem možná ten dělník, který to nejvíc odpracuje v současné době, ale neseme to společně. A já jsem tam na Travné hodně dostala. Dostala jsem takovou životní jistotu, že jak Pán Bůh, tak lidi kolem mě díky tomuhle společenství mě v životě podrží, jak v té rovně nějaké hodnotové, tak v nějakém prostě pocitu bezpečí. Mě to strašně moc dalo a přijde mi to důležité, aby takovýhle místa na světě byly, kde lidi tohle získají a s tím si do života půjdou. Já nejsem nějak jako teologicky zdatná, nikdy jsem nebyla. To vždycky nechávám druhým. Ale zůstala ve mně taková nějaká jako víra v to, že co člověk načerpal, chci dát zase zpátky. A proč mě to chytlo natolik, že jsem se tomu jako nějak jako rozhodla věnovat hodně času a energie v svém životě teďka, tak je i to, že mám vlastně radost a chuť něco tvořit. A vždycky mě to celá trápilo, jak ta Travná byla nedostavěná. Vždycky jsme tam přijeli a vlastně jsme za těch pár dní moc toho nedokázali změnit v té podobě, jak to tam stavebně vypadalo. A teď mám možnost to nějak ovlivnit. Tak já ráda asi hostím lidi, nebo mě to prostě se líbí, ten pocit toho, když lidi přijedou a ten dům jim dobře poslouží, jsou tam ty prostory připravené tak, jak oni potřebují na duchovní nějakou obnovu, pro modlitbu, pro práci, pro společenské setkávání, pro zpívání, pobyt v přírodě. Takže já to tak nějak jako vidím, že mám nějakou možnost tomu přispět, uvidíme, jak daleko tomu dokážu přispět a až nastane čas, tak to zase předám dalšímu. Ona ta travná nikomu nepatří, to je jako jasné. Vždycky jsme tam tak nějak vždycky povoláni na nějakou dobu a tak zase přijde někdo další.
2: Když jsme mluvili na začátku o těch typech akcí, které spolek pořádá, zmiňovala si jednak akce pro mládež, pak si taky zmínila víkend v tichu. A jsou ještě nějaké další typy akcí, které spolek dělá, případně jestli třeba jsou skupiny, které organizují vlastní pobyty v domě setkávání a jestli i to je možné?
1: Je to přesně, jak to říkáš. Jsou skupiny, které dělají vlastní akce a my jim k tomu dáváme k dispozici náš dům. Je možné se s náma domluvit a uspořádat u nás nějaké školení, třeba skauti u nás pořádají různá školení, nebo různé sbory, třeba u nás mají tábory. A k té druhé věci, tím, že my jsme takové společenství, spolek, nejsme jenom ten dům na té Travné, tak ano, poslední době, což mi dělá velkou radost, se konají různé akce pod hlavičkou setkávání Travná. A kolem Eddie Kenninga vznikla skupina, která už má za sebou několik hudebních prostě koncertů nebo aktivit, dvakrát koncert Collaboration Contamination, kterýž smyslem bylo dát dohromady lidi k nějakému smysluplnému tématu. A teďka o Velikonocích, to bylo opravdu nádherný počin, uspořádali pašivou bohoslužbu zpívanou hranou v gotickém kostele svatého Kříže v Javorníku, což je nádherná stavba s nástěnými malbama z doby Karla IV. A tady v tomhle prostoru snělo asi hodinu a čtvrt hudby, jak klasické hudby, tak zborové. Všechno propojené pašijovými texty. Bylo to pro veřejnost, nejen pro travňáky, jak si lidé, co jezdí na Travnou, říkají. Bylo to moc hezké.
2: Existuje záznam z tohohle vystoupení, který si můžou posluchači poslechnout, kdyby je to zajímalo?
1: Naštěstí existuje. Máme to na YouTube. Bylo to streamováno a ten záznam zůstal na YouTube. Nejlépe se k tomu dostat buď přes naše webové stránky nebo přes Facebook Setkávání Travna.
2: Tak můžeš říct webové stránky, jaké máte?
1: Pardon, jasně. www.travna.cz. Je to velmi jednoduché.
2: Je ještě něco, co bys ráda řekla na závěr, co myslíš, že je důležité, aby zaznělo, co souvisí s Travnou, co se týká i budoucnosti Travné, cokoliv?
1: No, napadá mě, že možná, kdyby někdo měl pocit, že by se k nám rád přidal nebo se k nám přišel podívat, jak už účastník, anebo i organizátor, tak tam nové tváře, kdyby někdo chtěl víc pracovat třeba s mladými lidmi nebo něco pořádat, pomoc nám, budeme rádi, ať se nebojí ozvat mě anebo Ondrovi Sabelovi, který si teďka vzal na starosti ty akce pro mládež. Ono to není jenom tak, že bychom pracovali jenom s mládeží, ale snažíme se nějak být tady i pro tu komunitu, která už odrostla, už si asi mládež neříká, ale když máme v základu to společenství, tak ono trvá, že v průběhu lidského života.
2: Děkuji ti za rozhovor a přeju tobě i Travné hodně božího požehnání a boží ochrany.
1: Děkuju. Děkujeme.
0: Píseň, kterou si pustíme, vznikla na hudební dílně při jedné akci na Travné.

0: Dnešní řeka života o setkávání na Travné nám rychle uplynula. Na závěr bych ráda dala slovo zakladateli Travné Adolfu Petrovi, který vždy měl co říct a rád se s námi sdílel, a to i v době stáří, kdy byl fyzicky omezen. Jeho slova vyjadřují podstatu setkávání na Travné, jak pro ně vybral verš z listu Galackým: jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
1: Jak je to, když jsme takto spolu, a tady si uvědomuji, že to najednou nechodíme pro to, aby lidi řekli, kde to jsou ti pobožní, oni chodí do kostela. A nebo aby zase na druhou stranu tam si řekli, tak pane Bože, já jsem byl v kostele, tak mi tam udělej tu čárečku, jo, tam nahoře. Tak jako, že jsem splnil své, a nebo že jsem byl nějaký kryty a pomodlil jsem se. To je úplně někde jinde. A to je ono společenství, že se můžeme jeden z druhým radovat. A já to neumím tak moc dobře říct, víte, že jsou chvíle, ale a já už jsem je taky prožil, když řeknete, pane Bože, proč já najednou jsem opuštěný, proč jsem sám, jsi vůbec? A najednou člověk je plný nejistoty a neví, jestli radě neví. Já jsem vám se radoval o Vánocích, ale platí to i pro Velikonoce, kdy bratr Vítě tam napsal, zase musím sukat blivu, Kristovo narození, Kristovo ukřižování však dává důvod tohoto velikého mínění, že už není mínění. Výčitky a třeba i pravdivé bolestné stížnosti na Boží adresu už proto nebudou platit. Bože, nemůžeš rozumět lidem na zemi. To přestalo prvními Vánocemi a Velikonocemi platit. Bože, ty nevíš, co je to cítit strašný hlad. To přestalo platit. Bože, ty nevíš, co je to umírat v bolesti. Nevíš, co je to být sám. Ty jsi nezažil, co je to, když ti umře někdo, koho jsi měl rád. I to přestalo platit. Ty víš, co je to nemít domov. A nevíš, jaké je to, když tě někdo přivěr obviní, či o tobě roznese pomluvit. I to přestalo Kristovým narozením a ukřižováním platit. Máme možnost jít přímo. On nás slyší a on nám rozumí. On ví o tvé úzkosti, o tom, co tě tam trápí a co já nevidím a já tam nevlezu. Ale vy to sami víte, kde to najednou je a kde to bolí a jak to bolí. A my můžeme takto přivycházet a také jeden druhého nést.
0: Každý, kdo na Travnou někdy zavítal, by mohl vyprávět nejeden příběh, vzpomínku, která s ním zůstala na pořád. Není ani málo farářů, kazatelů či laiků, sloužících v mnoha různých církvích, kteří zde prožili Boží povolání. Jak se zdá, Travná zůstává především otevřeným místem setkání pro všechny, ať už mají různé přístupy k víře či politice. I pro vás jsou dveře na Travné otevřené. S vděčností za toto místo, onu duchovní studnu, se s vámi loučí z Rádia 7 Dana Kenningová.

0: Ze 7. červnového dne uplynulo již 23 hodin. Závěr nedělního dne prožíváte ve společnosti Rádia 7. S pořadem Řeka života se premiérově můžete setkat ve středu od 10 hodin. V seriálu Chalupy, kde roste společenství, budeme pokračovat místem, které nese název Pustá rybná. I poslední hodinou večerního vysílání vás provede dnes Kuba Lofítek. Na Rádiu 7 začíná Večer pod lampou, ve kterém dnes nabídneme první kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Čte Petr Stoj, pořad připravila Kateřina Hodecová.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Bylo to v předvečer mých 17. narozenin. Vyšel jsem si na kopec za město, odkud byl směrem na jih široký výhled do kraje. A hlavou mi vířily sny a myšlenky, kterým směrem se vydat. Kde se ocitnu za 5, 10, 40 let? Co budu dělat? Do čeho mám investovat svůj život a vůbec všechno, co mi Bůh dává do ruky? V té době jsem už znal základ, že Pán Ježíš Kristus mě svou smrtí zachránil a chtěl jsem strávit život v jeho doprovodu. Tím byl základní směr jasný. Ať jsem se pak ze zeměpisného hlediska ocitl kdekoliv, vždy jsem se chtěl orientovat, abych tak řekl, podle vertikálního zdroje. Při zpětném pohledu nelituji této volby. Zároveň přiznávám, že mám za sebou i období, kdy jsem si nebyl úplně jist, nevěděl jsem, co konkrétně udělat, jaký podniknout další krok, nebo jsem věděl, ale neudělal jsem ho. Základní směr byl však jasný. Tato knížka je sbírka různých detailů ze života v posledních 15-20 letech. Myslím, že z těchto detailů lze vyčíst nejen samotné nasměrování, ale i to, jak ho člověk hledá, jak se někdy motá nebo dokonce i vrací, ale konec konců je celkový směr jeho života jasný. Tímto vám předkládám svoje postoje a přemýšlení o různých věcech. A třeba, že jsme každý jinak založeni, třeba, že vaše cesta vede jinudy než moje, budu rád, když vám tyto detaily pomohou při orientaci a najdete pro sebe správný směr. Jan Vopalecký.

Část první. Já a mé rozhodování. Boj za udržení směru. Víte, jak létají rakety nebo bezpilotní letadla? Mají předem vytyčený cíl a přesně naprogramovanou trasu, po které se tam dostanou. Pokud se cíl pohybuje, určí se pravidla, jak vypočítat dráhu letu. Pak se raketa nebo dron vypustí. To je vcelku samozřejmé. Přitom je však zajímavé, že raketa nebo letadlo si v každém okamžiku sami kontrolují, jestli se pohybují po určené trase a okamžitě si provádí potřebnou korekci letu. Mnohokrát za každou sekundu. Když řídím auto, obvykle hledím na silnici před sebe. Vzpomínám si, že v autoškole mi učitel někdy sáhl na volant a trochu upravil směr, abych nejel příliš blízko krajnice. Začátečníci často na silnici trochu kličkují. Když mi někdo v autě řekne, je, podívej, tak se můžu ohlédnout, ale jen na okamžik, protože musím sledovat, jestli držím správný směr. A na dálnici se raději vůbec neohlížet. Jak udržovat na silnici správný směr? Jednou z možností je pořád sledovat okraj silnice a středovou čáru a snažit se udržet mezi nimi. To bych označil jako snahu vyvarovat se extrému, držet se středu a nijak moc nevybočovat. A je to jediná možnost v mlze. Mám ovšem jinou metodu. Místo abych sledoval okraj a středovou čáru, zahledím se na nějaký vzdálenější bod na silnici a k němu mířím. Jednou jsem na moři dostal příležitost držet v ruce chvíli kormidlo nevelké lodi. Majitel a kapitán v jedné osobě mi předvedl, jak se zachází s kormidelním kolem. Pak ukázal na boji vzdálenou asi 0,5 kilometru a povídá, tak k té boji plujem. Potom si začal povídat s druhými. Já jsem je se zájmem poslouchal a on se mě po chvíli zeptal, kde máš tu boj? Musel jsem se chvíli rozhlížet, než jsem ji našel. Úplně nečekaně byla asi v pravém úhlu od směru, kde jsem ji čekal. Asi je víc situací, kdy je potřebné si držet směr. Uvědomuji si to v otázce životního zaměření, v duchovním životě, v životě rodiny. Jaký mám cíl? Jdu správným směrem? Pohybuji se po správné trase? Podle čeho se orientuji? Nebo se spokojím jen s tím, že nevybočuji z davu a jsem v něm průměrný? Jedním z důležitých prvků v životě je kontrola směru. To za nás počítače neudělají. Ty stačí jen na letadla, možná auta, případně nějaké domácí spotřebiče. Je to můj životní boj, abych si ověřoval, zda jdu v životě správným směrem. Občas se musím zastavit, někdy třeba i na celý den a s Biblí v ruce a s modlitbou v srdci hledat Boží zpětnou vazbu, jeho usměrnění, možná nové důrazy, nové dílčí cíle. Prostě ujistit se, zda udržuji správný směr.

na moři a v přístavu. V žalmu 107, 23. až 31. verši se píše: Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastních tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závratí, jak opilí, se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je stísně, utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Tento žalm názorně ukazuje, jak se žije s Bohem. My vnitrozemci si asi nedovedeme věrohodně představit, co to znamená prožít bouři na moři. Ale aspoň trochu. Člověk se bojí, modlí, touží po záchraně, jen aby se v pořádku dostal zase na břeh. Jak se takovým bouřím vyhnout? Úplně jednoduše zůstat v přístavu a nikdy na moře nevyplout. Vždyť by nás mohla zastihnout bouře. Ale autor žalmu vyjadřuje jinou pointu. Lidé, kteří prožili bouři na moři a v pořádku se dostali zase na pevnou zem, takový ať chválí Hospodina. Dá se žít na pevnině, v přístavu a nikdy nevyplout na otevřené moře. I takoví lidé mohou chválit Hospodina. Avšak odvaha vyplout dává možnost spatřit Hospodinovi skutky zvláštní velikosti. A pak má člověk daleko více a větších důvodů Boha chválit. Přiznám se, že v životě často prožívám vnitřní boj, kdy sbírám odvahu, jestli vyplout s důvěrou v Boží moc a pomoc na moře, nebo zda raději zůstat v přístavu a nic neriskovat. A přemýšlím, jestli to není spíš problém právě nás mužů, že dáváme přednost pohodlí a pocitu bezpečí. Rozhodování o důležitých věcech pak probíhá mimo nás. Potom se divíme, proč se iniciativy ujímají naše ženy nebo lidé kolem nás, a my jsme jen stavěni před hotovou věc. Zdá se mi, že problém dnešní doby je v mnoha směrech problémem odvahy mužů být hlavou, ať už v manželství, v rodině, ve sboru, ve společnosti. Muž se rád schová za rozhodnutí ženy a pak na ní svaluje odpovědnost, viz Adam a Eva. To jí zase příliš zatěžuje. Ona ve svém nitru vítá, když se muž zodpovědně chápe vedení. Jedním z důsledků nedostatku odvahy vést a rozhodovat je potom to, že našim dětem, zejména synům, chybí vzory. Otce vnímají jako slabého, odstaveného, jako někoho, kdo není ani hoden následování co by příkladu. A děti pak nevědí, co je to být mužem, být ženou. Mužovi funkce přebírá žena, ale zvládá je za cenu vypětí sil, nervů, osobního rozčarování v manželství a ve vztazích vůbec. Když to vidí naše děti, jakou představu o roli muže či ženy si utvoří? Nevzdávejme to, i když se už možná dlouho pohybujeme ve vyjetých kolejích nesprávným směrem. Řešením není nějak dožít, ale vrátit se k biblickému vzoru, tedy k tomu, jak to Bůh stvořitel chtěl, aby muž byl hlavou, měl odvahu rozhodovat, ale také hájit, a žena, aby mu byla oporou a jeho vedení si vážila. Takové vyplutí z přístavu může znamenat bouři. Je-li však Bůh pánem našeho života, pak umí utišit i tyto bouře
a přivede nás do bezpečného přístavu, kdy můžeme prožívat, jak skvěle to Bůh v případě manželství vymyslel.

Nové a za kolik? Let's make things better. Tak zněl kdysi reklamní slogan jedné firmy. Do češtiny jej můžeme přeložit asi jako dělejme věci lépe. Dá se žít jako dosud. To je dobré, to stačí. Ale firmy na nás tlačí, že mají lepší zboží, ať si je koupíme, a můžeme mnohé dělat efektivněji, nebo prostě jen proto, abychom měli lepší pocit. Koupili jsme si domů novou sedačku, té staré dali 4 děti zabrat, z křesla už vylézala péra, potahy byly prodřené až na molitan. Teď máme novou a všichni na ní chtějí sedět. Jen tak, protože sedět v novém je příjemné. Ale každá taková lepší věc něco stojí. Za sedačku jsme dali spoustu tisíc a v jiných věcech jsme se museli uskrovnit nebo je odložit. A tak někdy stojíme před rozhodnutím, jestli ušetřit a dělat věci postaru, nebo si pořídit něco nového, ale za určitou cenu. Pokud jde o věci, které se dají koupit, pak jsou kritéria vcelku jasná. Je však možné dělat nově a lépe něco, co se za peníze koupit nedá? Jak je to s atmosférou u nás doma, s naším vztahem v manželství, s dětmi, jak to vypadá ve sboru, v zaměstnání, se sousedy? Necháme vše při starém, nebo za nějakou cenu půjdeme do boje za obnovu, za něco lepšího? Změna je možná, ale něco stojí. Bude nás to stát zájem, úsilí, přemýšlení, hledání, modlitby, čas. Peníze jsou najednou vedlejší. Možná se nám někdy zdá, jako bychom to všechno už investovali a ono nic. Už nás nenapadá nic, co bychom mohli podniknout, aby se vztahy zlepšily. Jako by bylo potřeba ještě něčeho, ještě větší oběti, kterou už nejsme ochotni přinést. A stejně nevíme, jestli by to nebylo marné. Bůh investoval mnoho, vlastně všechno. Tolik mu záleželo na urovnání vztahu, který jsme my poničili. Tolik, že obětoval vlastního syna. Pro mnohé možná marně nevyužili šanci. Ale Kristova smrt má nesmírnou moc. Pán Ježíš Kristus je zdroj záchrany. Kvůli nám se stal člověkem a dal svůj život, abychom se na jeho záchranu mohli odvolávat a s touto mocí počítali.

svět. A už vůbec jsem nečekala, že se setkám s tebou, Pane Ježíši, a že mě přijdeš přivítat. Děkuji. Myslela jsem, že si to tady jenom prohlédnu a půjdu zase zpátky, ale dříve, než jsem vyslovila svoji otázku, ty jsi řekl,

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Mezi prsty. Polámal se mi počítač a přišel jsem o spoustu dat. Nemusíte mi nic vyčítat, už všechno vím. Například to, že si mám data zálohovat. Napřed se musím přiznat. Téhle technice jsem věřil téměř bezmezně. Vždyť jsem něco o tom studoval, nejméně 10 let se tím profesionálně živil, spoustu věcí jsem si sám naprogramoval a s obsluhou jsem nikdy neměl problémy. A teď najednou ráno zapnu počítač a hlásí mi chyby na disku. Pár pokusů to zachránit, pak hrk a dost. Ani systém se nezavedl. Disk skončil. To, že se data mají ukládat na záložní kopie, jsem věděl. Ale pořád jsem to oddaloval, že je přece ještě čas. Když mi to někdo říkal, uklidňoval jsem se, že já se svým počítačem problémy nemám. A najednou bylo pozdě. Data v počítači je něco, o čem člověk hodně přemýšlí, zvlášť když už je nemá. Když se nám zhroutí počítač, není to to nejhorší, co se v životě může stát. Přežili jsme horší věci. Možná si pomyslíte, hlavně zdraví. To je pravda, ale jsou situace, kdy člověk ztratí i zdraví. Už jsem také slyšel, hlavně, že žije. A co pak? A život jde dál. Považuji za ohromnou boží velkorysost, že dokud jsme naživu, dává nám vždycky možnost jít dál. A to, co nás cestou potkává, slouží jen k tomu, abychom

kdo se do nebe dostane a kdo ne, není náhodné jako v loterii, ale Bůh připravil způsob, jak se tam může dostat každý. Dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. Neutíká nám něco důležitého mezi prsty. Cítíme, co bychom měli udělat, ale jen to odsouváme. U někoho to možná znamená věnovat se více manželce a dětem, někoho navštívit, něco dát do pořádku, konečně se dát do čtení Bible, odhodlat se jít mezi věřící lidi, do prostředí, o kterém vím, že bych tam měl jít, že to Bůh ode mě čeká, a já to odsouvám, protože jsou tisíce maličkostí, kterým dávám přednost, protože se dají vyřídit jednoduše a rychle. Ale je jich příliš mnoho.

Jsem někdo nebo nikdo? To, co nyní zazní, se nepřiznává snadno, ale vyjadřuje to do jisté míry realitu mnoha z nás. Proto vám tyto myšlenky dávám k posouzení. Mám před sebou úkol. Není příliš náročný, takový docela běžný, ale okolnosti nejsou teď právě jednoduché. A já se bojím, jestli to zvládnu. Nemůžu si totiž dovolit selhat. To bych asi nepřežil. Cítím, že by to byla moje smrt. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych v něčem tak důležitém selhal. Všichni ve mě věří, spoléhají na mě a já si uvědomuji, že v tom je moje silná stránka. Snad mohu říct, že v tom je moje hodnota. Jenže teď se to přece jen stalo. Selhal jsem. Ne, že se mi to nepodařilo, ne, že by byly nepříznivé okolnosti. Nemám se ani na koho vymluvit. Prostě jsem vlastní vinou selhal a mě to totálně zdrtilo. Co na to řeknou druzí? Co si o mě budou myslet? Jak mě budou brát? Hrozně se stydím. Zdá se mi, že se na mě všichni dívají, že mě propichují očima. Někteří se škodolibě usmívají, jiní říkají, dobře mu tak. Nejraději bych někam zmizel, změnil identitu. Někde se vynořil, jako bych tam už dlouho žil a vedl si dál svůj obyčejný život. Ale to neumím. Ani zmizet, ani se někde vynořit. Vlastní selhání je něco, co nedokážu unést. Tak přemýšlím, jestli má můj život ještě nějaký smysl. Jiný případ. Nemám před sebou žádný úkol, ani těžký, ani lehký. Nikdo mi žádný úkol ani nedá. Nikdo mi nevěří. Nikdo po mně nic nechce. K ničemu se totiž nehodím. Nic neumím, nic nemám. Něco jsem zkoušel a pokaždé jsem to zkazil, vždycky mi ještě vynadali. Teď se už po mně nikdo ani neohlédne. Snad jen proto, že někde překážím. Nejsem ničím, nemám žádnou cenu. Kdybych zmizel, nikdo se po mně nebude schánět. K myšlenkám na sebevraždu není daleko. V obou případech ztrácím iluze, že něco znamenám, že mám nějakou hodnotu. Zdá se mi, že život už nemůže jít dál, že je konec. Ale život jde přesto dál. Takové situace nepřicházejí proto, aby předznamenávaly náš konec. Jsou součástí života na tomto světě. Když je prožívám, rád uvítám někoho, kdo mi dá najevo, že existuje ještě naděje, že se dá vstát, jít dál a žít. Není mnoho lidí, kteří umí pozvednout, nejen lacině utěšovat. Existuje něco, čeho se dá chytit. Existuje někdo, kdo člověka podrží. Takové situace

mi pomáhají pochopit, že nemusím být bezchybný, dokonalý. Že naopak můžu žít i se svými chybami, ale i s tím, že mě všichni ostatní přehlížejí. Jestliže v takové chvíli mám někoho, na koho se můžu spolehnout a kdo se za mě postaví, pak nejen přežiju, ale můžu jít dál. Kde takového člověka najít, to vám neporadím. To je boj, který si každý z nás musí vybojovat sám. Ale vím, že s Bohem počítat můžeme. Možná jsme zatím neprožili, jak nás má Bůh rád, i když jsme přesvědčeni, že si to vůbec nezasloužíme. Vždyť jsme se provinili především proti němu. Možná jsme zatím na vlastní kůži neprožili, že Bůh dokáže odpouštět i naše selhání, i veliká, i ta největší životní selhání, že jeho odpuštění přináší úlevu a pozvedá. Když Bůh odpustí, netrestá, ale naopak se nás ujímá, ukazuje, že o nás stojí, chce, abychom šli dál, už

0: zítra to dodělám. Začal jsem si udržovat pořádek na stole. Když jsem dřív začal něco dělat a během dne práci nedokončil, pomyslel jsem si, zítra to dodělám, nechám si to tady, abych nemusel dlouho hledat, kde jsem skončil. A také, abych pro spoustu různých činností nezapomněl, co bych měl udělat jako první. Výsledkem bylo, že se mi na stole množily hromádky papírů, kde každá znamenala nějakou práci nebo povinnost, a vždy zvítězila ta, která včera zůstala nahoře. Když jsem přišel ke stolu, zavalil mě pocit, že toho mám moc, a snažil jsem se vybrat činnost, která byla nejpříjemnější a nejrychlejší. Občas se mi stávalo, že jsem z té spousty činností, vlastně hromádek papíru, byl nervózní a roztěkaný a snažil jsem se pořád něco dělat. Sám sobě předstírat, že něco dělám, ale byla to jen maska, abych zakryl nepořádek uvnitř sebe. Jak se mi osvědčilo udržovat si na stole pořádek? Ještě to není tak dlouho, abych to mohl hodnotit z dlouhodobého hlediska, ale už vidím, že jsem byl vlečen hromádkami papíru, které rozhodovaly o mně. Když teď odcházím od stolu, nechávám si tam jen malý papírek, kde mám poznámky o tom, co je třeba dělat. Ale už o mě nerozhodují hromádky. Dnes já rozhoduji o hromádkách. A právě v tom je ta pointa. Kdo rozhoduje? Já o hromádkách nebo hromádky o mně? Jinými slovy, rozhodují okolnosti o mně nebo já o okolnostech? To platí i v jiných oblastech života. Jestliže se nechám ovládat tlakem okolností, povinnostmi nebo věcmi, které spěchají, pak postupně ztrácím kontrolu nad svým životem. A snadno se může stát, že na důležité věci vůbec nedojde. Prostě dospěju k přesvědčení, že na to není čas, že to nejde, vždyť druzí taky. Vnímám to jako svůj každodenní boj. Unikat tlaku okolností, vymaňovat se z vleku různých obav a rozhodovat sám o tom, co je důležité a co chci doopravdy. Jinak totiž člověk snadno podlehne stereotypu, stane se hnaným kolečkem v soukolí a nemá sílu nějak podstatně ovlivnit směr svého života. Bůh nechce, abychom žili s pocitem marnosti, který má kořeny ve stereotypu a vede k tomu, že člověku pak na ničem hodnotném nezáleží. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli. Efeským 4:17-19. Marnost na první pohled nevypadá zle, ale vede k žalostným koncům. Bůh nás chce vysvobodit z marnosti, z područí stereotypů nebo zbytečnosti. Chce nás vést sám, svým duchem. Římanům 8:14. Člověk vedený Bohem, jeho duchem, se už nemá nechat vláčet jako otrok, který nemá úniku. Ale Bůh mu ukazuje cestu a přitom nechává svobodu, zda ho poslechne nebo si půjde podle svého. Svobodné rozhodování bývá těžké, protože nás svírá pocit, že ve stereotypu se cítíme bezpečněji. Bůh nás však chce vyvést z vlastního koloběhu a povzbuzuje nás. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Římanům 8:20-21.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Co na mě vidí druzí? Povídali jsme si s kamarádem o životě, spíš o jeho problémech a bojích, a nakonec jsme se spolu modlili, jeden za druhého. Napřed jsem se modlil já za něho, potom on a modlil se hlavně za mě. Velmi mě udivilo, když se začal modlit za moji pýchu. Nepovažoval jsem to za zradu ani osobní útok, protože se známe dost dobře a důvěřujeme si. Ale překvapilo mě to. Takhle otevřeně, bez jakékoliv přípravy, přede mnou nečekaně začít mluvit o mé stinné stránce. Nemělo cenu začít ho přesvědčovat, že se mýlí, ani se vyptávat, z čeho tak usuzuje. Známe se dost dobře a některé věci jsme spolu už několikrát probírali, jenom jsme o tom dosud mluvili jinými slovy. Několik dní na to se doma večer s dětmi rozvinula debata o tom, jaké má kdo chyby. Není u nás zvykem si večer vyčítat, co kdo provedl. Pokud se něco vyskytne, většinou to řešíme hned. Diskuze toho večera se začala odvíjet od biblického verše, který nás vybízí, abychom se proměňovali obnovením své mysli, Římanům 12:2. A přemýšleli jsme, co má kdo na sobě proměňovat. A zase došlo na stejné téma. Děti mi připomněly několik situací z uplynulých 2 dnů, za kterými se úplně nenápadně krčila pýcha. Dětí se dotklo moje chování v některých chvílích. A já jsem si uvědomil, že to je něco, co bych opravdu měl nechat Pánem Bohem ve svém životě proměňovat. Vím, že Bůh toho v mém životě už hodně změnil a v mnoha případech jsou barometrem proměn v mém duchovním životě právě děti, jejich vztah, srdečnost a otevřenost vůči mně. Jsou prostě velmi citlivé a tentokrát mi zase pomohli něco odhalit. Vlastně mi ukázali, co jsem sám neviděl. Jsem za ně Bohu vděčný. Možná je více lidí, kterým moje postoje vadí, a sám jsem si uvědomil další situace, o kterých sice nikdo nemluvil, ale je mi z nich trapně. Mohl bych je potlačit, nemyslet na to, ale vím, že každý hřích si člověk musí s Bohem řešit sám. Prosil jsem ho, aby mi odpustil, aby vnesl světlo, ukázal příčiny a vyčistil moje motivy i samotné činy. Možná mě čeká období, ve kterém mi Bůh chce připomenout a otevřít další situace v mém životě, aby mě vysvobodil od něčeho, co mě blokuje, znemožňuje mi dělat nebo vůbec rozpoznat to, k čemu mě Bůh volá.
2: Tak to je konec. Si máš došla. Podívej se na sebe. Jsi sobec. Hrůznej. Ještě jsi měla koupit mlíko.
3: Utíkám ode všech slov, od hlasitosti myšlenek a bušení srdce, svýho srdce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Stíháte? Stíháte všechno, co musíte, co byste sami chtěli, co po vás chtějí zaměstnavatel, zákazníci, rodina a další? Dnes je in nestíhat, lítat a naříkat, kolik toho ještě mám na práci. Taky tomu podléhám, ale uvědomuji si, že Boží požehnání se neprojevuje tím, že se pořád cítíme, jako by nás někdo honil. Není to nakonec hřích nabrat si tolik povinností, že musím naříkat, jak nestíhám. Místo ještě musím, říkejme poctivěji, ještě chci. Chce Bůh, abych to všechno dělal? Člověku to dodává falešný pocit důležitosti a přitom se jen pohybuje, běhá a výsledný efekt je zbytečnost. Možná stíháme, ale nezanedbáváme přitom něco, co bychom dělat měli? Podle čeho se rozhodujeme? Při jednom vnitřním konfliktu, kdy jsem se rozhodoval, co stíhat a co nestíhat, ve mně zahořela touha. Ne potom, abych stihl všechno, co chci, nebo co po mně chtějí druzí. Ani potom, abych měl dost volného času a nemusel žít ve stresu, že mám před sebou pořád něco, co spěchá. Zahořela ve mně touha rozpoznat, co má opravdu smysl. Možná se mi podaří vyjádřit to modlitbou. Pane Bože, jsem zaměřený na to, abych dělal věci, na které jsem zvyklý, které umím a které dělám rád. Mám tendenci pořád dělat něco, o čem si myslím, že je to důležité, potřebné, že bez toho já nebo moji blízcí nepřežijeme. Ale vnímám, že ty po mně můžeš chtít ještě něco jiného. Ne abych stíhal víc, ale abych se zaměřil na to, co chceš ty. Stejně nestíhám všechno, spoustu věcí zapomínám, nepostřehnu a působím tím bolest. Otče, vysvoboď mě prosím, vzdávám se nutkavého dělání něčeho, co se mi zdá důležité, potřebné, o čem si myslím, že to spěchá. Ty máš jiné priority. Uč mě rozpoznávat, co je důležité z tvého pohledu. Přiznávám, že jsem se dosud vždycky snažil sám si rozhodnout, co budu dělat. A potom jsem na tebe naléhal, abys mi pomohl, abys tomu dal punc své dokonalosti, s nevyjádřenou nadějí, že já za to sklidím ocenění, obdiv, slávu. Ale vlastně jsi kolikrát ani nechtěl, abych se do toho pouštěl. Pane, chci mít k tobě blízko, chci rozumět, co po mně chceš. Vím, že mi na jedné straně dáváš svobodnou vůli, možnost tvořit, rozhodovat se pro cokoliv. Ale na druhé straně víš, co je dobré, co je k užitku a co má trvalou hodnotu a chceš mě k tomu vést. Stojím o to, abys do mého života zasahoval, oslovoval mě a tak to vedl. Věřím, že nemusím žít ve stresu, co dělat a co jsem ještě nestihl, ale v důvěře, že ty víš, co skutečně musím a co vlastně nemusím. Věřím, že žít v blízkém vztahu s Bohem dává člověku moudrost, rozhled, rozpoznání, co je důležité, že takový vztah s Bohem dává člověku skutečný význam, kterého si lidé všimnou, a zároveň brání žít v marnosti. Jsem Bohu vděčný, že nám pro Kristovy zásluhy umožňuje žít blízko Něho.

Nechat se vodit, když nejsem slepý. Občas na naší ulici vídám staršího pána s černými brýlemi a bílou holí. Chodí zavěšený do stejně staré paní, která ho vede. Jeho situace je zřejmě těžší a horší, než když si u nás děti jedno odpoledne zavázali oči a půl hodiny zkoušeli, jaké to je nevidět. Když je nevidomý sám, má to těžké. Uvítá možnost někoho se chytit. Pak může chodit daleko jistěji a mít větší pocit bezpečí. Má průvodce. Kolikrát bych si přál mít takového průvodce v životě, někoho, kdo by se mnou všude chodil. Říkal, jestli mám stát nebo jít, kdy si můžu sednout, a když potřebuji, tak bych se měl o koho opřít. Přicházejí situace, kdy si nevím rady, neorientuji se, něco dělám poprvé, nebo se mi věc vymkne z ruky a já nevím, co se děje. Také při rozhodování, když nevím, do čeho jdu a váhám, bych uvítal nějakého průvodce a rádce, který by mi dostatečně podrobně napovídal, co mám dělat. Vím, že takový průvodce a rádce existuje. Vím, že Bůh nabízí svou pomoc a doprovod ve všedním životě. Z Bible jsem vyrozuměl, že je mi nablízku pořád. I tehdy, když si to neuvědomuju, nebo když bych si přál, aby mě neviděl. Ale už jsem se naučil žít s tím, že mě vidí pořád. A vědomí jeho stálé přítomnosti mě nevyrušuje. Spíš naopak, vážím si jeho blízkosti a vnímám ji jako požehnání. Přesto mívám někdy pocit, jako by mě Bůh opustil. Na modlitby neodpovídá, prosby zůstávají bez odezvy a já nevím proč. Ani žádný konkrétní hřích si neuvědomuji, proč by mi chtěl Bůh svou přítomnost upírat. Tak zůstávám plný otazníků, proč ho nevidím a neslyším. Zvlášť těžké to je v situacích, kdy se neorientuju a připadám si jako slepý. Jak rád bych byl, kdyby mě vzal za ruku a vedl. Nedávno jsem měl zase pocit, že Bůh mlčí. A tentokrát jsem si uvědomil důležitou věc. Upozornila mě na to manželka. Bůh chce, abys nebyl jako slepý nebo jako dítě, které je třeba pořád vodit za ručičku. Chce, abys viděl, dovedl se orientovat a nemusel čekat na impuls ke každému kroku. Už o tom přemýšlím snad celý týden. Vážím si toho, že Bůh chce, abych rostl, byl zralý, dospělý a samostatný, ne jako dítě. To však neznamená, že se mám stát na Bohu nezávislým. Znamená to jen tolik, že Bůh chce, abych mu rozuměl, znal ho, jeho vůli, jeho dobré záměry pro svůj život i své okolí. A potom samozřejmě jednal podle toho, že Boha znám. Znám také lidi, kteří se chovají nezávisle. Myslí si, že vidí, ale jsou slepí. Často narazí, někdy jsou samá boule a říkají, že život už je takový a je třeba se s tím smířit. Ale Bůh chce, aby náš život byl bohatý, abychom viděli a uměli sami chodit jako zralí lidé, kteří si dovedou užívat hojnost života. Stojím o to, abych žil stále blízko Bohu. Ne především proto, aby dirigoval každý můj krok, ale proto, že máme spolu dobrý a bohatý vztah. Když jsou dva lidé spolu, neznamená to nutně, že jeden druhého vede, ale že si chtějí být na blízku, proto se drží za ruce. Jsem vděčný Ježíši Kristu, že s ním můžu takto chodit. Když je třeba, on mě totiž podrží, podepře nebo také popostrčí.

Večer pod lampou dnes přinesl první kapitoly z knihy Jana Popaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Etos. K poslechu další části zveme v pátek v 21 hodin.

Z nedělního večerního programu zbývá už jen pár minutek. Vysílání Rádia 7 ovšem pokračuje dál, a to nočními reprízami. Průvodcem dnešního večera byl Kuba Lofítek. Loučím se s vámi, milí posluchači, přeji vám vše dobré a pokojnou noc.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Pokojný čas vám. Od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Minula půlnoc začíná pondělí 8. června a na Rádiu 7 začíná noční vysílání, které za 15 minut přinese relaci Světem Bible. Může nevěrnost v lidských vztazích ochromit náš duchovní život, ochromit Boží požehnání? Text starozákonního proroka Malachiáše ukazuje, že povrchnost a porušování manželských slibů nejsou jen soukromým selháním, ale přímým útokem na vztah s Bohem. Za 15 minut v pořadu Světem Bible přiblíží souvislosti tohoto prorockého varování výklad teologa Johna Vernona McGeeho. A co nás čeká ve vysílání dále? Neseď doma, pojď, pojď ven. Tak zní část refrénu písně Pojď ven i stejnojmenné album v podání dětské skupiny Brouci. S vedoucími Noemi a Filipem Macurovými si Karolína Vološinová povídala o jejich začátcích, o tom, jakou přidanou hodnotu jim dětská tvorba i vystoupení přináší. Za mikrofon usedla také trojice zpěváků Anička, Madlen a Jonáš, aby se podělili nejen o své oblíbené písně z nové desky. Nalaďte si pohovku pro všechny malé i velké od 13:00. Pouť po českém venkově se úspěšnému konzultantovi zadrhne nečekanou péčí o starou nemocnou ženu. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Moje pouť do Santiaga z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře ve 2:15. Mezi 3. a 4. rozmarína o pěstounské péči s Libuší Pavelkovou a jejím hostem Šárkou Tótovou. Ve 4:15 štafeta, kde bude hostem Pepy Kosteleckého David Kubíček, kazatel a psychoterapeut a také oddílový vedoucí, který říká, co si nevyzkoušíš, to neumíš. Sdílí své zkušenosti s učením prostřednictvím zážitkového programu Štafeta ve 4:15. A nad ránem zazní v 5:00 relace Nejen chlebem, kde bude o vzniku církve mluvit Jaroslav Pokorný a o 17:30 nás čeká Séla, bohoslužba slova manželů Šanderových. Ještě jednou příjemné poslouchání a pokojný čas s Rádiem 7.

0: Hospodine, tvé jméno. Přiznávám velikost tobě, můj Bože.
1: Dospíval Jan Knížek. Ještě vám pošlu písničku, která je takovým ukazatelem k tomu, co je věčné, k tomu, co dává život ve světě, který je nestálý a který pomíjí. A po ní se vydáme do starozákonní knihy Malachiáše.

0: Pokračování cyklu Světem Bible se ve druhé kapitole starozákonního proroka Malachiáše zaměříme na porušování závazků, které spolehlivě ničí pokoj v rodinách i celé společnosti. Biblickým výkladem teologa Johna Vernona McGeeho provází slovem Pavel Vopalecký.
1: V závěru našeho minulého pořadu jsme, milí posluchači, vstoupili do dalšího rozsáhlého tématu, o kterém se zmiňuje prorok Malachiáš. Je to hřích rozvodu a nového manželství. Nutno říci, že dnes na toto téma panuje v církvi docela veliký zmatek, který často mnohé jednotlivce, rodiny nebo i celé sbory připravuje o požehnání. Připomenu vám 11. verš z Malachiášovy 2. kapitoly. Věrolomně jedná Juda, ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. Když se izraelský národ vrátil ze zajetí, mladí muži viděli krásná děvčata, která v době zajetí Izraele žila v rodinách v této zemi. To by ještě nebylo tak zlé, že tu viděli krásná děvčata, ale oni se s těmito cizími děvčaty, která sloužila pohanským božstvům, oženili, a to na úkor svých vlastních židovských manželek. A tak byl postupně celý národ znovu zaveden do modlářství, kvůli kterému jejich otce potkalo tak hrozné babylonské zajetí. Tutéž věc vidím v Božím slově častěji, a vždycky to byly skutky, které Bůh odmítal, s nimiž nesouhlasil, které nepřinesly národu pokoj a rovnováhu, ale naopak modlářství a v jeho důsledku pád. Myslím, pokračuje náš komentátor dr. McGee, že to platí i pro první Mojžíšovu 6. kapitolu verše 1 až 7, kde se dovídáme, že boží synové si brali lidské dcery. Nezdílím názor některých vykladačů, že synové boží byli andělé, kteří obcovali s lidskými ženami a plodili jakési obrovité potomky. Pán Ježíš výslovně řekl, že andělé se nežení ani nevdávají. Matouš 22:30. Spíše bych řekl, že to označuje jakýsi průlom Setovy zbožné linie, když uzavírali sňatky s bezbožnými potomky Kainovými. Z historie Izraele víme, že k podobnému duchovnímu ataku došlo, anebo vlastně mělo dojít, když se izraelský národ blížil k zaslíbené zemi. 4. Mojžíšova 22. kapitola. Moábský král Balák si najal Baláma, aby Izraele proklel, protože moábští měli z Izraele strach. Když ovšem Bůh nechtěl Balámovi dovolit, aby Izraele proklel, dal Balám moábskému králi zlou radu, zlou pro Izraele. Poradil mu, aby se moábské dcery vdávaly za izraelské syny. Skutečně k tomu došlo a přineslo to do Izraele děsivé modlářství. Když pak o několik staletí později bylo izraelské království rozděleno, rozvinulo se modlářství v severním izraelském království především v důsledku Achabova sňatku s Jezábel. S dcerou Edbále, který byl především modlářským knězem a současně s tím také králem Týru a Sidonu. A ve dnech našeho proroka Malachiáše se to děje znovu. Z Nehemiášovy knihy se dovídáme, že kolem Izraelců, kteří se vrátili ze zajetí, žili nejrůznější pohanské národy. A mladý Izraelita, který svůj život s Hospodinem příliš nepřeháněl, uviděl nějakou hezkou cizinku a rozhodl se, že si ji chce vzít za ženu. Nejeden se kvůli tomu zbavil vlastní izraelské manželky a oženil se s pohanskou dívkou. tytéž příběhy se, milí přátelé, dějí i dnes. Už léta v tomto vysílání vyslovují varování, trápí se smutně náš redaktor. Ale rozvodovost přesto roste, a to i mezi věřícími lidmi. Nikdo mi nevěnuje pozornost, ale já budu podle jasných doporučení písma stále opakovat, že věřící člověk nemá vstupovat do manželství s nevěřícím. Chlapec nebo děvče, který přezírá tento konkrétní boží pokyn, si zahrává s vážnými problémy a životními krizemi.

Každého, kdo se toho dopouští, vyhladí Hospodin z Jákobových stanů, bdícího i odpovídajícího, i toho, kdo přináší obětní dar Hospodinu zástupů. Malachiáš, 2. kapitola, verš 12. Náš doktor McGee má na tomto místě ve své Bibli něco, co bych vyjádřil asi takto. Hospodin vyhladí každého, kdo se toho dopouští, ať je to žák nebo učitel. Nezáleží na tom, kdo to je, všechny potká stejný soud za takovou věc. I toho, kdo přináší oběti Hospodinu zástupů. Tedy neunikne ani ten, kdo právě prochází chrámovým obřadem, pokud stále žije ve svém hříchu. Milí posluchači, opravdové Boží dítě nebude setrvávat v hříchu. To je důvod, proč marnotratný syn nemohl natrvalo zůstat u prasat, ale nakonec přišel sám k sobě a řekl: vstanu a půjdu ke svému otci. Lukáš 15:18. Byl to syn zámožného otce a nikoli vepř. Měl stejnou přirozenost jako jeho otec a proto nemohl dále žít jako ti vepři. Od jednoho pracovníka v církvi jsem dostal udivující dopis, kde jsem byl žádán o pomoc, protože se nedokázal vzdát hrozného hříchu cizoložstva. Je-li Božím dítětem, tak musí z vepřína odejít. Vepřín se líbí jenom vepřům. Jen oni tam dokážou zůstat a dokonce si libovat. Boží syn, Boží dítě musí odtud prostě odejít, nebo třeba i utéci. 13. verš 2. kapitoly Malachiáše. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinův oltář smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přináší.

nevím, jakou funkci by ještě mohl zaujímat. Mohu ho jen ujistit, že Bůh si v takovém případě jeho v úvozovkách dobrých skutků vůbec nevšímá. Dokonce by bylo lépe, kdyby seděl doma a nechodil nikomu na oči. Bůh dává velmi jasně najevo, že si nevšímá obětí, které jsou spojeny s pokrytectvím anebo s jiným hříchem. Nemá zalíbení v tom, co mu lidé přinášeli.

A teď se tito lidé v Malachiášově době s předstíranou nevinností ptají, proč si Hospodin nevšímá jejich obětí a darů, jak jsme o tom mluvili předtím. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinův oltář smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Ptáte se proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy. Ptáte se proč? Pointa spočívá v tom, že oni říkali, proč moji oběť nepřijmeš? Přivedl jsem k oběti krásného, tučného beránka. A když se ti lidé ptají, Malachiáš vyjadřuje odpověď jakoby neónovými světly, aby tomu mohli rozumět. Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoliv je to tvá žena podle smlouvy. Vidíte, Izraelita se v mládí oženil s hebrejskou dívkou, ale když se teď pár let pohyboval mezi pohany, rozhodl se, že se ožení s pohanskou dívkou, se kterou se seznámil a která se mu hrozně líbila. Ovšem, je to tvá družka a žena podle smlouvy, připomíná Hospodin tu hebrejskou dívku. To znamená, že někdy předtím se svou hebrejskou manželkou stál před knězem a sliboval jí věrnost. Následující 15. verš, přátelé, působí některým vykladačům potíže, ale cítím, že dr. Feinberg je přesný, když ve své knize The Minor Prophets, Malí proroci, říká, že přirozený výklad spočívá v tom, že prorok hovoří o rozvodu, a je zde odkaz na původní instituci manželství, kterou ustanovil sám Bůh. Tedy ten 15. verš 2. kapitoly Malachiáše. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo. Střeste svého ducha. Nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Výraz, což on neučinil člověka, se vrací zpět ke stvoření člověka, muže a ženy. Adam byl jakoby polovinou a Eva byla jakoby druhou polovinou a dohromady tvořili celek. Je zřejmé, že když se narodí dítě, je součástí obou rodičů. Ti dva se vlastně sjednocují v dítěti svým způsobem. Nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat, o boží potomstvo. Vidíte, ona má být s ním spojena, duchovně i fyzicky. Kvůli potomstvu, kvůli rodině, mají být jedno. Domov

kde je rozvod nebo kde je polygamie, to není vhodné místo pro výchovu dětí. Pokud někdo vstupuje do manželství s nevěřícím člověkem a myslí si, že svého milého nebo svou milou získá pro Krista, pak je dosti pravděpodobné, že se bude mýlit. Mladý, zamilovaný člověk udělá takřka cokoliv, aby se zalíbil tomu, koho chce získat, koho si chce vzít. Ale po svatbě mu už nebude tolik záležet na tom, aby se své manželce nebo svému manželovi líbil. Jestliže nezískáš svého milého pro Krista před manželstvím, nejspíš se dostaneš do problémů. Prostě Boží požehnání není zaslíbeno těm, kdo vědomně jednají proti Boží vůli, proti Božímu slovu. A praxe mnoha párů takto vzniklých to dosvědčuje.

Střežte svého ducha. Nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Malachiáš varuje, aby si Izraelci, nebo nyní zvláště Judejci, dávali pozor, co dělají. Bůh speciálně zakázal svému lidu, aby uzavírali manželství s pohany. Možná si pamatujete, že když Nehemiáš obnovil jeruzalémské hradby, vrátil se ke svému zaměstnání jako královský číšník v hlavním městě Médsko-perské říše. Když tam chvíli pobyl, dostal zase dovolenou a přijel se podívat do Jeruzaléma. Zjistil, co všechno starý Tobiáš Amonický, boží nepřítel, natahal zase do chrámu. A nejvyšší kněz k tomu přihlížel, protože jeho syn měl za ženu Tobiášovu dceru. Víte, co Nehemiáš udělal? Vešel dovnitř a všechno, co patřilo Tobiášovi, včetně nábytku, vyházel a řekl mu, aby si to odnesl. Možná si řeknete, že to je trochu moc drsné a zcela určitě nezdvořilé. Pravda, nebylo to právě zdvořilé, ale chrám tím alespoň vnějškově byl vyčištěn. A vůbec Nehemiáš byl dost tvrdý vůči svým lidem, o kterých zjistil, že uzavřeli manželství s pohanskými, čili například s aždótskými, amonskými a moábskými ženami. Nehemiáš sám ve své knize zaznamenává tuto událost. Nehemiáš 13:25. Měl jsem s nimi spor, zlořečil jsem jim, některé muže jsem bil a rval za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě. Potom jim připomíná katastrofu, která musela přijít na jejich národ v důsledku smíšených manželství s pohany a v důsledku modlářství, které tak přišlo. Jak je nám i v dnešní době třeba takovýchto přímých a odvážných lidí, kteří by jako Nehemiáš dovedli stát za Božím slovem. 16. verš ve 2. kapitole Malachiáše navazuje na to, co jsme četli dosud. Každý, ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Když se muž ve starém zákoně ženil, vzal svůj plášť a podal ho své ženě, anebo ji tím pláštěm jakoby přistřel. Tento roztomilý obyčej měl naznačovat, že ji bude chránit, že se o ni bude starat. Toto kdysi učinil Boaz vůči Ruth. Ruth byla vdova a podle Mojžíšova zákona měla právo na Boazovu péči jako na svého příbuzného, nebo na svého zastánce, jak se tomu říkalo. Ne, že by jí měl požádat o ruku, ale ona projevila potřebu takovéto péče, takovéhoto zastání, jakožto vdova po jeho příbuzném. A proto Noemi ve funkci řádného zprostředkovatele posílá Ruth v době žní jednak na pole, ale potom také na humno. Všechny rodiny se shromažďovaly na humně, a v noci tam také spali. Přitom leželi tak, že hlavu měli směrem k obilí a nohy ven, a tak, jako by chránili sklizenou úrodu. Ruth postupovala podle Noéminých instrukcích a položila se u nohou Boaza. Když Boaz nebo Boaz zjistil, že někdo v noci přišel a zeptal se, kdo to je, ona odpověděla, jsem Ruth, tvá služebnice, rozprostři nad svou spoluslužebnicí křídlo svého pláště. Vždyť si zastánce. Ruth tedy žádala Boaza, aby podle izraelského práva nad ní rozestřel svůj plášť, jako symbol ochrany, co by příbuzný nebo co by zastánce.
Jinými slovy, Ruth Boaza žádala, aby si ji vzal za ženu. V manželství skýtá muž své ženě ochranu a lásku. A ona mu se svou láskou dává také svou oddanost. A to je také krásný obraz vztahu Krista a církve věřících.

Malachiášově době jednali izraelští muži se svými manželkami opravdu věrolomně. Kdysi je přikrývali svým pláštěm manželství, slibovali jim věrnost, ale nyní se od nich odvraceli, nebo se jich dokonce dotýkali podlostí či násilím. Je pozoruhodné, že Bůh nenávidí rozvod. Protož v nenávisti mám propouštění, pravý Hospodin, Bůh izraelský, podle kralického překladu. Božím ideálem pro člověka od samého začátku bylo, že by k rozvodu vůbec nemělo dojít. Pán Ježíš vysvětluje, že Mojžíš dovolil určitou formu rozvodu manželství pro tvrdost lidského srdce, ale od počátku to tak nebylo. Jak to tedy bylo na začátku? Čtěme 1. Mojžíšovu 2. kapitolu, úsek od 20. verše. Člověk pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. Musíme začít tím, že celé boží stvoření bylo vlastně v jistém smyslu nižší než člověk a nikdo nebyl schopen zaujmout místo, které měl Adam. Bůh stvořil všechny živé bytosti na zemi, všechny živočichy, po dvou. Člověk však nemohl najít sobě rovného. Nemohl jej najít ani mezi anděli, kteří jsou zase výše než člověk. Adam byl tedy naprosto sám. Bůh pověřil Adama, aby dával jména všem zvířatům, takže Adam při pozorování celé té nádherné říše zvířat viděl, že je sám, i když všechna zvířata jsou v párech. Viděl, že potřebuje někoho, kdo by byl s ním. Potřeboval někoho, kdo by byl jako on, a přece jiný než on. Potřeboval někoho, s kým by se mohl setkávat, kdo by pro něho byl vhodný, s kým by se mohl sdílet a s kým by mohl žít. Adam sám byl jen jakoby polovinou člověka a potřeboval tu druhou polovinu, aby spolu dohromady tvořili celek. To měl Bůh na mysli. Bůh stvořil napřed Adama a dal mu čas, aby si uvědomil, že ještě někoho potřebuje. Vždycky mě provokuje, když slyším, jak lidé mluví o sexu jako o něčem z principu špatném. Znepokojuje se náš starý kazatel Božího slova. Jistě, sex mimo manželství je hřích, ale kdo vlastně vymyslel sex? Inu, Bůh, on tak stvořil člověka jako pohlavní bytost. Bůh učinil muže a ženu. Bůh měl na mysli velkolepý záměr, nádherné uspořádání, v němž se muž a žena budou navzájem doplňovat a v lásce si sloužit. Způsob, jak to Bůh udělal, je v 1. Mojžíšově popsán velmi stručně. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. To je 1. Mojžíšova 2. kapitola, verš 20. Milí posluchači, příště se v rámci přemýšlení o Malachiášovu proroctví i k těmto myšlenkám ještě vrátíme. Bůh vám žehnej.

S pořadu Světem Bible se rozloučil Pavel Vopalecký. Další setkání nad knihou Malachiáš na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho je tu dnes večer ve 20 hodin a 15 minut. Máme za okamžik 3:15, do 1 hodiny písničky a v 1 hodinu pohovka s kapelou Brouci.

Nechci žít bez tebe, nejsem připravená, abych žila bez tebe. Tak pojďme trochu tancovat, trochu se smát, trochu doufat více, protože nechci žít bez tebe, znělo v této písničce od kapely Forking and Country.

0: dávám sebe celou, nemám už strach, ty jsi světlo v tmách.
1: Dvacet čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.

0: Z pondělí 8. června uplynula první hodina. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková a před námi repríza pořadu Pohovky. Přeji příjemný čas z Brouky.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Posloucháte Pohovku na Rádiu 7. Já jsem moc ráda, že dnes to bude takové jiné, takové živé, živelné, protože tady mám ve studiu děti kapely Brouci. Po mé pravici je Anička. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Taky Madlen. Ahoj, Madlen.
4: Ahoj.
2: A Jonáš. Čau.
5: Čau.
2: Taky jsou tady s nimi vlastně vedoucí kapely sboru Noemi Macura a Filip Macura. Ahojte, vítejte.
6: Ahoj.
2: Jak vlastně kapela Brouci vznikla?
7: Kapela Brouci vznikla, tak teď nevím přesně rok, to bych asi lhala.
2: Já ti poradím, 2018 máte na webu.
7: Máme na webu 2018, tak vidíš. Tak to víš líp. Ale bylo to vlastně, při tom, jak je Festival United, tak oni tam chtěli udělat dětskou scénu. To byl asi první rok, kdy měli takový jako, nevím, jestli to bylo dřív, ale první rok byl takový, že chtěli udělat dětskou scénu, tak oslovili právě naše přátelé. Tak jsme tam tehdy prostě nacvičili pár písniček pro děti. Já jsem tam zpívala, Tamarka Tomošek, Filip hrál a vlastně ta kapela, která teďko hraje v Broucích, tak my jsme tam zpívali jako dětské písničky a z toho se pak jako vyvinul nápad, hele, tak pojďme jako vlastně něco tvořit pro děti a bylo by možná lepší, kdyby jako děti zpívali, že by to bylo jako víc dětské a taky vlastně nás možná inspirovalo i to, že v Polsku fungují takové dětské kapely, jako je Arka Noego nebo Małe TGD. U nás toho vlastně moc není, tak jsme vlastně takhle se jako nějak dali dohromady.
2: Takže inspirace přišla z Polska a vlastně formace jakoby na objednávku v podstatě.
7: Jo, vlastně jo.
2: Jak těžké je dát děti dohromady, aby vznikl takový menší zboreček? Kolik vás je? Kolik je brouků, zpěváků?
6: Teď jich je momentálně asi 14. Točí se to kolem těch 12 asi děcek. No a těžké, asi to není úplně těžké. Asi nejtěžší je najít nějaké kluky, kteří chtějí do toho vstoupit a zpívat, ale jo, jako těch děcek je dost, co chtějí jakoby v tom zpívat.
2: Kde jako nabíráte, nebo jakože vyhlásíte nábor a pozvete děti, jako ať přijdou něco zaspívat?
7: Ty party nám jako vždycky vyrostou a musíme to obměnit, tak teďko to už je vlastně třetí várka dětí. Ale ta první, tak to byly vlastně jako naši takhle známí nebo prostě děti muzikantů, bych řekla. A pak druhý kolo bylo už jako nábor jsme dělali. Takže jsme prostě na sítě vyhlásili, hele, jestli chcete, pošlete videa. Tak tady třeba Anička je vlastně jedna z těch, která jako tehdy poslala video. No a na základě toho jsme vybírali jako děti. No a samozřejmě my jsme jako střince a může se přihlásit i někdo jako třeba z Brna, ale je to pak náročnější na ty zkoušky a vlastně na tu logistiku a všechno.
2: Jak často máte zkoušky?
7: Je to různé, ale teďko vlastně před tím albem, když jsme to nahrávali, tak jsme se setkávali asi, já bych řekla třeba co druhý týden asi, v sobotu jsme měli takhle jako jenom s dětskama u nás doma prostě a zkoušeli jsme skoro dvakrát měsíčně asi.
2: Takže u Macuru je plno.
7: Ano.
2: Je plno 14 dětí.
7: Ano. Plus ty naše.
2: Jak to vypadá taková zkouška, Madlen třeba? Přijdeš k Macurům, zazvoníš a jdete do obýváku a tam už rovnou se rozespíváš u botníku, jo, nebo jak to vypadá?
8: No, vždycky se čeká na ty ostatní a pak se začíná zkouška. První se rozespíváme a pak si jdem procvičit ty písničky, které budeme zpívat třeba na koncertě.
2: Noemi už zmínila, že jste natáčeli album. Vy jste vydali celkem 3 alba. První bylo Nemusím se bát, potom Brouci zpívají koledy, vánoční taková, a potom tedy poslední Pojď ven. Kdy jste naposledy takhle vyzvali kamarády a šli jste s nimi ven, Jonáši?
5: Já nevím.
2: No a hraješ si s kamarádama někdy venku, nebo?
5: Jo, ve škole.
2: A co hrajete?
3: No, nevím.
7: Tak ty ještě spíš, že? V době natáčení ještě máš asi půl noc.
4: S Dominikem.
3: Jo.
4: Hraješ si, že? A co děláte venku? Nevíš?
7: Tak já nevím, třeba hrajete fotbal, nebo ne, nebo jenom zpíváte třeba. No, tak asi se přesuneme, dál nebudu tě trápit. Holky, co vy? Vy jste někdy šli za kámoškou a řekli, hele, kašli na to, nech ten telefon a pojď ven, půjdem se projít nebo něco, jo? Teda nejenom, když jste natáčeli klip, jo, myslím, jako v realitě.
5: Jo, jednou jsem kamarádku pozvala, jestli nechce jít se mnou se projít.
7: Tak to je titulní píseň Pojď ven, my si ji teďka pustíme. Posloucháte Pohovku na Rádiu 7.

0: Vy jste vydali album Pojď ven a k tomu jste vydali nádherný barevný zpěvník s akordy, s texty, k detaily prostě ohledně autorství a tak dále. Jak jste na to jako přišli, že chcete k tomu vydat zpěvník a že je tak barevný? Kdo se na tom podílel, na té ilustraci třeba?
1: Ilustrace dělala moje sestra Natálie, ona je studovaný umělec a věnuje se tomu, takže ona nám dělala i grafiku, i ty ilustrace. A vlastně ilustrace jsou, třeba tady máš otevřenou tu trubku, tak to jsme jednou prostě odpoledne vzali jako naše děti, protože moje sestra má taky dvě malé děti, tak jsme vzali děcka a šli jsme se s nima kreslit, různě prostě malovat, co chtěli. A pak ona vzala ty struktury různé a ty čmáranice a různě to jako použila v těch ilustracích. Takže to dělali naše děti a jak jsme přišli na to, že chceme zpěvník, vlastně i to album předtím, to vánoční, je taky se zpěvníkem, protože to jsme dělali s tím, že jsme si říkali, že vlastně, když se lidi chtějí zaspívat, já nevím, u stromečku, koledy, tak ať to můžou mít jako a můžou si zaspívat. No a pak tohle jednak, ať to je pro děti něco takového víc konkrétního, protože i jsme tam vlastně ve spolupráci s Hislandem vytvořili různé aktivity pro děti. Když to tam jako třeba najdeš, tak je tam píseň Anděle, kterou zpívali tady holky a to je o tom, že Bůh posílá jako anděli, abychom se jako v noci nebáli usnout. Tak jsme tam jako aktivitu pro děti nechali volné místo, tu postel, ať si tam můžou dokreslit sebe, ať jakoby to ještě dál.
0: Jo, postel někde dokreslili
1: tím sebe, jo.
0: Třeba. Jo, už to vidím, ano, už to vidím.
1: Tak jsme vlastně chtěli, ať jako nejenom hudobně ty děti tam vidí v tom sebe, že prostě když se třeba bojí usnout nebo mají nějaký škaredý sny, ale až si to můžou i nějak graficky prostě znázornit, že tam vy jako si to nakreslit, ať je to víc jakoby osobní i pro ně.
0: Jak třeba vypadají v postýlce. Děkuju moc za to, že to je.
2: Zase z té druhé stránky, proč tam jsou ty akordy a noty? Často se nám stává, že nám píšou prostě lidi a jim pošleme akordy, že si to chtějí zpívat nebo zahrát sami, že to nechtějí třeba s tou instrumentální verzi zpívat. Tak proto to vlastně vydáváme už jakoby kompletně, že lidi si to vlastně, jak si to koupí, tak už mají vlastně kompletní balíček. Jo, přijde koupit toho CDčka, tam je na konci vlastně to CDčko, jako přikoupíme to vlastně, neprodáváme samostatné CDčko, protože to už málo kdo jakoby i chce, že už ty přehrávače nejsou. Takže vlastně si koupí celý ten balíček jakoby zpěvník, na konci je i CDčko vlastně pro někoho, kdo to má ještě v autě, třeba si to může pustit. Ale je tam hlavně na zadní straně i QR kód, na základě kterého se tam lidé můžou mobilem na to najet a otevře se jim na internetu přehrávač, kde si taky můžou stáhnout ty písničky, i ty instrumentální verze, i taky si můžou stáhnout ten zpěvník v PDF-ku pro jednoduchý tisk pak na školní besídku třeba.
0: Jo, takže to můžou takhle využívat i potom nejenom vlastně pro tu potřebu třeba do rodinou, ale i, jak jsi zmínil, jako besídku. A předpokládám, že to najdou u vás na webu.
2: Ano, na našem webu brouci.art.
0: Super. Tak jo, pustíme si další písničku.

0: Jaká je nejoblíbenější písnička vaše z toho alba?
1: Moje je asi Čokoláda.
0: Jenom písnička nebo opravdu máš ráda čokoládu?
1: Aj jako mám ráda čokoládu.
0: Kvůli tomu nebo ještě kvůli něčemu jinému?
1: Je to taková fajn rytmická písnička a je to můj vlastně oblíbený druh té jako muziky.
0: Anička?
2: David a Goliáš, protože tam se zpívá, že i když jsi malý, tak dokážeš víc. Takže to se mi tak líbí.
0: Že tě tak pozbuzuje.
2: Uh-huh.
0: Aha. A Jonášovi se líbí nějaká písnička?
3: Bez tebe.
0: A proč?
3: Protože já tam rapuju.
0: Jo. No. Kdo vlastně píše text a hudbu skládá pro Brouky, nebo konkrétně pro toto album?
4: Pro toto album my fungujeme jako takový tandem. Já píšu texty a Filip většinou dělá hudbu. Tak fungujeme vlastně, že jsme teďko...
5: Tak se tak společně doplňujeme, jako někdo přijde s nápadem, o čem jako by chtěl tu písničku napsat a pak vlastně napíše nějakou hrubou stavbu té písničky a pak to vlastně spolu nějak upravujeme. Jednou přijde Noemi s nějakým nápadem, hej, chtěla bych takovou melodickou linku, tak si s tím nějak hrajem, pak řekne, chtěla bych, aby to byla nějaký takový styl, tak prostě hledáme ten správný styl.
0: Na albu je celkem průřez žánru, včetně teda té písně Bez tebe, jak už Jonáš zmiňoval, tak tam rapuje. Kdo tvoří kapelu? Protože jsme popsali sbor a jak se scházíte, jak trénujete, nacvičujete písně, ale tam je i kapela. Řekla bych dost kvalitních muzikantů, takže kdo ji tvoří?
5: Tak kapelu tvoří 4 muži. Na elektrickou kytaru právě Kristián Danel, což je právě taťka tady od Madlen. Pak na basovou kytaru hraje Artur Říman. Jeho děti prošly Broukama. V té první fázi, teď už jsou velcí kluci.
4: Dospělí kluci, no.
5: Na bicí hraje Brian Boffel, právě Američan, který si tady vzal právě sestru od Noemi. Takže je v rodině a já hraju na klavesi, no.
0: Nevěnujete se jenom té dětské tvorbě, kapela Noé Miracles, Worshipko a tak. Takže jedna velká banda. Baví vás to, jako ta pestrost toho té tvorby? To, jak měníte žánry, nejen jakoby worship jako takový, nebo dejme tomu víc jako taková světštější tvorba, ale i právě dětská. V čem je to pro vás jako jiné nebo obohacující? Tvořit pro děti.
5: Člověk trošku vidí nějaký větší smysl za tím, nebo přijedeme do Karlových Varů nebo někde a řeknou nám, my zpíváme vaše písničky, je to super, je to prostě obohacení pro nás, nebo je ta jedna stránka, druhá stránka je to, že vlastně ta energie s těma dětmi je jiná na těch koncertech a že to zase je úplně něco jiného, než to není vlastně o nás, je to vlastně, že jsme tam nějaký prostě doprovod jenom a snažíme se pomoct a udělat něco společně, něco prostě dobrého asi tak, ale ta pestrost nás baví, nejsme nějak zaměření na nějaký konkrétní styl, jsme schopni prostě stylově zahrát zhruba všechno a tím pádem je to vlastně zabava, že můžeme si zahrát i trošku jakoby rocku, i trošku jazzu, je to super.
0: Je to pestré. Námi?
4: Co mě baví na těch Broucích je jednak to, že vlastně tam třeba nejsem tak úplně vidět, protože v těch dalších projektech jsem jako já, ta, která stojí vepředu. A tady jsem v tom projektu já, která jako jsem vzadu, ale tlačí ty ostatní dopředu. To mě taky baví. Teď je to ještě jiné, protože Broukům se věnujeme už dlouho, ale teď už máme vlastně vlastní děti, 5 a 3 roky. Tak zase to vidím ještě jinak a o to víc asi mě to ještě teď baví, když už jsou ve věku, že je to taky jako bere a poslouchají to rádi, tak to dělám vlastně taky i možná kvůli něm trochu. A ještě další věc je, že vlastně já, když jsem měla 12, tak mě ve sboru, to už jsem byla trošku starší, ale vlastně ve sboru mě taky zapojili jako do toho dění ve chválách a tak, že mi dali prostor jako růst, tak jsem mohla vyrůst a jsem tam, kde jsem. A tak to vnímám, že to chci dělat pro ty ostatní vlastně, aby měli ten prostor se nějak realizovat, růst prostě v té hudbě, aby třeba do budoucna taky mohli mít jako třeba svoji kapelu nebo sloužit ve sboru ve chválách, protože mám pocit, že z těch dětí, které jako byly v Broucích a už vyrostly, jsou třeba i dospělí, tak většina z nich jako slouží ve sboru ve chválách, z čehož mám jako radost.
0: Na co jste při tvorbě, při natáčení té desky nejvíc pyšní? Aničko.
2: No, tak to nevím.
0: Natáčela jsi někdy předtím desku?
2: Ne.
0: No a tak jaké to bylo pro tebe?
2: Bylo to super, odnesla jsem si z toho hodně zážitku.
0: Mhm. A jaký byl ten nejsilnější třeba?
2: To, že jsme tam prostě mohli být s holkama a že jsme se mohli pobavit a prostě tak.
0: Zaspívat společně. Mhm. Mhm. Madlen má nějakou historku nebo dojem, na co bylo nejsilnější pro tebe?
1: Bavilo mě hlavně jakože nahrávat ty písničky. Když jsem měla solo, tak tam byla sranda to natáčet. Aby se to povedlo, tak jsme to natočili několikrát za sebou.
0: Někdy to trvá, než se to podaří. Jonáš má nějaký silný zážitek z natáčení, nemá nic?
5: Mm-mm. Ale Jonáš, to byla sranda, jak jste Duhu, ne, natáčeli, jak tam tvůj taťka dělal šaškárny, aby se tam natáčeli. Je, Duha, ne, to byla sranda, to jste se smáli, to je na nahrávce, že?
3: Jo.
0: Když vystupuješ, Jonáši, máš trému?
3: Myslím, že jo.
0: Jo? Jo, a co ti pomáhá třeba?
3: Tak já nevím.
0: No nejlepší asi se z toho vyrepovat, ne? No, že jo, já si taky myslím. Tak určitě i na tuhle tu píseň Bez tebe se to jmenuje, říkám to správně, tak na tu taky dojde.

0: Jaký máte vztahy v kapele? Jak spolu vycházíte? Jako v tom sboru i jako, tak vy jste skoro rodina, že jo, skupina jako muzikantů, takže tam se, i když tam taky to může třít samozřejmě, ale jaký máte vztahy v kapele jako mezi zpěváky?
1: Já si myslím, že dobrý.
0: Co říká Madlen? Souhlasí nebo...
2: Jo,
0: souhlasí. Chuděra musí už, no.
3: Vždycky, jak máme soustředění, že? Tak děláte blbosti na chatě.
1: Jo, to je nejlepší.
0: No, to je nejlepší. Takže, než jste natáčeli album, tak jste byli na nějakém soustředění?
1: Jo.
0: Jo, bylo to hodně.

0: hodně těžký, náročný?
1: Ani ne.
0: Jo, takže jste nacvičovali písničky, co dál? Co jste ještě tam dělali?
2: Večer jsme se dívali na film.
0: Jo.
3: Točili jsme videoklip, že?
0: No takže zábava. Teda vy máte zkušenosti? To je neskutečný. Myslím, že jste hodně šikovní. Co vás na tom natáčení, nebo třeba i na tom soustředění nejvíc bavilo? Někdo byl vtipný, nebo já nevím, co vás bavilo?
1: Tam vždycky večer s holkama jsme si tak povídali a tak, takže to byla sranda.
0: Jasně, holčičí pyžamový párty, jasně. Co kluci, měli taky nějakou zábavu? Například? Mohli jste třeba něco vyrábět, nebo něco, nevím, opravovat, nebo hrát nějakou hru? Jako takovou? Jonáši, tak já jsem slyšela, že na soustředění jste nejenom, že zpívali, hráli hry, dívali se na filmy, ale že jste taky objevili nějaké zvíře.
3: Jaké zvíře jste našli?
1: Želvu.
0: Dali jste jí nějaký jméno? Ne.
1: Ne.
0: Ne. A je podle ní třeba nějaká písnička?
1: Ne.
0: Není. Není. A museli jste ji tam asi nechat, že? Nevzali jste si ji domů?
4: Nechali jsme ji tam. Nikdo ji nechal domů. Teda děti by možná chtěli, ale z rodičů se nikdo netvářil, že by chtěl želvu doma, takže jsme ji tam nechali.
0: To úplně nepotěší, no, ty děti, když si nemůžou vzít zvířátko domů. To znám, když jsem dotáhla domů kočku, tak to moc taky úspěch jako nesklidil. Pojďme zpátky k tomu albu. Filip zmiňoval, že vidí ten jako smysl dělat tvorbu pro děti. Je za ním, za tou deskou jako takovou nějaký hlubší smysl, co jste chtěli jako předat jako autoři, tvůrci, posluchačům, dalším dětem?
4: Tahle deska pro mě je výjimečná asi v tom, že jsem jako byla asi nejvíc zaangažovaná ve vzniku z těch všech tří, které máme, protože ta první to bylo vlastně ještě vydáno pod vydavatelstvím Rosa, takže oni zaštiťovali hodně těch finančních věcí, které jsme se nemuseli starat. A teďko to album jsme si chtěli udělat úplně sami a vlastně jsme na to neměli finanční prostředky, tak to bylo takové náročné, protože jsme si říkali, jako už dlouho jsme nic nevydali, chceme udělat jako něco nového, ale když to člověk chce udělat jako vlastně dobře a kvalitně, tak to stojí poměrně dost peněz. Tak vlastně Filip tehdy říkal, tak zkusíme prostě udělat sbírku na Donio a možná to vyjde. I vlastně ta příprava na tu sbírku je poměrně jako náročná, protože ty všechny podklady a texty, které je třeba pro to mít a smlouvu prodepsat a všechno, jako není to takhle. Není to takhle. Takže jsme spustili tu sbírku asi po týdnu, dali jsme to na 300 tisíc teda a po týdnu tam byly asi 3 tisíce a já jsem říkala, no tak to je fitle. Tak to prostě nevyberem, fakt jsem z toho byla špatná a vlastně nakonec se podařilo vybrat celou částku. A já jsem z toho byla úplně jako vlastně dojatá a asi pořád jsem, že jako vlastně jsem viděla, kolik lidí to podpořilo ten projekt, že hodně lidí vlastně, když hrajeme třeba i s worshipkem a jezdíme různě po sborech, tak vždycky někdo, jo, jsme rádi, že to děláte. Vlastně lidi to využívají na nedělních besídkách, protože my to vždycky děláme i s instrumentální verzí, ať si to právě jako můžou používat buď na vystoupení prostě dětí ve sboru nebo tak. Tak mám z toho radost. Teď nevím, jestli jsem odpověděla na tvoji otázku.
0: Je to dobrý úvod, ale já jsem se ptala,
4: doplnit.
0: Ano, Filip to může doplnit, jaký je ten jako hlubší možná smysl dělat prostě tvorbu pro děti, nebo je tam ještě něco víc?
3: To určitá prostě investice do mladé generace, jak prostě, že můžou poslouchat nějakou, dejme tomu, kvalitnější křesťanskou dětskou hudbu, že taky prostě jsme se zaměřovali, aby ty texty dávaly nějaký prostě smysl a že snad někoho to osloví. Já si myslím, že to častěji víc osloví dospělé, než možná děti, ale i když si to někdy sám prostě poslouchám v autě, vlastně písničky, které jsem už slyšel asi za ten rok prostě 100x jednou a to taky tak prostě často mám pocit, že mě to se někdy dojímám u toho, že ty texty ke mně i promlouvají někdy, co zpívají děti, tak si myslím, že to je ten i hlubší smysl toho, proč to děláme.

0: Mě hrozně potěšilo, že na desce je původně teda jenom single Mami díky a taky jste věnovali písničku Tátům. To jsem ráda, že jste obsáhli úplně dva prvky. Za co jste rádi, že vaše máma nebo táta jako dělají? Čem je obdivujete, Aničko?
1: Za to, že mi hodně věcech pomáhá. Za to, že jako nejsem v některých věcech prostě sama, že mě vždycky tak podporuje.
0: Nejenom, že opraví hračku, jak se zpívá v písničce. Madeleine?
2: Teda já bych tak řekla, že kdybych mamku nebo taťku neměla, tak nevím asi, co bych udělala. Nevím, asi bych teďka nezažila vůbec takové fajné věci, co jsem zažila třeba s rodiči. Že bych nebyla takhle si šťastná, nevím.
0: To jo, děkuju, jo, děkuju za to. Jonáš už kroutí hlavou, když se na něho dívám. Tak se nemám ptát? Ne, nemám se ptát. Možná Noemi by něco doplnila za Jonáše.
3: Já mrkám jenom, když holky mluvili. Plně jsem se dojala.
0: Já jsem se taky dojala, taky mám slzy na kroči. Ale možná za Jonáše by si to mohla říct. Jestli je tam nějaký ten prvek i příspěvu, když zpívají ty písničky Mami díky nebo Tátovi, nebo táta se jmenuje, ano, ta písnička. Jestli je tam něco takového jako klivého, dojímavého, co vidíš, že
3: jedna věc ze srdce. Nad kterou, když jsme psali písničku, my jsme prvně napsali Mami díky a říkali jsme si, že až bude album, určitě tam chceme mít píseň i pro tátu. Když jsme to psali, tak jsme tak řešili, jako vlastně, jestli každé dítě tam najde to, že ten táta takový je. Přijde z práce, věnujeme čas, nemusí to tak vždy být, že? A tak jsme to řešili i jako s některýma jako lidma, kteří jsou ještě zapojeni v týmu, kteří třeba nevyrostli úplně ve fungujících rodinách, tak s tím byli takový jako, hele, nevím. Ale když jsme to dětem donesli na zkoušku, tak si úplně pamatuju, jak děcka říkali, to je můj táta, že to úplně v tom viděli, jakože můj táta takový je, prostě, že vždycky s náma hraje stolní hry a ten druhý říkal, můj táta dělá tohle. A vlastně jsem jako byla ráda za to, že tam vidí vždycky trošku toho svého tátu. Tam jsou popsané různé jako vlastnosti nebo co jako dělá ten můj táta. A z toho jsem měla obrovskou radost. Protože i doma s Filipem jsme vlastně řešili jako to, jak kdo vnímá jako Boha, protože jsem nevěděla, jak moc dát do textu to, že jako otec a jako pozemský táta a Bůh otec a vlastně Filip tehdy řekl větu, ale přece, že to tam jako nemusíme víc dovysvětlovat, že když tvůj táta takový je, že já jsem taky vyrostla, jako mám skvělý vztah s tátou, mám hrozně fajn tátu. Já jsem vždycky vnímala Boha jako otce, jako bez problémů, prostě, že jsem tady to bylo pro mě hrozně jasné téma, tak jsme to tam jako nechtěli nějak víc jako dovysvětlovat nebo tak, prostě nechat to takové otevřené.
4: Asi rok předtím jsme udělali tu Mami díky, jak jsme to vydali a přišel tam ten bridge, takové to zvolnění, tak to bylo vlastně prostor, kdy se mamky dojímaly, když to slyšeli, jo, když jsme to třeba hráli.
0: Vytahovali kapesníky.
4: Ano, přesně, slzičky. A pak jsem si říkal, že když uděláme píseň o tatu, tak zase to nechci dělat takovou slaďárnu, jo, že to chci prostě až taková nakopavačka. Když to ten táta třeba uslyší tu písničku a třeba zjistí, že možná až takový táta není, tak by ho to mohlo i motivovat vlastně, že bych mohl takový táta být vlastně i z toho druhého směru, že chtěl jsem to vlastně až taková energická nakopavačka, že někteří tátové mají rádi prostě takovou tu tvrdší rokovou muziku, tak právě i proto jsme tu písničku dělali fakt takovou rockovou, si myslím, že to je super, tam i to kytarové solo mám strašně rád.
0: Takže. To má, váš kytarista?
4: Ano.
0: Připtián má tam solo, jo, to mě velmi zaujalo. A co se týče textu, tak právě jsem si říkala přesně, jo, že no ale co když, jakože každý táta takový není, třeba můj taky ne, promiň tati, jo, jakože by mi opravil hračku nebo tak, jo, jakože má jiné přednosti. Třeba umí vařit nebo něco, jo, ale jako není úplně takový ten typický, který prostě opraví všechno, jo, a vyhraje každou soutěž, jo, a takhle. Takže jsem ráda, že ty aspekty tátů, že se v té skladbě jako odráží a každý si v tom najde to, co jako aspoň trochu je ta realita, jo, že není to úplně jako, že všichni to mají stejně. I to, jak jsi říkala, Noemi, že nepochází třeba někteří lidi z kompletních rodin a že to úplně nefunguje, tak jsem ráda, že to tam je. Každý si v tom může najít to, co toho tátu vystihuje. My si teď tátu si pustíme Bohovce.

0: Doznívají rytmy a melodie písně Táta od kapely Brouci, které mám teď ve studiu taky. A my už se dostáváme v podstatě na závěr toho našeho pořadu i na závěr desky, kde to vlastně uzavíráte písní. A líbí se mi, že to i navazuje. Táta navazuje na píseň Bůh má mě rád. Máte rádi Boha?
1: Moc. Taky moc.
0: No proč?
2: Protože nás miluje. A taky protože nás tvořil.
3: A dokáže třeba uzdravit aj nějaké horší nemoce, třeba aj od našich kamarádů.
0: Děkuju za to, že jste se to nebáli říct nahlas a nějak jako projevit ten vztah váš k Bohu, i když jste děti. A kolikrát na bohoslužbách slýcháme, že jo, vy jste boží děti a teď ten dospělý jenom tak pokýve a už to nebere až tak vážně, ale dítě jako dítě velmi. Tak moc děkuju za tu otevřenost. Já když tam jsem se dívala do toho textu Bůh má mě rád, tak jsem si připomněla, protože tam je a nejsem silný jako slon, to nevadí, Bůh má mě rád a tak dále. A vzpomněla jsem si na píseň Není nutno. Je to nějak jako propojené s tím, nebo to tam jenom vidím něco, co tam není?
4: Mně to vůbec nenapadlo. My jsme chtěli jak textově, tak jakoby hudebně, ať je to pestré. To znamená takové něco jako pro tátu, něco pro mámu, něco pro starší, něco pro menší. A tohle jsme si říkali, že to je taková skladba prostě pro malé děti. To není jakoby složité na zpívání. I hudebně jako jsme to chtěli takové hodně jako dětské nechat. Tak jako o tom není nutno, jsem nepřemýšlela teda. Jenom tohle bylo naše téma, že chceme jako něco jako nějak veselé a tak jasně říct dětem, že i když se něco nedaří, tak to nevadí, protože Bůh jako nás má vždycky.
0: Děkuju za to, že jste byli hosty v Pohovce, že jste přijeli až z Třinecka a že jste trochu oživili to naše vysílání. V Pohovce byly mými hosty. Anička, děkuju za to, že jsi tady byla.
2: Já taky děkuju.
0: Madlen.
5: Děkuju.
0: No a Jonáš.
6: Taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová a ještě také.
4: Noemi Macura, děkujeme.
7: A Filip Macura, děkujeme, nashledanou.

Další vydání Pohovky je tu v premiéře v úterý v 21 hodin. To Karolína Bološinová představí tvorbu Miriam Kaiser, album Skrytá v těbe.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Do pondělní noci 8. června vysílá Rádio 7. U mikrofonu je Broňa Procházková. Minula 2. hodina, za 15 minut je tu pravidelné čtení na pokračování. Pouť po českém venkově se úspěšnému konzultantovi zadrhl nečekanou péčí o starou nemocnou ženu. Za 15 minut pokračuje Vladimír Hauser ve čtení povídky z knihy Muzika.